0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
1: Pěknou neděli vám všem, milí posluchači, je krátce po deváté, tedy čas, kdy vás pravidelně zvu na zálety. No a to, s kým si budu povídat dnes, mě napadlo nedávno, když jsem cestou domů z Hradce Králové projížděla přes Hořice. Vždycky, když tím místem projíždím, směřuje můj pohled automaticky vlevo k letišti, protože vzpomínám, jak vypadá ten kraj z výšky, kde si jsem tam totiž trávila hodně času na soustředěních v místním aeroklubu. Je to moc pěkné místo. A žena, která už teď sedí proti mně, se právě v Hořicích narodila. Zakrátko přesídlila do Liberce. A když teď ještě dodám, že Velikonoce trávila 15 let obrazně řečeno s kuřetem a že je moderátorkou hlavní zpravodajské relace České televize Události, je jasné, že povídat si budu se svou kolegyní Marcelou Augustovou a moc se na to těším.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Abych ještě dopověděla to, co jsem před písničkou jenom nakousla, rovnou z auta, hned za Hořicemi, se Marcela volala a domluvili jsme si naše dnešní setkání a jsem moc ráda, že ho přijala. Tak pěkné dopoledne, Marcela, ahoj.
1: Ahoj.
0: Když mluvím o Hořicích, jak dlouho se tam vlastně bydlela?
1: Já se tam narodila a potom jsme bydleli v Jiráskově ulici do roku 1967, takže asi 2 roky. Moc si toho nepamatuju, ale pamatuju si, že v té ulici bydleli taky Valentovi a měli houpací kohouty. A tam jsem se já chodila houpat, takže to je takový můj nejsilnější zážitek z toho batolecího věku. No a potom vlastně táta odešel pracovat do Liberce, do Naivního divadla a my jsme v roce, nevím, jestli to bylo 67 nebo 68, odešli s mamkou a s bráchou za ním.
0: Táhne tě to tam, teď nemyslím teda ty houpací kohouty vedle u Valentu, ale cítíš to, když projíždíš tím krajem, že tam máš své kořeny, pokud tam své kořeny máš a tvoji rodiče, případně prarodiče v tom kraji bydleli delší dobu?
1: Cítím to čím dál víc, ale až teď, když jsem vlastně starší, protože do těch Hořic se vracím ne často, ale velmi ráda. A když jsme loni uspořádali s příbuznými výpravu na Zvičinu, tak tam jsem byla jako malá holka, moc jsem si to už nepamatovala. A teď najednou člověk tak si říkal, tady je to tak krásný, tak malebný a nějak vevnitř cítil, že do toho kraje patří. Já jsem to nikdy dřív nemývala a zdálo se mi, že jsem v tomhle poměrně pragmaticky založená, ale najednou jsem to prostě nějak cítila a už spoustu let vím, že kdybych nežila v Liberci, anebo teď kousek na vsi od Liberce, takže bych mohla žít ve východních Čechách v kraji Červené Hlíny.
0: Já jsem k tomu, přiznám se, měla úplně stejný přístup, o kterém ty mluvíš, ale teď jsem se shodou okolností dozvěděla, že moji předci jedni pochází z Pardubicka, ale ti druzí z Karlštejnska a že když jsem ta místa navštěvovala jako malé dítě a teď tam přijedu po dlouhých třeba 20 letech, a tak ten kraj mě něčím přitahuje, oslovuje a že se tam cítím líp, než když odjedu někam, byť jenom o 20 km dál, to je asi úplně
1: tak
0: stejné.
1: Tak to funguje, nějaká vnitřní vazba mezi člověkem a tím místem, odkud pochází, asi je.
0: A studovala jsi žurnalistiku, vedlo tě ke studiu to, že jsi neměla ráda matematiku, fyziku, anebo to byl nějaký jiný důvod, který tě měl právě k tomuhle tomu rozhodnutí?
1: No já jsem dělala původně zkoušky na DAMU, protože jsem si říkala, tím jak táta pracoval v divadle, tak jsem hodně do divadla samozřejmě chodila a samozřejmě jsem chtěla být herečka. O kousek se to nepovedlo a já říkám, tam se zase projevil nějaký ten můj asi pragmatismus, protože jsem si říkala, no tak tohle nevyšlo, nebudu tady ronit slzy a zkusím prostě žurnalistiku, protože jsem kromě toho divadla na gymnáziu taky psala a trochu publikovala, tak to byla taková druhá volba, která vyšla a myslím si, že zaplať pán Bůh, že vyšla, protože jako herečka bych asi byla dost trapná.
0: Jaká byla tvoje reakce, když jeden z tvých synů přišel se stejným nápadem, že půjde na žurnalistiku a konzultoval to vlastně vůbec s tebou?
1: No, moc nekonzultoval, protože Lukáš, to je ten starší z mých synů, je velmi introvertní a dlouho říkal, že když jsme tak navázali v jeho pubertální době nějakou debatu na to, čím by chtěl být, tak odpověď zněla hlavně ne tím, čím ty. A nakonec skončil na žurnalistice. Vlastně dneska dělá na ČT24.
0: Máš ty tendenci, já nemůžu, ale máš ty tendenci někde mu třeba v něčem poradit, někam ho pošťouchnout?
1: Vůbec ne. Já myslím, že za jedno už vlastně tím, čím na 24 prošel, protože to sama dobře ví, že to je velmi složitý režim a náročný režim, tak si myslím, že tu žurnalistiku, kterou mimochodem nedodělal, má dávno hotovou. Ale netroufala bych si mu vůbec radit, protože je velmi zkušený už v tom, co tam strávil času a co tam prožil. Ale tím neříkám, že když třeba jdeme v Praze spolu na oběd nebo na večeři, tak se samozřejmě velmi živě bavíme o tom, jaká je moje práce, jaká je jeho práce a to mě hrozně baví a nikdy vlastně jsme si tak dobře spolu nepokecali jako teď.
0: A ten druhý, Krištof?
1: Oni jsou oba, řekla bych, co do letory věrné otisky svých otců. Takže říkám, Lukáš je introvertní a Krištof naopak je povaha velmi výbušná, která potřebuje být tak trochu ve stresu, trochu v tlaku a když ten tlak nepřichází zvnější, tak on si ho umí výborně vyrobit sám pro sebe. Takže ten je povahově úplně jiný, ale říkám, tou profesí, tak ten studuje vyšší odbornou školu filmovou v Písku, produkci, a takže nakonec asi se bude věnovat taky něčemu dost podobnému, jako se věnuju já a jako se věnuje Lukáš.
0: Říká Marcela Augustová.
2: Tou cestou, tím směrem,

0: S Marcelou Augustovou teď pomysleně překročme práh české, respektive československé televize. Ten okamžik, kdy si přes tu vrátnici prošla poprvé. Vzpomínáš si na to?
1: No, vzpomínám si na to poměrně matně, když jsem prošla přes vrátnici, ale živě si vybavuju první filmovačku, na kterou jsem odjela. Bylo to v Doxech a točili jsme tam kromě jiného na tenisových kurtech, což mě bylo prostředí blízké. No, ale samozřejmě jsem byla prostě novinářské telátko. To bylo vlastně ve druhém ročníku na fakultě, kdy jsem se přes praxi v rozhlase dostala do televize. A tak jsem se to začala za pochodu učit a začala jsem si, a za to jsem vděčná do dneška, porovnávat to, co jsme se učili ve škole a to, jak to potom vypadalo nakonec v praxi. A musím říct, že ten rozdíl byl docela značný. Proto vlastně jsem si už tuhle tu šanci pracovat zároveň se studiem ponechala, protože ta konfrontace mi připadala užitečná a zajímavá.
0: Ty jsi srovnávala teď vlastně to, jak to vypadalo ve škole a jak to vypadalo v praxi. Kdyby se měla srovnat zpravodajství 80. let nebo 90. let, ať se tam nedáváme tu pomyslnou hranici nějaké změny režimu, ale teď mi jde čistě o tu televizní práci. Jak vypadala tehdy a jak vypadá dneska?
1: Tak ten rozdíl je propastný, to je hlubší než macocha, protože já když jsem v 95. tuším nastoupila do zpravodajství, tak se točilo normálně na kazetu, ta kazeta se potom vzala do ruky, odnesla se na autobusové nádraží, předala se řidiči autobusu linkového Praha Liberec, na Florenci si zase někdo fyzicky vyzvedl, já jsem mezi tím zavolala, jakým autobusem přesně naše reportáž jede, a jediný výdobytek techniky, který jsme měli, tak byl v podstatě psací stroj a fax. A potom, když jsem dostala první mobilní telefon, který měřil asi 40 cm, včetně antény, tak už jsem si připadala jako úplný king. No ale dneska, že dneska vlastně je to všechno neviditelné a proudí to kudysi, pak se to dostane do toho vysílání a všechno je vlastně virtuální a už tedy nikdo žádné kazety v ruce nenosí, natož na autobusák.
0: A ta profese krajánka, o které teď vlastně mluvíš, protože Krajánek posílal tehdy ty kazety autobusem do Prahy, třeba z Liberce, je asi docela pěkná řehole.
1: Je to poněkud nevyzpytatelné, pokud jde o čas, samozřejmě, což nástupem 24 se ještě mnohonásobně zhoršilo. To nasazení je obrovský, taky dneska vlastně v krajích jsou běžně dva redaktoři. Já jsem byla vlastně na Liberecký kraj sama tehdy, ale byl to bezva region, protože byl takový šťavnatý, protože člověk jeden den točil třeba někde v horách, druhý den sledoval návštěvu politika z Prahy, takže ta práce byla obrovsky pestrá a to si myslím, že je výhoda krajánků dodnes, že jo? V Praze kolegové mají takzvaně svůj rank, v tom se pohybují a ten sledují, ale ten krajánek musí zvládnout úplně všechno a to mě na tom hrozně bavilo.
0: Když tak vzpomínáme na tu minulost, myslím, že je to tvoje věta, kterou já osobně si často připomínám. Čím déle tady jsme, myšleno v České televizi, tím víc toho na nás v archivu mají. Je to původem tvoje věta. Opakuju si tvoji větu jako modlu, je to tak?
1: Jo.
0: Myslím si, že je to skutečnost, která se nedá nějak odepřít ani smazat. Nicméně, vzpomeneš se na okamžik, kdy jsi byla oslovena pro moderování té hlavní zpravodajské relace. Já si totiž přesně vzpomínám, že když mi volala Daria Macáková, dramaturgině magazínu Sama doma, tak jsem zrovna docela příznačně stála u škopku špinavého nádobí.
1: Já jsem tehdy, když mě zavolal Zdeněk Šámal, tak jsem jela autem na tenis a tak jsem teda zastavila, abych netelefonovala za jízdy a říkám, no a kdybys tady potřeboval jako rozhodnutí moje? A on říká, no hned. Tak jsem říkala, tak jo. She's crazy like

0: Povídám si s Marcelou Augustovou, moderátorkou hlavní zpravodajské relace České televize Události. Pojďme si teď říct víc o tom, jak se vlastně Události připravují, protože my si to obě dokážeme představit, kolik práce zatím vším je. Stejně tak je to samozřejmě s počasím, stejně tak je to s tím hlavním zpravodajstvím. Podle mě je úplně neuvěřitelný poměr časohodin, které stráví ten tým a toho vlastního vysílání.
1: No a to už se Události radikálně prodloužily, takže a přesto je to velký nepoměr. No ono, mě to někdy taky překvapuje, protože už jsem měla za to, že běžný divák veřejnoprávní televize už ví, že přijít moderovat počasí nebo Události neznamená objevit se tam v 5 hodin, nechat si nafasádovat obličej a pak jako hvězda vkráčet do studia a prostě něco přečíst. Že to všechno trvá mnohem déle a že to je prostě týmová práce, která samozřejmě s tím, jak se blíží to vysílání, se dostává do čím dál většího stresu, protože spousta věcí je na poslední chvíli, je to zpravodajství, které monitoruje to, co se do poslední chvíle děje a do poslední chvíle se ty věci můžou měnit. Ale vyvedla mě z omylu nedávno jedna paní, která mi říká: a Marcelo, jak vy tak dlouho před tím vysíláním tam musíte být? A teď já jsem mluvila o té pozici moderátora číslo 2, který má relativně jenom malou pasáž v Událostech, a ona říkala: tak v 5, a já jsem říkala: no to ne, ještě pozdějc. Takže ta opravdu žila v dojmu, že tam člověk přijde chviličku před tím vysíláním a prostě to tak nějak svoukne, ale to tak není. No. Takže musíme dělat ještě osvětu velkou.
0: Tak a děláme ji vlastně i teď. Mně se v poslední době hodně líbila věta mého kolegy Honzy Šrámka, počasáře, který řekl: já si jdu do studia konečně odpočinout. A říkám si, jestli je to vlastně dobře, že jsem si dovolila tohleto říct. Já tomu samozřejmě rozumím a ty to jistě vnímáš taky, takže ta práce okolo je natolik náročná, že ta třešnička na dortu, ať už trvá v tvém případě 40 minut nebo 45 minut a v mém případě maximálně 5, je skutečně tou třešničkou na dortu, že předtím je to obrovské množství práce, která se dá jenom velmi těžko popsat. Vnímáš to úplně stejně, že nakonec svým způsobem to živé vysílání je relax oproti tomu, co se děje předtím?
1: No ano, ale já musím říct, že mě vlastně i když ta příprava sama a to psaní těch studií je stresující a člověk se pořád musí obracet na kolegy a domáhat se, kdy už teda tam aspoň nějaké body, nějaké drobné podklady budou, protože ví, že už vlastně za 5 minut by se pomalu měli jít převlíkat a jít doma z kérny, se nechat doupravit a už by měl utíkat do toho studia a furt ví, že mu ještě několik věcí chybí, tak mě paradoxně, když to je tak jako pod tlakem trochu, možná v tom je podobnost s Krištofovou povahou, tak mě to vlastně baví, jsem zjistila. Já nemám ráda taková ta vysílání, hlavně o víkendu, kdy je vlastně všechno relativně včas, je to hotové a to potom se mi zdá, že v tom studiu je to taky takový vlastně všechno rozvláčný, ale když je tam nějaký stres, tak ono i v tom studiu se mi zdá, že to vlastně líp odsejpá. To taky vnímám jako vlastně vůbec největší poklonu. Když mě třeba nějaký divák napíše, to

0: řekla tak jasně, tak jednoduše, já bych to řekl taky tak. Tak to je pro mě nejvyšší pocta, který vlastně můžu dosáhnout.
1: Ten čas těsně před vysíláním trávíme často ve studiu spolu. Řeč před znělkou si většinou krátíme debatou v podstatě o čemkoliv, i když samozřejmě podvědomě jsme obě dvě nastartovány k tomu, že za chviličku něco začne. Tak tě mám občas pocit, že nám do toho pan režisér tak nějak nekultivovaně skočí, že nás nenechá dokončit, když už se blíží ta 55. minuta naši tolik důležitou debatu.
0: Ano, naši důležitou debatu o výšce sněhu ve Špindlu nebo na Špičáku v Jizerkách.
1: Ale je to určitý moment, který jistě to odlehčení před tím samotným začátkem nám potom dovoluje, aby nám v té hlavě plynuly ty myšlenky tak, jak mají, tedy snad a obvykle.

0: Marcelou Augustovou jsme probrali události po té, řekněme, technické stránce, teď ta obsahová. Kdyby si tedy měla vzpomenout na nějaké téma, které ti i teď přijde s byť velkým odstupem velmi důležité, u kterého si jako zprostředkovatel té zprávy byla, bylo by to nějaké konkrétní, naskočí ti něco?
1: No tak mě naskakují ty volby, protože to je takový vždycky výrazný okamžik a je fakt, že já je sleduju trochu jako sportovní utkání, protože mě samozřejmě zajímá, jak dopadnou. Ale pak nastává takový okamžik, kdy vlastně člověk do toho studia chodí velmi často a velmi dlouho, protože to vysílání prostě je dlouhé už jenom podle toho, jak se počítají hlasy. Takže já ve finiši potom třeba v jednu ráno, já už vlastně ani moc nevím, jak ty volby dopadly a musím po nich si v klidu sednout, když to odezní, když se člověk vyspí, odpočine si, tak se zpátky na ty výsledky podívat, protože spousta věcí najednou z té hlavy úplně odejde, protože člověk se soustředí na ten výkon a pak najednou zjistí, že to neví. Jo? Takže tam já se musím pak v klidu vrátit a překousat si to sama pro sebe. Ale jinak říkám, to je důležitý okamžik pro celou zemi a je důležitý pro každého z nás, ať si to připouštíme nebo ne.
0: A někdy i ta technika nás klame, no. Viď? Jako člověk tak ťuká do toho ovládání, v našem případě nic se neděje. Máš i podobnou zkušenost a je to okamžik, který tě motivuje k tomu, aby si vlastně trošku pod tím tlakem jako ta správná oliva dala tu šťávu a dala do toho co nejvíc?
1: No, já jsem si při těchto okamžicích uvědomila, že moderátor nemá do studia ani kamkoliv do terénu chodit bez papíru. Protože i ten tablet, který mi dneska používá, tak je to jenom technika a kolikrát se stane, že člověk kliká a tablet spí a nebo prostě dřímá při nejmenším, takže to samozřejmě je dobrý mít aspoň trochu ta studia v hlavě, což ale když je píšu a vlastně celé odpoledne se tím zabývám, tak tam něco většinou uvízne, ale pak samozřejmě je ten papír, který mi nikdo nikdy z ruky nevezme.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Osobně si myslím, že to, z čeho bychom si měli my, kolegové Marcele Augustové, vzít příklad, je jedním slovem. Ty se mračíš, nemrač se, já to myslím úplně vážně, Marcelo.
2: Profesionální... Se trochu bojím, co řekneš.
1: Ne, neboj se, řeknu profesionální přístup, protože za těch pomalu 20 let, co se spolu potkáváme na chodbách České televize, tak se přiznám, že si nespomínám, že bys měla špatnou náladu. A myslím si statisticky, že určitě tam byla období tvého života, která minimálně k zamračenému výrazu, nebo smutnému, nebo indiferentnímu výrazu, určitě během těch 20 let musela vést. Jsem jenom málo empatická, anebo se ti daří neobtěžovat svými starostmi své okolí?
2: No tak snažím se o to, protože proč by se zrovna kolegové, kteří za to nemůžou ani v nejmenším, měli dívat na naštvaný obličej Marcely Augustové? Tak já musím říct, že většinu malérů, který jsem v životě měla, jsem si při nejmenším částečně nadrobila sama, takže jsem si je taky pak sama vylízala. No.
1: Když se spolu potkáme, tak mám vždycky pocit, že jsme naladěni na stejnou notu, že se vždycky najdeme téma, které nás obě baví a nebo těší. Teď mám na mysli především hory a lyžování. Kdyby ta volba byla té první otázky před událostmi na nás obou, tak si myslím, že se to bude výhradně točit okolo počasí pro lyžování, případně pro golf. Ten golf, přiznám se, s tebou ještě nezdílím, možná k tomu časem dospěju, ale lyžování, koníček číslo jedna tvého života.
2: Asi ano, já jsem kdysi dávno, já totiž to je velmi komická situace z mého mládí, protože já jsem od dětství byla spíš dnešním termínem řečeno outdoorový typ. A moje máma měla pocit, že bych mohla být krasobruslařka nebo moderní gymnastka, takže já jsem asi v 7 letech chodila v tmavomodré šatové sukince a bílých kamaších bruslit. Ale kdyby mě viděl trenér Martiny Sáblíkové, pochopil by, že budu spíš rychlo bruslařka než krasobruslařka, protože pro mě nejlepší okamžik byl, když jsme dostali 5 minut před koncem toho tréninku volna a já jsem se předklonila v pase, ruce spustila skoro na led a šíleně rychle jsem bruslila. Ale mamka naštěstí nakonec pochopila a tak mě přestala trápit těma svýma vymyslama a nechala mě lyžovat a hrát tenis. To byly sporty, tak já jsem ani jeden nedělala dobře, protože...
1: Ale ráda oba,
2: protože táta zase měl tu představu, že budu ten renesanční člověk, že když tam bude kurt, tak samozřejmě si hezky zahraju, na lyžích se budu pohybovat elegantně, ale když bude v místnosti piano, zahraju, zaspívám a tak. Jo. Takže jsem dělala spoustu věcí a nic z toho špičkově, ale říkám, z těch sportů mi zůstaly do dneška s obou hezký koníčky.
1: A když jsi se potom dívala na to, jak sportovali tvoji synové, máš pocit, že jsi jim dala dost volnosti pro to, aby si vybrali to, co chtějí, anebo, a já teda přiznám se, že jsem Vítka svého času hodně směřovala k tomu, co jsem já považovala za dobré, pak jsem mi samozřejmě logicky vysmekl. Bylo to tak i v tvém případě?
2: No tak já jsem vlastně potom, když jsem byla na vysoké škole, tak už jsem se závoděním skončila. Několik let jsem potom nelyžovala vůbec, ale tak nějak logicky to k tomu dospělo. Nevím, jestli jsem třeba Lukáše k tomu tlačila až moc. Pamatuju si, že když jsem mu poprvé nazula lyže a byly mu 3 roky a on to celý probrečel, tak jsem říkala, no tak já nevím, ale zase jsem si říkala, přece ho nenechám jako pecku, aby ve 3 letech neuměl lyžovat, takže možná tam trochu tlaku bylo a vlastně Lukáš pak docela dobře závodil a ve 14 letech mi řekl, jestli by toho už mohl nechat. A já jsem říkala, můžeš, ale trenérovi si to řekneš sám.
1: Kdyby jsi si měla vybrat nějakou nejmilejší lokalitu pro lyžování, která by to byla?
2: Tady nebo v cizině?
1: Sklidně s obou soudku.
2: Tak já mám velmi ráda Ještěd, protože ho mám ráda prostě jako místo a lyžování tam je fajn, pokud je tam sníh.
1: Ano, děkuju, beru jako připomínku, příští zimu se polepšíme.
2: Samozřejmě srdcařský vztah mám k Jizersko-horskému špičáku, protože tam jsme strávili spoustu let a dodneška jsme tam členové oddílu a chodíme tam pořádat lyžařské závody. Ale z těch cizích středisek nedám dopustit na Sulden. Víš proč?
1: Úplně tě rozumím, protože to je lokalita, která láká nejenom lyžaře, sjezdaře, ale i skialpinisty. A já jednou doufám, že tě třeba i na ty skialpy, byť by to mělo být. Ne, vůbec ne, naopak. Ty máš, Marcelo, velmi dobrou fyzickou kondici, když si to nepřipouštíš, jezdíš na kole hodně, a to já vím, v golfu jí tolik zlepšovat nebudeš, ale dobře, tak když budeš přes léto trénovat, tak se příští zimu spolu na nějakou procházku můžeme vypravit, jestli tedy přijmeš mé pozvání.

0: Máme před sebou už jenom chvilku pro dnešní zálety s Marcelou Augustovou. Když jsem se na to dnešní povídání Marcelo chystala, tak jsem si přečetla docela dost rozhovorů a bylo mi moc příjemné, že jsem na rozdíl od jiných lidí, které znám a v rozhovorech je nepoznávám, tebe v tvých rozhovorech poznala. Že jsem zkrátka pochopila, že mluvíš pravdu a že na přímou otázku dokážeš přímo odpovědět. Ale přesto jsou určitě otázky, které nemáš ráda, anebo otázky, které dostáváš hodně často a máš pocit, že tuhle tu věc už si říkala milionkrát. Tak kterou věc už si říkala milionkrát?
1: Tak asi už jsem mockrát vyprávěla o svých začátcích v televizi.
0: To jsme dneska probrali.
1: No, to jsme probrali. No a pak nesnáším otázky typu, na čem ujíždíte, na čem ulétáváte, tak já vždycky říkám, no na ničem, já se prostě snažím žít úplně normálně. Ty taky nemusím úplně, no a pak samozřejmě mě takové ty otázky jako po smyslu existence a ty hlubokomyslnosti v uvozovkách, to já tak vysoko můj intelekt nesahá. Já prostě chodím nohama po zemi a hodlám to tak ponechat.
0: A v to se říká, že složitější je se ptát, než odpovídat na otázky, tak já toho využiju tohle momentu. Máš ty nějakou otázku na mě?
1: No, otázku na tebe, to jsi mi mohla říct dopředu, abych aspoň po cestě přemýšlela. Moje otázka, no asi by k těm skialpům, protože ty jsi říkala, že vlastně si skoro přestala jezdit na sjezdovkách, tak kde je ta hloubka, ty vášně, že člověk, protože znám víc lidí, kteří jsou takoví, že najednou ty sjezdovky odhodí a už se dostanou do úplně jiný dimenze a jiného prostoru.
0: A dostanou se do prostoru, kde vůbec nejsou žádní lidi, přestože u nás sjezdovky nejsou přeplněné, nebo si my dokážeme najít nějaký čas, kde se tam potkáme s relativně malým počtem lidí, tak ty skalpy jsou prakticky zárukou toho, že jediný, na koho narazíš, je ten, který jde s tebou, že se dostáváš do míst, která jsou liduprázdná. A možná je to právě proto, že v práci jsem obklopena spoustou lidí, že naše práce, byť je individuální, tak je samozřejmě týmová a musíme pořád s někým komunikovat. Tak nakonec na těch sjezdovkách v té frontě přece jenom se trošku ošívám a říkám si, tady je hodně lidí, tady mi není úplně dobře, což se ti právě na pásech nestane. A proto možná i ta moje nabídka a výzva, že půjdeme spolu na procházku.
1: To já bydlím na Záskalí, protože tam já se můžu vzít bundu a vyrazit a courat lesama a nepotkat nikoho celý den.
0: Takže nakonec k tomu ani ty skalpy nepotřebuješ, ale když bude na sníh bohatá zima, tak si myslím, že třeba se ti tam budou hodit i na to chození po zahrádce, ne? Tak při posledních záletech seděl na tvém místě Petr Kučera se svojí manželkou Magdou a taky ti tu nechal jednu otázku.
2: Sleduji každodenně, pokud to jenom trochu jde, veřejnoprávní televizi zpravodajství. A 24 je velice dobrý zpravodajský kanál a k veřejnoprávním zprávám na ČT1, kde kolegyně vaše působí, na ní bych se chtěl zeptat, jestli jsou si vědomi, že se to trošku zpronevěřuje tomu poslání, že vlastně z té hlavní relace, která by měla informovat většinového diváka, se stává Věstník. A málo se doví o zahraničí, takže jestli si uvědomuje ona sama, že se to stává přehledem statistiky a Věstníku.
1: No, já bych neřekla, že v Událostech je málo zahraničního zpravodajství. Řekla bych, že třeba téma Ukrajiny jsme pokrývali velmi podrobně a měli jsme na všech důležitých místech své zpravodaje. A další věc, kterou si myslím, je, že pokud divák chce dosáhnout hlubší informace, než kterou skýtá ten prostor 50 minut Událostí, tak je přesně, existuje ta 24 a tam existuje Horizont a existují tam, já nevím, pokud chce podrobnosti z ekonomiky, jsou tam specializované pořady, takže si ty informace může dohledat a myslím si, že samozřejmě ta doba dnešních událostí je taková, že někteří diváci naopak se jim to zdá příliš dlouhé. Já myslím, že je výhodou ta delší stopáž ve chvíli, kdy se opravdu něco třeskutého děje. Že máme prostor se i ponořit a máme prostor na to dodat ten novinářsky řečeno background, to znamená souvislosti a pozadí těch událostí a nezůstáváme jenom u toho holého dění. A To je asi tak všechno, co bych k tomu řekla.
0: Příště bude na tvém místě sedět Naďa Konvalinková, takže příležitost pro tebe, na co by ses jí chtěla zeptat.
1: No tak Nadě Konvalinkové se nemůžu ptát jinak, než jak se jí zamlouvá letošní jaro a jestli kvete jako konvalinka.
0: Takže příští neděli povídání s Naďou. Teď moc děkuji, Marcele, za to, že se našla čas, že jsme si mohli stejně tak, jako si často povídáme, když se vidíme spolu osobně, popovídat i tady v Záletech Českého rozhlasu. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné, protože já normálně jsem introvert a nejsem úplně sdílná, ale tady to ze mě docela spadlo.
0: To jsem moc ráda, tak děkuji, Marcelo, a krásné odpoledne vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Kdo káže vodu, ať víno nechá vínem. Kdo káže o pokoře, ať před pravdou se skloní. Dokud jsme svorní, tak snadno nezahynem. A dokud máme vlast, tak starejme se o ní. Kdo vládne slibům, tak tomu sliby vládnou. Kdo poznal potu sůl, tak tomu vládnou činy. Dokud jsme jenom ovce, nemáme šanci žádnou, když za nás u dveří drží stráž někdo jiný. Kdo nechce platit dluhy, ten mává osudem. Strom spravedlivý pojď sázet v tuto chvíli. Možná ponese plody, až už tu nebudem. A dá smysl těm dnům, které jsme tady byli. Na dlaních naděje je chléb náš každodenní. Kdo víru v srdci nosí, bezpečně dojde k cíli. Lámej a dávej. Bez lásky láska není. Strom spravedlivý. Sázet je třeba v tuto chvíli. Na posezení ve stínu stromu spravedlivého vás okouzlení slovíčky, jako vždy tu ze rádi vítají, Luděk Munzar
1: a František Novotný. Strom pokládám loďku za jeden ze zázraků světa. V nádherné knížce Poselství z dřeva, kterou jsem dostal kdysi od řezbářů, je psáno, že je to most mezi minulostí, přítomností a budoucností. Proto jsem rád, že v úvodu zasadil ten strom spravedlivý. I my se podobáme stromům. Kořeny pevně v zemi, kmen s léty paměti nese naši touhu dotknout se nebes.
0: To jste řekl krásně, pane básníku. Je tisíc a jeden důvod, proč se sklonit před majestátem stromu. Stačí jenom vyslovit její jméno. Javor, olše, topol, jedle, jasan, platan. Zavlní se vám na jazyku jako jejich koruny, které pohladil vítr. Strom nás provází od počátku člověka. A stačí jen nahlédnout, kolik příjmení nás s ním dodnes spojuje. Tamhle jde pan Borovička, tam pan Lípa a tam pan Dub. Stejně tak najdete mnoho stromů na mapě. Borovice je například u nás na Hradecku, ale i na Plzeňsku a u Mladé Boleslavy. A stejně můžeš projít břízu, buky, dub, lipku, lípu, javory, habrovou, jablůňku, vrbičku, ořech, olši, lísku, topol. A to jsem ani zdaleka nevyjmenoval všechno. Díky stromu můžeme sledovat, jak nám ubíhají léta. Na pařezu počítáme letokruhy a v nich najdeme nejen naše léta, ale i ostatní roční období a roky šťastné, i ty nevolné. Však také za smůlu vděčíme stromům a stejně jako stromy platíme korunu. Právě mi vsazujem na hlavy panovníků jako symbol vznešenosti.
1: Já se ti přiznám, že mám velice rád staré stromy a solitéry. Osamělé stromy stojící uprostřed polí, někdy ve společnosti božích muk, a jakoby volali, statečně nes člověče svůj úděl, neumdlévej před vichrem či blesky života. A všiml jsi, jak jsou ty solitéry obvykle krásně košaté a souměrné. Oni jsou to takové majáky naděje. A mám taky moc rád borovice a břízy. Statečné stromy, které rostou i na haldách uranových dolů, kde nepřežije ani tráva, nebo na nehostinných skalách. Já myslím, že strom je zázrak našeho nadutého světa. Je něco jako matka Tereza. Poskytne stín i tomu, kdo na něj jde s pilou. Stýská se mi po stromech, které lidská hloupost vymítila z mého života. Já jsem měl třeba rád smuteční vrby v Praze na Klárově. Takové staré, vznešené, romantické. A už jich je tam jen pár.
0: No vidíš, já jsem na smuteční vrbě u nás, u Náhona, měl svoji první pilotní kabinu. Takové sedátko, byl tam i knipl. A ta smuteční vrba, když se houpala s větrem, tak jsem měl pocit, že někam letím. Daleko. Ach, to byla krása. Víš, já když vidím polomy, které vznikly větrem, anebo tím, jak zacházíme s naší přírodou, tak mi to připadá jako krajina po bitvě. Ale zasáhne mne to. I to mě zasáhne, když zjistím, že nějaký můj strom někde chybí, protože už mu došla léta. Vždycky s ním odejde i kousek mého života. Přiznám se, že od mládí chovám ke stromům hluboký obdiv a úctu.

0: Už ani nevím, kde všude jsem četl podobnou prosbu stromu. Milý člověče, jsem dárcem tepla v tvém krbu za chladných nocí a dárcem přívětivého chládku v žáru letního dne. Já jsem dal desku tvému stolu, trámy pro střechu tvého domu, je země dřevo kolébky i rakve. Jsem tím, čím je pro život chléb a pro krásu květina. Já ti pomáhám dýchat a své větve za tebe často spínám k modlitbě za lásku a můj ptačí kůr ti pomáhá usínat. Paměť v mém kmeni, ta se nedá ošálit. Umím naslouchat tvým radostem, touhám i smutkům. Umím se rozdělit o sílu země a vesmíru s tvými dlaněmi. Tak mě prosím, chraň. Tvůj strom, nemohu teď pominout ani tvůj legendární televizní seriál o památných stromech, ke kterému ty si vlastně nepotřeboval scénář. Jenom těch slavných dubů, co je Žižkův dub, Dvořákův, Slavíčkův, Havlíčkův, Gétův, Svatováslavský, Oldřichův, dub Emy Destinové nebo dub královny Johanky. A zrovna tak bychom mohli jmenovat památné lípy a jiné stromy buky. On totiž existuje i Munzarův buk. Dokonce i s tvojí jmenovkou.
1: Musím tě opravit, on je to vlastně Špetlův buk. Byl starý 300 let až z 30leté války. Tehdy ve východočeských končinách, blízko známého kostelička Boušína, stál tenhle ten velký Špetlův buk. A já jsem si ho neomaleně přivlastnil. Byl jsem jim očarován. Mám k němu víc než osobní vzpomínky, interní, silné. A před několika lety ho porazil vítr. Ale já se tam pořád na to místo v duchu často vracím. A vím, že se tam vrátím i na cestě poslední. A vím, že se proměním v déšť. A jednotlivé kapky se položí na pole lesy i na to místo, kde vládnu Špetlův buk. A místní lidé jsou ke mně tak hodní a milí, že díky tomu televiznímu pořadu se ten buk stal můj osobní památkou a vzpomínkou, takže ho přejmenovali. Vzpomínám na něj a věřím, že tam u něho skončím. Ale dost. Stromy jsou naděje. Stromy jsou prsty do nebe. O těch chci hovořit. I o tom smrku, co mám doma na zahradě, který mě, jak mě vyprávěla Jana, provázel v moji nemoci, kdy k němu hovořila, hledla v něm naději. Čili stromy jsou hlubokou součástí mé duše, mého života. A co ty, Františku, a tvoje stromy?
0: A já? Já jich mám k srdci přivinutých moc. Od třešně ptáčnice v Karkoškách a jabloní u cesty mých dětských let, přes bizarní tisícileté olivy v severní Africe a Řecku, přes ubývající topoly u několika polí, až k těm upovídaným olším a osikám u řeky Blanice, jejichž listy si pořád něco šeptají. A nebo se ti opsu o jeden dub u lesa, odkud tě vidět celý kraj? A člověk se modlí očima nad tou krásou. Já myslím, že každý z našich posluchačů má svůj strom. V jedné historické stati jsem četl, že naším národním stromem by snad původně měl být dub. Už si ani nevzpomínám, proč, snad kvůli keltské tradici. Nic proti dubům. Já dávám ale korunu panovnickou té naší přemyslovské lípě. A jsem rád, že to není ojedinělý názor. Všimli jste si, že lípy jsou na každé pořádné venkovské návsi? A tu se těším, až zase nastane jejich doba. Protože snad žádný strom na světě tak nevoní a nespívá jako lípa. Před okny domu, kde jsem jako dítě bydlel, je řada starých lip. A jejich květy už do smrti budou pro mě symbolem pohody a prvním poslem léta a blížících se prázdnin. A také symbolem neděle, kdy jsem se jako kluk vracíval z tréninku a maminka už doma připravila na čistý sváteční ubrus talíře a v ústrety zavonila hnudlová polévka. Zelenou korunou prosvítala modrá obloha, rodina byla pohromadě a všechno vonělo pohodou a mírem. Nevím, jak to bylo možné, ale mám pocit, že bylo nějak víc času na život. A daleko míň se toho přepočítávalo na peníze. A tak si vždycky utrhnu z lípy alespoň pár kvítků, aby mě ta vůně zkusila vyléčit z nesmyslného chvatu. Nejvíc a nejraději ale trhám lipový květ na jedné návsi v jižních Čechách. Sice na mě prší malí černí broučci, kteří ale nikomu neubližují, a to spíš musím dávat pozor, abych omámen tou vůní netrhl za chvíli i včely. A právě díky jim bych našel tuhle náves i poslepu. Protože už zdaleka je slyšet, jak si stromy zpívají. A když vezmeme i léčivou moc těch drobných kvítků, nedovedu si představit krásnější strom pro symbol národa. Snad jen kdyby ta drobná kvítka dokázala vyléčit i závist, netoleranci, pýchu, hloupost a další choroby, kterými občas všichni nastydneme. Tak až někdy půjdete kolem staré lípy, zkuste se dotknout její kůry. Zavřete oči, zkuste se zasnít a poslouchejte, co vám bude zpívat. A najednou možná zjistíte, že vaše uchvátané a znavené srdce slyší zase tóny, které vám hladily dušičku, když se vám ještě vešla do dlaně. A když to jen trochu půjde, nechejte naslouchat svým dětem a vnukům. Určitě se to vyplatí jim i vám.

Házím si korunou starých stromů. Pana, anebo lev, modrý je stůl. Větrné housličky hrají k tomu. Na duši lepí se smůla všech smůl. Tvé vlasy voní jak ticho v lese. V očích jak zlatý med, slunce kane. U studny čekám na nečekané. Proč cesta s cestou teď nesejde se? Obejmi, lásko, to srdce moje. Možná, že už nevíš, které to je. Ať vím, že blízko jsi, že jsi tady. Mé dlaně bez tebe umřou hlady. Pod nohou bosou, ať zhoupne se mech. Můj stín je na ruby z tvého stínu. Až někam k závrati stoupá tvůj dech. Trochu se zblázním a trochu zhynu. Na nebi podzimním hvězda vzplane. Až vstaneme my, tak také tráva vstane. Co na tom, že už se připozdilo? Čím víc jsme dávali, tím víc zbylo.

0: A to byla, tuším, poslední písnička, kterou jste s Karlem Zichem udělali.
1: Ano, ano.
0: Já můžu potvrdit, a nejsem sám, že sedět na mechu v lese a sledovat hru světla, cítit tu smolnou vůni, poslouchat ticho a snít, to je čas, který se do života nezapočítává. Strom, to je samo o sobě výtvarné dílo. Ale ne každý z malířů si na ně troufl. Jednou se v hospůdce ptali Julia Mařáka, který se vrátil z Vídně, aby obnovil na Pražské akademii krajinářskou školu. Čím to, že jeho stromy tak zaujmou každého laika i odbornou kritiku? Pánové, to je jednoduchý, odpověděl mistr. Strom, to je muzika. Stačí jenom naslouchat. A les, to je filharmonie. Však se také Mařák dlouho rozhodoval, jestli bude malířem anebo muzikantem.
1: Ano. A jestli pak si Sloďku všiml, kdo je nejslavnějším malířem všech ročních období? Jsou to stromy. Kolik jen odstínů zelené nabírají s jarem z těch průzračných studánek ukrytých někde v mezi. A v létě jejich listy tmavnou a rozhazují decentní stín na meze, louky a pole. Občas se bleskne mezi listy barevný ovocný střípek a na podzim přidají z deštivých oblaků do krajiny i něco šedé, přes žlutou a hnědou. Až pak některé z nich necudně odloží i poslední list a z obrazu je grafika. Strom je architektonický zázrak, který nese i ten nejtěžší kus lidské historie s grácí. Ale teď bych se rád zastavil u toho, co zdobí českou krajinu po staletí. Jsou to aleje. Snad každý máme nějakou alej, která nás vedla chvilkou pohody a radosti. Aleje stromů poskytnou vlídný stín a znám některé staré, které vytvářejí z větví v létě zelený tunel, který voní a zpívá. Aleje, které chrání před palčivým sluncem a svojí dlaní sklidňují dorážení větru. Zpívají v nich ptáci a jako varhany je rozehrává letní koncert včel. Jak jsem se doslechl, ty ovocné aleje podle cest měly i historicko-strategický význam. Na podzim se totiž vracela vojska z bitev a tak plody podzimu byly vítaným doplňkem nedostatečné stravy. Zámecké aleje byly čestnou stráží panovnickým kočárům, ale vlastně vzdávaly stejný hold i prostým poutníkům. A pro mnohé pantáty, posilněné alkoholem, byly aleje rukou anděla, který je dovedl z hospůdky bezpečně domů. Dnes se občas dočtu v novinách, že aleje jsou nebezpečné a měly by se podél cesty kácet. Kvůli bezpečnosti motoristů. Sám rád řídím, ale takovýhle argument by mě nikdy nenapadl. Protože, jak se zdá, stromy zkrátka stojí u cest nepřiměřenou rychlostí. No. A také jsem si přečetl třeba to, že na jedno vydání amerických novin New York Timesu je třeba pokácet 63 tisíc stromů. Tak se přiznám, že nevím, na čem jednou vydají zprávu, že už žádný strom v Americe není. Víš, někdy si tak říkám, co pak si o nás asi ty stromy myslejí?

0: Ty ale je, to je krása, to zase mi strefil do noty. Mám jich několik, který se mi líbí, a jedna zvlášť. Je to alej, která vede od kostelíčku Boušína. Jsou to jabloně. A ty, když kvetou, tak to vypadá, jako by nevěsta postrácela jednu svatební kytici za druhou. Bouši svaté to byl vždycky nádherný pochod zpátky do kraje, vědomí si, že jsme součástí té krásy, která je kolem nás. A to jsme, Františko, ještě vůbec se nedostali k tomu, jak stromy nás lidi živí, v kolika podobách nás jejich dřevo provází životem. Od dýmky a zápalek, po betlémy a sochy, od lodiček z kůry po hudební nástroje a od kolébky po rakev.
1: No, na stromech je krásné to, že většinou poskytnou užitek až následníkům toho, kdo je sázel. V jejich kmenech jsou trámy biblického kříže, stejně jako křehké větvičky víry, naděje a lásky současníků. Když se jednou ptali filozofa Konfucia, co by dělal, kdyby se dozvěděl, že bude konec světa, tak on odpověděl: šel bych a zasadil mladou jabluňku.
0: To asi není lepší úklon na stromu, kterým patřilo naše dnešní setkání. Tak vám děkujeme, milí posluchači, za pozornost. Pěkně se mějte a sázejte mladé jabluňky. A když budete mít čas a chuť, přijďte za týden zase pobejt. Už teď se na vás těší vaši Luděk Munzer
1: a František Novotný.

A budu hledat lásky stín v tom žáru rozpálených dlaní, v něze, co nezná světování, však smívá hříchy našich vin. Tak kdyby bylo po mém, budu tím stromem.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

kulatej stůl. A s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Krásné odpoledne, je 19. července, je krátce po 15. hodině. No a samozřejmě, co může začít jiného, když jste slyšeli tuhletu báječnou znělku než písničky pro duši, které pro vás stejně tak jako před 14 dny a zase za 14 dnů vybere a samozřejmě okomentuje tak, jak on to umí, Max Wittmann.
1: Dobrý den. Přece jenom určitou část těch písniček vybírala ty.
0: Takže nakonec
1: minule jsme řekli, že budeme hrát takové ty dovolenkové, prázdninové písničky, které se vztahují k těm zemím, do kterých naši spoluobčané jezdí nejčastěji na dovolené, takže bude řecká, bude
0: italská,
1: bude francouzská, bude chorvatská, měla by být i španělská. Pokud se všechno tam vejde. Mm-hmm. Tu první část tu jsem připravil já, protože jsou to určité aktuální věci. Chci připomenout dva naše bývalé kamarády, kteří už mezi námi nejsou, a jednu aktualitku a tak dále. No to si všechno řeknu.
0: Tak jak se sluší a patří.
1: Tak
0: dobře, tak co to bude jako
1: první? Začnu vzpomínkou na Mikulov, který byl nedávno, a natáčeli jsme koncert orchestru Karla Vlacha, což jsem tady mnohokrát říkal.
0: A říkal jsi, že to bylo úžasné.
1: To bylo úžasné a taky to úžasné bylo. Ten Vlachův orchestr doopravdy dokázal, že to byl a je pořád špičkový orchestr. Mm-hmm. A ten pan kapelník Dřevíkovský, ten to umí a je vidět, že tomu rozumí a drží to pevně v rukou. Kapela hrála výtečně. I ve zvuku se nám to podařilo, což mám radost, protože kapela byla veliká, navíc tam zpívalo vokální kvarteto, čili každá z těch dívek musela mít svůj vlastní mikrofon, pak tam byli solisté Richard Adam a tak dále. Takže já jsem ten letošní Mikulov nějak trošku víc sledoval, protože jsem měl obavu, jak to všechno dopadne, jako například, že autobus, kterým oni přijeli, nemohl projet tou bránou na náměstí. To jsou takové ty věci, které jsou neřešitelné ve chvíli najednou.
0: Si autobus zadrhne mezi vraty.
1: A ještě mi organizátoři řekli, no tam projede každý autobus, to přece není problém. Teď plný autobus nástrojů, bubny, všecko možný a vytáhni to nahoru na ten zámek.
0: A co jste dělal?
1: No já už jsem startoval svý auto, kolega druhý svý auto, už jsme to chtěli autama odvést nahoru po částech. Naštěstí se
0: z toho autobusu, já myslím, že autobus
1: autobusu,
0: táhnout,
1: který stál u hudební školy a teď co dál, muzikanti šli pěšky nahoru a plný autobus byl lidí, protože to byl obrovský autobus prostě. A tenkrát, když ten Mikulovský zámek stavili, tak netušili holt, že jednou budou tak velké autobusy.
0: Že přijede Vlachova kapela.
1: No tak naštěstí se podařilo zehnat mikrobus, do kterého se to přeložilo, vyvezlo se to nahoru a po koncertě se to zase svezlo dolů, aby kapela mohla odjet.
0: Divák a posluchač netuší zákulisí,
1: jsou věci, kterým se říká Vismajor.
0: Vismajor, ano, anebo mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí. Takže to se všechno podařilo. Já mám jednu ukázku, kterou prezentuji především proto, že ji budou zpívat čtyři krásné dámy, které si říkají Spirit Quartet, si říkají. Je to tak něco, jako byly kdysi sestry Alanovy.
0: Aha.
1: A zaspívají písničku, kterou napsal jeden slavný německý skladatel, který psal operety, jmenoval se Paul Linke.
0: Ano.
1: A tahle písnička je z operety Lysistrata. Je to ale swingově upraveno a mně se to moc líbí, takže připomínám všem, kteří byli v Mikulově, že takhle zní celý koncert a toto je jedna ukázka.
0: Tak se těšíme.

0: No, tak to bylo čemu tleskat. Ta kapela, super,
1: Vlachová kapela,
0: šlape.
1: To je prostě pořád.
0: Bezvadný.
1: Pořád dobré. Tak teď tu mám jednu aktualitku, ke které jsem se dostal prakticky před několika dny, čili ano. Je to velmi, velmi čerstvá záležitost a já jsem velice překvapený s tím, co jsem slyšel.
0: Říkej.
1: Kolega externí zvukař Petr Werner, který nám i už v loni natáčel Mikulovský festival letos taky, mě donesl CDčko, na kterém je vyobrazená 14-letá dívka, která se jmenuje Ilonka. Zjistil jsem dodatečně, že se jmenuje Ilona Brimová, je z Velké Býteše.
0: A je krásná, já jsem to CDčko viděla.
1: Zpívá tam několik písniček a že si to mám poslechnout. Mm-hmm. To bylo všechno a upozornil mě na to, že si myslí, že zpívá velmi dobře ta dívka a že by možná bylo dobré pro ní něco udělat. No mm-hmm. Já, když jsem to slyšel, tak jsem řekl, ano, pro tu dívku je potřeba něco udělat. Ta dívka je částečně nevidomá nebo skoro prý nevidí. Já jsem ji nikdy na vlastní oči neviděl. Doufám, že ji někdy uvidím. Je jí 14 let a zpívá báječně. Mm-hmm. Písnička, která se mně osobně líbí, se jmenuje Krátká vášeň, záhy odezní. Je to z muzikálu Angelika, který napsal Michal David. A poslouchej, sama uvidíš, jak se 14-letá dívka dovede vyrovnat s těžkým vokálním partem.
0: Uh-huh. Takže dobře, nové jméno na hudební scéně, možná, že o ní uslyšíte, protože Max, když si něco umane, tak
1: doufám.
0: Tak uvidíme, co bude dál. Ilona Brimová, 14 let.

0: písničkách pro duši premiéra pro tuto slečnu 14-letou neuvěřitelné zpívání Ilona Brimová. My jsme si říkali i se zvukovým mistrem Michalem Zelinkou, že nám jde mráz po zádech.
1: Ano, ano, on říkal, že mu běhá mráz po zádech.
0: Tak a to je hlas, který člověk by nikdy neřekl, že té dívce může být 14 let. To je vyzrálé zpívání i obsahově. Co se tam říká v tom textu, taky to člověk věří, to
1: ví,
0: je
1: o čem
0: úžasný.
1: Zpívá, má to takový ten feeling,
0: no,
1: který každý zpěvák nebo každá zpěvačka nemá. Byť má silný hlas, tady je feeling a je vidět, že prostě je tam, takhle to má být, takhle se má
0: tak
1: zpívat.
0: By to mělo být.
1: Jo, takhle by měli zpívat všichni.
0: No, my jsme si říkali, že se pokusíme Ilonku dostat k nám do vysílání, abychom si popovídali, protože si myslím, že by to bylo zajímavé. Ona těch věcí na tom CDčku má víc, jsou to všechno melodie velmi krásné. Tohle to byla ukázka z muzikálu Angelika od Michala Davida a teda zpívala opravdu jako o život. Tak,
1: tak doufejme, že se nám něco podaří.
0: Pojďme dál.
1: Teď mám před sebou jednu písničku, kterou chci vzpomenout na kamaráda Karla Hálu. Byl to, dá se říct, opravdu kamarád, který s naší kapelou, myslím tím teď s orchestrem Gustava Broma, účinkoval velmi často, velmi rádi jsme pro něj jezdili a velmi rádi jsme ho odváželi domů, protože on nebyl řidič, neměl auto, takže problém byl vždycky ho dovést a odvést, ale on v těch svých dvou tmavomodrých oblecích, které používal zásadně na všechna vystoupení, vždycky přijel precizně připraven a ukázal to, jak se má zpívat swing. Ono se v těch uplynulých dnech o Karlovi hodně mluví a písničky, které se hrají, jsou většinou takové ty, které s tím swingem nemají nic společného.
0: To je pravda, no.
1: Lodí bílou a já nevím,
0: a
1: co všechno.
0: Hádej Matildo.
1: Ale protože on byl skutečně špičkový swingový zpěvák a já znám v této zemi ještě dva, kteří swing umí, takže byli tři, teď už jsou jenom dva a oba dva jsou shodou okolností odsud. Jedním je Laďa Kerndl, který to dovede, a tím dalším je Tibor Lenský, který to dovede skutečně. To jsou chlapci, kteří to mají pod kůží a swingovou muziku cítí nesmírně dobře. Jinak dál o nikom jiném nevím.
0: Víš, co jsem slyšela, když Karel Hála zemřel, hned tu noc jsem vysílala a ve zprávách byla vzpomínka od Nadí Urbánkové a ona ti tam říkala strašně krásnou věc, že když už se to muselo stát, takže je přesvědčena o tom, že Karel tam nahoře, až přišel do nebe, potkal se tam se všemi těmi, kteří tam už jsou, a že je přesvědčena, že natáčí nějaké CDčko,
1: jo,
0: a že se to CDčko rozhodně povede, že Karel, který miloval swing určitě, natočí nějakou swingovku a že tu swingovku pošlou nám sem dolů, abychom věděli, že jim
1: určitě
0: to tam šlape.
1: To bude
0: kapelníkem. To byla docela fajn
1: vzpomínka. Určitě to bude s Bromem, to o tom nepochybuji.
0: Když už se
1: takže
0: to muselo
1: já jsem
0: stát.
1: Opravdu připravil swingovou písničku, která se jmenuje Má dlaň tvůj dech a hraje to samozřejmě Vlachův orchestra, je to skutečná paráda, takhle se ten swing má zpívat.
0: Tak takový byl Karel Hála.

0: Brom, ale není to tak. Oni se oba dva ti kapelníci velmi ctili, velmi si sebe vážili a velmi si pomáhali, takže nebyla rivalita mezi Bromem a Vlachem. Mm-hmm. A ty kapely obě dvě skutečně a stále existují, ty kapely jsou výtečné. Já jsem přesvědčen o tom, že jsou to nejlepší kapely v této zemi. Tak moje druhá vzpomínka bude patřit dalšímu Karelovi, a to je Karel Zich. A to proto, že 14. července před 4 lety Karel zemřel.
1: Taky tak neuvěřitelná smrt.
0: Tak, a protože je léto, přejdeme na tu letní tematiku, která potom bude vyloženě už v tvých rukou, tak jsem našel písničku, která se jmenuje Léto, jak má být, zpívá Karel Zich, a já všem připomínám, že už je to 4 roky,
1: ten
0: co Karel Zich, to byl taky báječný kamarád, to byl výtečný člověk, většinou to
1: chytrý,
0: tak bývá.
1: On byl nesmírně chytrý a vzdělaný, a když jsem s ním točila, tak člověk si uvědomil, jak on má obrovský široký záběr, co všechno on věděl, konec konců byl vystudovaný.
0: Tak on byl taky z velmi vzdělané rodiny.
1: A přesně tak, vzdělaná rodina. Škoda ho, Karel Zich.

0: Tak to byla vzpomínka na Karla Zicha. Léto, jak má být, doufám, že vy prožíváte léto tak, jak si ho představujete, jenom prosím vás, dávejte na sebe pozor.
1: No a tím pádem jsme přešli do druhé poloviny našeho pořadu.
0: A budeme
1: tím
0: se brouzdat.
1: Pádem se budeme brouzdat v okolních zemích, kde se brouzdáte možná v těchto chvílích i vy. Takže první píseň italská. Já jsem vybral písničku od pána, který se jmenuje Luigi Martilotti.
0: Ano.
1: A to proto, že jsem se s tím pánem seznámil osobně na myslím poslední nebo předposlední bratislavské liře, kde jsem byl členem mezinárodní poroty.
0: Fíha.
1: Což byla pro mě poměrně velká čest,
0: to bych
1: protože
0: řekla.
1: To byla jedna z porot, ve které byli

0: skuteční fachmani a byli tam lidé, kteří přijeli ze všech koutů světa, Polák, Chorvat, Němec, Rus, všechno možné. A navíc ten verdikt té poroty byl respektován. Znám některé poroty, ve kterých jsem taky byl, kdy porota se může přetrhnout a rozhodnout tak a tak a nakonec pořadatel si to stejně udělá.
1: Udělá podle svého. Ano.
0: Takže nebudu jmenovat, ale ty víš jistě, o koho mám teď na mysli. Takže z bratislavské Liry pan Luigi Martilotti zpívá píseň, která se nemenuje jinak než Itália.
1: Ano, Itália, pojďme se tam podívat alespoň virtuálně.

0: No, tak to jsme vás zavedli do Itálie. Já si vždycky tak, když takovou muziku poslouchám, představím to moře a pláž a nějaké dobré víno a vlastně takové to dolce far niente. Nic nedělá, nic tě netrápí. Vypnout mobily a jenom užívat života. Paráda.
1: To moře nevím. Říká se, že tady nahoře to moře, ten Jadran, prý nic moc. Já jsem tam byl, myslím, dvakrát a
0: myslíš nahoře Bibione a tam, tak to ne, ale dole potom.
1: Ale tam dole jsem byl,
0: Ischia, Sicilie,
1: tam jsem byl a tam to moře Jonico, oni říkají Jonico, Mare Jonico, jako moře.
0: Jonské
1: moře, to je skutečně krásné. Teda ty skály a to všechno, to jako mě moc nepasovalo, protože jsem se bál našlápnout, ale je to tam nádherné.
0: Paráda, má to atmosféru.
1: No tak teď přes vodu pojďme šup do Chorvatska. A teď musíš říct, protože tohle jsi vybrala ty.
0: To jsem vybrala já. Já jsem tu písničku vybrala záměrně, protože jsem ji nabízela posluchačům i v Apetitu, jak máme tam vždycky takovou tu možnost těch tří, ze kterých si vyberou. A tahle ta chorvatská skutečně na celé čáře tam nebodoval nikdo jiný, přestože většina asi z posluchačů vůbec neví, kdo je Stipe Šarić. A až potom jedna posluchačka se přihlásila a říkala, že viděla jejich koncert, viděla ho dokonce v Chorvatsku a taky řekla, že tenhle ten velmi pohledný muž, vysoký, na té fotografii má šedé vlasy a knírek, zemřel v 60 letech. A oni tady byli v Brně, dokonce byli i na dnu otevřených dveří, on má ženu Inge a zpívali spolu a ta písnička je krásná, protože všechny ty chorvatský, ať už je to, ať zpívají Dubrovačky, jasně, Trubadury, nebo prostě jasně, tam máš pocit, že to je to ono, to je to léto. A Stipe zpívá krásně, takže pojďme takovou tu dojemnou.
1: Musíš říct, jak se ta písnička jmenuje?
0: Još i danas teku suze jednej ženě.
1: Nevíš, co to znamená?
0: Ještě dnes tečou slzy jedné ženě.
1: Tak to je
0: asi o lásce, že?
1: No to určitě.

0: Tak to byl Stipe Šarić, takové a podobné písně znějí na chorvatském pobřeží večer a je to pohodička.
1: No, mě teď trošku zamachruju. Teda.
0: Řekni.
1: Já jsem ještě nepřišel na to, proč jsou si podobné chorvatské, německé,
0: jo, to máš
1: rakouské a někdy i řecké
0: ty písničky, šlágry, že?
1: To má jeden jazyk, jo. Ty tercie okresní, jak se někdy
0: se
1: mezi,
0: říkal,
1: mezi muzikanty říká.
0: Okresní tercie.
1: Okresní tercie vždy zvítězily. A to je jazyk německy mluvících muzikantů a nevím, proč se to zatoulalo do toho Chorvatska a někdy z toho Chorvatska i do toho...
0: A tak když jsme byli Rakousko-Uhersko, když jsme to moře měli jakoby.
1: Dobře, ale Rakousko-Uhersko byli třeba s také Maďaři, že... A tam ten hudební jazyk je úplně
0: tam
1: jiný.
0: Tam okresní tercie nic teda.
1: České okresní tercie se... to jsem zase něco teda...
0: To jsi něco řekl.
1: Ty se vyskytují v podstatě jenom v dechovce, že? U nás naše dechovka je plná okresních tercí. Ale nebo sexty třeba, ale to je vlastně obrácená tercie. To je jedno. Chci jenom říct, že se mě tohle ještě nepodařilo vypátrat, kudy ta cesta toho společného hudebního jazyka šla. Itálie je naproti a tam je třeba také úplně jiný jazyk.
0: Úplně jiný jazyk.
1: Kousek od Itálie je Francie a tam je úplně jiný hudební jazyk.
0: Což si můžeme dokázat.
1: Což si můžeme dokázat třeba následující písničkou. Ale já jsem jenom chtěl říct, že kousek třeba od té Dalmácie dole už jsou ty balkánské národy a tam ta muzika je úplně jinačí. Liché takty, liché rytmy, okresní tercie tam už nejsou, že? Nevím, kudy to mohlo jít, jestli ty muzikanti putovali třeba. Chodili,
0: to je zajímavé.
1: Jezdili.
0: Koho bychom se na to zeptali?
1: Nevím.
0: Štědroně.
1: Ten ví jiný věci,
0: ten ví zase toto jiný neví věci. Asi. No tak zeptáme se na okresní tercie a příště za 14 dnů bychom mohli říct, jestli nám dokázal odpovědět, nebo třeba bude vědět o okresních tercích
1: tak
0: něco.
1: Tak pojďme, francouzská písnička no. Amirej Matije.
0: Je, ta je krásná, já jsem viděla ty fotky z toho CDčka, když si mě ho ukazoval, ona bývala krásná a to jsem se dívala jednou na televizi, ale to už je strašně dávno a byl to nějaký rakouský kanál, jestli jednička nebo dvojka a byl to velký krásný večírek, na kterém byli všichni slavní zpěváci, nevzpomeneš si, a byla tam Mirej Matěj.
1: Malinká,
0: už samozřejmě dáma ve věku, ale
1: to.
0: Pořád krásná, teda
1: viděl
0: to
1: jsem.
0: Bylo neuvěřitelné.
1: A krásně zpívá
0: Mirej Matěj.

0: Mirej Matě a byli jsme ve Francii.
1: Můžu něco říct?
0: Můžu něco říct?
1: Určitě by mě teď mohl někdo z muzikantů obvinit, že tady byly okresní tercie taky, ale Mirej Matě byla velmi populární v Německu a zpívala německé písničky a tohle je sice francouzsky zpívaná písnička, ale napsali Němec. Takže
0: a
1: v tom,
0: je to tam.
1: Tom to
0: a
1: je,
0: proto vlastně, to je.
1: A proto jsme...
0: Schválně, jestli poznáš tercie okresní v té další. Ta deska, já o ní moc nevím, protože není to tak dlouho, co mě tady v rádiu navštívil jeden posluchač, on je to Řek žijící v Brně, pan Sideridis. A já k tomu Řecku mám takový zvláštní vztah, mám tu zemi ráda a stejně tak jako Itálii, prostě cítím se tam volná a svobodná a on to ví a v podstatě se tady objevil a řekl, přinesl jsem vám 3 CDčka, zkuste si to poslechnout, co na to řeknete, a vyprávěl mi, že ten zpěvák, kterého za chvilku uslyšíme, bude mít koncert v Ostravě druhý den, co mi ty desky donesl, protože se slavilo výročí příchodu prvních Řeků po válce k nám do tehdejšího Československa. Což je samozřejmě historie nedávná a souvisí taky třeba se sestrami Eleftheriadou, taky s rodiči Frosotarasidou a s těmito lidmi, které my dobře známe a máme k ním blízko.
1: Chtěli jsme tady kapelu Thermopyly.
0: Úžasně, no tak samozřejmě.
1: Máme nahrávky, úžasná kapela. Tam hrál jeden Sideridis, je to nějak...
0: To je příbuzný, to je samozřejmě příbuzný. A vem si Agatonikiadis, že jo, režisér, náš kamarád.
1: To byl kapelník těch Thermopylů právě.
0: Tak, no a vem si třeba Frantu Kocourka, ten taky jsme vzpomínali výročí jeho úmrtí, on umřel 91, někdy na začátku července 3. nebo 4. Teď nevím přesně. To byl kamarád té řecké enklávy a chodívalo se do Semilasa na řecké zábavy
1: ano.
0: Úžasný, prostě naprosto skvěle. No a já jsem ty desky měla, poslouchala jsem si je doma a říkala jsem si, to je paráda, nádhera, jenomže já neumím tu jejich písmenka. No, tak jsem vybrala pro dnešek jednu a teď jsem si říkala, no jo, jenomže jak
1: to říct?
0: Jak on se jmenuje, ten dotyčen. No, tak jsem zavolala Froso
1: a
0: říkám,
1: řekla.
0: Frosi, prosím tě, já tady mám na tebe jeden a já ti řeknu, jak ty písmenka vypadají. Ale ona řekla, ne, počkej. A já říkám, víš, a to byl koncert v Ostravě a ona říká, Marceli, to já vím, on se jmenuje Yorgos Dalaras a nebo taky George Dalaras a je to nejslavnější řecký zpěvák.
1: V současnosti
0: je mu asi 58. Na těch deskách, které já mám, vypadá ještě hodně mladě, ale je to taková velká špička, která zpívá jednak řecké lidové, ale taky se pouští do Španělska, já nevím kam, ale tahle ta píseň má nádhernou atmosféru a Froso říkala, že to bylo velmi krásné setkání těch všech, kteří tady v České republice žijí a že měla slzy v očích a víš, co řekla. A já jsem ti ho poslouchala, jak on zpívá a říkala jsem si, že to nemá cenu, abych zpívala já. A tak jsem jí řekla, že by to byla škoda.
1: Ona zpívá dobře.
0: Protože my oba jí máme rádi. Takže pojďme do Řecka k muži, kterého nevím, jestli znáte úplně, tak jako ti Řekové, kteří žijí u nás tady v Brně v České republice, Georges Dalaras.

0: Tak co říkáš?
1: Já říkám, že ano. Mm. Tam sice okresní tercie byly taky, ale ta struktura té harmonie a té celé té skladby té písně už byla absolutně odlišná.
0: Je to jinde.
1: Míchají rytmy jiné, jinak nasazují ty základní harmonické funkce, to znamená první, čtvrtý, pátý stupeň a tak dále. U nás je to zavedený už od dob Marie Terezie v podstatě ve stejném modelu, že prostě první čtyři takty musí být jedna funkce, pak dva takty jiná funkce a tak dále. To jsou věci, že bych zabíhal do...
0: Ty to bereš strašně vědecky, já to beru spíš jako pocitově, víš?
1: Jasně.
0: Že mám tak přivřený oči a představuju si za prvé řeka Zorbu, jistě, za druhé ty krásné pláže a hory a ten pocit z toho, jak on vnitřně má takovou tu krásnou energii v tom hlase.
1: No, je tam napětí velké, napětí v tom hlase. Ale já jenom chci říct to, že tady už jsme opravdu úplně jinde s tím muzikantským myšlením a že prostě tam se teprve konečně začínají objevovat jiné rytmy, liché takty a tak dále, že ta muzika není jenom v těch pravidelných rytmech na dvě, na tři nebo na čtyři, což jsme tady my obklopeni ve střední Evropě jenom tím.
0: Jasně.
1: Tady v těchto oblastech už je to najednou jinak. Mm-hmm. A to je
0: tak
1: dobře.
0: Byli jsme v Itálii, potom jsme byli trošku ve Francii, potom jsme byli
1: v Chorvatsku.
0: Teď jsme byli v Řecku.
1: Asi
0: se budeme muset rozloučit, tak...
1: Ještě do Španělska.
0: Že by Španělsko?
1: No určitě. Mm-hmm. Tam hodně lidí jezdí a španělská muzika je fajnová.
0: Tahle ta, která, jestli si vybral to, co...
1: Chiquitos.
0: Los Chiquitos je skupina...
1: El Porom Pompero se
0: El
1: to jmenuje,
0: Pompero.
1: Ta písnička.
0: Jo, to
1: byl
0: takový...
1: hit španělský před mnoha lety, ale myslím si, že stojí za to připomenout.
0: Tak, šup, do Španělska na koridu anebo na cokoliv jiného, ale tahle ta píseň je rytmická a není smutná, není uplakaná, tak se pojďme bavit.

0: Nikdy jsem nezjistila, co to porom, porom, poporom, perom. Jestli je to jako tralala, nebo
1: to může
0: tak,
1: být něco
0: podobného. To bude tralala asi, že?
1: No, něco tak já španělsky neumím, ani jsem tam nikdy ve Španělsku nebyl.
0: Já jsem se na to nikdy nezjistila.
1: Jenom umím rozeznat velmi dobře španělskou muziku od ostatních
0: tak,
1: jiných muzik,
0: určitě.
1: Protože ta je tak typická, že se tím jejich charakteristickým tón po tónu postupem té harmonie je ta španělská muzika absolutně odlišná od ostatních.
0: Všimli jste si, přátelé, že Max dneska to pojal
1: jako... Machruju, že?
0: Tady, ne, no ne? Tak jako vzdělávací kurz, jo, jako tón po tónu a tam ty okresní.
1: No ale to je skutečně a... jenom v tom Španělsku, ty postupy po tónech dolů na ten pátý stupeň. To je skutečně typické jenom pro tuhle tu oblast.
0: Tak prosím vás, až pojedete do Španělska, vzpomeňte si, že tón po tónu, to Max vám vysvětlil, jak to dolů směrem, jinak si kam, samozřejmě dejte cokoliv dobrého, protože tam je dobře, tam se dá krásně a my se budeme loučit, protože
1: budeme
0: už
1: loučit.
0: Je teda
1: dost budeme se loučit hodin. S skladbičkou, která se jmenuje Auf Wiedersehen, čili naschledanou, skladbičku, kterou jsme už začali nasazovat v tomto roce a chceme se v ní vlastně s vámi se všemi loučit vždycky, abychom nehráli tu znělku úvodní nakonec, tak hrajeme podobnou skladbu v interpretaci stejného orchestru, ale protože se tam říká naschledanou, tak naschledanou.
0: Tak naschledanou, mějte se krásně, jedete-li na dovolenou, tak si užívejte, ať už jedete kamkoliv a vraťte se ve zdraví. My se s vámi setkáme kdy?
1: Za 14 dní.
0: To je 2. srpna.
1: Ano.
0: Mějte se hezky, loučí se Marcela Vandrová.
1: A Max Wittmann, naslyšenou.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Četba na pokračování.
0: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
1: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
0: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Oblíbená herečka Chantal Poulain slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Majitelce nezaměnitelného hlasu přejeme hodně zdraví a při příležitosti jejího životního jubilea nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná.
2: Tandem.
3: Z Tandemu přeje dobrý den Jan Rosák. Tak víte, že slovo tandem znamená dvojici nebo dvojitý. Můžeme mít třeba tandemové kolo, tandemový seskok z letadla nebo také tandemovou pec v hudnictví. A nebo dvojitý remorker v lodní dopravě. Všechno je tandem. Ze všech i těch nevyřčených možností jsem si pro dnešního hosta vybral ten tandemový seskok padákem. To by totiž odpovídalo nebojácné a dobrodružné povaze mého hosta, a to i přesto, že je to krásná a elegantní dáma. Je to totiž herečka Chantal Poulain. Já tě vítám. Ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Bandem Jana Rosáka.
1: Ten čas neuvěřitelně letí. Naposledy jsem se s Chantal v tandemu potkal před 10 lety. Za tu dobu se pochopitelně spousta věcí, kromě Chantal, ta se vůbec nemění, ale jinak se změnila spousta věcí. Hlavně samozřejmě v životě. Ty jsi mezi tím napsala knihu Život na laně a píšeš další knihu. Prosím tě, já jsem tu knihu, se přiznávám, bez mučení nečetl, takže mi řekni, proč na laně. To vypadá, že děláš na loutkový divadlo.
2: Ne, na laně je to jako funambule.
1: Aha.
2: Ten funambule.
1: Jo, no, to znamená jako takový to, jak se to jmenuje, balancování na laně.
2: Balancování na laně, protože celý život jedeš, jo, ale na to a musíš držet ta
1: rovnováhu.
2: Rovnováhu. A někdy jako máš pocit, že se rozbiješ čuňu, ale zase se vyrovnáš. A zase, víš, to je celý život, je taková pro mě, já to miluju, protože nikdy nevím, co bude. A my nevíme, co bude zítra, že jo. A to mě fascinuje do života, že já jsem člověk, který beru ty výzvy nebo ty změny, ty křižovatky života. A já si myslím, že to je právě pořád. Seš také ledáš rovnováhu. Ale když to nehledáš už rovnováhu, to znamená, že bude nuda.
1: To je pravda. Ty máš ráda takový to dobrodružství, tu nejistotu trošičku v životě, je to tak?
2: Jako, jo. Já beru trošku život jako výzva. Vím, co je pro mě důležitý. Vím, jak pro mě ten život může mít smysl. To znamená podávat určité věci, které chci dát, a zároveň, když tam podáš něco, máš potom odezvy, že pomůžeš. A to je přesně divadlo, to je přesně, když píšeš knížku, to je přesně ty koncerty neskutečně, které mě fascinují, jak ty lidi to berou, to je krásně. A mám pocit, že má můj život smysl. No. Ale neustále nemáš ta jistota. Jak to bude tam? A tohle to. A furt musíš jako jít dopředu, se nezasavit. Nic není jisté.
1: Ano.
2: A já to miluju.
1: Ano, to znamená, že ty nikdy nezůstaneš sedět na místě. To je jasné. Ráda riskuješ? Jako, chodíš ráda do věcí po hlavě?
2: Trošku jo. Ty výzvy, to je otázka. Jo? Když je to až moc po hlavě, tak já, ale já moc nepřemýšlím. Jo? Já jsem taková
1: impulzivní.
2: Myslím, jo, já si myslím, že musíš jít do risku. Celý život, protože jinak se zastavíš a už je to, že děláš věci, které máš jistotu, že to zvládneš. Ale ne, já mám ráda, ale od začátku, když jsem přišla tady kdysi za totalitu, tak to žiju do nejistota, co, jak. Víš, jako to je stále takové ta balance. A teďko právě další, o tom ještě nebudu moc mluvit, protože ještě, ale bude. A chystám se žít na vodě, protože ten zem už někdy mě, tak já skočím, abych sem žila na vodě.
1: Voilà. Tě nudí, jo, ta jistota na té zemi?
2: Někdy jo, já nevím, co se děje, ale, ale musíš poslouchat, co tvoje instinkt řekne. A ty to nevíš, jak to dopadne, ale ty máš, a já jsem člověk, který když se kousá do něco, tak jsem dříč, jo, a nepustím, tak já jsem boxer.
1: No, řeknu vám, kdo někdy stál s Chantal Poulain na startovní čáře nějakého závodu, což se mně stalo mockrát, tak tohle, co teď tady Chantal právě řekla, tak 100% odsouhlasí. Ano, je to opravdu člověk, který jeho životem je opravdu riskování.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak, Chantal už řekla takové svoje životní krédo, kterým se řídí samozřejmě třeba i při výběru svých titulů, které hraje, do kterých nastupuje, ale myslím si, že bychom to teď mohli trošičku konkretizovat. Ty v podstatě, dá se říct, že pendluješ mezi Prahou a Brnem už
2: nevím,
1: v podstatě.
2: Nevím, no taky.
1: Že jo, už ale hodně dlouho, viď?
2: Jo, ale byla zastávka, trošku já jsem míň penglovala, no. A teďko Bolek koupil práva na 6 taneční hodiny. Hodin, 6 týdenech, které hraju s Martin Kraus.
1: Ano.
2: Které jsem hrála předtím Oldo Gazer a Pavel Kříž. A začínám penglovat, protože máme další od příští ledna, tak to zkoušíme s Bolkem Don Juan. Aha. A bude to takové mezinárodní představení.
1: K tomu se za chviličku ještě dostaneme, no. Když si budeme povídat o jak je důležitá spolupráce, ale mě zajímá samozřejmě taky to tvoje cestování po celé republice, protože ty cestuješ se svým koncertním programem.
2: No.
1: Tak povídej o tom trošku.
2: No, ten koncert je pro mě úplně... Najednou ji strašně potřebuji. Když my jsme začínali, tak já jsem říkal, tak jo, vidíme. Ale najednou mám teďko tři muzikanty jazzový. Štěpán Markovič, Ondra Gabrna, klavír, Markovič na saxofon a Jan Kořinek. A to je kontrabás. Tak tezi tři muzikanti a já jedeme. Dáme všechno v autě a jedeme. Ale... A je to pro mě kouzelné, to je trošku takové zase ten život, který mám moc ráda, to je trošku to kočukování, jakoby, jako jezdíme všude a tak mě chybí to cestování, ale je to krásně jít s kapelou a máš 4 koncerty na Slovensku a takhle my žijeme trošku jako, co bude, jak bude, ale ty koncerty pro mě jsou strašně překvapuje mě, teda to je proto já miluji to. Vždycky seš překvapený, protože není automaticky, že věříš na sto, že to... Ne. Pro mě úspěch je krásný výsledek, ale to práce právě a ten výsledek diváky. To znamená, že po koncertu vždycky se věnují lidi, podepřují ty CDčky a tyhle ty věci. A co mě říkají, to je tak... Víš co, protože mezi tím, to není o tom, že dávám ty šanzony, jo, to jenom. Ty šanzony jsou ve francouzštině, ale začínám mluvit s lidma. To znamená, že vykládám ten obsah šanzon, co se spojí s mým životě. A taky šanzony, které jsem já napsala, proč jsem ji napsala. A najednou ty určitá víze života, a nebo postoj, nebo jak ty se postavila pro ten život, tak já o tom vykládám. A ty lidi, já nevím, je to hrozně upřímně, víš, já nejsem člověk, který moc nechám to jít, protože vždycky někdo, když máš dva lidi, kteří se drží za ruce na první řadě, nebo zvoní telefon, nebo...
1: Tak na to reaguješ, jo?
2: Na všechno, protože mě to hrozně baví. Mě to baví ten kontakt přímo s lidma.
1: Ano.
2: A uvolnit a ukázat, že to je krásný, není nic opravdu beton, ale všechno může zůstat úplně otevřený na všechno situaci.
1: Prosím tě, a které šansony se divák si poslechne? Máš ze světového repertoáru, a předpokládám, že takovou klasiku nějakou taky, francouzskou asi, zpíváš, belgickou?
2: Co myslíš?
1: No, myslím, které šanzony?
2: Ty šanzony jsou klasicky francouzsky staré. Miluji staré francouzsky, la guinguette, un petit peu. Víš, la guinguette, to je, když máš na náměstí malé pódium a tam jsou ty žárovky barevné a tam je akordeon, klavír, tak, a ty lidi tancují na ten pódium, jo? Jako to je la guinguette.
1: To se takhle říká, jo?
2: La guinguette. Ale to jsou ty starší šanzony, které mám nejradši. A pak já píšu svoje, že jo. No.
1: Ty píšeš i muziku?
2: Ne, muziku ne. Ne. To nechám muzikantem napsat. Protože my ty šanzony podáme. A to je další věc, hrozně pro mě důležité. Že ty šanzony jsou jazzový podány trošku. Jako to je podány jakoby s tím ty tři muzikanty. Úžasný jazzový muzikanty. A já mám ráda, když muzikanti hrají takové kousky jazz beze mě, že bez zpěv. A nejenom lidi mě říkají krásná věc, mě říkají, že vůbec to jazz vůbec se nikdy nezajímal, ale to je docela dobrý ten jazz.
1: No ty to propojíš právě s tím šansonem a ano. Víc jim to přiblížíš ten jazz, samozřejmě.
2: Ano, tím pádem a ty muzikanti někdy hrají úplně beze mě a ty lidi jako koukají. A to je přesně, protože jazz je docela muzika, které ty lidi jako kolik lidí vůbec jako nevnímají ten jazz.
1: No jasně, ale, že jo.
2: Ale najednou to vnímají.
1: A co texty, prosím tě, jsou šansony jenom o lásce, nebo píšeš i o něčem jiným?
2: Ne, píšu o... To je těžko říct. Co cítím na ten moment, jo? Já nepíšu jenom o lásce. Je to pravda, že šanzon je vždycky trošku spojena s lásce pro svoji zem, z láska pro tohle to. A pak srzí. Že jo, protože srzí, bole, co ti ublíží, anebo tvůj jako zloba, ale ne zloba agresivná, ale zloba takzvaně, je veux pas dormir, já nechci spát, já nechci tohle, já chci jenom těžit, že tě miluju. Je to o život, o lásce, o
1: ale šťastné
2: všechno.
1: I nešťastné.
2: A to vždycky šanzony jsou o štěstí a neštěstí.
1: Tak, ano.

0: Chantal Poulain, nevím, jestli to víte, kdysi lákala chirurgie, architektura, taky třeba kamera, balet a nakonec skončila u herectví. Čím to, že to nakonec to herectví vyhrálo? To jsem se tě vlastně nikdy na to nezeptal.
1: No, herectví nevyhrála takzvaně. Herectví byl osuč. Byl situaci, který mě vedl do ten okamžik, protože já jsem chtěla právě spoustu profese udělat, že jo. A jednou, protože já jsem, ta kamera taky mě hrozně zajímala, a protože já miluji focení, já miluji ten obraz a já jsem šla do nějaký, protože když mám něco v palice, tak já jsem se rozhodla, že já pojedu do nějaký produce, viděla jsem, že točej a já jsem šla tam před

0: A já jsem šla, on mě nabídl právě role jakoby herečka.
1: Tak ne kameru, ale herecký.
0: No. A potom byla právě, že já jsem točila a najednou mě to bavilo. Tak já jsem do herectví, ale to bylo takové osudový. Ale nejsem, víš co, já miluji svoje profese. Já, hlavně pro mě je o tom, že ti lidi podávám nějaký něco, který tím nebo spojí jí ze svoje vlastní život. A nebo oni se smějí a mají srdcí a víš, a ti prožitek něco. To mě zajímá, ale ta profese, kdyby jsem vždycky říkala, bože můj, můžu, když seš do křižovatka života, například, všichni ti říkají, a co budeš dělat? Já říkám, mě to, nechte ten život. A když budu muset dělat něco jiného, tak budu dělat něco jiného. Co budu se vzít hlava, že nic jiného do života mě nebaví než herectví? Ne, všechno mě baví právě, protože to právě i tohle tě nakrmí do divadla. Když máš jenom zájem o divadla, neseš krmenej.
1: To je pravda, to je hezký, že seš taková fatalistka a v ten osud tě vlastně zavál nakonec tehdy do Československa. Nelituješ toho, že nakonec prostě si skončila tady u nás?
0: Že jsem nešla, protože já jsem odjet do...
1: Ty jsi mohla jít do Ameriky.
0: Do Ameriky. No. Že já jsem měla letadlem, všechno jsem měla domluvený.
1: A nelituješ toho?
0: Ne, nikdy. Dokonce potom my jsme byli v Americe s Bolkem ze Šeřeké Královna, my jsme udělali velké turné v Los Angeles. A vždycky jsem říkala, bože, to je tak krásný, že ten život... Právě když já vůbec ani chvilku nelituju. Co okamžik život je, který se říká, že neměl být. Samozřejmě. Ale všechno, co byl negativní, mě vedl do něco důležité, že jo. A nebo vnímáš svoje chyby a potom víš, že už nemáš jí dělat. Například to jsou, všechno je důvod do života pro mě, ať je to negativní, nebo nádherný, nebo těžké, tak je vždycky měl důvod. A takhle to beru život.
1: Tak kdyby náhodou si zalitovala třeba někdy, tak se rozhlídneš kolem sebe a zjistíš, že máš skvělýho syna, který má veliký úspěchy, že na divadle, ve filmu, tak si myslím, že můžeš být opravdu docela ráda a šťastná, že se ti to tady povedlo.
0: To víš, jo, já si myslím, že teď vím na 100%, že jsem dělala strašně dobře, že jsem tady zůstala. Nejenom kvůli mě, protože samozřejmě bylo okamžik, že já jsem měla kufry připravené, ale zůstala jsem, protože si myslím, že co je nejdůležitější v životě, je taky rodina. A nechtěla jsem vzít to nejbližší rodina, co měl Vladimír. Kdyby nemůžeš udělat jinak, tak jo, dobře. Ale říká, osud bude přinést něco. A přinesl. A tím pádem, že jsem zůstala, já jsem tak uvědomuji se, jak je to důležité, že tady Vladimír byl. A
1: dělá ti radost, viď?
0: Mě udělá hrozně radost, protože on se postaví absolutně sám. Bojoval proti takové ta karikatura syn od.
1: Přesně.
0: A najednou jsem se uvědomila, že teď mám ten pocit, že jo. A teď vím, že můžu kdykoliv se opřít na ní. Už je on. Ale byl to velký boj. Ještě bude další boj. Jo. Života je neustále hledání, se zlepšit, jít fakt, pořád hledat, zlepšit svoje profese, svoje... Ale najednou vnímáš, jak ten čas se zkrátí taky, jo, že žiješ, blá. A pak seš, no jo, tady budu ještě 30 let, ale každý den se to zkrátí. A to je, nikdy z toho máš otázka, co musím ještě zvládnout, to chci udělat tohle, to chci udělat tohle. Ale vnímáš, že ten čas se zkrátí, ale pozitivní.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Bandem Jana Rosáka.
1: Chantal Poulain v divadle samozřejmě vyjadřuje svoje názory přes postavu, přes příběh. Když zpívá své šansony, tak je to opravdu ona, protože dost často šansony doprovází svými texty, čili to vypovídá o ní osobně. Ale zajímá mě, Chantal, když tedy to není zrovna tvoje muzika, tak co si pouštíš? Kterou muziku máš ráda? Která ti dělá radost?
2: Dívej se, mám hrozně ráda klasická muzika, jazz samozřejmě, ale co mě hrozně líbí, to je Paizom. My jsme tady hledali, jaký šanzon francouzský můžeme dát tady v rádiu. A samozřejmě ty šanzony, které poslouchám, nebo Grand Corps Malade, to je text na muziku, ale podání jakoby do rytmus, ale je to slam. To je poezie, to je Brassens, miluju. To jsou takové Rigles, to je všechno, jako je to vysto text.
1: Jo, u nás se tomu říkalo melodram. Kdysi se to dělalo na divadle dokonce.
2: To je, jakoby, ty máš ten rap, taky je způsob vyjadřovat. Jo, je to hrozně těžké. Teďko pracuju právě, budu hrozně ráda zpívat v Rigles, protože oni jsou fascinující. Ty texty jsou krásné, muzika je nadaná. A ty jsou taky zpěvák, jo, zároveň. Ale ten text je intenzivní a velký. Ale ten Grand Corps Malade, to je básník. Ale básník do toho, ne básník, ale s životem, konkrétní. A mu říkáme Grand Corps Malade, to znamená velké tělo nemocné, protože on kulhá a má určité problémy a je mladý, úžasný a píše takové texty, že to je fascinující. A to jsou lidi, to je právě ten důvěz do toho textu. Pro mě nejdůležitý je ten text, takzvaně.
1: Tak, ano.
2: No, je co vyjadřuje ta šanzon.
1: Ano, samozřejmě šanzon je hlavně, nebo je
2: no.
1: Minimálně z 50% textu.
2: No.
1: Tak co si dnes chceš poslechnout? Čím ti uděláme radost? Co ti máme pustit?
2: Aby já jsem říkala, nebo Aznavour, nebo Brel, nebo to jsou moje klasika.
1: No, to dobře, tak třeba toho Aznavoura, kterého jsme tady měli nedávno.
2: Jo, a musím říct, že byl kouzelný.
1: Samozřejmě.
2: Byl kouzelný. A já jsem myslela, že jsem na poslední koncert, ale teď jsem zjistila, že přijde ještě jedno.
1: To je dobře.
2: No a já jsem myslela, ale opravdu to bylo tak krásné, ten pán. Sice aura kolem ní.
1: Tak teď ta aura přechází přímo k nám do Rádia Region. Český rozhlas Region má kolem sebe auru už.
2: Neděje se mě sranda.
1: Ne, vážně.
3: De Paris pour s'embrasser, nous n'avions pas de chambre, pas de sous, pas même un lit, même cassé,

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak, jestliže je někdo kosmopolitní osobnost, tak je to určitě Chantal Poulain, protože je taková opravdová Evropanka. Narodila se ve francouzské Marseille, vystudovala ve Švýcarsku v Ženevě, žila v Brně, žije v Praze. Co si myslíš o spolupráci mezi národy? Jde to nebo to nejde? Myslíš si, že má Evropa ta kosmopolitní budoucnost?
2: Já se myslím, že někdy jsem trošku zoufala, ale někdy to je taky postoj. To je boj. Ale co se týče přijímání, protože já jsem emigrant, takzvaný, když ano, to bereš, jsem emigrant. Přijímání cizí člověk, jakoby, pozor, nezapomínáme, že Evropa je Evropa, to znamená, že když seš Evropan a se stěhuješ zase do Evropa, tak to... Ale stejně je tam problém. Přízvuk, zvládnutý jazyk.
1: I mentalita.
2: I mentalita, kultura, protože i když jako jižní Francie ze sever, jakoby ze centrum Evropy, tak to taky je rozdíl. Ta pozice jich nebo sever, jo, to je velký rozdíl mezi lidma. Ale říkáme, že kultura naš to někde spojí, ale je to otázka, jestli ji vnímáš pozitivně a jestli to přijímáš ten člověk, který možná má přízvuk, má jiný, a potom je, to jsou lidi, kteří mají jiný barva plet, ale jsou Evropan, ale mají jiný barva plet a takhle, to je všechno spojené. Já jsem ještě viděla takové v Cannes, teďko byly ty herečky, to je vždycky ženský, to jsou takové bojovník nějaký, já vždycky někdy trošku mám strach, abych to nepřehnali, ale je to pravda, že byly ty takové černoška, krásné ženy a tak dále, mají furt ty stejné role, že jo, uklízečka, sestrička v nemocnice, ale nikdy mu to osvědčovatelka a tak dále. Tak je takový určitý postoj. Jo, to je jako já tady, kvůli můj češtině, samozřejmě mě kulpa, protože jsem intenzivně na ní nepracovala, ale pro mě v životě vždycky byl důležitější kontakt s lidma. A já jsem na učit se jazyk do knihu, mě úplně ale opravdu nudí. Ale lituju opravdu.
1: Kdyby ses naučila správně česky, už bys to nebyla ty, ale to jen to tak nechej.
2: Ale nedělám to schválně. Pracuji na to a jazyk mě baví s kontakt, jako přímo se člověkem kontakt. Ale já zjistím taky, že spoustu takové do profese hlavně nemůžu moc točit, protože vždycky musím být cizinka, nemůžu mít stejný národnost než ten partner. To znamená, že vždycky ty představení nebo co dělám musí být spojený s nějaký cizinka. Jo? Že nemyslíme tak, že možná mám přízvu a to je jedno. Jo.
1: Je to tak, jako, že dejme tomu Pavel Landovský taky hrával v Burgtheatru, no. Taky vždycky nějaký cizince třeba, že jo?
2: No jasně.
1: Nebo Voskovec nemůže... taky v Americe.
2: Já vždycky říkám, že nemůžu být Mařenka z Vízovice, že jo? To nejde. Ale je to taky zajímavý, protože když píšu knížku, píšu samozřejmě ze spisovatelka, protože já to...
1: Ty píšeš francouzsky asi, že jo?
2: Já nepíšu sama. Já mluvím.
1: Ty diktuješ. Jo,
2: přesně. Ano. A to kolikrát jako lidi píšou knížku, říkají, já píšu knížku. Já píšu knížku, ano. Ale to není jmenovaný ten člověk, který opravdicky píše. Protože lidi neumějí. Jako to je profese poprvé. A já mám obrovský respekt. A vždycky říkám, je Chantal a Michaela Zindelová, že jo, protože to jsme, ona musí tak na mě pracovat, to je šílený práce, to znamená, že já mluvím 6 hodin, ale potom ona chudák musí to dát dohromady, že jo, a pak je korektura, které mu to říká, ne, to není přesně, co jsem to chtěla říct, musím najít jiný slovo, ale nevím to slovo, řekneš mě tohleto, a ona říká tohleto, a říká, jo, přesně to slovo, já vnímám jazyk, ale kolikrát jsem trošku blokovaná, protože nemám, jako mě chybí slovník a jsem takové
1: ochuzená.
2: Ochuzená, jako blokovaná, nebo limitovaná, protože mě chybí slovník, kolikrát.
1: Ano. No, tak padla tady zmínka o spolupráci vlastně, jsme v tandemu, tak tandemové spolupráci s Michaelou Zindelovou, která probíhá při přípravě knížky Chantal Poulain, ale další spolupráce, tentokrát už spolupráce na divadle a už zmíněná s Bolkem, která se chystá, tak o té si budeme povídat za chviličku. Mezitím si poslechnete další z písniček našeho dnešního hosta.

0: Proust.
1: Ale dis-moi, dis-moi, co bude dál?
0: Nevím, řekni, co
1: ale
0: bude dál.
1: Ale prosím tě, co? Dis-moi.
0: Ty se, vidíš.
1: Ty to nevíš, že?
0: Strach.
1: Ty to nevíš. Ty se bojíš.
0: Protože to nevím.
1: Ty se bojíš?
0: No.
1: Ale víš co?
0: No.
1: Jsi sráč.
0: Myslela jsi, že jsem sráb, ne?
1: Ne, a jo.
2: Dospívala Chantal Poulin, ale my si budeme dál povídat o tom, co jsem už tady trošičku slíbil, o té budoucí spolupráci s Bolkem. Ty se vlastně vracíš opět ke spolupráci s Bolkem, kdy spolu budete na jevišti jako partneři, čili si zaspomínáte, já myslím, že mezi tím jste si občas sem tam zahráli, ale zaspomínáte na takovou intenzivní spolupráci, která byla v Šaškově a Královně.
1: A nejenom, no. byl ještě seance, byl ještě další představení, ano. Ale...
2: Tohle bude takový velký. Tak povídej, co to bude?
1: Don Juan a bude to trošku mezinárodní, protože tam bude Slováci, Češi a
2: Francouzka.
1: Já Francouzka. A to je to, mě to, se na to hrozně těším. Ale samozřejmě není o tom, že... Ale jsem ráda, že se potkat Bolek na jeviště. A to je ten takové krása v životě, že vůbec jsem chtěla zase se potkat s Bolkem na jeviště, ale neměla jistota, jako kdy, co, jak... A to je právě křižovatka života, který mě vedl zase tam. A to je ten kolotoč života, který se točí, ten život se hrozně takhle. A někdy tady seš, jako na jednu stranu, a ten kolotoč točí a zase se přijdeš sem a zase jedeš dál. A pořád ten kolotoč, ne o tom, že se vrátíš někam, ale zase najednou, bing, je okamžik, když seš tam.
2: Chantal mi tady přímo ten... zahrála kolotoč krásně nad mikrofony. Prosím tě, a čí to byla iniciativa?
1: Oni připravili ten Don Juan a Bolek, jsem slyšela, že Bolek říkal Elvíra, mohl být Chantal.
2: A je to klasický Don Juan, anebo je to Bolkův text?
1: Ne, to je...
2: Klasika?
1: To je, Bolek bude jako herec. Mm, to bude docela klasický. To bude klasika.
2: No,
1: ale
2: se...
1: ještě trošku mlčím, protože to je až v lednu a máme se všichni sejít a budu víc orientovaná, ale pro mě je fakta zase... rád v místě, kde mě se cítím trošku jako doma, pak jo, že je to tak...
2: Čili se bude v Brně, se bude premiérovat.
1: To bude premiér v Brně, pak samozřejmě budeme rád, protože představení Bolka Polívky se hraje i ve Studio 2 a potom Bratislava určitě.
2: Určitě. No, když je to takový mezinárodní představení. No. Prosím tě, když už mluvíme o tom Donu Juanovi, tak mě napadlo, že ty jsi žila s takovým slavným milovníkem. Jmenoval se Casanova, viď?
1: No. No jo, Casanova, náš boxer.
2: No. Už je po smrti Casanova.
1: Už je pryč, ale my máme teďko bešamel.
2: Bešamel?
1: To je Vladimír má bešamel. My máme vždycky bešamel, protože... Ale bešamel je...
2: A má barvu jako bešamel, opravdu?
1: Ne, nemá barvu jako bešamel, ale bešamel ještě navíc, to je ženský rod. Jako
2: bešamel.
1: Ano, une bechamel, to je jako ženský rod, ale bechamel je jako naše boxe, to je muž, ale to je chlap, jako pes.
2: Jako počkej, ten pes je chlap a jmenuje se bechamel jako ta bechamel.
1: Ano, ale protože je to pro... Vladimír přišel z toho nápad a já jsem říkala, no, ve francouzštině je bechamel jako ženský rod a možná... A jenom jsem si říkal, že to je hrozně vtipný, že Polívka má bechamel, no. To mně to připadalo docela vtipný.
2: Je to takový, jako když nakoukneš do menu. Do menu je tam bechamel, Polívka, tak, jo.
1: To nejdůležitější.
2: To víš, že ne. Já se pamatuju, můj kamarád, prosím tě, si koupil boxera, takovýho malýho, a než zjistil, že je to chlap, ten boxer, tak mu dal jméno Růžena. Takže ten se jmenoval chudák Růžena. Celý život. No.
1: To je krásně.
2: A co naděláš?
1: To je krásně.
3: Přemýšlivé živé rozhovory, kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
4: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
3: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
4: Oda Nuc,
3: Jiří Vejvoda
4: a její hosté.
3: Každou středu v 10 dopoledne
4: a ve 20 hodin večer.
3: Český rozhlas Pohoda,
4: písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka. Už jsem tady zmínil několik kategorií uměleckých, které splňuje ve svém životě Chantal Poulain, ale ona se také účastní, řekl bych, přímo charitativních a divadelních akcí. A jedna taková je teď těsně před námi, myslím si, že zrovna zítra a pozítří, a to jsou, to je festival Meziploty, tam se účastníš dokonce už, myslím, po několika.
1: Už jsem byla, no.
0: Jo. Tak co tě tam
1: přijde? Já jsem v Bohunice právě z nadace pracovala, já jsem dělala dětský pavilon. Spolupráce s nemocnice.
0: A v čem spočívá ta tvoje spolupráce s nimi?
1: Eba, oni udělali rekonstrukce, celý pavilon pro děti a byl velký kus zahrada a všechno. A bylo to sranda, protože my jsme tam vstoupili a my jsme udělali ten interiér, ty barvy a tak dále. Je zajímavý pracovat s tím ty psychiatry, lékaři. A potom já jsem slyšel, protože byl ještě park, tam je ohyněk, tam je altánek, tam je to takové krásně, je šachovice a tak dále. A mě říkali, že ti děti z toho nové pavilon dřív utekli, jo, protože teenager taky tečou, protože ten
0: jako
1: park...
0: Utíkali,
1: pro mě.
0: Ano.
1: Utíkali a teď to říká, klidně zůstanu ještě tady tím.
0: Vážně, jo. Tak to prostředí je tam přidrželo.
1: No, je krásný prostředí, jako krásný fakt.
0: Ty si, prosím tě, mám takový pocit, že se podílela dokonce i na výzdobách onkologického oddělení, jestli se nepletu.
1: Všude, na chirurgie, na kardio, teďko psychiatrie, spolupracujeme s Bohunice v Brně, jsou... Všechno, to jsou herny a všude do každého oddělení, ale když jedeme do celý, uděláme pokoj, chodbě, herny, všechno. Pro mě ta psychika má obrovský vliv na život, to znamená i na léčba. Když máš pozitivně kolem sebe, máš krásné prostředí, máš svět, hlavně pro děti, svět, dětský svět, tak pomůže i ta léčba, protože ta pozitivita jakoby pomůže. Oni
0: určitě.
1: Ne o tom, že léčí tělo, ale trošku léčí
0: duše.
1: A to je hrozně spojený. Já jsem mluvila s lékařama, chirurgové, kardiolog a tak dále. Oni říkají se neskutečně jako ten postoj děti před léčbou je úplně jiná.
0: Prosím tě, ještě mi řekni, co tě čeká přímo jako účinkující festivalu. Zaspíváš asi, předpokládám, viď?
1: Ano. Já budu rád jednou dělat představení, jo. To musím přiznat, že už jsem dělal ten koncert, ale ten rok opakuju, dáme ještě koncert a já se na to těším, ta atmosféra tam je hezká. To bude příjemný. Ale ráda jednou to rád divadlo tam, jo. To mě bude bavit.
0: No tak dneska Chantal Poulain vás potěšila v Tandemu. Zítra a pozítří se na ní můžete přijít podívat do bohnické psychiatrické léčebny.
1: Ano, a možná tam mám rezervovaný pokoj.
0: To když ti bude nejhůř. Už ne, tě tam mají rádi.
1: Já jsem poprosila ten ředitel, doktor Holly, abych mě tam opravdu rezervoval.
0: Dobře, tak jo. Ale já si myslím, že ty seš natolik jaksi vyrovnaná osobnost, že s tím dlouho nemusí počítat. Měj se moc hezky, ať se ti pořád daří, ať vidím pořád ten kouzelný úsměv na tvé tváři.
1: Děkuji ti.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Zdravím vás, přátelé, při poslechu pořadu Českého rozhlasu u muziky s Josefem Zímou. Polkou Miroslava Kolstrunka s názvem Bourbon otevřela kapela Křídlovanka přehlídku orchestrů, skladeb a interpretů. Bude pokračovat titulní skladbou CDčka Z marcipánu srdéčko od Václava Maňase a Antonína Perničky. Pak uslyšíme píseň O čekance Blahoslava Smišovského a Václava Babuly a ještě polku Antonína Koníčka a Vladimíra Salčáka Petr Klíčová. Zpívají Věra Buřilová, Jana Trojanová a Jiří Chmelař.

Hrála vám Křídlovanka. Následující kapela Vltavanka Václava Šimka nám už bohužel někde u Vltavy nezahraje. Ale máme zvukový záznam v podobě CDčka s názvem Bílé konvalinky a z něho si tuto kapelu Modrých Vltavanů můžeme připomenout. Ivan Trnka zaspívá Santa Luciu, já si dám Vejvodovu polku Až půjdu od tebe ráno a Alena Mravcová s Blankou Tůmovou se chystají na směs lidových nazvanou Šumavské kvítí. Prosím.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Teď je na řadě orchestr s názvem Dr. Swing, který nám připomene slavné šlágry minulých let. Slunečnici, S.E. Nováčka s textem Josefa Gruse, Kosý Fox Josefa Stelipského, Melíška a Motla a píseň z filmu Veselá bída, Láska brány otevírá. U mikrofonu jsou Kateřina Medová a Milan Němec.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Harmonika. Snad nejpoužívanější nástroj lidové hudby. Orchestr v jedné bedínce. Bude mít hlavní slovo, dá-li se to tak říct, v závěru našeho dnešního pořadu. Hraje orchestr Vaško Muzik, zaspívají se Jirka Škvára, Jan Lorenc, Marie Hanzelková a Standa Tatar. Rozloučí se s námi tangem Františka Poupěte, Neplačte pro mne má krásná paní, směsí staropražských lidových písní a vejvodovou Já ráda tancuju. K tomu se přizná Ivana Brožová. Já už se vám jen poroučím a těším se pozítří naslyšet.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.
2: Pěknou neděli vám všem, milí posluchači, je krátce po deváté, tedy čas, kdy vás pravidelně zvu na zálety. No a to, s kým si budu povídat dnes, mě napadlo nedávno, když jsem cestou domů z Hradce Králové projížděla přes Hořice. Vždycky, když tím místem projíždím, směřuje můj pohled automaticky vlevo k letišti, protože vzpomínám, jak vypadá ten kraj z výšky, když jsem tam totiž trávila hodně času na soustředěních v místním aeroklubu. Je to moc pěkné místo. Ta žena, která už teď sedí proti mně, se právě v Hořicích narodila. Zakrátko přesídlila do Liberce. A když teď ještě dodám, že Velikonoce trávila 15 let obrazně řečeno s kuřetem a že je moderátorkou hlavní zpravodajské relace České televize Události, je jasné, že povídat si budu se svou kolegyní Marcelou Augustovou a moc se na to těším.
3: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Abych ještě dopověděla to, co jsem před písničkou jenom nakousla, rovnou z auta hned za Hořicemi se Marcela volala a domluvili jsme si naše dnešní setkání a jsem moc ráda, že ho přijala. Tak pěkné dopoledne, Marcela, ahoj.
1: Ahoj.
0: Když mluvím o Hořicích, jak dlouho se tam vlastně bydlela?
1: Já se tam narodila a potom jsme bydleli v Jiráskově ulici do roku 1967, takže asi 2 roky. Moc si toho nepamatuju, ale pamatuju si, že v té ulici bydleli taky Valentovi a měli houpací kohouty. A tam jsem se já chodila houpat, takže to je takový můj nejsilnější zážitek z toho batolecího věku. No a potom vlastně táta odešel pracovat do Liberce, do Naivního divadla a my jsme v roce, nevím, jestli to bylo 67 nebo 68, odešli s mamkou a s bráchou za ním.
0: Táhne tě to tam, teď nemyslím teda ty houpací kohouty vedle u Valentu, ale cítíš to, když projíždíš tím krajem, že tam máš své kořeny, pokud tam své kořeny máš a tvoji rodiče, případně prarodiče v tom kraji bydleli delší dobu?
1: Cítím to čím dál víc, ale až teď, když jsem vlastně starší, protože do těch Hořic se vracím ne často, ale velmi ráda. A když jsme loni uspořádali s příbuznými výpravu na Zvičinu, tak tam jsem byla jako malá holka, moc jsem si to už nepamatovala. A teď najednou člověk tak si říkal, tady je to tak krásný, tak malebný a nějak vevnitř cítil, že do toho kraje patří. Já jsem to nikdy dřív nemývala a zdálo se mi, že jsem v tomhle poměrně pragmaticky založená, ale najednou jsem to prostě nějak cítila a už spoustu let vím, že kdybych nežila v Liberci, anebo teď kousek na vsi od Liberce, takže bych mohla žít ve východních Čechách v kraji Červené Hlíny.
0: Já jsem k tomu, přiznám se, měla úplně stejný přístup, o kterém ty mluvíš, ale teď jsem se shodou okolností dozvěděla, že moji předci jedni pochází z Pardubicka, ale ti druzí z Karlštejnska a že když jsem ta místa navštěvovala jako malé dítě a teď tam přijedu po dlouhých třeba 20 letech, a tak ten kraj mě něčím přitahuje, oslovuje a že se tam cítím líp, než když odjedu někam, byť jenom o 20 km dál, to je asi úplně
1: tak
0: stejné.
1: Tak to funguje nějaká vnitřní vazba mezi člověkem a tím místem, odkud pochází, asi je.
0: A studovala jsi žurnalistiku, vedlo tě ke studiu to, že jsi neměla ráda matematiku, fyziku, anebo to byl nějaký jiný důvod, který tě měl právě k tomuhle tomu rozhodnutí?
1: No já jsem dělala původně zkoušky na DAMU, protože jsem si říkala, tím jak táta pracoval v divadle, tak jsem hodně do divadla samozřejmě chodila a samozřejmě jsem chtěla být herečka. O kousek se to nepovedlo a já říkám, tam se zase projevil nějaký ten můj asi pragmatismus, protože jsem si říkala, no tak tohle nevyšlo, nebudu tady ronit slzy a zkusím prostě žurnalistiku, protože jsem kromě toho divadla na gymnáziu taky psala a trochu publikovala, tak to byla taková druhá volba, která vyšla a myslím si, že zaplať pán Bůh, že vyšla, protože jako herečka bych asi byla dost trapná.
0: Jaká byla tvoje reakce, když jeden z tvých synů přišel se stejným nápadem, že půjde na žurnalistiku a konzultoval to vlastně vůbec s tebou?
1: No, moc nekonzultoval, protože Lukáš, to je ten starší z mých synů, je velmi introvertní a dlouho říkal, že když jsme tak navázali v jeho pubertální době nějakou debatu na to, čím by chtěl být, tak odpověď zněla hlavně ne tím, čím ty. A nakonec skončil na žurnalistice. Vlastně dneska dělá na ČT24.
0: Máš ty tendenci, já nemůžu, ale máš ty tendenci někde mu třeba v něčem poradit, někam ho poštouchnout?
1: Vůbec ne. Já myslím, že za jedno už vlastně tím, čím na 24 prošel, protože to sama dobře ví, že to je velmi složitý režim a náročný režim, tak si myslím, že tu žurnalistiku, kterou mimochodem nedodělal, má dávno hotovou. Ale netroufala bych si mu vůbec radit, protože je velmi zkušený už v tom, co tam strávil času a co tam prožil. Ale tím neříkám, že když třeba jdeme v Praze spolu na oběd nebo na večeři, tak se samozřejmě velmi živě bavíme o tom, jaká je moje práce, jaká je jeho práce a to mě hrozně baví a nikdy vlastně jsme si tak dobře spolu nepokecali jako teď.
0: A ten druhý, Krištof?
1: Oni jsou oba, řekla bych, co do letory věrné otisky svých otců. Takže říkám, Lukáš je introvertní a Krištof naopak je povaha velmi výbušná, která potřebuje být tak trochu ve stresu, trochu v tlaku a když ten tlak nepřichází zvnější, tak on si ho umí výborně vyrobit sám pro sebe. Takže ten je povahově úplně jiný, ale říkám, tou profesí, tak ten studuje vyšší odbornou školu filmovou v Písku, produkci, a takže nakonec asi se bude věnovat taky něčemu dost podobnému, jako se věnuju já a jako se věnuje Lukáš.
0: Říká Marcela Augustová.

0: S Marcelou Augustovou teď pomyslně překročme práh České, respektive Československé televize. Ten okamžik, kdy si přes tu vrátnici prošla poprvé. Vzpomínáš si na to?
1: No, vzpomínám si na to poměrně matně, když jsem prošla přes vrátnici, ale živě si vybavuju první filmovačku, na kterou jsem odjela. Bylo to v Doxech a točili jsme tam kromě jiného na tenisových kurtech, což mě bylo prostředí blízké. No, ale samozřejmě jsem byla prostě novinářské telátko. To bylo vlastně ve druhém ročníku na fakultě, kdy jsem se přes praxi v rozhlase dostala do televize. A tak jsem se to začala za pochodu učit a začala jsem si, a za to jsem vděčná do dneška, porovnávat to, co jsme se učili ve škole a to, jak to potom vypadalo nakonec v praxi. A musím říct, že ten rozdíl byl docela značný. Proto vlastně jsem si už tuhle tu šanci pracovat zároveň se studiem ponechala, protože ta konfrontace mi připadala užitečná a zajímavá.
0: Ty jsi srovnávala teď vlastně to, jak to vypadalo ve škole a jak to vypadalo v praxi. Kdyby se měla srovnat zpravodajství 80. let nebo 90. let, ať se tam nedáváme tu pomyslnou hranici nějaké změny režimu, ale teď mi jde čistě o tu televizní práci. Jak vypadala tehdy a jak vypadá dneska?
1: Tak ten rozdíl je propastný, to je hlubší než macocha, protože já když jsem v 95. tuším nastoupila do zpravodajství, tak se točilo normálně na kazetu, ta kazeta se potom vzala do ruky, odnesla se na autobusové nádraží, předala se řidiči autobusu linkového Praha-Liberec, na Florenci si zase někdo fyzicky vyzvedl, já jsem mezi tím zavolala, jakým autobusem přesně naše reportáž jede a jediný výdobytek techniky, který jsme měli, tak byl v podstatě psací stroj a fax. A potom, když jsem dostala první mobilní telefon, který měřil asi 40 cm, včetně antény, tak už jsem si připadala jako úplný king. No ale dneska, že dneska vlastně je to všechno neviditelné a proudí to kudysi, pak se to dostane do toho vysílání a všechno je vlastně virtuální a už tedy nikdo žádné kazety v ruce nenosí, natož na autobusák.
0: A ta profese krajánka, o které teď vlastně mluvíš, protože krajánek posílal tehdy ty kazety autobusem do Prahy, třeba z Liberce, je asi docela pěkná řehole.
1: Je to poněkud nevyzpytatelné, pokud jde o čas, samozřejmě, což nástupem 24 se ještě mnohonásobně zhoršilo. A to nasazení je obrovský, taky dneska vlastně v krajích jsou běžně dva redaktoři. Já jsem byla vlastně na Liberecký kraj sama tehdy. Ale byl to bezva region, protože byl takový šťavnatej, protože člověk jeden den točil třeba někde v horách, druhý den sledoval návštěvu politika z Prahy, takže ta práce byla obrovsky pestrá a to si myslím, že je výhoda krajánků dodnes, že jo? V Praze kolegové mají takzvaně svůj rank, v tom se pohybují a ten sledují, ale ten krajánek musí zvládnout úplně všechno a to mě na tom hrozně bavilo.
0: Když tak vzpomínáme na tu minulost, myslím, že je to tvoje věta, kterou já osobně si často připomínám. Čím déle tady jsme, myšleno v České televizi, tím víc toho na nás v archivu mají. Je to původem tvoje věta. Opakuju si tvoji větu jako modlu, je to tak?
1: Jo.
0: Myslím si, že je to skutečnost, která se nedá nějak odepřít ani smazat. Nicméně, vzpomeneš se na okamžik, kdy jsi byla oslovená pro moderování té hlavní zpravodajské relace. Já si totiž přesně vzpomínám, že když mi volala Daria Macáková, dramaturgině magazínu Sama doma, tak jsem zrovna docela příznačně stála u škopku špinavého nádobí.
1: Já jsem tehdy, když mě zavolal Zdeněk Šámal, tak jsem jela autem na tenis a tak jsem teda zastavila, abych netelefonovala za jízdy a říkám, no a kdybys tady potřeboval jako rozhodnutí moje? A on říká, no hned. Tak jsem říkala, tak jo. She's crazy like a fool.

0: Povídám si s Marcelou Augustovou, moderátorkou hlavní zpravodajské relace České televize Události. Pojďme si teď říct víc o tom, jak se vlastně události připravují, protože my si to obě dokážeme představit, kolik práce zatím vším je. Stejně tak je to samozřejmě s počasím, stejně tak je to s tím hlavním zpravodajstvím. Podle mě je úplně neuvěřitelný poměr časohodin, které stráví ten tým a toho vlastního vysílání.
1: No a to už se Události radikálně prodloužily, takže a přesto je to velký nepoměr. No ono, mě to někdy taky překvapuje, protože už jsem měla za to, že běžný divák veřejnoprávní televize už

0: Tak dlouho před tím vysíláním tam musíte být. A teď já jsem mluvila o té pozici moderátora číslo 2, který má relativně jenom malou pasáž v událostech. A ona říkala tak v 5 a já jsem říkala, no to ne, ještě pozdějc. Takže ta opravdu žila v dojmu, že tam člověk přijde chviličku před tím vysíláním a prostě to tak nějak svoukne, ale to tak není. No. Takže musíme dělat ještě osvětu velkou.
1: Tak a děláme ji vlastně i teď. Mně se v poslední době hodně líbila věta mého kolegy Honzy Šrámka, počasáře, který řekl, já si jdu do studia konečně odpočinout. A říkám si, jestli je to vlastně dobře, že jsem si dovolila tohleto říct. Já tomu samozřejmě rozumím a ty to jistě vnímáš taky, takže ta práce okolo je natolik náročná, že ta třešnička na dortu, ať už trvá v tvém případě 40 minut nebo 45 minut a v mém případě maximálně 5, je skutečně tou třešničkou na dortu, že předtím je to obrovské množství práce, která se dá jenom velmi těžko popsat. Máš to úplně stejně, že nakonec svým způsobem to živé vysílání je relax oproti tomu, co se děje předtím?
0: No ano, ale já musím říct, že mě vlastně i když ta příprava sama a to psaní těch studií je stresující a člověk se pořád musí obracet na kolegy a domáhat se, kdy už teda tam aspoň nějaké body, nějaké drobné podklady budou, protože ví, že už vlastně za 5 minut by se pomalu měli jít převlíkat a jít do maskérny, se nechat doupravit a už by měl utíkat do toho studia a furt ví, že mu ještě několik věcí chybí, tak mě paradoxně, když to je tak jako pod tlakem trochu, možná v tom je podobnost s Krištofovou povahou, tak mě to vlastně baví, jsem zjistila. Já nemám ráda taková ta vysílání, hlavně o víkendu, kdy je vlastně všechno relativně včas, je to hotové a to potom se mi zdá, že v tom studiu je to taky takový vlastně všechno rozvláčný, ale když je tam nějaký stres, tak ono i v tom studiu se mi zdá, že to vlastně líp odsejpá. To taky vnímám jako vlastně vůbec největší poklonu, když mě třeba nějaký divák napíše, to jste řekla tak jasně, tak jednoduše, já bych to řekl taky tak. Tak to je pro mě nejvyšší podsta, který vlastně můžu dosáhnout.
1: Ten čas těsně před vysíláním trávíme často ve studiu spolu. Řeč před znělkou si většinou krátíme debatou v podstatě o čemkoliv, i když samozřejmě podvědomě jsme obě dvě nastartovány k tomu, že za chviličku něco začne. Tak tě mám občas pocit, že nám do toho pan režisér tak nějak nekultivovaně skočí, že nás nenechá dokončit, když už se blíží ta 55. minuta naši tolik důležitou debatu.
0: Ano, naši důležitou debatu o výšce sněhu ve Špindlu nebo na Špičáku v Jizerkách.
1: Ale je to určitý moment, který jistě to odlehčení před tím samotným začátkem nám potom dovoluje, aby nám v té hlavě plynuly ty myšlenky tak, jak mají, tedy snad a obvykle.

0: Marcelou Augustovou jsme probrali události po té, řekněme, technické stránce, teď ta obsahová. Kdyby si tedy měla vzpomenout na nějaké téma, které ti i teď přijde s byť velkým odstupem velmi důležité, u kterého si jako zprostředkovatel té zprávy byla, bylo by to nějaké konkrétní, naskočit něco?
1: No tak mě naskakují ty volby, protože to je takový vždycky výrazný okamžik a je fakt, že já je sleduju trochu jako sportovní utkání, protože mě samozřejmě zajímá, jak dopadnou. Ale pak nastává takový okamžik, kdy vlastně člověk do toho studia chodí velmi často a velmi dlouho, protože to vysílání prostě je dlouhé už jenom podle toho, jak se počítají hlasy. Takže já ve finiši potom třeba v jednu ráno, já už vlastně ani moc nevím, jak ty volby dopadly a musím po nich si v klidu sednout, když to odezní, když se člověk vyspí, odpočine si, tak se zpátky na ty výsledky podívat, protože spousta věcí najednou z té hlavy úplně odejde, protože člověk se soustředí na ten výkon a pak najednou zjistí, že to neví. Jo? Takže tam já se musím pak v klidu vrátit a překousat si to sama pro sebe, ale jinak říkám, to je důležitý okamžik pro celou zemi a je důležitý pro každého z nás, ať si to připouštíme nebo ne.
0: A někdy i ta technika nás klame, no. Viď? Jako člověk tak ťuká do toho ovládání, v našem případě nic se neděje. Máš i podobnou zkušenost a je to okamžik, který tě motivuje k tomu, aby si vlastně trošku pod tím tlakem jako ta správná oliva dala tu šťávu a dala do toho co nejvíc?
1: No, já jsem si při těchto okamžicích uvědomila, že moderátor nemá do studia ani kamkoliv do terénu chodit bez papíru, protože i ten tablet, který mi dneska používáme, tak je to jenom technika a kolikrát se stane, že člověk kliká a tablet spí a nebo prostě dřímá při nejmenším, takže to samozřejmě je dobrý mít aspoň trochu ta studia v hlavě, což ale když je píšu a vlastně celé odpoledne se tím zabývám, tak tam něco většinou uvízne, ale pak samozřejmě je ten papír, který mi nikdo nikdy z ruky nevezme.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Osobně si myslím, že to, z čeho bychom si měli my, kolegové Marcele Augustové, vzít příklad, je jedním slovem. Ty se mračíš, nemrač se, já to myslím úplně vážně, Marcelo.
2: Profesionální... Se trochu bojím, co řekneš.
1: Neboj se, řeknu profesionální přístup, protože za těch pomalu 20 let, co se spolu potkáváme na chodbách České televize, tak se přiznám, že si nespomínám, že bys měla špatnou náladu. A myslím si statisticky, že určitě tam byla období tvého života, která minimálně k zamračenému výrazu, nebo smutnému, nebo indiferentnímu výrazu, určitě během těch 20 let musela vést. Jenom málo empatická, anebo se ti daří neobtěžovat svými starostmi své okolí?
2: No tak snažím se o to, protože proč by se zrovna kolegové, kteří za to nemůžou ani v nejmenším, měli dívat na naštvaný obličej Marcely Augustové? Tak já musím říct, že většinu malérů, který jsem v životě měla, jsem si při nejmenším částečně nadrobila sama, takže jsem si je taky pak sama vylízala. No.
1: Když se spolu potkáme, tak mám vždycky pocit, že jsme naladěni na stejnou notu, že se vždycky najdeme téma, které nás obě baví a nebo těší. Teď mám na mysli především hory a lyžování. Kdyby ta volba byla té první otázky před událostmi na nás obou, tak si myslím, že se to bude výhradně točit okolo počasí pro lyžování, případně pro golf. Ten golf, přiznám se, s tebou ještě nezdílím, možná k tomu časem dospěju, ale lyžování, koníček číslo jedna tvého života.
2: Asi ano, já jsem kdysi dávno, já totiž to je velmi komická situace z mého mládí, protože já jsem od dětství byla spíš dnešním termínem řečeno outdoorový typ. A moje máma měla pocit, že bych mohla být krasobruslařka nebo moderní gymnastka, takže já jsem asi v 7 letech chodila v tmavomodré šatové sukince a bílých kamaších bruslit. Ale kdyby mě viděl trenér Martiny Sáblíkové, pochopil by, že budu spíš rychlo bruslařka než krasobruslařka, protože pro mě nejlepší okamžik byl, když jsme dostali 5 minut před koncem toho tréninku volna a já jsem se předklonila v pase, ruce spustila skoro na led a šíleně rychle jsem bruslila. Ale mamka naštěstí nakonec pochopila a tak mě přestala trápit těma svýma vymyslama a nechala mě lyžovat a hrát tenis. A to byly sporty, tak já jsem ani jeden nedělala dobře, protože...
1: Ale ráda
2: oba, protože táta zase měl tu představu, že budu ten renesanční člověk, že když tam bude kurt, tak samozřejmě si hezky zahraju, na lyžích se budu pohybovat elegantně, ale když bude v místnosti piano, zahraju, zaspívám a tak. Jo. Takže jsem dělala spoustu věcí a nic z toho špičkově, ale říkám, z těch sportů mi zůstaly do dneška s obou hezký koníčky.
1: A když jsi se potom dívala na to, jak sportovali tvoji synové, máš pocit, že jsi jim dala dost volnosti pro to, aby si vybrali to, co chtějí, anebo, a já teda přiznám se, že jsem Vítka svého času hodně směřovala k tomu, co jsem já považovala za dobré, pak se mi samozřejmě logicky vysmekl. Bylo to tak i v tvém případě?
2: No tak já jsem vlastně potom, když jsem byla na vysoké škole, tak už jsem se závoděním skončila. Několik let jsem potom nelyžovala vůbec, ale tak nějak logicky to k tomu dospělo. Nevím, jestli jsem třeba Lukáše k tomu tlačila až moc. Pamatuju si, že když jsem mu poprvé nazula lyže a byly mu 3 roky a on to celý probrečel, tak jsem říkala, no tak já nevím, ale zase jsem si říkala, přece ho nenechám jako pecku, aby ve 3 letech neuměl lyžovat, takže možná tam trochu tlaku bylo a vlastně Lukáš pak docela dobře závodil a ve 14 letech mi řekl, jestli by toho už mohl nechat. A já jsem říkala, můžeš, ale trenérovi si to řekneš sám.
1: Kdyby jsi si měla vybrat nějakou nejmilejší lokalitu pro lyžování, která by to byla?
2: Tady nebo v cizině?
1: Sklidně s obou soudku.
2: Tak já mám velmi ráda Ještěd, protože ho mám ráda prostě jako místo a lyžování tam je fajn, pokud je tam sníh.
1: Ano, děkuji, beru jako připomínku, příští zimu se polepšíme.
2: Samozřejmě srdcařský vztah mám k Jizersko-horskému Špičáku, protože tam jsme strávili spoustu let a do dneška jsme tam členové oddílu a chodíme tam pořádat lyžařské závody. Ale z těch cizích středisek nedám dopustit na Sulden. Víš proč?
1: Úplně tě rozumím, protože to je lokalita, která láká nejenom lyžaře, sjezdaře, ale i skialpinisty. A já jednou doufám, že tě třeba i na ty skialpy, byť by to mělo být... Ne, vůbec ne, naopak. Ty máš, Marcelo, velmi dobrou fyzickou kondici, i když si to nepřipouštíš, jezdíš na kole hodně, a to já vím, v golfu jí tolik zlepšovat nebudeš, ale dobře, tak když budeš přes léto trénovat, tak se příští zimu spolu na nějakou procházku můžeme vypravit, jestli tedy přijmeš mé pozvání.

0: Máme před sebou už jenom chvilku pro dnešní zálety s Marcelou Augustovou. Když jsem se na to dnešní povídání Marcelo chystala, tak jsem si přečetla docela dost rozhovorů a bylo mi moc příjemné, že jsem na rozdíl od jiných lidí, které znám a v rozhovorech je nepoznávám, tebe v tvých rozhovorech poznala. Že jsem zkrátka pochopila, že mluvíš pravdu a že na přímou otázku dokážeš přímo odpovědět. Ale přesto jsou určitě otázky, které nemáš ráda, anebo otázky, které dostáváš hodně často a máš pocit, že tuhle tu věc už si říkala milionkrát. Tak kterou věc už si říkala milionkrát?
1: Tak asi už jsem mockrát vyprávěla o svých začátcích v televizi.
0: To jsme dneska probrali.
1: No, to jsme probrali. No a pak nesnáším otázky typu, na čem ujíždíte, na čem ulétáváte, tak já vždycky říkám, no na ničem, já se prostě snažím žít úplně normálně. Ty taky nemusím úplně, no a pak samozřejmě mě takové ty otázky jako po smyslu existence a ty hlubokomyslnosti v uvozovkách, to já tak vysoko můj intelekt nesahá. Já prostě chodím nohama po zemi a hodlám to tak ponechat.
0: A v to se říká, že složitější je se ptát, než odpovídat na otázky, tak já toho využiju tohle momentu. Máš ty nějakou otázku na mě?
1: No, otázku na tebe, to jsi mi mohla říct dopředu, abych aspoň po cestě přemýšlela. Moje otázka, no asi by k těm skialpům, protože ty jsi říkala, že vlastně si skoro přestala jezdit na sjezdovkách, tak kde je ta hloubka, ty vášně, že člověk, protože znám víc lidí, kteří jsou takoví, že najednou ty sjezdovky odhodí a už se dostanou do úplně jiný dimenze a jiného prostoru.
0: A dostanou se do prostoru, kde vůbec nejsou žádní lidi. Přestože u nás sjezdovky nejsou přeplněné, nebo si my dokážeme najít nějaký čas, kde se tam potkáme s relativně malým počtem lidí, tak ty skalpy jsou prakticky zárukou toho, že jediný, na koho narazíš, je ten, který jde s tebou, že se dostáváš do míst, která jsou liduprázdná. A možná je to právě proto, že v práci jsem obklopena spoustou lidí, že naše práce, byť je individuální, tak je samozřejmě týmová a musíme pořád s někým komunikovat. Tak nakonec na těch sjezdovkách v té frontě přece jenom se trošku ošívám a říkám si, tady je hodně lidí, tady mi není úplně dobře, což se ti právě na pásech nestane. A proto možná i ta moje nabídka a výzva, že půjdeme spolu na procházku.
1: To já bydlím na Záskalí, protože tam já se můžu vzít bundu a vyrazit a courat lesama a nepotkat nikoho celý den.
0: Takže nakonec k tomu ani ty skalpy nepotřebuješ, ale když bude na sníh bohatá zima, tak si myslím, že třeba se ti tam budou hodit i na to chození po zahrádce, ne? Tak při posledních záletech seděl na tvém místě Petr Kučera se svojí manželkou Magdou a taky ti tu nechal jednu otázku.
2: Sleduji každodenně, pokud to jenom trochu jde, veřejnoprávní televizi zpravodajství. A 24 je velice dobrý zpravodajský kanál a k veřejnoprávním zprávám na ČT1, kde kolegyně vaše působí, na ní bych se chtěl zeptat, jestli jsou si vědomi, že se to trošku zpronevěřuje tomu poslání, že vlastně z té hlavní relace, která by měla informovat většinového diváka, se stává věstník. A málo se doví o zahraničí, takže jestli si uvědomuje ona sama, že se to stává přehledem statistiky a věstníku.
1: No, já bych neřekla, že v Událostech je málo zahraničního zpravodajství. Řekla bych, že třeba téma Ukrajiny jsme pokrývali velmi podrobně a měli jsme na všech důležitých místech své zpravodaje. A další věc, kterou si myslím, je, že pokud divák chce dosáhnout hlubší informace, než kterou skýtá ten prostor 50 minut Událostí, tak je přesně, existuje ta 24 a tam existuje Horizont a existují tam, já nevím, pokud chce podrobnosti z ekonomiky, jsou tam specializované pořady, takže si ty informace může dohledat a myslím si, že samozřejmě ta doba dnešních událostí je taková, že někteří diváci naopak se jim to zdá příliš dlouhé. Já myslím, že je výhodou ta delší stopáž ve chvíli, kdy se opravdu něco třeskutého děje. Že máme prostor se i ponořit a máme prostor na to dodat ten novinářsky řečeno background, to znamená souvislosti a pozadí těch událostí a nezůstáváme jenom u toho holého dění. A To je asi tak všechno, co bych k tomu řekla.
0: Příště bude na tvém místě sedět Naďa Konvalinková, takže příležitost pro tebe, na co by ses jí chtěla zeptat.
1: No tak Nadě Konvalinkové se nemůžu ptát jinak, než jak se jí zamlouvá letošní jaro a jestli kvete jako konvalinka.
0: Takže příští neděli povídání s Naďou. Teď moc děkuji, Marcele, za to, že se našla čas, že jsme si mohli stejně tak, jako si často povídáme, když se vidíme spolu osobně, popovídat i tady v Záletech Českého rozhlasu. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemný, protože já normálně jsem introvert a nejsem úplně sdílná, ale tady to ze mě docela spadlo.
0: To jsem moc ráda, tak děkuji, Marcelo, a krásné odpoledne vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré jitro, vyspali jste se dobře a teď už jste naladěni na pohodu, no tak to jsem moc ráda, protože se máte rozhodně na co těšit. Klobouk kdysi nebyl jen módním doplňkem. Říkal něco o společenském postavení, příležitosti, věku i vkusu své nositelky. A některá pravidla jeho nošení bychom možná dnes už ani neuhodli. O módě první poloviny 20. století, o kloboucích, eleganci i o pokladech, které ukrývají sbírky Národního muzea, si budeme v dnešním pohodovém ránu už za pár minut povídat s historičkou a kurátorkou Národního muzea Miroslavou Burianovou.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Móda se mění, některé věci odcházejí a jiné se po letech zase vracejí. Když se ale podíváme na fotografie z první poloviny 20. století, máme někdy pocit, že tehdy byli lidé oblečení snad vždy dokonale. A ženy k tomu ještě měly klobouk, rukavičky a kabelku. Jenže jak to bylo doopravdy? Co všechno se skrývá ve sbírkách Národního muzea a co nám oblečení může říct o člověku i době, ve které žil? A proč má historička Miroslava Burianová tak ráda právě klobouky? Tak o tom se na Pohodě budeme povídat v následujících minutách. Dobré ráno, vítám vás.
3: Dobré ráno.
2: Když řeknu móda první poloviny 20. století, tak určitě nezvládneme pojmout všechno, ale co zajímavého najdeme ve sbírkách Národního muzea?
3: Tak pro návštěvníky a obecně pro naše potomky asi to nejzajímavější, co ze všech těch sbírek je uchováváme, jsou předměty, které jsou nějakým způsobem spojené s významnými osobnosti našich dějin. My se v podstatě Národní muzeum již od 19. století systematicky věnujeme uchovávání oděvu a doplňků známých osobností, takže máme ve sbírkách například předměty Františka Palackého, Františka Ladislava Riegera, Karla Kramáře, prezidenta Masaryka a dalších výtečníků. Ale za mě například tedy k nejkrásnějším patří empírové šaty z roku 1810, které patřily rakouské arcivévodkyni Marii Luise a jsou spojeny s jejím sňatkem Napoleonem Bonapartem. No a když byste se ptala pak na tu první republiku, tak tam je to jednoznačně za mě. Na to jsem opravdu hrdá, že mohu pečovat o šatník Hany Benešové, protože to byla dáma s velkým D. Ale není to jen o tom, že uchováváme předměty významných osobností, snažíme se vždycky uchovat příběh jakéhokoliv předmětu, ať patřil komukoli.
2: Já už jsem prozradila, že vy sama máte ráda klobouky, jeden jste prý zdědila také po dědečkovi, tak jaké další zajímavé kousky máte?
3: No, já jsem měla období, kdy jsem měla pocit, že bych měla poznat všechny české bodistky. Ono jich zase není tak mnoho, takže dneska tohle úžasné prvorepublikové řemeslo je opravdu omezeno jen na několik žen. Takže jsem kromě klobouku, které jsem získala na nějakých vintage trzích nebo vintage obchodech, se snažila i mít vždycky klobouk od modistky. Ale ono to vlastně zase opět souvisí s tou mojí prací, protože se samozřejmě snažíme získávat do sbírek zástupce toho, co se dneska v České republice vyrábí. Takže ta snaha poznat modistky a vždycky nejsnažší ta cesta, že si koupíte klobouk sama pro sebe, tak abyste získala pak darem klobouk pro sbírku Národního muzea. V podstatě vedla k tomu, že jsem najednou zjistila, že těch klobouků mám příliš mnoho. No ale jinak, co se sbírky týče, tak tam opět zmiňovala jsem tu Hanu Benešovou a ty její klobouky patří opravdu k tomu nejelegantnějšímu, co ve sbírce novodobé módy Národního muzea máme. Já především obdivuji barevnost, vy jste zmiňovala v tom úvodu, že vlastně ty černobílé fotografie a dneska si nikdo neumí představit vlastně, jakou barvu ty předměty měly a jen díky tomu, že se dochovaly její klobouky a oděvy, tak víme, jaké barvy třeba měla ráda, že milovala vínovou, červenou a cihlovou a to ty černobílé fotky vůbec nenapoví. A protože to jsou opravdu výjimečné věci, jak se snažíme i vystavovat. Právě Hana Benešová, tím, že to je opravdu velká dáma, tak ty její doplňky jsou pravidelně vystavovány i v expozicích Národního muzea. My jsme teď před 14 dny zhruba opět vyměnili interiér prvorepublikového módního závodu Salon Bárta, takže návštěvníci mohou vždy vidět minimálně jeden její klobouk, minimálně jednu její kabelku a další její doplňky.
2: Vy jste mi tak elegantně utekla od své vlastní sbírky, dobře tedy, nebudu se v tom šťourat, jenom se zeptám, když vás potkáme vás většinou v klobouku, anebo ne?
3: V zimě nosím klobouky velmi ráda. Vy jste zmiňovala ten podědově, to je opravdu klasický pánský klobouk ze 70. let z českého Tonaku, protože klobouk je nejen ten elegantní doplněk, který dnes díky nejrůznějším fascinátorům, které známe především ale spíš fotografií než z pražských ulic, tak je elegantním doplňkem. Ale klobouk je i nesmírně praktický doplněk, který svojí funkcí tím, že zahřeje v létě zastíní, tak pomáhá vlastně nositelce uchovat si nějaký teplotní komfort. Takže přiznám se, že v zimě nosím klobouky velmi ráda a v létě ten slamák samozřejmě proti sluníčku taky pomůže.
2: Když se řekne klobouk, tak i myslím si lidé, kteří jako se o toto nezajímají, tak vědí, že když se běží do stěhy v Ascotu, tak je to přehlídka klobouků. Sledujete i to aktuální dění?
3: Tak sleduji, ale pravdou je, že my se zaměřujeme primárně na českou produkci. To znamená, že nemohu říct, že bychom ve sbírkách měli klobouky, které se prošly po Ascotu. Ale na druhou stranu máme klobouky od modistky, která do toho Ascotu ty klobouky dělá.
2: Mě spíš zajímalo, jako vlastně váš osobní zájem, jestli jako to sledujete, tak jsem to myslela, než úplně do sbírek.
3: Samozřejmě, že to sleduju, protože myslím si, že to je taková krása, že člověk neodolá, aby si pokaždé neprolistoval, jaké klobouky se opět objevily.
2: Možná, že bychom mohli povzbudit naše posluchače, kteří mají doma třeba staré oblečení, kabelku, klobouka nebo jiný zajímavý předmět, který by mohl, dejme tomu, mít historickou hodnotu. Co s tím mají případně dělat?
3: Lidé vždycky ptají, co vám ve sbírce chybí. A ono je na to hrozně těžké odpovědět, protože většina lidí má pocit, že když mají doma šaty od Podolské, tak to je opravdu ten jedinečný exponát, který patří do muzea, což samozřejmě patří, to bez diskuze ano. Ale nám v těch sbírkách vlastně mnohem víc chybí věci, které se snaží dokumentovat ty prvorepublikové firmy, nikoli ty slavné salony, ale spíše konfekci, jako byly firmy Nehera, Rolný, Zbor, Busy, Šoršová a další. A vždycky nejsnažší, co je vyfotit ten předmět a poslat ideálně mě, nebo dá se to poslat i na adresu přímo Národního muzea a doputuje to přímo ke mně, jaký předmět mají, nějaký jeho základní popis a pak vlastně všechno, co k tomu lidé vědí. Protože zase říkám, my se strašně snažíme uchovávat ty věci s příběhem jejich majitele. Tak říkám jako příklad, že v tom jsou úplně úžasné svatební šaty, protože svatební šaty jsou předmět, u kterého si většina žen pamatuje, kde si je koupila nebo kde si je nechala ušít, kolik stály, jaké byly látky, kde se vdávala, dost často i za koho se vdávala, takže úplně na tomto příkladu ukazuju vlastně to, že vždycky se snažíme, když nám něco doputuje do muzea poštou, bez toho, že tam odesílat a se kterým se můžeme spojit, tak vlastně to hrozně ochuzuje o příběh toho předmětu pro naše potomky, který bychom jim chtěli jednou předat. Takže budeme moc rádi, když se nám lidé ozvou, nabídnou nám své předměty, vždycky to posouzení, jestli to do sbírky přijmeme nebo ne, je prostě aktuálně podle toho, co to je. A dost často je to překvapivé, protože lidé mají pocit, že mají něco výjimečného a my naopak zase toužíme po něčem jiném.
2: No, já se přiznám, že moje babička také šila u Podolské. Bohužel se nám žádné její šaty nedochovaly, ale na druhou stranu, jak jste zmiňovala, vy vlastně toužíte do sbírky i po těch konfekčních šatech, které jaksi byly možná dostupnější pro ty, kteří neměli teda tolik peněz, řekněme, anebo i tak to byly nákladné vlastně koupě oděvů?
3: Ne, bylo to dostupné. Bylo to opravdu v době první republiky poprvé, kdy si módní oděv mohly dovolit i třeba úřednice, zaměstnané ženy. Jo. Takže to stálo desetinu toho, co šaty ze salonu, ale ono obecně v té době platilo, že oděvy byly drahé. V poměru k platu to bylo neskutečně jako drahé oproti tomu, kolik to stojí dnes.
2: To by naše přece dnes asi koukali, kdyby zašli do nějakého obchodu s fast fashion, za kolik se dají koupit nějaké oděvy. No já moc děkuji za to, že jste si udělala čas i za to velmi příjemné povídání. Třeba někdo zapátrá ještě ve svých sbírkách doma a třeba to vygeneruje nějaké exponáty, které by se vám mohly hodit. Moc děkuji, budu se těšit zase někdy příště u nás tady na Pohodě. Mějte se moc hezky.
3: Naschledanou.
2: Naším dnešním hostem byla historička Miroslava Burianová.

Přemýšlíte o koupi domu a váháte mezi starým anebo novou stavbou? Možná vás následující informace vašemu rozhodnutí přiblíží. Stavební dělníci při renovaci domu v Belgii minulý týden objevili ve zdech sklepa skrýš se zlatem, jehož hodnota se odhaduje na 9 milionů eur, tedy v přepočtu 218 milionů korun. Stavební dělníci, včetně 18-letého brigádníka, narazili na skrytý poklad ve formě zlatých cihel a mincí při vrtání pro pokládku nových kanalizačních trubek v nemovitosti v provincii Východní Flandry. Úkryt odhalili při práci na základech budovy. Dělníci o nálezu informovali policii s tím, že nechat si ho pro sebe nepřicházelo v úvahu. Je tam tolik mincí a slitků, že by to bylo téměř nemožné. Kromě toho by to byla krádež, řekl vedoucí staveniště. Objev ale vyvolal otázky o tom, komu by poklad mohl připadnout, jestli stavebním dělníkům anebo charitativní organizaci, která poskytuje sociální podporu v obci Dendermonde a která je také vlastníkem pozemku. Její ředitel uvedl, že jeho první reakcí bylo překvapení a úžas a doufá, že poklad by mohl posloužit na podporu činnosti této charity. Místní prokurátor, který zahájil vyšetřování, však uvedl, že se zatím neví, kdo by to mohl být. Pokud se prý nikdo nepřihlásí, skrytý poklad na cizím pozemku se podle občanského práva rozdělí mezi nálezce a vlastníka pozemku. No tak to slyšíte, jestli vás čeká rekonstrukce, buďte obezřetní, až kopnete do základu.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Ani v dnešním pohodovém ránu nesmí chybět předpověď počasí. Dnes od meteorologa České televize Michala Žáka, kterého vítám v éteru. Dobré ráno.
2: Hezké ráno přeju i já.
1: Jaké počasí pro nás dnešek připraví?
2: Dnes bude pod 100

0: podstatně chladněji než v předchozích dnech. Ty nejvyšší denní teploty vyšplhají pouze na 17 až 22 stupňů a na jihu Moravy naměříme až 24. Na horách v 1000 metrech bude kolem 13. Zprvu bude oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami. Postupně se bude od jihozápadu ale zatahovat. A zprvu se na jihozápadě Čech objeví místy slabý déšť. Během odpoledne a večera se bude pásmo deště zvolna rozšiřovat a přesouvat směrem k severovýchodu. Vítr mírný od západu až severozápadu bude večer slábnout a změní se na jihozápadní.
1: Já myslím, že leckdo to ochlazení přivítá, tak děkujeme za dobré zprávy a naslyšenou na pohodě.
0: Budu se těšit a krásné úterý.
1: To byl meteorolog České televize Michal Žák.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Možná, že teďka uděláme jedno velké přiznání. Dámy a pánové, já miluju Milana Drobného, jeho písničky. A musím přiznat, že vlastně Pohoda mě k ním dovedla. Když jsem tady začala vysílat, tak píseň třeba Mužný vous, anebo Pláču, pláču sůl, anebo právě tu, kterou jsme teď slyšeli, Máš hvězdy v očích. Takže jestli jsme vám udělali radost třeba právě touhletou písničkou, tak nás to velmi těší a teď už je před námi bylinková lékárna. Když uslyšíte hořčičná semínka, vybaví se vám možná hořčice nebo nakládané okurky. Z domovské Indie se už dávno ale rozkutálela do celého světa a jak teď uslyšíte od Evy Bucharové, jsou užitečná v kuchyni, ale také při léčení.
1: V hořčičných semínkách jsou bílkoviny, enzymy, vláknina, minerální látky, jako je železo, draslík nebo zinek, vitamíny A i C, kyselina listová i omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Semínka podporují trávení a čistí celý trávicí systém, tlumí záněty v těle, podporují krvetvorbu, zlepšují růst vlasů i nehtů. A v kuchyni tam mají opravdu široké využití. Můžete je přidat nejenom do nakládaných okurek nebo hub, ale i do majonézy a různých omáček. Naklíčená semínka jsou dobrá v salátech. Bílé hořčičné semínko není tak ostré a po rozdrcení dobře chutná v marinádách, polévkách nebo na grilované rybě. Ze žlutých hořčičných semínek se máčením vyrábí známá a oblíbená hořčice, která je výborná k masu a uzeninám. Hořčičná semínka se často kombinují v kořenících směsích s chili, koriandrem, kurkumou, česnekem i koprem. Černá semínka jsou ostrá a k jídlu se moc nehodí, ale pomůžou při prokrvení stuhlých nohou nebo při revma. Asi 5 deka černých zrníček, můžete je zkombinovat i s hnědými, rozdryťte a promíchejte s trochou vody. Směs aplikujte na bolavé místo, zafixujte gázou a nechte působit aspoň čtvrt hodiny.
0: To byla Eva Bucharová a další její rady v bylinkové lékárně. Teď už ale posílám s přáním pohodového rána Jitku Zelenkovou.

Dobrovolně oblékají maskáče a uniformy a na vojenské akademii ve Vyškově trénují střelbu, taktiku anebo orientaci v mapě. Jinak učitelé, studenti anebo třeba zdravotníci se tak můžou v budoucnu stát posilou aktivní zálohy. Jejich výcvik přiblížíme v pohodovém ránu už za chvíli v reportáži.

0: Někteří studenti anebo učitelé mají o letních prázdninách prakticky jedinou šanci absolvovat výcvik aktivní zálohy. Instruktoři Vojenské akademie ve Vyškově pro ně připravili speciální zkrácený 4-týdenní kurz. Absolvovat ho chce zhruba 70 rekrutů.
1: Pořád mět tu kamufláž nachystanou, aktualizovanou a i třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou pod rukavicama.
2: Rotmistr Petr Peštuka rozdává četě pokyny, jak se má zamaskovat. Pak se všichni musí rychle rozdělit do 3 skupin a vyrazit do zákoutí výcvikového prostoru Březina a zkusit maskování v praxi.
3: 6, 5,
2: dvojice žen, které pracují v akademické sféře, klečí naproti sobě a vzájemně si natírají obličeje maskovacími barvami. Postup mi nastěňuje rekrutka Hanka.
4: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily, a potom zelenou. Vlastně na zbytek obličeje a potom ještě vnitř, tak jak je vlastně ten maskovací vzor, tak se ještě dají černý prvky do obličeje, jako na tváře, čelo a podobně.
2: O kus dál se zase pod vrstvu barev snaží skrýt obličeje 2 studenti. Od Romana Sapíka a Davida Kopřivy chci vědět, co je motivovalo strávit prázdniny v uniformě a posloucháním rozkazů.
5: Chtěl jsem toho zkusit, co moje tělo vydrží.
6: A jak to zatím vypadá?
5: Velmi dobře, zatím všechno drží. Baví mě to, těším se na střelbu, těším se na taktiku, to mě baví.
6: A já se musím zeptat, jako jestli vám není příšerná horko v tom všem, co máte na sobě.
5: Zvyknete si.
7: Už jsme si zvykli docela, no.
5: Potu je tady opravdu hodně.
6: A motivovalo vás, že jsem přihlásil?
7: Chtěl jsem si to vyzkoušet. Můj otec je voják z povolání, tak jsem chtěl vědět, o čem to je. Abych nemusel poslouchat to,
5: že ty jsi nebyl
7: na vojně.
2: Zkouškou je pro některé účastníky, například pro učitelku občanské výchovy Karolínu Kovářovou, třeba i všudy přítomný diskomfort.
8: Překvapilo mě toho spousta. Hned první den sprchy, kde nebyly vlastně ani žádné předěly, celkově vlastně ta pravidla.
2: Na motivování dokončit kurz jsou všichni. Ne všem se to ale povede, připouští instruktor Tomáš Krištof.
9: Nejčastěji lidi odchází a nezvládnou ten kurz kvůli nějakému úrazu nebo nemoci. Jsou samozřejmě i lidi, kteří to vzdají z nějakých osobních důvodů. Pro nás za naši rotu to bývá průměrně 10%.
2: Účastníci výcvik zakončí slavnostní přísahou. Alena Hesová, Český rozhlas.

Miluška Voborníková právě teď dospívala v rámci dnešního úterního pohodového rána s datem 18. srpna. No a kdybych ještě měla prozradit, co si dneska tady společně zahrajeme, tak chybět nebude Hanka Zagorová s Jirkou Kornem a jiná a jejich píseň Vyhrát se dá. Mám pro vás taky Karla Zicha a Vaška Neckáře. Já si myslím, že to je opravdu skvadra, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Stejně jako další program pohody právě dnes. Po 9. hodině opět tandem Honze Rosáka, to už jste zvyklí, no ale teď je prozradím, kdo byl v roce 2009, dneska půjdeme hodně do minulosti, jeho hostem. Pozvání přijal textář a také gourmet Vladimír Poštulka. Tak si to taky nenechte ujít, stejně jako dnešní kolotoč. Mozaikou zajímavostí z domova i ze světa nás dnes provede kolegyně Jana Chládková. Já se s vámi loučím, zítra nebudu výjimečně, ale ve čtvrtek opět v 8 hodin tady budu připravená a už teď se na vás moc těším, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás opět zdraví Jan Rosák. Svěřím se vám dneska s tím, že když někdy vyrazím na nějakou společenskou akci v Praze, tak mám vždycky velkou radost, když na ní potkám svého dnešního hosta. Jednak je to kultivovaný a chytrý muž, výborný společník, ale především, kde je on, tak tam je záruka dobrého jídla. Kdo jiný by o něm měl vědět nejvíc než gurme a textař Vladimír Poštulka. Já tě zdravím a vítám, Vláďo.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Předpokládám, že nám dneska mimo jiné prozradíš, kam můžeme vyrazit za nějakou kulinární lahůdkou, ale nejdřív si dáme jednu hudební. A asi se nebudete divit, když i tahle bude, tak říkajíc, z kuchyně mého dnešního hosta. Takže dobrý poslech, jízdu a dnes i chuť s Tandemem.
3: Tandem Jana Rosáka.

0: Přiznám se, že tahle ta písnička byla tak trošku na moje přání, protože jednak mám rád Pavla Bobka a jednak se mi líbí tenhle ten tvůj text, Vláďo. No, tak jak byl Vladimír Poštulka dřív vyhlášenou firmou v textařství, to znamená, že si k tobě chodili ti nejrenomovanější zpěváci pro texty a muzikanti nechávali otextovat svoje skladby, tak dneska seš renomovaným guru přes kulinářství. Dá se říct, že tě to už úplně naplňuje povídání, psaní a práce kolem jídla?
1: No já samozřejmě vedle toho dělám i svoji původní profesi, kterou je tedy psaní, literatura. Já jsem vystudoval FAMU, scenaristiku a dramaturgii, takže pořád jako vlastně tohle je můj hlavní obor, píšu knihy, romány, teď vyšel například v loni poslední můj román, který se jmenuje Blues pro Stalina, a napsal jsem taky stejný podle téhož námětu scénář k filmu, který se chystá k natáčení a tak dál, takže nedělám jenom tohle, občas píšu i nějaký ten text, když si ho objedná někdo z kamarádu, komu se nedá odmítnout, ale upřímně řečeno, ty texty už nejsou takový to, co bych dělal nejraději.
0: Ale říkáš to správně, asi už jenom pro kamarády, víš, tak si texty, no. No a tak hlavní gro tvé práce je psaní a psaní hlavně tedy o dobrém jídle, je to tak?
1: To vlastně funguje už asi 17 let. Dřív to byl jenom koníček, teď se z toho stala profese, protože v té době, kdy jsem to začal dělat, bohužel pořád jsem čekal, že se objeví někdo, nějaký profesionál, který to začne dělat, a pořád se nikdo neobjevoval, tak jsem byl nakonec donucený svými přáteli to začít dělat sám, a tak jsem se do toho dostal, tak jsem se do toho zamotal hluboko, že prostě zdánlivě není úniku, ale nicméně už jsem to hodně, hodně omezil. Samozřejmě píšu pořád každý týden svůj sloupek do Instinktu, který jsem nezápisník Labužníka. To pořád trvá a kromě toho přišli, ještě už taky dělám asi 3 nebo 4 roky, hodnotím pro německý magazín Der Feinschmecker, což je jeden z nejprestižnějších vůbec kulinářských časopisů na světě.
0: Tam hodnotíš co? Pro
1: hodnotím české restaurace, české, ale někdy i zahraniční podle toho, co si na mě vyžádají, kam mě pošlou. Kromě toho taky hlasuju v takové anketě, která je jako světově vlastně nejznámější, to pořádá anglický časopis Restaurant Magazine společně s San Pellegrino v minerální vodou a jmenuje se to Top 50 a je to 50 nejlepších restaurací světa. Tam hlasují jaksi odborníci z celého světa. Není jich moc, asi 400, já jsem jeden z nich.
0: Čili tam dáváš svoje tipy, nebo respektive...
1: Tam hlasu dávám svoje hlasy pro, podle mého názoru, nejlepších restaurací na světě.
0: Čili každý z těch 50 typujících má svůj typ?
1: Typujících je asi 400,
0: jo, takhle, ano.
1: Celého světa. Každý může jmenovat 5 restaurací, z čehož maximálně 3 mohou být z jeho regionu. A já patřím pod region East Europe, tedy takže...
0: To znamená nejenom Česko, nejenom Morava, samozřejmě nejenom Slovensko, ale...
1: Ale i ty země, kterým se dřív říkalo východní blok.
0: Takže to všechno musíš ty objíždět? Anebo...
1: No nemusím. Já jako samozřejmě hlasuju pro ty restaurace, které znám. Nikdo ode mě neočekává, že objedu celý svět.
0: To je jasný, ale očekávají od tebe, že tu střední Evropu budeš mít, tak říkají, z malíčku.
1: Ano, no tak očekává se, že o tom něco budu vědět.
0: No a to je dobře, protože za chviličku si o tvých cestách za dobrým jídlem budeme povídat.
2: Tandem cestuje.
0: Budeme teď cestovat, já myslím, že budete všichni souhlasit, protože o jídle si vypráví každý rád o něm poslouchá, aspoň já určitě. A Vláďa Poštulka, můj dnešní host taky, tak si budeme povídat o tvých cestách za jídlem. Víš, já bych vyšel z toho, z tvé knížky, 100 nejslavnějších receptů světa. Ty jsi napsal ještě 101 historka slavných labužníků. No tak za těmi nejslavnějšími recepty světa si asi cestoval trošku, ne?
1: No tak samozřejmě ty recepty jsou většinou, mají svůj původ v zahraničí, ale samozřejmě člověk je může ochutnat i u nás. Ale já cestuju nejenom kvůli jídlu, cestuju i kvůli jiným zážitkům. Upřímně řečeno, v poslední době už v podstatě se vracím pořád na stejná místa. Už mám takový, já třeba jezdím na dovolenou 27 let na stejné místo.
0: Prosím tě.
1: Ano, to je na Istrii takový městečko, který se jmenuje Roviň, a to je tak úžasný městečko, já jsem tam doma, takže nikam jinam v létě, když se jedu k moři opalovat a koupat, tak nikam jinam nepotřebuju jet.
0: Co tě tam tak láká? Taky dobrá strava?
1: Taky, samozřejmě. Je to velká výhoda, protože během vlastně první minuty, kdy položím kufr na stále stejně, já tam mám takovou chalupu, vlastně to bydlím u svého kamaráda, takže mám stejný pokoj pořád pokaždé. A první vteřinu vlastně už nemám žádný problém. Všecko tam znám, všechno vím a strašně mě těší, když jdu po ulici a potkávám ty znám. Tam je to úžasný, protože tam to vlastně není zasažený tím turismem, takže ráno, když snídáme v té kavárničce na náměstí, tak jsou tam místní, čteme si noviny, zdravíme se, má to takovou italskou příchuť, protože oni jsou napůl Italové, ta Istrie. Takže já to miluju, tu atmosféru, ty lidi a to prostředí. Já tam můžu být přes den, můžu být úplně sám, mám tam takový nafukovací člun a tím se přivážu u ostrova takovýho a nikoho nevidím celý den. A večer jsem v životě, jsem mezi lidma a v hospůdkách, který mám rád, a kde se nesklamu, protože vím, znám ty kuchaře, vím, jak vaří, takže to je ideální.
0: Takže tě tam nemůže nic překvapit, myslím, nepříznivě takhle. Ano.
1: A další takový místa, na který se vracím, jsou v Itálii Toskánsko a Piemont, ty oblasti, kde je samozřejmě ta po kulinářské stránce je to úžasné. Ve Francii Provence, Auvergne a Paříž samozřejmě. A to by stačí, já vlastně ani nikam jinam nemusím.
0: Prosím tě, já už jsem to řekl, že jsem vždycky rád, když tě vidím na nějaké zajímavé akci, protože vím, že tam se opravdu jaksi nesklamu, co se jídla a pití týče. Ty si taky necháváš takhle dávat tipy od svých známých nebo od nějakých odborníků?
1: Samozřejmě, potom prahnu. Jako já potřebuju vědět o každé nové zajímavé hospodě, která se otevře nejen v Praze, ale i v širém okolí. Snažím se co nejdříve na to místo dorazit a ochutnat to. Kromě toho ještě mám svoji webovou stránku, na kterou mě píšou lidi svoje tipy, takže mám poměrně dobrý přehled o tom.
0: A dobrou databázi tedy.
1: No.
0: I v téhleté oblasti, v oblasti kulinářství a jídla, jsou hrozně důležité informace, jak slyšíte od Vladimíra Poštulky.
2: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Dneska posloucháte povídání známého gurmeta a textaře. Říkám dobře gurmeta.
2: Víš? Ano, říkáš ano. To velmi.
1: Vládi Poštulky. Vláďo, kdo tě tak rozveselí, když by si teď měl zapátrat v paměti a říct, tak teď bych potřeboval zlepšit náladu, tak mi přiveďte toho a toho, dvojtečka.
2: Je pár lidí takových, kteří jsou spolehliví, jo? To jsou třeba asi co s Satinským, ale když mám zvolit někoho z Čechů, tak by to byl asi Ivan Mládek, protože Ivan je takový zvláštní příběh, jo. Já ho znám strašně dlouho a kdysi on sedával s námi v hospodě a když něco řekl, tak to bylo hrozně nudný a všichni se tvářili, co to říká za blbosti. Jenomže on to pak začal říkat na jevišti a lidi se tomu smáli. To byl ten jeho for, to byl ten jeho trik. On říká to samý vlastně, co říkal tenkrát, jo. Ale dneska se tomu lidi smějou.
1: Jsou zdánlivě banality, ale jeho podání úžasný.
2: Ano. On sám je ve svém životě není, jako člověk by neřekl, že je vtipný člověk. Občas se mu přihodí nějaká událost, kterou o svém životě, kterou vypráví, ale ty události jsou spíš takový, on si dělá sám se sebe, si umí udělat srandu, což mám rád.
1: Ano, to je podmínka.
2: Jako třeba, když říká, když vyprávěl, jak měl ještě ty vlasy, tu přehazovačku takovou, jak vyprávěl, jak chodí jenom po určité straně ulice podle toho, jak fouká vítr, aby mu to... No.
1: Tak dobře, tak teď si Ivana Mládka poslechneme v jedné takové, o vůbec ne banalitě, je to nádherná pohádka, tak jak ji asi pravděpodobně děti málo kdy slyšeli. To je spíš pro nás to spělejší.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, nebo se netrefil, spíš zkrátka Sněhurka. Zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpasíci byli malí, ale sedm jich bylo, že já tuto pasáž nebudu rozvádět, a tuto pasáž raději nějak obratně přejdu. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplně lempl, ale na čarodějnici. Na tu se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. V ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko. Není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že... Sotva s jednou hryzla, flákl to s ní vozem. Neplačte, majore Jirzáku, všechno dobře dopadne ještě. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali jí s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Vážení přátelé, s vámi se nedá pracovat.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že návštěva Vladimíra Poštulky v nejrůznějších restauracích může, když samozřejmě jak si jeho připomínky akceptují, příslušní majitelé nebo kuchaři pomoci té, které restauraci, to je mimo diskuzi, samozřejmě. Zmiňoval si tady taky, Vláďo, případ pana Polreicha, že jo, tak to je to samé. Taky ho někdo akceptuje, někdo neakceptuje jeho připomínky a taky potom to podle toho vypadá. Ale já to teď obrátím. Kdo tobě v tvém životě, v tvé kariéře třeba, dejme tomu, byl tak důležitý, že ti pomohla, že na něj nikdy nezapomeneš?
2: No, těch lidí bylo samozřejmě víc. Pokud jde o psaní jako takové, tak na FAMU to byli moji profesoři Milan Kundera a Vladimír Bor. Pokud jde o texty, tak vlastně to byl nejvíc Jirka Štajdl a Zdeněk Rytíř, který vlastně byli moji kamarádi předtím.

0: který mě vlastně k těm textům dostali. Já jsem předtím psal básničky jenom. A pokud jde o to kulinářství, tak tam jsem měl několik, řekl bych, profesorů. Jeden z nich byl například Bohušek Záhorský, herec, který uměl báječně o tom vyprávět. A to byl takový ten, to byl člověk, který mě odstartoval. Ale bylo ještě několik dalších a dalších lidí, kteří se objevili v mém životě a ukázali mi tu cestičku a hlavně řekli, co a jak, protože v tom kulinářství je strašně důležité vědět. Já nesnáším lidi, kteří říkají, já vařím podle inspirace. To je nesmysl naprostej. Vaření není otázka improvizace. Několik lidí, který znám a který pracují v zahraničí a přijedou sem a říkají, největší nebezpečí českých kuchařů je jejich fantazie. To je velká pravda.
1: To je velká pravda.
0: Protože čeští kuchaři mají pocit, že furt musí něco vymýšlet. Mhm. Ale opak je pravdou. Napřed musí člověk dokonale znát tu tradici a pak jemně občas něco měnit. Těch jídel, která vznikla a chytla se jako za posledních 100 let je velice málo. Carpaccio třeba je jeden takový případ, ale to je dost velká výjimka. Většina těch věcí existuje mnoho desítek let, staletí. Takže je třeba se je naučit dokonale a vědět přesně, co a jak. Nepatlat tam další věci. Já mě nejvíc rozčílí, když přijdu někde, italská restaurace, mají tam alio olio peperoncino, kde má být olej, česnek, peperonka, nic víc. A teď oni v tom mají všelijaký prostě krevety a co všecko. Houby. A tak. To mě rozčílí do nepříčetnosti.
1: A to je velice hezká myšlenka. Zapamatujte si, vážení a milí přátelé, hlavně vy kuchaři, kteří nás posloucháte. Největším nebezpečím české kuchyně je příliš mnoho fantazie.
2: V tandemu s Janem Rosákem.

0: týden vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Já se budu těšit, až zase někde potkám na nějakém společenské akci Vláďu Poštulku, protože si zase spolu popovídáme o tom, co budeme mít na talíři dobrého. Ale já tě, Vláďo, ještě teď poprosím, aby si udělal trošičku takový náhled do svého diáře, co tě teď čeká, zajímavé cesty třeba za jídlem a podobně.
1: No teď shodou okolností jsou přede mnou nějaké cesty. Jedna dost daleká, ta až v prosinci. To bude 14 dnů v Karibiku, cesta po ostrovech kolem Martiniku. Já jsem byl dvakrát už předtím na Barbadosu, ale ten Martinik neznám, takže to mě velmi zajímá, na to se těším. Tam je kuchyně, který se říká cajunská, to je taková jako vlastně zvláštní kuchyně, která se nepodobá ničemu jinému.
0: V čem je zajímavá?
1: No tam hodně se používá zelenina, speciálně třeba okra. Víš, co je okra?
0: Ne.
1: Tady se tomu v Itálii, v Řecku se tomu říká bami, to jsou takový lusky, jako paprikový vypadají. Ono to má vevnitř takový jako zvláštní, takový jako šlem, řekl bych, ano, který je velice dobrý. A oni to používají na několik způsobů v tom Karibiku a to já velice miluju. Dále pak velice miluju ryby, které tam jsou, tam mají takový flying fish, víš, takový létající ryby, Oni mají takový jakoby ploutve, jakoby křídílka, vždycky vylítnou trošku nad vodu. Tak to jsou takové věci, které se tady, anebo conch, to jsou takový velký mušle, ten plš se jí syrovej jako salát se z toho dělá. Tak to jsou věci, které člověk tady nemůže ochutnat, takže kvůli tomu tam jedu. Pak jedu do Osla na pár dnů, tam se těším na dvě restaurace a pak jedu na 3 dny do Piemontu na konci října, protože je období bílých lanýžů, to jsou ty nejlepší lanýže na světě a tam kolem městečka Alba, tam rostou ty nejlepší a zrovna teď vlastně začíná ta sezona a já už jsem tam byl několikrát a velice se na to těším, protože to má úžasnou atmosféru. Přijdeš do vesnické hospůdky a vejdeš do dveří a už to cítíš, protože ono to má takovou omamnou vůni, že už to cítíš a tam prostě dostaneš úplně obyčejný míchaný vajíčka, na to ti nastrouhají. Ježišmarja.
0: Kdybyste teď viděli Vláďu Poštulku. Vypadá, že má v puse sliny celého světa. Tak to ti samozřejmě závidím, tyhle ty krásné cesty, ale ty o tom určitě něco napíšeš, případně se třeba můžeme i popovídat při tvé další návštěvě. Za tu dnešní ti děkuju i za to příjemné povídání, které i mě způsobilo to, že mám plnou pusu slin a už se těším na něco, co si teď dám, i když to nebudou lanýže. Tak to byl Vláďa Poštulka podruhé a určitě ne naposledy v Tandemu. Díky, Vláďo.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: samet pokrývá jas, až někde v hloubce se studny rozpramení, polibky po vás stečou, jak voda po kameni. Naberu do dlaní a budeme pít zas. Jste knížka tajných snů, kterou jsem nedočet. Ne, neříkejte nic. Jen buďte na blízku, ať do nás vpije se ta nejkrásnější zvět, jak kapky pouštních dešťů bušících do písku. Pěkný poslech vám všem, kteří spolu s námi dnes chcete ochutnat slovíčka psaná na vodu, přijí jako vždy Luděk Munzar
1: a František Novotný. A víš, Luďku, že ten zmíněný pouštní déšť, tak to prý vůbec není tak nevinná navštívenka vody, jak by se zdálo. Jeden průvodce mi dokonce tvrdil, že na Sahaře se víc lidí utopí, než zemře žízní. Taková průtrž v poušti rychle zaplaví vyschlá vádí, ze kterých se stanou z dobu koryta prudký řek, no a místní ty jen málo kdy umějí plavat. A dokonce jsme tam viděli i opuštěné městečko, zničené deštěm. Jenže za tu dobu, co jsme tam byli, neskrápla ani kapička. Ale když si dnes chceme povídat o vodě, tak si vlastně povídáme o životě, který by bez vody vlastně nebyl. A tak opravdu nevím, zda se nám podaří ochutnat všechnu vodu z louží, ze studánek, stůní, potoků, řek, rybníků, jezer, moří a oceánu. Tak navrhuji, abychom zůstali u té naší domácí, sladkovodní. No a to by tohle téma mohlo, co by klukovi od vody vyhovovat.
0: A taky vyhovuje, já mám vodu hrozně rád. Nejen od dětství, celý život mě provází. Voda je opravdu životodárná. U nás v městečku, kde jsem vyrůstal, za mých klukovských let, to městečko vypadalo jako Benátky. To byla samá strouha, náhon, slepé rameno Labe, než se zregulovalo. Na tom jsem se zase potom podílel, abych si vydělal prachy, tak jsem tam dělával. Ale bylo nepsané pravidlo, že než šel kluk do školy, musel umět plavat. To byla možnost existence, protože ty zahrady našich sousedů se schylovaly k náhonu nebo k řece. A jak bychom se jináč dostali na nejlepší jabka? Přes vodu, na nejlepší třešně, meruňky, takže se muselo umět plavat a perfektně skákat do vody, když se zjistil, že pan domácí ví, že jsme někde na stromech, a začal volat, já tě poznal, ty kluku, ty otroku, jeden, my jsme padali, letěli a jenom tam na lávku, že u ty zahrady, a skákali jsme do vody a najednou jeden kamarád zařval, Ježiši Kriste, kluci, já si roztrh břicho, já a teď brečel. Teď jsme se strašně lekli, protože tam byly ty kůly z vody, že asi narazil břichem. No, narazil, roztrh si trenky, které mu plazali, a on si říkal, že mu plavou střeva. Desítky historek jsme na vodě zažili a já i už ve věku zralém, co by herec, jsem měl taky několik zážitku, záběru ve vodě. Dostal jsem nabídku na jeden film, dělal to režisér Ota Kosek. Já bych ještě něco, a pořád mě chtěl něco říct. Pak z něj vypadlo, že má obavu, jestli ten film nevrátím. Zkrátka, že se v dubnu, nebo tak nějak v březnu, musím dostat do vody ve Vltavě, že spadnu z lodičky. Jestli to nevrátím, jestli to musí dělat kaskadér. Proč bys to vracel, to není problém, to udělám. Takže mu spadkáme ze srdce, připravili se a dali mě, jak se to jmenuje, ten neopren pod šaty, což neměli dělat. Já se tam měnil na lodičce, takhle obdímal s Ninou Divíškou a při té příležitosti jsem po zádech spadl do vody. No a ten neopren mě vynes a rovnou jsem sebou do hlavy odnoty lodičky a pam, ten neopren mě nedávejte, sundejte to, já se takhle utopím radši sám. Takže jemu spadl kámen ze srdce a mě to vůbec nevadilo. Já jsem otužilej a mě to dokonce baví.
1: No, já tě někdy podezírám, že za ušima máš trošku žábry, protože když vím, jak si v té vodě lebedíš, Ale je fakt, že asi ti muselo dát trošku práci hrát, jak se to píš.
0: Ale, když jsem si pak sundal ten neopren, tak to bylo dobrý. To mě nenadnášelo nic.
1: Když jsme u toho, to já vím z těch našich setkání, že ty si pár lidí zachránil taky, ale co ty sám? Jaký jsi prožil nejhorší zážitek? A navíc měl jsi rád víc rybníky nebo radši řeku?
0: Řeku. Řeku, a tu mám rád pořád, protože řeka je pohyb. Řeka je proud, řeka je ten život, když to rybník je třeba majestátní, ale je tak poklidný, tichý, někdy je tam i bahno. To je spíš taková scenérie, no, rybníky, tak si napadnou jižní Čechy, co jiného, že jo? Ale řeku mám rád.
1: No a ten nejhorší zážitek ve vodě? Vzpomeneš si na něj?
0: Ale já jsem se v podstatě skoro jednou topil, ale samozřejmě z klukoviny, z blbosti. Sadil jsem se, že podplavu ten velký pontón, co se na něm vozají písky u nás na regulaci, byl naložený pískem a to je, já nevím, hodně přes 20 metrů je to dlouhý, ještě víc, no víc. A že ho podplavu podíl se, ne na šířku. Tak jsem se potopil, kluci to stopovali, koukali. Já jsem skočil, najednou mě ta voda přitiskla zádama ke dnu toho pontónu, mám tak, a Munzar je konec. Jak chceš tady být dlouho? Tak jsem se otočil břichem nahoru a ručkoval jsem i s nohama, s rukama, furt byla tma, furt žádný světlo nepřicházel, já byl pořád pod tím pontónem a nenapadlo mě udělat úkrok doprava nebo doleva a byl bych venku, že jo, v ty šířce, ale já jsem řekl, že to podplavu podilce, tak jsem s posledním dechem se vynořil na konci toho pontónu. Ale to jsem toho měl dost, to se přiznám, že jo.
1: Že jsem ten pocit úlevy taky zažil. Já jsem se topil vlastně trošičku v životě dvakrát. Jednou jako malý dítě jsem v zahradnictví u Himlů, kde maminka pomáhala spadl do takový kádě v zemi, kde měli vodu na zalévání. Ale tam jsem se nějak doplácal, chyt jsem se na kraj a vytáhli mě. Ale já se ti jednou topil na Sázavě. Šli jsme s klukama z Turkovic, jsme šli na Sázavu si zaplavat. A já jsem myslel, že to zvládnu, tak jsem skočil do vody a kluci, že plavali jak rybky, já ne, já se tam plácal a najednou jsem zjistil, že jsem v půli řeky. Síly docházejí a přesně jako ty jsem říkal, tak Novotný, to je konec. A teď jsem říkal, mám začít volat o pomoc. To jsem se strašně stydil před těma klukama. Jsem říkal, ale přeci se neutopíš, tak zavolej. A jak tak uvažuji, najednou bum, a já jsem si dal kolenem vodno. Tam bylo asi pár čísel vody prostě. Já to nevěděl, neznal jsem tu řeku, tak s jakou úlevou jsem se ti tehdy postavil. A pak mám ještě na řeku krásnou vzpomínku. Já jsem o tom tuším jednou v Dobrém Jitru vyprávěl, jak jsme s mým synem Petrem v době, kdy on závodně vesloval, jsme jednou o prázdninách jeli Blanici. A kamarád Míla Šanda, vzali jsme dvě kánoje, on jel sám, my jsme jeli s Petrem, no my bychom jí pomolustili s tím mým synem za den, protože on byl nadupanej plný síly a to jsme nechtěli. A tam mám několik nádherných zážitků, protože třeba Míla Šanda si uvázal lahev od piva na provázek a takhle ho spustil z lodi. A přesně tak, když měl největší žízeň, tak potom sáh a vytáh jenom to hrdlo, protože o nějaký kamínek se rozbil. A zakotvili jsme tím, my jsme nebyli na těch oficiálních tábořištích tehdy ještě, u jedné louky, večer, že si postavíme stan a najednou tam přišel pán a říká, hejte se, ale to je soukromá moje louka, tady se netáboří. Tak jsme se omluvili, říkali, no tak my, jak vidíte, neděláme žádný masňácký tady úpravy, my opravdu jenom přespíme. Ale on říká, no já jdu chytat ryby a povídali jsme se a najednou on říká, dali bychom si pivo, ne? A on říká, no proč ne, ale my už ho nemáme. On říká, tak si půjčte moje kolo a tady mladej, ať dojede do hospody, tady do vsi, bylo to za Horažďovicema. A přiveze pivo, tak Petr vzal kolo, tašku a jak jsme to víš, jak se jezdí na vodě, roztrhaní, že jo, takový opravdu šupáci, ukrutní, urousaní. A on říká, a jak poznám hospodu? Říká, snadno, bude před ní nejvíc kol. A Petr se vrátil a říká, to vám byl zážitek. Na tuto řeku nezapomenu. Já jsem přijel pro pivo do vsi, tam vidím spoustu kol, že jo, před barákem, tak tam vlezu dovnitř, v Vstoupím a teď jsem zůstal stát, to bylo jak na seně. Já odranej, špinavej, stojím s taškou plnou prázdných flašek a kolem mě jsou lidi. Tam byla schůze JZD a teď se na mě všichni koukali, začali se smát a říkali, tak jsem říkal, prosím vás, kde se tu nechá koupit pivo? Mně řekli, že to poznám přesně podle toho, že tam bude nejvíc kol před tím barákem. On říkal, no tak to bude za chvilku, tamhle naproti před hospodou. Tam se všechny ty kola přestěhujou. Tak tohle to bylo takový hezký zážitek. No, řeka je velice krásná. Víš, ale František Nepil, ten mluvil o naší vlasti jako o zemi studánek. A má pravdu. Kolik jich ještě je ukrytých ve stráních, v lesích, polích a v lukách.
0: To všechno nejspíš zdá se mi. Nespím a na den zapomínám. Na křídu píšu sazeny a kopretinám, stonky stínám. Koš letních jablek na zemi. Vonavý je až po okraji. Kdo si mi náhle řekl, hraj. A já se rozběh stráněmi. To je můj kraj, mé zázemí. Studánky tajných lásek skrývá. Nabereš vodu dlaněmi a na dně vidíš, kolik zbývá. Hrdlo se sevře, oněmí. A o to víc to v srdci zpívá. Tak Františku, milej, tohle tvoje vyznání bez okolku podepíšu i já.
1: Děkuju. Víš, já si i teď chodím k různým pramenům na chalupě pro vodu. Třeba ke Trojici, kde teče sice velice pomalu, ale je i léčivá. Podle pověsti prý jedné děvečce uzdravila zrak. A tak se u téhle studánky slouží občas i mše. Ale oni by se mohli a měli sloužit u každé studánky, co jich je na světě. Ale já jsem ti třeba pil i vodu přímo z horských řek. Zažil jsi to také?
0: Ano, v Nízkých Tatrách, v Čechách jsem se neodvážil.
1: No, tak já jsem to prožil v Norsku třeba. A to je úžasný. Navíc ta voda, to je opravdu narazí na kámen, vystříkne a jak je tam slunce blízko v těch horách, tak najednou to je, jak když hrst démantku někdo vyhodí, ano, rozhodí do prostoru. No ale to třeba nemluvím ještě o pramenech jiných, ne, jen ve studánkách, o pramenech léčivých, tedy spíš bych měl říct si lázeňských, protože každý pramínek ve studánce je léčivý. A občas si říkám, kde se u té studánky bere ten stud? Vždyť by měla být pyšná, ale ona je obvykle skromně skrytá v trávě nebo v kamení. To potok, to už je prostopášník. Umí vystoupit z břehu, umí si jen tak šumět, ale umí i vystavit na odiv své oblásky, když dlouho neprší. A víš, jaké je to blaho, když večer usínáš a otevřeným oknem slyšíš vzdálené klapání mlýnku, který si na potoce postavil svým dětem nebo vnoučatům. No a když není mlýnek, tak stačí kunikání žab. Víš, a stejně se třeba teď dívám, jestli voda na obrazech teče dovnitř nebo ven. A namalovat vodu tak, aby byla živá, ale i třeba spící, to není jen tak. Ale my měli spoustu malířů, kteří to uměli. Od chytu si ho přes panušku a když mluvíme o vodě, tak jenom kolik báječných obrazů vody jsem viděl v galerii ve Vodňanech od Václava Štětky či Josefa Miloty a dalších.
0: A voda se pochopitelně vylila i do notových osnov mnoha hudebním mistrům. Vezměme si třeba malou vodní hudbu Händlovu. A kdo by neznal tenhle pramínek?

0: Víš, Františku, já jsem byl u mnoha pramenů. Mohl bych o nich vyprávět celé dopoledne, ale už si ani všechny nepamatuju. Jenom některý. A mě ti napadla, když jsem točil tenhle seriál, taková blbá myšlenka, ale říkal jsem si, teoreticky by to šlo. Co kdybych dlaněma zakryl kterýkoliv pramen, kteroukoliv řeku, která je jenom zoučka u toho pramene. A držel ty ruce tak dlouho, až by už tím korýtkem neotékala žádná voda, kdyby voda vyschla v té řece. Tak bych řekl, zastavil jsem Vltavu jenom dlaněma.
1: No ale ono je přeci daleko krásnější, když už u toho pramínku člověk je. Když tu vodu do dlaní nabere, nezastaví řeku, ale přiloží si ty dlaně ke rtům.

0: Voda dávala a dává mnoha lidem živobytí. Nemyslím jen rybáře a mlynáře, ale třeba i převozníky. A hlavně, ty víš už, kam mířím, víte?
1: To víš, že vím. K plavcům, k vorařům. I když správnější jsou ti plavci. Ti splavovali po řece prameny. Vidíš? A zase jsme u toho slovíčka. A voru se říkalo tabule, tedy ten pramen. Byl takový napojený vláček kmenů, který má své vagóny a dřevo mělo jednotnou délku, bylo okřesáno, tedy bez kůry. To se dělalo loupákem, speciálně úzkou sekírkou, kladařkou, děrovačkou nebo taky oušeňačkou. Se na konci prosekalo ušení, díra na konci kmene, kterou se prostrčily vořiny. To byly tenčí spojovací kmínky. A jinde se udělala takzvaná žabka, do které se pochopem, tedy nebo ze zem, vyvrtala díra pro houžev. A ta se dělala z napařených mladých syrových smrčků, kroucených na věřtatě. Horká míza udělala ten kamínek vláčným. A pak už se sestavovaly vory a prameny, čekalo se na vodu a potom se plavalo.
0: Zažil jsi voraže někdy?
1: Ne, ale mám to strašně rád.
0: Ve starých filmech pro pamětníky.
1: Ano, ano.
0: Já také zažil vory jen ve filmech a jeden z mých pradědečků prý býval plavcem a tak jsem po vyslechnutí všech těch plaveckých slovíček a při vzpomínce na ty filmy na něj docela hrdý.
1: Láska je řeka, u dna tichá a na hladině zrcadlení. V největším žáru nevysychá a neukáže, co v ní není. To je hezký přirovnání, Františku. Láska je jako řeka. Někdy hluboká, jindy mělká, plná zákrut a překvapení, hlubokých tůní, nečekaných peřejí. Láska je řeka, ano. A řeka se snadno stane láskou. Já jsem už to říkal, že jsem kluk od vody. Řeka protékala mým životem v mnoha podobách. Když jsme si povídali o mlýnech, tak jsem se přiznal k rybářské vášni, zděděné po tatínkovi, což byl, dej mu pánu, věčnou slávu. Lovec před pánem Bohem, vyhlášený pytlák. A ty si v jednom dobrém jítru povídal i o rybách. Já mám moc rád jednu tvoji historku, já ji řeknu ještě jednou, jo? Na mnoha místech ještě dřív, než vyjde sluníčko, nějaký zástupce tichých bláznů dává do skleničky čaj, někdo rybí potěr, žížaly nebo těstíčka podle tajných receptur, kolínka od včerejšího oběda, zabzučí zkušebně navijákem, popadne kus namazaného chleba, termosku či placatku pro zahřátí, zaváhá nad repelentem, vklouzne do holin a vydá se spruty směrem k řece. Rybařina je vášeň plná záhad. Jednu se podle anekdoty snažila rozluštit i jistá dáma, která viděla sedět na břehu chlapíka s pěti pruty a cihlou na hlavě. Promiňte, pane, prosím vás, proč máte na hlavě cihlu? Na co? Zeptala se. No, milostivá, tak pojďte se mnou tamhle do vrbiček a já vám to prozradím. Ale no toku, hambáku jeden, co si to dovolujete? Ale nakonec ženská zvědavost zvítězila, tak se rozhodla, že ona, ženská, tohle velký rybářský tajemství přece jenom odhalí. Zaskočí tedy do vrbiček a rybář pak dámě vysvětluje. Milostivá, na prvním prutu mám žížalu a od rána nic. Na druhém těstíčko, na bramborový knedlík zvláštní příchutí, taky nic. Na třetím prutu mám višni a ani ťuk. Na čtvrtém kousku housky, od rána ani záběr. Na pátém mám mušku a taky nezabralo vůbec nic. Ale na tu cihlu, milostivá, jste už třetí od rána, která zabrala. Víš, Františku, my jsme jako kluci vůbec kolikrát nepotřebovali ani návrady, ani cihlu na hlavě, ani prut. My jsme chodili chytat ryby do oka. Byla taková bažina velikánská, pár porostů zelených malých ostrůvky, na ten jsme si klekli a na klacíku jsme měli z ocelové struny takové očko, oko by se dalo říct. A pomaloučku jsme podvlékali pod kaprem, který se vyhříval na hladině. A když bylo to očko v polovině, tak jsme cukli, drát se zatáhnul a kapr už letěl na břeh. Já se ti přiznám, já strašně rád jezdím na Zbraslav. Třeba jen tak se projet. A kdykoliv jedu přes řeku na Zbraslavi, mám pocit, že vidím na osamělé podvečerní hladině loďku s rybářem a čas se zastaví. Nad všemi zmatky světa je najednou tenhle obraz neotřesitelného řádu vesmíru.

0: dlouhé době na ryby. A on to takhle popsal. Už jsem se neohlížel. Šel jsem k té řece a chystal jsem se, že si ji vezmu prudce, jako člověk někdy uchvacuje ženu. Vrhnu do ní udici a vítězně se zasměju. Došel jsem k ní a nikde nikdo nebyl. Ani bratři nesešli blíž k vodě. Byl jsem tu sám. Řeka byla tichá. Na druhé straně křičeli bažanti a v rákosí se koupala ryba. Podíval jsem se proti proudu. Korytem řeky teklo v slunci stříbro, jako by řeka něco slavila. Všechno bylo tak, jak jsem si to představoval v ústavě. Něco mi říkalo, pokoř se, děkuji Bohu. Chtěl jsem tu řeku uchvátit a ona mě srazila na kolena. Klekl jsem si do trávy a naklonil se k ní. A ucítil jsem, jak mi voda teče mezi rty. Políbil jsem jí a pokřižoval se.
1: Díky za všechna ta krásná slova, která otapavel řece a potažmo i nám věnoval. Nikdy nevkročíš do stejné řeky, říká moudré přísloví. A jistě víš, co se kdysi u nás po říční vodě kromě dřeva hlavně přepravovalo. Byla to sůl. A i dnes se po vodě přepravuje spousta objemných nákladů. Štěrk, písek, stroje. A šífy tiše proplouvají pod oblouky mostů spojujících dva břehy.
0: Šíf našich slovíček už ale musí zakotvit. Vycházejme z toho, že kotva se stala symbolem naděje, tedy i té, že naše dnešní okouzlení slovíčky psanými na vodu nebudete pokládat za ztracený čas. Za pozornost vám děkuji a na další slyšenou se už teď těší vaši František Novotný
1: a Luděk Munzara.

Život jsou břehy a mezi nimi řeka. Nádech a výdech, vlny tak rychle letí, hladí tě, toneš v nich, ruka se hladce smeká, voda je po kotníky, jindy nad hlavu je ti, vykřikne peřejemi, oblásky slastně hladí, škodlivě si výskne a ťukne o splávek. Proč asi blaze je mi? Proč mi tak málo vadí, když se v těch kapkách blísne dívčí smích bez plavek? Mlýn mele naše smutky, dětské sny se nám vrací. V hlubokých tůních loupit zkouší pstruh prostořeký. V oblak se mění prout prudký, ale létají v něm ptáci. Ach, kdyby tak šlo vstoupit znovu do téhle řeky.

0: Naposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Helenu, speciál plný slavných Helen.
1: Uslyšíte vyprávění Heleny Růžičkové,
0: Heleny Štáchové,
1: písničky Heleny Vondráčkové i dalších výjimečných žen, které spojuje jediné jméno.
0: Já viděl Helenu, pořad, který vám vykouzlí úsměv i dobrou náladu.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tisíce světel tu svítí, odevšad za...

0: nepřišel.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Do batvoška si nalož pred válku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Příjemné úterní dopoledne, vážení a milí posluchači, prázdniny dětem zdaleka nekončí, tak se vám budou určitě hodit zajímavosti, pozvánky a rady z dnešního kolotoče. A co se tedy dozvíte? V jazykovém koutku odborník na češtinu odpoví na posluchačský dotaz, který se zabývá zdánlivě jasným výrazem. Připravíme si pečení na houbách. V hobby rubrice bude řeč o tom, čím můžete prospět opeřencům na vašich zahradách. A na výlet míříme na Vsetínsko do Horní Litče, kde můžete poznávat přírodu Valašska. Teď už ale písnička Roň slzy, kterou vám bude zpívat Ivon Přenosilová. Pohodový poslech.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Horní Lidečna v Setínsku obklopuje čistá příroda a území 4 chráněných krajinných oblastí. V obci se proto rozhodli přiblížit ji návštěvníkům za pomoci moderních technologií. Poznat přírodu Valašska a Moravskoslezského pomezí se do Horní Lidče vydala s mikrofonem i redaktorka Markéta Macháčková.
1: Horní Lideč, město na nejjižnějším cípu chráněné krajinné oblasti Beskydy. Přímo v centru obce najdete multimediální expozici Trezor přírody. A v ní se teď nacházíme s dlouholetým starostou Horní Lidče Josefem Tkadlecem.
2: Když vyjdete na kopec nad Horní Lideč a rozhlednete se dokola, tak uvidíte 4 chráněné krajinné oblasti. Na Slovensku jsou to Kysuce a Bílé Karpaty a na té české straně jsou to zase Beskydy a Bílé Karpaty.
1: Stojíme ve velkém sále a obklupují nás velkoformátová plátna, na kterých vidíme právě dechberoucí záběry přírody. Dokonce jsme nahlídli třeba do ptačího hnízda. Tady v Trezoru přírody v tom prvním velkém sále máte taková zvláštní plátna. Může se na to šahat?
2: Může se dokonce těmi projekčními plochami procházet. Oceňují to hlavně děti.
1: Rozhrnujeme plátno a vcházíme tady vlastně do nádherného obrazu teď zrovna skal a přírody.
2: Ano, to je další takový prožitek, který se tady dá pocítit. Ten obraz vlastně i z druhé strany zase má své kouzlo. Dominující jsou tyhle ty 3 velké projekční plochy. Každá je 6x6 metrů.
1: Ona je vlastně vyrobena z takových jemných dlouhých vláken.
2: Ano, říká se tomu stripová folie nebo stripové projekční plátno. Máme tady abnormálně velké hlavní projekční stěnu. Má délku 16 metrů a na výšku má necelé 3 metry. Je to takový impozantní zážitek.
3: Naslouchejte. Vanné nebeskydy. Tančí polučina Bílých Karpat. Vítr.
1: Film vlastně teď probíhá před námi, vedle nás, kolem nás. Dokonce si do něho můžeme i vstoupit.
2: Takže jsme se přesunuli do další části našeho trezoru přírody a to je prostor takový už spíš edukativní a náš návštěvník se tady nejenom něco dozví, ale chceme, aby si tady taky něco zapamatoval.
1: V trezoru přírody jsme neustále fascinováni obrazem přírody, ale taky jejími zvuky. Tady opravdu člověk vidí a slyší zvířata na každém rohu. Čím se teda multimediální expozice liší od běžných expozic?
2: Vychází z těch technických možností, které nám dnešní doba nabízí. Hodně je to zpracované softwarově, hodně tady pracujeme s obrazem. To si myslím, že zajímá i děti, protože je tady část věnovaná kvízovým záležitostem, jo? Takže jsou tu dotykové obrazovky, taky pak si je vyzkoušíme, zdali si něco zapamatovali.
1: Přesunuli jsme se k mapě vedle země koule a tady jsou takové zvláštní pohyblivé skříňky. Co to je?
2: Pohyblivým skříňkám říkáme putovní pařezy. Návštěvník pařezem putuje po mapě, která je umístěná na podlaze, protože na pařezu je umístěna dotyková obrazovka, tak se mu prostřednictvím QR kódu zobrazí v tom daném místě informace o tom území. Je tady možné získat spoustu informací o všech 4 chráněných krajinných oblastech a naším cílem je, aby ti lidé, aby pak měli touhu a chtěli se podívat do těch konkrétních míst, do té přírody.
0: Říká starosta Horní Lidče Josef Tkadlec, který trezorem přírody provedl kolegyni Markétu Macháčkovou. Vydat se tam můžete během letní sezóny denně, kromě pondělí.

0: Často v jazykovém koutku odpovídáme na zvídavé otázky vás posluchačů. Dnes si kolega Stanislav Jurík vybral s odborníkem na češtinu výraz, který je zdánlivě jasný, ale přesto ho ne všichni používají ve správném slova smyslu. Řeč bude o něčem, co je viditelné, a to úmyslně.
1: U dnešního jazykového koutku má Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český trochu obavu, jestli nebude vysvětlovat něco, co může být dobře známo. Věříme ale, že se najde někdo, koho určitě obohatíme o nové poznatky. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den. Myslím, že obohatíme přinejmenším toho, kdo se nás na daný obrat ptal. Jde konkrétně o obrat s přídavným jménem Přiznaný a dotaz zní, co to znamená, když se řekne, že spára je přiznaná nebo že jde o přiznaný spoj. Odpověď je přitom poměrně snadná. Je to taková spára nebo takový spoj, který je prostě vidět. Není nijak zamaskovaný nebo překrytý a podobně.
1: Už jsme mluvili o tom, že je obrat z oblasti technické. Můžeme si teď upřesnit, kde konkrétně se používá?
2: Netroufl bych si přesně říct, ve kterých technických oblastech je nejtypičtější. Ale podle nalezených dokladů je zřejmé přinejmenším to, že je to termín odborný, tedy že nejde o technický slang. Najde se ve strojírenských učebnicích, skriptech, technických příručkách a podobně. Ať už vysloveně nebo pomyslně dává přídavné jméno Přiznaný do kontrastu různé způsoby technického řešení. Dejme si praktický příklad. Řekne se, že nějaká spára na karosérii auta byla u staršího modelu přiznaná, zatímco u novějšího modelu už přiznaná není. Znamená to, že na těch starších autech je spára jasně vidět, není nijak, řekněme, maskovaná. U novějších je ale nějak zatmelená, přelakovaná do úrovně součástí, které spojuje, a není na pohled vůbec vidět, je od okolí prostě k nerozeznání.
1: Dá se říct, co se v té technické oblasti nejčastěji přiznává nebo naopak nepřiznává?
2: Když vyjdeme z těch jazykových dokladů v Českém národním korpusu, protože technickou praxi dopodrobna bohužel neznám, nejčastěji se hovoří o přiznaných trámech, nebo chcete-li o přiznaném trámoví. A to se vlastně dostáváme k tomu, že přiznávání a nepřiznávání v tom našem smyslu je časté také ve stavebnictví. Asi se sluší dodat, že přiznaný trám je takový, který není ničím zakrytý, to znamená, je jasně vidět třeba v místnostech, které jsou půdní ve stavbou. Celkem častý je ve stavebnictví také přiznaný, tedy viditelný, nezakrytý, ničím neobložený betón. Přiznaná či nepřiznaná spára je ale také dost hojná.
1: Proč se vlastně takovým spojům, trámům a podobně říká právě přiznané?
2: Nevím, proč volba padla právě na přídavné jméno Přiznaný. Tomu, kdo ho poprvé v podobném obratu použil, zřejmě přišel jako východisko vhodný základní význam tohoto přídavného jména. Dalo by se ale samozřejmě použít i u jiných obratů, třeba viditelná, nezakrytá spára. Oproti přiznané spáře ale mají tu nevýhodu, že by mohly být vykládány jako negativně hodnotící. To znamená, jde o spáru, která by měla být zakryta, protože třeba nepůsobí esteticky. Tak to ale není. Co je přiznané, je ponechané úmyslně a třeba právě z estetických důvodů.
1: No a my jsme se přiznali k přiznanému spoji v dnešním jazykovém koutku s Martinem Proškem. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Jazykový koutek je za námi, ale před námi je pohodová muzika, tentokrát v podání Marie Rotrové, Karla Černocha a Karla Hály. Střídat je bude recept na pečení na houbách.

0: Říká se, že na houby se chodí, když rostou. I když se na ně teprve třeba chystáte, máme pro vás dnes jeden recept, který můžete zkusit, až budete mít nazbíráno. A zároveň potěšíme takzvané masožrouty. S etnoložkou Vladimírou Jakoubiovou a redaktorem Jaroslavem Hořením se pustíme do pečeně na houbách.
1: Dnes naše povídání uvedu zápisem, který jsem našla v jedné drobné publikaci.

0: přírodě nebo pěstované v kultivačních zařízeních. To není žádná novinka. Návody na pěstování žampionů jsem našla už v klášterních kuchařkách z 19. století a běžně uvádějí i kuchařské knihy, které vycházely na počátku století 20. Z toho je zřejmé, že houby byly velmi oblíbenou pochoutkou a v létě, když rostou a máme možnost je připravit čerstvé, jsou úplně nejlepší, ať už samotné nebo pod masem.
1: A právě pod maso se nám dneska hodí, takže tu máme takovou klasiku pečení na houbách. Ty houby můžou být jakékoliv, třeba i růžovky, o kterých už jsme se tady v tomto měsíci bavili.
0: Prostě to, co v tom lese najdeme. Budeme potřebovat 1 kilo vepřové pečeně, 20 deka hub, výborné jsou tedy lišky nebo jakýkoliv druh tvrdší hub, sůl, kmín, dobromysl, máslo, vývar a 2 decilitry kysané smetany. Maso osolíme, okmínujeme a dáme na pekáček spolu s máslem a trochou vývaru. Přiklopíme a pečeme půl hodiny. Pekáček pak odkryjeme, přidáme nakrájené houby, dobromysl a pečeme za mírného podlévání další půl hodinu. Měkké maso potom vyndáme a do výpeku zavaříme kysanou smetanu. Dochutíme solí a necháme probublat. Touto omáčkou lehce poléváme plátky masa a podáváme nejlépe s bramborovým knedlíčkem nebo s bramborem.
2: Letos, pravda, houby vzhledem k suchu asi moc neporostou, ale třeba máte ještě zásoby z předchozích let, takže si dnešní recept budete moci vyzkoušet. Teď si opět zahrajeme písničky z naší pohodové krabičky, tentokrát budou zpívat Richard Adam a Hana Zagorová a za chvíli vás čeká dobrá rada Josefa Černého.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva,

0: Na pohodě je správný čas pro naši pravidelnou poradnu. Pokud už vás nebaví reklamace a nejraději byste zboží vrátili, musí k tomu být splněné určité podmínky. A právě ty pro vás shrne náš dobrý rádce Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslala paní Daniela. Chtěla bych vás požádat o radu, jak reklamovat telefon, aby ho pořád dokola neopravovali, ale aby mě už vrátili peníze. Paní posluchačko, podmínkou je, aby váš výrobek měl třetí stejnou anebo čtvrtou vadu. Pokud tomu tak je potřeba vaše přání prodejci oznámit, nikoli pouze žádat, a on je povinen vám vyhovět.
0: Tolik dnešní rozhlasová poradna Josefa Černého. Další dobrou radu přidáme zase v zítřejším kolotoči. Teď už na pohodových vlnách hudební evergreeny, které vystřídá rada, čím můžete prospět opeřencům na vašich zahradách.

0: taky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Krmítka pro ptáky se stala běžnou součástí našich zahrad nebo balkónů. Pokud máte ptačí opeřence obzvlášť v oblibě, můžete jim udělat radost i pítkem nebo koupátkem. Proč? Poslechněte si to od Aleny Klvaňové, šéfredaktorky časopisu Ptačí svět, které se ptala redaktorka Jolana Nováková.
1: Paní Aleno, proč se ptáci koupou?
2: Tak je to vlastně velmi podobné jako u nás u lidí. Za prvé je to z důvodu osvěžení, osvěžit se v parnu, v horku, v létě. Ten druhý důvod, a ten je vlastně ten nejdůležitější, je hygiena. Protože právě to peří je pro ně velmi důležité. Díky peří vlastně mohou létat, ale také jim poskytuje ochranu jak proti chladu, tak také proti vlhkosti. To vlastně nepromokavý kabátek těch ptáků. Velkou část dne věnují té péči o peří. A to je tedy ten důvod koupání.
1: V zimě, v létě?
2: V zimě, v létě.
1: Jak takové koupání probíhá?
2: Je to velmi krásné pozorování. Ptáci totiž se vyloženě cachtají, ráchají jako malé děti v té vodě. Různě zvedají křídla, ocásek, roztahují křídla, ocás, hlavu téměř ponoří do vody a hážou si ty kapičky vody po celém těle, takže je to opravdu velmi hezké pozorování.
1: A pak se musí usušit.
2: Zvláště, když není vyloženě teplé počasí. Dělají to tak, že se schovají většinou někam do krytu, nejsou úplně na nějaké otevřené ploše, aby byli chráněni před predátory. A tam vlastně roztahují ta křídla, roztahují ocas a potom si musí taky peříčka probírat zobákem jedno po druhém a pěkně si to uhladit, aby to do sebe zapadlo. A tak to se tedy suší. Samozřejmě, když svítí sluníčko, tak se suší na sluníčku. To možná lidé pozorovali, že ptáci sedí někde na zemi, mají roztažená křídla a vypadá to, jak když jsou třeba nemocní nebo jim není dobře, ale není to tak, oni se skutečně sluní, aby se usušili a zahřáli.
1: Když to všechno srovnají, ta pírka, tak si je musí ještě také promastit?
2: Ano, ptáci mají kostrční žlázu, z té berou takzvaný mas a pomocí něj tedy si natřou, naimpregnují, dá se říct, celé tělo, aby právě nebylo propustné pro vodu.
1: Mohou se koupat i u nás na zahradě, v různých pítkách. Asi by měla být tam, kde na ptáky nemohou kočky a spol.
2: V nějaké blízké vzdálenosti, třeba 3 metry, by měl být nějaký keř, aby se tam ten pták mohl schovat v případě, že se blíží třeba kočka. A je to velice jednoduché. Úplně nejjednodušší je vzít si misku pod květináč, je lepší takovou to plochou misku, ploší, ne nějakou hlubokou. A do té misky zkrátka dát vodu, nezapomenout na kamínky, které by měly vystupovat ven z té hladiny, aby se mohly zachránit ti drobní broučci a podobně. Tak můžeme si zakoupit nejrůznější třeba keramická pítka, jsou i závěsná kovová pítka, anebo si můžeme dokonce vlastnoručně vyrobit takové pítko.
1: Měli bychom pravidelně měnit vodu, to je jasné.
2: Ptáci si na ten zdroj vody zvyknou a těžko by hledali jiný, takže skutečně doporučuji každý den vodu dolévat a zhruba jednou za týden nějakým kartáčkem to pítko vyčistit, aby se nám tam neudržovaly nějaké nečistoty.
1: Ne každý pták se koupe, někteří se popelí.
2: Někteří ptáci skutečně vlastně využívají ke koupeli ne vodu, ale třeba písek nebo hlínu nebo zkrátka prach, říká se tomu prachová koupel nebo popelení. Přitom je taky velice hezké pozorovat, oni si udělají vlastně takový důlek v té hlíně nebo v tom písku a pak si pohazují ty jednotlivé kamínky právě do peří a tak se zbavují nečistot a také parazitů.
0: Dnes jsme si v hobby rubrice povídali o pítkách pro ptáky s šéfredaktorkou časopisu Ptačí svět Alenou Klvaňovou, natáčela redaktorka Jolana Nováková.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: Výtvarnice Míla Firstová, známá mimo jiné spoluprací se skupinou Coldplay, chystá svoji největší výstavu v České republice. Pod názvem Šepot křídel se bude konat v Pražském obecním domě. Výstava od 21. do 27. října 2027 nabídne nejen její známá díla, ale také práce, které budou veřejnosti představeny poprvé. Nebudou chybět ukázky její spolupráce se zpěvákem Miroslavem Žbirkou, pro jehož obal nahrávky Double Album vytvořila originální grafický design. Čerpala pro něj nápady přímo při nahrávání v londýnském Abbey Road Studios, kde Žbirka desku natáčel. Poslední velkou výstavu v Česku, nazvanou Tajemnosti a neb návraty domů, měla rodačka z Pelhřimova před 2 lety v Hradci Králové, kde strávila svoje dětství. Její díla jsou zastoupena v mnoha veřejných i soukromých sbírkách, včetně sbírky královny Alžběty II. Příznivci výtvarného umění se tedy mají na co těšit. Přeji i nadále příjemný poslech našeho vysílání a zítra se budu těšit opět naslyšenou.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Lavrecký strávil den a půl ve Vasiljevské a téměř celou dobu se toulal po okolí. Nevydržel dlouho na jednom místě, užíral se stezkem. Prožíval strašlivou trýzeň prudkých, ale bezmocných návalů citu. Vzpomněl si na svoje záměry po návratu do vlasti a zlobil se sám na sebe.
1: No co mě mohlo odtrhnout od mých povinností? Moje práce měla být jediným úkolem mé budoucnosti. Touha po štěstí? No, zase touha po štěstí. Chtěl si podruhé v životě zkusit štěstí a zapomněl si, že je to přepych a nezasloužená přízeň osud, když si už jednou šťastný byl. Ale to nebylo skutečné štěstí, to byla falešná iluze. A to není pravda. Šťastný si byl. Ubohé falešné štěstí. Dokaž svoje právo na úplné opravdové štěstí. Mlčíš. Podívej se kolem sebe. Kolik lidí poznalo štěstí? Tamhle jede sedláček na trávu. Možná, že je spokojený se svým osudem. Měnil bys s ním? Mlč. Vzpomeň si na svoji matku. Měla tak nepatrné nároky v životě. A jaký osud ji potkal? Já vím, že nejsem jediný, kdo je nešťastný, ale je to hloupé utěšovat mě osudy ještě nešťastnějších lidí. Neutěšuju tě, ty víš, co můžeš dělat, ale neděláš nic. Jenom se schlubil, když si panšinovi říkal, že si přijel do Ruska proto, abys oral půdu. Přijel si? No samozřejmě. Abych na stará kolena běhal za děvčaty. Bohužel. Přišla ti zpráva o svobodě a ty si všeho nechal. Na všechno si zapomněl a utíkal si jako chlapec za motýlem. Co pak jsem opravdu kluk? Máš pravdu. Viděl jsem před sebou štěstí pro celý život. Bylo na dosah ruky. A najednou je pryč. Je to všechno jako loterie. Kdyby se kolo jen trochu obrátilo, mohl být chudák a boháč. No když to tak nemá být, pak to tedy nemá být. Musím se dát do práce. Zatnout zuby a mlčet. Nebude to poprvé. No ale teď je to docela jiné. To není pravda. Soužení je vždycky stejné. Když jsi byl dítě a chtěli z tebe udělat Spartana, netrpěl jsi méně. A vzpomeň si na tu noc v Paříži, když ses dověděl, kdo je tvoje žena. A mlč už. Mlč. Nemá to cenu. Už nebudu utíkat a strkat hlavu do písku. Myslíš, že se bojím podívat se neštěstí tváří tvář? Nesmysl. Já se zase dokážu ovládnout, držet se na úzdě. Musím to dokázat. Antone, dej hned zapřáhnout kočár.

0: Ve svém městském bytě se Lavrecký dověděl, že jeho žena a dcera odjeli na návštěvu ke Katilinovým. Ta zpráva ho překvapila a rozzuřila. Odešel hned za Marfou Timofějevnou.
1: Ach, tak si přišel, Feďo. No co, buď zdrav, posaď se. No tak co, co se dá dělat, kde jsi byl včera? Tak tedy přijela, ano, no, tak se tedy musí tak nějak...
2: No, tetičko.
1: No sedni si, sedni, ty jsi přišel přímo ke mně, do lesy nebyl?
2: Nešel bych tam ani za nic. Doma jsem se doviděl, že je tady, patrně se rozhodla, že mě nenechá žít. Musel jsem, chtěl jsem vás vidět, tetičko.
1: No co, to se rozumí, tak jsi přišel podívat na mě. No děkuju. Tak co?
2: Chtěl jsem vás poprosit...
1: Líza, ano. Líza tu právě byla. Není docela zdravá. Šuločko, kde jsi? Pojď sem, panenko. Co pak to, že nevydržíš chvíli sedět, mě taky bolí hlava. To bude asi tím zpíváním a muzikou.
2: Jakým zpíváním, tetičko?
1: Ale co ti mám povídat, tak tady předváděli, jak pak jen tomu říkáte, duety, ano, samé duety, učiněné straky, když začnou tahat tón jeden za druhým, zrovna jako by z tebe duši chtěli vytáhnout, panšin a ta tvoje. A jak brzo se to všechno urovnalo, nám o věru, tak po domácku, bez okolků. Je ovšem pravda, že i ten pes si hledá nějaký koutek, nezajde přece z Bůh darma, když ho lidé odhánějí.
2: Přiznám se, že něco takového jsem přece jenom nečekal. K tomu bylo zapotřebí hodně odvahy.
1: Pane duše moje, to není odvaha. To je vypočítavost. Ale ať si je s pánem Bohem. Je to pravda, že prý posíláš do Lavlíku?
2: Ano, dám ten statek Varvaře Pavlovně k dispozici.
1: Říkala jsi o peníze?
2: Zatím ještě ne.
1: No to na sebe nenechá dlouho čekat. Feďo, já jsem si tě prohlédla teprve teď, jsi zdravý?
2: Zdravý.
1: Šuročko, běž a řekni Lizavetě Michajlovně, vlastně ne, zeptej se jí kam, že dala mou knížku. Ano, však ona už ví. Ale ty jsi přepadlý chlapče, nějak se mi nelíbíš, že jsi málo spal, to nesmíš, musíš dávat na sebe pozor.
3: Tetičko, vy jste chtěla...
2: Dobrý den, Lízo.
1: Lízo, Lízočko, kam jsi dala mou knížku, kam jsi dala?
3: Jakou knížku, tetičko?
1: Ale knížku, proboha, já jsem tě vlastně ani nevolala, no to je jedno, co tam dole děláte? Tady přijel Fjodor Ivanič, co dělá tvoje hlava?
3: Není to tak zlé.
1: No, ty pořád říkáš, není to tak zlé. Co tam dole máte? Zase muziku?
3: Ne, ne, hrají karty.
1: Oba, ta se vyzná v lečems. Šuročko, vidím, že máš chuť se proběhnout, tak utíkej. No běž, běž, běž už. Nastasia Karpovna šla sama na zahradu, buď chvilku s ním. Měj uznání se stářím, ale kde je můj čepec, kam se jenom poděl?
3: No, tetičko, pomohu vám ho najít.
1: A jen seď, seď, já taky ještě vládnu nohama. Bude asi vedle v ložnici.
2: Takhle se tedy vidíme, Lízo.
3: Ano. Byli jsme brzo potrestáni.
2: Potrestáni? A za co jste byla potrestána vy?
3: Neměla jsem doufat.
2: Lízo.
3: Ne, nemluvte už, se vším je konec.
2: Ano, se vším je konec dřív, než vůbec došlo k začátku.
3: Na to všechno musíme zapomenout. Neměli jsme na to právo. Jsem ráda, že jste přišel. Chtěla jsem vám napsat, ale takhle je to lepší. Musíme využít těchto chvílek. Nám oběma nezbývá nic jiného, než se podřídit. A musíme každý konat svou povinnost. Fjodore Ivaniči, vy se musíte smířit se svou ženou.
2: Lízo.
3: Prosím vás o to. Jen tak se dá odčinit všechno, co bylo. Věřím, že si to rozmyslíte a neodepřete mi to.
2: Proboha, Lízo, žádáte po mně nemožnosti. Jsem ochoten udělat všechno, co budete chtít, ale smířit se s ní. Teď. Zvolím ke všemu. Na všechno, co se jí týkalo, jsem zapomněl, ale nemohu přinutit svoje srdce. Nemohu. Chápete, že je kruté, co ode mě chcete?
3: Já po vás ani nežádám to, co říkáte. Já vás nenutím, abyste snížil, jestli nemůžete, ale smířte se spolu. Vzpomeňte si na vaši dceru. Udělejte to kvůli mně.
2: Dobře. Dejme tomu, že vás poslechnu a že to udělám. Tedy splním svou povinnost. A vy, Lízo? V čem vlastně spočívá vaše povinnost?
3: To já vím dobře.
2: Snad se nechcete provdat za panšina.
3: Ale ne. Jak vás to mohlo napadnout?
2: Lízo. Lízo, jak bychom mohli být šťastní?
3: Teď vidíte sám, Fjodore Ivaniči, že štěstí nezáleží jenom na nás.
2: Ano. Ano, protože vy...
1: To mi to dalo práce, než jsem ten čepec našla a sama jsem ho někde založila. Ba, tohle stáří, to je bída. Ale ostatně ani mládí není lepší. Tak co, Feďo, pojedeš taky s manželkou do Lavriku?
2: S ní do Lavriku? Já...
1: Nepůjdeš dolů?
2: Dnes ne.
1: No dobře, jak myslíš. Ale ty, Lízo, myslím, že bys měla jít dolů. Ach, lidičky... Lidičky, zapomněla jsem nakrmit Hejla, tak počkejte, hned tam budu.
2: Lízo, loučíme se navždy. Srdce mi puká, Lízo, podejte mi ruku. Podejte mi ruku na rozloučenou.
3: Ne, prosím vás, vy víte, že vás mám ráda, ano, ano, já vás mám ráda, ale ne, prosím vás.
2: Dejte mi aspoň svůj kapesníček.
1: Lízočko, zdá se mi, že tě volá matka.
3: Fjodore Ivanič.
2: Dík, Lízo, s Bohem.
1: Tak co? Co ty? Už chceš taky odejít?
2: Budu muset, tetičko.
1: Feďo!
2: Co pak, tetičko?
1: Jsi čestný člověk.
2: Jak to myslíte?
1: Ptám se tě. Jsi čestný člověk?
2: Doufám, že ano.
1: No tak ruku na to, že jsi čestný člověk.
2: Prosím, ale proč?
1: Já vím dobře, proč. I ty, můj chlapče, když to tak uvážíš, nejsi přece hloupý. A sám snadno pochopíš, proč se tě na to ptám. A teď už s Bohem, panáčku, děkuju za návštěvu. A to, co jsi řekl, Féďo, to si pamatuj. A políp mě. Ach, dušinko, vím, že je ti těžko, ale lehko není nikomu. Tak jsem vždycky záviděla mouchám. Myslela jsem tě mouchám, se dobře žije na světě. A jednou v noci jsem slyšela, jak moucha naříká v pavoučích kusadlech. Ba ne, myslím si, i na ně platí pohroma, na každého. Co se dá dělat, Fejdo? Ale pamatuj si, že jsi dal slovo. A teď už

0: Lavrecký vyšel zadním vchodem a když přišel k vrátkům, dohonil ho lokaj.
1: Maria Dmitrievna vás nechá prosit.
2: Pověz kamaráde, že teď nemohu.
1: Nechá vás velmi prosit, nechá vzkazovat, že je sama.
2: No, co ho jste odjeli?
1: Ano, prosím.
0: Lavrecký pokrčil rameny a šel za ním. Maria Dmitrievna se mu zdála rozrušená a jako by měla před něčím strach.
2: Přála jste si mě vidět?
3: Ano. Dověděla jsem se, že jste šel přímo k tetičce a dala jsem vás k sobě zavolat. Musím si s vámi o něčem promluvit. Posaďte se, prosím. Víte, přijela vaše žena.
2: To je mi známo.
3: Ano, vlastně jsem chtěla říct, přijela ke mně a já jsem ji přijala. O tom jsem si chtěla s vámi promluvit, Fjodore Ivániči.
2: Promiňte, ale nechápu, proč o tom chcete mluvit se mnou.
3: Vy dobře víte, Fjodore Ivániči, že jsem si díky Bohu získala všeobecnou vážnost a za nic na světě bych neudělala něco, co by bylo nevhodné, nebo, nedej Bůh, dokonce neslušné. I když jsem předpokládala, že vám to nebude příjemné, přesto jsem se neodvážila vaši ženu odmítnout. Je to moje příbuzná, z vaší strany, vžijte se do mé situace. Jaké jsem měla právo vykázat jí z domu? No, uznejte sám.
2: Mario Dmitrievno, děláte si zbytečné starosti. Jednala jste naprosto správně, když jste Varvaru Pavlovnu přijala a já se na vás ani trochu nezlobím. Pokud jde o mne, nemám vůbec v úmyslu připravit ji o možnost stýkat se se známými. Dnes jsem k vám nešel jenom proto, že jsem se s ní nechtěl setkat. Ale to je vše.
3: Jak jsem ráda, že to říkáte, Fjodore Ivániči. Ostatně, já jsem to od vaší ušlechtilé povahy vždycky očekávala.
2: To mě těší. Doufám, že jsem vás uklidnil.
3: Skutečně jste mě uklidnil. Nesmíte se divit. Moje rozrušení bylo pochopitelné. Vždyť jsem žena a matka.
2: Mohu tady odejít?
3: Nespěchejte, smím-li prosit. Co jsem tu ještě... Vaše žena... Já samozřejmě nemohu být mezi vámi soudcem. To jsem Varvaře Pavlovně také řekla. Ale ona je tak roztomilá, že nemůže člověku působit nic jiného než potěšení.
2: Obávám se, že mám na to trochu jiný názor.
3: Ale Fjodore Ivániči, snažte se být trochu schovývavý. Kdybyste viděl, jak skromně se chová, jak je uctivá, je to na mou duši až dojemné. A kdybyste slyšel, jak o vás krásně mluví.
2: Mario Dmitrievno, prosím, nechte to.
3: Drahý bratránku, to vám musím říci. Já, povídá, já jsem se na něm nesmírně provinila. Já, povídá, jsem si ho neuměla vážit. Je, povídá, anděl a ne člověk. Právě tak to řekla. Anděl. Její to líto, věřte mi. Na mou duši, já jsem takovou lítost ještě v životě neviděla.
2: Ano. Milá sestřenko, dovolte mi jednu otázku. Varvara Pavlovna prý u vás zpívala. To zpívala z té velké lítosti?
3: Že se nestydíte tak mluvit. Zpívala a hrála, jenom aby mi vyhověla. Já jsem ji o to prosila. Co říkám prosila? Skoro se mi to musela poručit, sama nechtěla. Viděla jsem, že jí bylo těžko. Tak těžko. Nedivte se, že jsem ji chtěla rozptýlit. Věděla jsem, že má skvělé hudební nadání, co bylo tedy přirozenější.
2: No, přirozeně máte pravdu, ale jistě chápete, že dál už nemá cenu.
3: Fjodore Ivániči, prosím vás, je úplně zničená. Zeptejte se třeba Sergeje Petroviče, je to zničená žena, úplně zničená. Co vy si vlastně myslíte?
2: Na tom nezáleží.
3: Jak pak by ne? A jaký andílek je vaše Aduška? Jaké je to rozkošné stvořeníčko? Jak je milá a chytrá? Jak mluví francouzsky? Dokonce i rusky rozumí? Říkala mě tetičko. A víte, ne aby byla tak plachá, jako jsou skoro všechny děti jejího věku. To vůbec není. Je vám tolik podobná. Je to tak úžasné. Oči, obočí. No celá jako vy, celá po vás. Abych se přiznala, já nemám malé děti právě nejraději, ale do vaší dcery jsem se přímo zamilovala.
2: Mario Dmitrievno, dovolte, abych se vás zeptal, proč mi to všechno, prosím, říkáte?
3: Proč? Ach, ta moje hlava, trpím pořád migrénou, víte? No, říkám to proto, že jsem přece vaše příbuzná. Že s vámi cítím, že vím, jak jste dobrý. Vím, že máte laskavé srdce.
2: Pak tedy také víte, že vaše slova jsou docela...
3: Poslechněte, jsem přece zkušená žena a do větru nemluvím. Odpusťte své ženě. Odpusťte jí. Vzpomeňte na její mládí, neskušenost. Možná, že to byl špatný příklad. Neměla takovou matku, která by jí ukázala správnou cestu. Vychovala ji tak. Nebyla to jenom její vina. Odpusťte jí, Fjodore Ivániči. Buďte velkorysí. Ona byla už dost potrestaná. Vy neodpovídáte. Vidíte, já jsem jenom vaše příbuzná a neubránila jsem se slzám. A vy, jak vás mám chápat? Co pak můžete být opravdu tak krutý? Ne, nevěřím tomu. Vy nejste tak krutý. Vy jste dobrý člověk, cítím, že jste ji už odpustil, že vás moje slova přesvědčila. Fjodore Ivániči, Bůh vám oplatí vaše dobro, vaše šlechetné rozhodnutí. Přijměte tedy z mých rukou opět svoji ženu.
2: Cože? Vy jste byla tady.
3: Neobvinujte ji. Varvara Pavlovna tu nechtěla ani za nic zůstat, ale já jsem jí nařídila, aby zůstala a posadila jsem jí za závěs.
2: Madam, jak jste mohla?
3: Počkejte. Vaše žena mě ujišťovala, že se velice rozlobíte, ale já jsem ji neposlechla. Já vás znám lépe než ona. Já jsem věděla, že ji odpustíte. Přijměte tedy z mých rukou svou manželku. Jděte, Varjo, nebojte se. Padněte na kolena. Moje požehnání máte.
2: Mario Dmitrievno, prosím, nechte toho. Máte patrně ráda dojemné scény, vám se líbí, bavíte se, ale mě se dělá na nic. S vámi dál mluvit nemusím. V této srdcervoucí scéně nejste hlavní postava. Vy, milostivá, co vlastně chcete? Neudělal jsem snad pro vás, co jsem mohl? Nesnažte se mi namluvit, že tahle nechutná scéna nebyla váš nápad. Víte, že bych vám to nevěřil. Co tedy chcete? Jste chytrá, neděláte nic bez záměru, ale snad jste tak chytrá, abyste taky pochopila, že s vámi už nemohu žít tak jako dřív. To by bylo nad mé síly. A ne proto, že se na vás zlobím, ale protože že je ze mě dnes jiný člověk, to jste snad už taky pochopila. Já jsem vám to dokonce řekl, ne druhý den po vašem návratu a vy si na to jistě dobře vzpomínáte. Já vám dobře rozumím, vy se chcete společensky ospravedlnit, vy chcete být všude přijímána jako moje žena. A proto vám nestačí, že žijete v domě, který mi patří? Ještě chcete žít se mnou pod jednou střechou?
3: Přeji si jenom, abyste mi odpustili.
2: Ale nesmysl, nedělejte prosím ze mě hlupáka, madam. Vy mi moc dobře rozumíte.
3: Přeje si, abyste ji odpustil.
4: A ne kvůli sobě, jen kvůli Adě.
3: Ne kvůli ní, kvůli vaší Adě.
2: Madam, jste bohužel moje žena. Dobrá. Přejete si to? Prosím. Jsem ochoten souhlasit.
3: No, chvála Bohu. Přijměte tedy
2: ode mne. Přestaňte s tou komedií. Varvaro Pavlovno, jsem ochoten být s vámi. To znamená, že vás odvezu do Lavriku a budu tam s vámi, pokud mi síly budou stačit. Potom odjedu a občas vás navštívím. Vidíte, že vám neslibuji víc, než mohu splnit, nechci vás klamat. Ale nic víc nechtějte. Sama byste se musela dát do smíchu, kdybych splnil přání naší ctěné příbuzné a přivinul vás k srdci a začal vás ujišťovat, že to, co se stalo, vůbec nebylo, že poražený strom zase rozkvete a já nevím, co ještě. Ale vidím jedno, bohužel. Je třeba se podrobit. Vy to slovo nepochopíte správně, ale na tom nezáleží. Opakuji ještě jednou, budu s vámi žít. Vlastně ne, to vám slíbit nemohu. Budu zase s vámi, budu vás pokládat za svou ženu.
4: Děkuji vám z celého srdce a podřídím se, Fjodore Ivaniči.
3: Podejte jí aspoň ruku.
2: Já jsem Varvaru Pavlovnu dodnes neoklamal, uvěří mi i tak. Odvezu ji do Lavriku. Ale pamatujte si, Varvaro Pavlovno, naši dohodu budu pokládat za zrušenou, jakmile odjedete z Lavriku. Teď mi dovolte, abych se vzdálil.
3: Vy svou ženu nevezmete s sebou?
4: Nechte ho.
2: Dobrou noc.
4: Drahá Mario Dmitrievno, budu vám do smrti vděčná. Vy jste mi zachránila život a zachránila jste budoucnost mé dcery.
3: Dobrá. Ale proč jste mě neposlechla? Vždyť jsem vám říkala, padněte na kolena.
4: Tak to bylo lepší, ujišťuji vás. Jenom se nerozrušujte. Všechno je v nejlepším pořádku.
3: Ale on byl chladný jako kus ledu. No, dejme tomu, že vy jste neplakala. Ale já jsem se v slzách přece div nerozplynula. Nechápu, jak mohl zůstat chladný.
4: On už je takový, ale to nevadí.
3: Představovala jsem si to všechno jinak. Co se dá dělat? Ale on vás chce zavřít v Lavrikách? To ani ke mně nebudete smět jezdit. To se mi nelíbí. Všichni muži jsou bezcitní.
4: Za to ženy dovedou ocenit dobrotu a velkodušnost. Jsem vám k smrti vděčná.
3: Jak je mi vás líto, má drahá.
0: Varvara Pavlovna klesla na kolena před Mariou Dmitrievnou. Její tvář se potutelně usmívala, ale Maria Dmitrievna opět začala ronit slzy. A Lavrecký šel domů, zamkl se v pokojíku svého komorníka a ležel tam až do rána.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

klíč, ke mně pojď jen blíž, tělo je víc než plíš a srdce není jen sval, tak mě chvál. Já jsem totiž Bůh i ďábel. Já jsem totiž Bůh

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: viděl Helenu. Speciál plný slavných Helen.
1: Uslyšíte vyprávění Heleny Růžičkové,
0: Heleny Štáchové,
1: písničky Heleny Vondráčkové i dalších výjimečných žen, které spojuje jediné jméno.
0: Já viděl Helenu. Pořad, který vám vykouzlí úsměv i dobrou náladu.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.
2: Dobré nedělní dopoledne, Český rozhlas vysílá Zálety. Jsem ráda, že nás posloucháte. Hory nejsou nic dobrého ani nic zlého, nejsou mými přáteli ani mými nepřáteli. Prostě tady jsou. Je až překvapivé, jak prakticky bez emocí mluví o horách nejlepší horolezec světa Reinhold Messner. Jak je vnímá Zdeněk Hák, horolezec a skialpinista, který v loni na podzim dostal cenu za nejlepší sportovní výkon v horách nad 6000 metrů, budu se ho ptát už za chvíli. Začínal v Rokytnici nad Jizerou.
3: Já jsem závodně lyžoval a potom jsem měl nějaký problém ze zády. Začal jsem jezdit na běžkách, postupně jsem se dostal na skialpy a pak jsem se teda dostal k lezení. Začínal jsem samozřejmě líst ve skaláku v Prachově.
2: Hory se staly jeho životem, je horským vůdcem s mezinárodní certifikací a ta cena, kterou od Českého horolezeckého svazu dostal, ta byla za první český a historicky druhý sjezd nejvyššího afgánského vrcholu. No však, tahle hora rozhodně nepatří k horolezeckému střednímu proudu. Ostatně k tomu nepatří ani Zdeněk Hák.
0: Aleny Zárybnické.

0: Zdeněk Hák se sice narodil v Mostě, ale když mu byly 3 roky, přestěhovali se do Rokytnice nad Jizerou. Zahy začal lyžovat a v žákovské kategorii objel všechny důležité závody nejen v Česku, ale taky v Evropě. No a když skončil svou kariéru alpského lyžaře, začal lézt a závodit na skialpech. Několikrát se stal vítězem českého poháru ve skialpinismu, na svém kontě má několik hodnotných výstupů nejenom v Alpách, ale třeba taky v Kanadě. A naposledy taky českým horolezeckým svazem oceněný český prvosjezd nejvyšší afgánské hory Nošak. No a dnes se potkáváme pro nás netradičně na místo hor v rozhlasovém studiu. Dobré dopoledne, ahoj Háčku.
1: Dobré dopoledne posluchačům.
0: Snad tvá přezdívka, se kterou po českých a nejenom českých horách chodíš, tě nebude nějak v našem vysílání odvádět mimo míru, naopak budeš se cítit spíš jako doma, jako na horách.
1: Cítím se jako doma.
0: Na některých dětech je vidět, že rodiče je musí na kopec nutit, jiné se tam hrnou sami. Jak to bylo v tvém případě s tréninkem?
1: No tak mě táta rozhodně nutit musel. Já jsem začal ve 4 nebo 5 letech a párkrát hůlkou jsem musel dostat, abych na ten kopec vlez. Nechtělo se mě. Já radši bych koukal na studio kamarád a táta mě tahal každý víkend na kopec, takže moc se mě to nelíbilo, nechtěl jsem. Začalo mě to bavit až později.
0: Co říká tvoje maminka na tvoje poslední horolezecké kroky?
1: Tak maminka, vlastně nebejt jí, tak bych se k tomu lezení asi nedostal. Já jsem od ní už jako malej dostával knížky k Vánocům od Messnera, takže ty jsem si čet, moc mě to bavilo a přál jsem si to jednou taky zkusit, no. A teďka teda, když už jsem si to teda párkrát zkusil, tak mamka je spíš na mě hrdá, podporuje mě, spíš táta má strach.
0: A někde se to v rodinách obrací, rozumím. Takže vlastně, když jsem naše dnešní povídání začala Messnerovým citátem, tak jako kdybych se ocitla ve vaší knihovně.
1: Určitě, no.
0: Slyšela jsem o tom, že tvoji úspěšně načatou kariéru závodníka v alpských disciplínách překazilo zranění, ne typicky koleno, jak to tak bývá, ale záda?
1: No, tak já jsem měl problémy ze zády, vlastně ke konci mě vystřelovalo ze zad taková jakoby bolest až jako někam k srdci, takže jsem byl na vyšetření, jestli to není od srdce. Zjistilo se teda, že mám Schauermanovu nemoc, což je nějaký sesednutí obratlů a doktor mě doporučil, abych tu kariéru přerušil na 2-3 roky, než si to sedne, než to stvrdne, takže já jsem samozřejmě přerušil tu kariéru, ale věděl jsem, že už se jako vracet nebudu, že to nejde. Hlavně ani výsledky už tu dobu jsem neměl takový, aby mě to nějak motivovalo.
0: A začal jsi běhat na běžkách?
1: Začal jsem jezdit na běžkách a pak jsem vlastně od Oldy Doubka jsem si koupil první skialpy a začali jsme s Honzou Doubkem chodit na skialpech a od té doby ten skialpinismus dělám. No. A první závod, co jsem šel, tak bylo, když se ještě chodil Karpel Špindlerův mlýn, tak s Jardou Bánským jsme šli vlastně náš první závod v 98. a hned jsme byli třetí na bedně a to nás vlastně motivovalo k dalšímu závodění. No.
0: Je vidět, ač mladý, že hodně toho ve skialpinismu pamatuješ. Zdeněk Hák, horský vůdce, je mým dnešním hostem v záletech.

0: V záletech si dneska povídám s horolezcem a skialpinistou Zdeňkem Hákem. Už jsme mluvili o tom, že tvoje první lyžařské a nakonec i lezecké kroky se odehrály v Krkonoších. Tak si troufám říct, že jsou to hory pro tebe pořád nejhezčí.
1: Já nevím. Mně se líbí v podstatě všechny hory. Já samozřejmě ty Krkonoše jsou domácí, ale já zase nejsem žádný velký turista, takže já ty naše Krkonoše používám hlavně v zimě na skialpy a na lyžování, že bych jako v létě vyrazil a obcházel Krkonoše a kochal se krásou přírody, to radši jedu líst tady do Prachova. Teda.
0: Co pro tebe bylo podnětem, že se staneš horským vůdcem? Já jsem slyšela o tom, že někdo z kamarádů ti tehdy říkal, Háčku, pojď udělej si kurz horského vůdce a to by se do toho prostě nechtělo.
1: Jo, bylo to tak, já jsem potkal ve Skaláku na mši o Vánocích Vojtu Dvořáka, ten říkal, hele, jdu si dělat tady ten kurz, jdu na přijímačky, pojď taky, ty se na to hodíš. A já jsem si říkal, klepal na čelo, říkal jsem, že teda ne, že chci líst sám pro sebe a ne se otravovat v uvozovkách s klientama, takže ne. Pak se mi to nějak rozleželo, že si zkusím jenom ty přijímací zkoušky a tam jsem dopadl výborně, no tak jsem pokračoval.
0: Těmi přijímacími zkouškami ten náročný proces cesty k mezinárodnímu certifikátu teprve začíná. Co to všechno obnáší a jak dlouho to celé trvá získat certifikát mezinárodně uznávaný horského vůdce?
1: Tak trvá to s přijímacími zkouškami do závěrečných zkoušek tak 2,5 roku, myslím. Pokud projdete těma závěrečnýma přijímacíma zkouškama, odevzdáte ještě Tourenbericht, což je teda seznam tour, který jsou předem daný, vyplníte to, za to dostanete taky známku a buď vás teda přijmou, a nebo vás nepřijmou do toho vzdělání. Když vás přijmou, no tak pak už 2 roky objíždíte kurz za kurzem, no takže každý měsíc jste týden někde na kurzu.
0: Pak náročné závěrečné zkoušky, kdy vlastně každého uchazeče na tvrdo proklepnou, jak na to.
1: Jo, ty závěrečné zkoušky už jsou o něčem jiném, tam už máte jakoby v uvozovkách reálního klienta, takže zkušený horský vůdce dělá klienta, hraje klienta a jenom si vylosujete túru a vlastně reálně vedete toho klienta k vrcholu a zpátky.
0: Kurz horského vůdce trvá sice dlouho, je to náročné, ale na konci je člověk, který může vodit kdekoliv na světě.
1: Tak určitě mimo nějaký, myslím, že nemůže někde na Aljašce, já nevím kde, tam má nějaký svoje pravidla, ale jinak v podstatě všude na světě může, no. Můžete vodit na tom svém písečku, ale můžete vodit všude na světě. Každý to má trochu jinak.
0: Často se asi Slováci třeba drží ve svých Tatrách a málo vyráží do Alp, nebo alespoň tak, jak jsem já pochopila z mojí zkušenosti.
1: Tak já zase znám spousta slovenských guidů, s kterými se potkávám teda v Cermatu, odjíždí tam na celou sezónu a dělají pod nějakou kanceláří v Cermatu.
0: Takže je to asi různé.
1: Je to různý.
0: Je to přepestrá směsice. Dotkli jsme se Alp a o nich budeme se Zdeňkem Hákem, s horským vůdcem Zdeňkem Hákem, mluvit v záletech už za chvíli. No.

0: vrcholu Evropy stál horský vůdce Zdeněk Hák se svými klienty, tuším, že už více než 30krát. Na nádherném Matterhornu byl asi 25krát. Právě Alpy a práce horského vůdce, to je další téma, o kterém bych teď se Zdeňkem Hákem ráda mluvila. Kdo jsou ale naopak klienti, kteří si horské vůdce najímají?
1: Je to strašně různorodý. Já mám spousta klientů, zabezpečených klientů, kolem 50, kteří prostě ty peníze mají a chtějí si v uvozovkách užít dovolenou, takže zaplatí nějaké peníze a očekávají za to teda nějaký support, že někam vemete, bezpečné vedení té túry nebo na ten kopec a zpět. A pak jsou klienti, kteří z řad třeba studentů, kteří si na to šetří třeba i dlouhá léta, chtějí jenom na svůj vysvětlení kopec, což je třeba ten Matterhorn zrovna. Oni třeba sami si chodí na jednodušší kopce, ale na ten jejich vysněný si třeba netroufnou a podřídí tomu i tu svoji finanční situaci a našetří si na to.
0: Není to někdy otrava zase Matterhorn, zase Blanc pro tebe, jako pro horského vůdce?
1: Není. Samozřejmě ten Mont Blanc je choďák, kde se moc nic neděje, když se teda nestane zrovna nějaký obrovský průšvih, tak je to dost podobný ten výstup, ale třeba na ten Matterhorn samozřejmě to mě baví, tam je spousta věcí, které vás můžou překvapit a samozřejmě na každý té túře máte jinýho klienta, takže ta túra je diametrálně odlišná, protože samozřejmě ta túra zůstává túrou, ale ten emocionální rozměr té túry, ten lidský, tomu dávají právě až ty lidi. Takže po každý vlastně ta túra je úplně jiná tím, jakýho máte klienta.
0: Říkal jsi kdysi dávno sám sobě, že tohle tě asi nebude bavit a takhle se to nakonec obrátilo.
1: Když jsem procházel tím kurzem, tak jsem si říkal, nebaví mě to, až to dodělám, tak si vydělám na to, co jsem do toho vrazil a skončím s tím. A jak jsem začal reálně vodit, tak mě to začalo bavit.
0: Vodíš jak v létě, tak i v zimě. Tvou prací přes zimu je lyžování ve volném terénu. Tam je to s těmi lidmi asi trošku složitější, než když si je vedeš na laně v létě, protože jim musíš po té, co nabídou určité informace o tebe, určité zkušenosti, vezmeš je třeba do místa, které stojí za to, tak potom jim musíš dát určitou volnost a v uvozovkách hůř se ti hlídají.
1: Je to pravda. Opravdu psychicky náročnější pro mě určitě to lyžování a ještě víc asi freeride než skialpinismus, protože přece jenom u toho skialpinismu jsou to lidé, kteří chtějí si prožít nějaký komplexní zážitek v horách, takže vy 90-80% toho času strávíte někde, oni stráví ve stopě za vámi a šlapou za vámi a pak na ten sjezd už nemají tolik sil, takže se rádi držejí ve vaší stopě a pak ještě padne nějaká mlha nebo něco, takže vám už rozhodně nechtějí nikam ujet, takže většinou poslouchaj. Horší je u toho freeridingu. Ti klienti jsou nadržení někde z té kanceláře, z té Prahy, kde celý rok sedí, tak pak jsou jak urvaný ze řetězu a vy můžete dávat nějaký pokyny, povely a oni je stejně nedodržují. Takže někdy je to docela stresující pro mě, když třeba nějaký nebezpečný svah nebo potenciálně nebezpečný svah sjedu, vím, že ho musím sjet najednou, nemůžu tam někde uprostřed zastavovat, řeknu, pojedeme po jednom, já zastavím na bezpečném místě a budu mávat a vy pojedete po jednom dolů, no a já pak sjedu dolů, ohlídnu se a celá banda jede za mnou, takže to by se ve mně krve nedořezal. Takže to je trošku složitý, ale jako všichni to jsou inteligentní lidi v soukromí nebo v práci normálně uvažující, ale samozřejmě na těch horách pak jim přepne z toho důvodu, že jsou prostě natěšení a chovají se trošku jinak, takže to je pro mě trošku složitější to ukočírovat. Musíte si vybudovat nějakou autoritu, ale přirozenou, jinak vás neposlouchají.
0: Jinak neposlouchají dvakrát. Zdeněk Hák, horský vůdce, je hostem mých dnešních záletů.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase

0: Předpokládám, že místem, kde můj dnešní host, horský vůdce Zdeněk Hák, poznával sám sebe, byl naposledy onen nošák a ten výstup, který Český horolezecký svaz označil jako nejlepší sportovní výkon roku 2016 v horách nad 6000 metrů nad mořem. Nebo se pletu?
1: Já jsem tam poznal sebe i kamarády, byli jsme tam skvělá parta, takže tam se mě potvrdilo, kdo je vlastně můj největší kamarád. Já jsem tam nejel to ani sjet na lyžích, ani vlíz na kopec. Já jsem tam jel jenom si zkusit kam, až mě ta vejška pustí, protože si myslím, že nemám tak úplně dobrou adaptabilitu na tu vejšku. Takže jsem si jel zkusit kam, až vlastně vylezu, že z toho nakonec byl vrchol a že jsem z toho vrcholu ještě nakonec jel. Bylo tak nějak trochu dílem náhody a tak jsem za to rád. Už jsem si v životě na dno sáhnul asi víc než tam, i když tam to bylo hodně ovlivnění na vrcholu tou vejškou. No.
0: Pojďme na úplný začátek té expedice, kdy jste začali spřádat plány, že vlastně vůbec někam tam do Afghánistánu vyrazíte.
1: Tak loni touhle dobou asi, já jsem přijel na stěnu do Vrchlabí, na umělou lezeckou stěnu do Vrchlabí a kamarád Borek Dušek mi říkal, že plánuje tadyhle ten výlet, no takže začal dávat dokupy tým lidí. Samozřejmě já jsem se hned spojil se svým kamarádem, s Radkem Grohem, s kterým jsme si řekli, že teda vytvoříme spolu lanový družstvo, respektive dvojici, která půjde nahoru. Takhle postupně jsme nabalili nějaký tým lidí, no. Pak to teda vykrystalizovalo trošku

0: Takže já jsem byl nejdřív hodně v uvozovkách naštvaný, říkal jsem si, už s ním nikdy nikam nejedu, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně pro ně je to obrovská šance a přál jsem mu to moc a jsem rád, že tam ten úspěch, že na ten kopec vylezli, moc mu to přeju a ve finále stejně na těch velkých kopcích je to o tom, tam stejně jste sám za sebe, takže bylo to ve finále jedno.
1: Co se stane s člověkem, co se stane s okolnostmi, protože to přece není o tom, že by tě v nějaké nadmorské výšce přeplo a že by si řekl, tak teďka jsem tady už sám za sebe, to je jinak.
0: Ono samozřejmě nepřepne, ale máš pravdu, když za mnou přijedou kamarádi do Alp a jdeme nějaký alpský výstup, tak já si normálně navážu na lano jako své hosty a v podstatě tu túru vedu jako horský vůdce, i když samozřejmě ne za peníze, ale nějak bezpečně, protože je nebezpečný trhlin, protože je nebezpečný pádu od někad někam. Takže ty kamarády i kamarády mám navázaný na laně, kdežto v těch velkých horách to samozřejmě nejde, protože moje fyzické limity jsou taky někde a já nejsem schopný v té výšce se starat v úvozovkách nebo tahat ještě někoho dalšího. Opravdu tam už je každý sám za sebe. Nikdo není schopný tomu druhému ani pomoct ve výšce 7,5 tisíce metrů nad mořem. Já si nedokážu představit, že bych si někoho za sebe navázal a někam ho táhnul. Tam jsem byl rád, že se pohybuju sám. No. Takže asi z tohohle důvodu.
1: O detailech té expedice na nošák, expedice oceněné Českým horolezeckým svazem, respektive výkonu mého dnešního hosta Zdeňka Háka, právě ve vysokých horách nad 6 tisíc metrů nad mořem, budeme v záletech dál mluvit. Posloucháte Český rozhlas.

0: Aleny Zárybnické.
1: Držitel ocenění za výstup roku v horách nad 6000 metrů nad mořem Zdeněk Hák. V záletech si povídáme o jeho expedici na nejvyšší vrchol Afghánistánu Nošak. Zatím jsme to probrali tak nějak teoreticky a teď to vezmeme prakticky. A ne, jak dlouho jste nakonec do toho Afghánistánu odletěli?
2: Tak my jsme tam byli asi necelý tři neděle.
1: A kolik času zbylo na kopec samotný?
2: Strašně málo. My jsme původně měli odletět o 5 dní dřív. Stala se nám taková nepříjemná událost, že jsme nestihli letadlo. Takže jsme museli odjet o 5 dní později. To počasí bylo měsíc nádherný, tam bylo strašně krásně, takže mě to trošku mrzelo, protože jsem věděl, že to počasí se prostě někdy zkazit musí, takže už když jsme tam odlítali, jak jsem si říkal, těch 5 dní nám může teda sakra chybět. Nicméně, když jsme tam přilítli, dostali jsme se na kopec celkem brzo, tak jsme na ten výstup měli asi 10 dní, pak už se to počasí mělo definitivně zkazit, takže nebyl čas na aklimatizaci, o to ten výstup pak byl v těch horních partiích složitý.
1: Mm-hmm. Mluvil se o tom, že na kopec samotný zbylo málo času, to znamená 10 dnů, tudíž i ta aklimatizace nebyla taková, jakou byste si pro takhle vysoký kopec představovali.
2: Je to tak? My jsme původně měli samozřejmě v plánu pobejt nějakou dobu v tom base campu, vybudovat C1, kemp číslo 1, vrátit se do base campu, pak třeba vybudovat 3, vrátit se do base campu a pak teprve jít nahoru. Takhle samozřejmě podle těch informací, co jsme měli, že to počasí opravdu se má zkazit. No tak jsme neměli na výběr, postavili jsme 1 a pak už jsme v podstatě šli z bejzu rovnou na vršek. Takže to bylo celkem pak náročný, no.
1: Jaké je převýšení mezi tím basecampem a vlastně vrcholem a za jak dlouho z toho nakonec 3000
2: metrů. No my jsme to, je to asi 3000 metrů, my jsme to šli 5 dní na vrchol. Ono v té vejšce samozřejmě bez té aklimatizace nemůžete překonávat nějaký velký převýšení denně, takže jsme se snažili to udržet někde kolem těch 500 metrů za den.
1: To není málo v takhle vysokých horách, to je naopak hodně.
2: Ten poslední den to bylo 800, no.
1: Ten poslední den, jaký byl?
2: Poslední den mě vyšel nad očekávání zrovna mě dobře. Já jsem den předtím sotva došel do té C4, tam jsem teda za žábou docela plápol, musel postavit stan, fakt jsem toho měl docela dost. Myslel jsem, že ráno to otočím a půjdu dolů, nicméně ráno jsem se probudil celkem relativně v kondici na tu vejšku, takže jsme s žábou, se Zdendou Jiroušem jsme vyrazili na vrchol. My jsme spolu vlastně překonali to jediné lezení, který na tom Nošaku je, skalní. Pak jsme šli pod vrcholový plato, tam po něm jsme začali traverzovat vlastně pod ten vrcholový kuloár, no a tam z Zdenda Jiroušů to otočil, asi ve výšce 7100 nebo 7200 metrů nad mořem to otočil. Já jsem se rozhodl teda pokračovat. Pokračoval jsem hodně pomalu, šel jsem nějakých 100 vejškových za hodinu, opravdu už to byl takový krok sun krok. No dostal jsem se pod ten vrcholový kuloár, kterým jsem teda začal středem stoupat, ale po 10 metrech mě bylo jasný, že to nepůjde. Byla krusta, pod tím strašně sypkej sníh, já jsem se strašně bořil, takže já jsem udělal krok a stál jsem. Takže jsem přetraverzoval do skal a lezel jsem po skalách vlastně až na předvrchol. Z toho předvrcholu se teda musí ještě klesnout docela dost do sedla a vystoupat na vrchol, který je skoro tak vysoký, jak ten předvrchol, no ale není to vrchol, takže musíte ještě se vlastně při cestě zpátky zase z toho sedla dostat na ten předvrchol a to bylo nejtěžší pro mě.
1: Říká Zdeněk Hák, horský vůdce a skialpinista.

0: Se Zdeňkem Hákem jsme dneska chodili nejenom po Krkonoších, ale také po Hindukouši. Až se zotavíš, Háčku, z bolístek, které kvůli nošaku máš, přijde čas na realizaci dalších plánů, které se ti určitě už teď honí v hlavě. Na nohy ti bylo v celku teplo, ale přesto.
1: Přesto jsem omrznul. No. Já jsem samozřejmě, vůbec jsem to necítil. Já jsem si s těma prstama pořád hejbal, cítil jsem úplně tepelný komfort, parádní. No ale pak samozřejmě na ten sjezd jsem si to na tu jednu přestičku zapnul, že jo, abych z těch bod úplně nevypadnul. A asi ta hodinka, kdy jsem to měl zavřený, tak asi mi prsty vzali za svý. Já jsem pak až ve stanu jsem to zjistil, že jsem si sundal vlastně boty a koukám, že mám fialový prsty, no. Takže...
0: A teď už dobrý?
1: Teď je to černý. Ale už to bude to asi dobrý. Bude to dobrý, pod tím černým se tam klube pěkná myší kůžička.
0: Další plány?
1: Teďka začnu tou prací, teď jsem dlouho nic nedělal. Vlastně můj první poslední pracovní den byl někde v půlce září, když jsem šel na Matterhorn. Tím jsem skončil a pak jsme odjeli do toho Hindukuše. Takže bych asi měl začít něco dělat, chtěl bych teďka už odjet do Švýcarska na freeride. No a pak se uvidím, mám samozřejmě nějaký svůj tajný plán, ale ten tady říkat nebudu, protože si nejsem jistý, jestli vyjde nebo ne.
0: Tajné plány necháme tajnými plány a budeme doufat, že až se realizují, takže se o nich zpětně, byť třeba zpětně dozvíme. Nebudu, myslím si, že i v opačném případě, ale to už hodně taháme čerta za ocas. Tak dost našim úvahám. K závěru záletu tradičně patří štafeta otázek, které si kladou mý hosté vzájemně. A minule to byl muž, kterého určitě znáš, náčelník Horské služby v Orlických horách Josef Hepnar. A tady je otázka, kterou ti to nechal.
2: Tak Zdeňku, jak ses těšil do rádia a co od toho očekáváš?
1: Tak já jsem se do rádia těšil moc, když jsem se dozvěděl, že to je rozhovor s tebou, tak já jsem se těšil, dlouho jsem tě neviděl, takže jsem se těšil moc. No a v rádiu už jsem byl, takže nervózní jsem nebyl, sice jsem málem zaspal, nebo respektive jsem se splet o den, ale nakonec jsem to stihnul a i Pardubicema jsem se proplet celkem.
0: Mimochodem, kolik času tráví horský vůdce doma?
1: Já jsem tak třetinu roku doma.
0: A záleží ti tedy vůbec na tom, jak máš vybavené místo, ve kterém žiješ? Prozradím ti, proč tě trápím těm otázkami tohoto typu. Příště to totiž bude sedět interiérová designérka Hanka Matějková. Tak proto, že se teď tak volně z hor přenášíme k interiérovému designu.
1: Chtěl bych vidět její obličej, kdyby viděla můj byt. Můj byt vypadá tak asi jako skladiště materiálu. Plus teda pěkný obývák. Tak já bych se chtěl paní Matějkové zeptat, jestli by mi zdarma udělala nějaký návrh na rekonstrukci bytu a já bych jí za to zadarmo vzal na nějakou horskou túru podle jejího přání.
0: Ale to je pěkná výzva. Myslím si, že tohle by mělo šance na úspěch. Uvidíme, zeptám se Hany Matějkové už příští týden tady v Záletech. Takže příští neděli bytový design, výzva Zdeňka Háka směrem k bytové designérce, interiérové designérce Hance Matějkové. Myslím si, že fakt tenhle nápad má šanci na úspěch. Tak uvidíme a dáme si o tom určitě v Záletech vědět. Dnes díky tedy Háčkovi za to, že se nás provedl nižšími, středně vysokými i těmi nejvyššími horami a ode mě osobně velká gratulace k tomu, co se ti v horách povedlo a držím palec, aby vždycky okolnosti byly tak dobře nakloněny a trošku si tě pohlídali ty vnější vlivy na těch horách, abychom se mohli zase v Krkonoších u nás doma potkávat. Moc mě těšilo,
1: Háčku. Děkuju a taky se těším na setkání.
0: Děkuju, krásnou neděli vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Přesunuli jsme se zase do dalšího času dnešního dopoledne. Do pravého poledne nám zbývá už jenom hodinka. No a vy stálí posluchači Českého rozhlasu Brno víte, že ta patří písničkám pro duši s Věrou Hotařovou.
1: A s Andou Hložkem. No já jsem rád, že jste si udělali chvilku čas, pokud nás posloucháte, protože ta příští hodinka bude taková trošičku zvláštní, nebude taková jak tradiční taková směs písní, ale naopak my se budeme věnovat jednomu žánru, protože vlastně v tomto časovém období, kdy končí prázdniny, se dějí takové zajímavé věci kolem nás.
0: No a tady konkrétně u nás ve Zlíně už 45 let poslední srpnový víkend, jak už jste ostatně slyšeli v předcházející hodině, patří slavnému závodu automobilů Barum Rally. V posledních letech je to Barum Czech Rally. No a o autech a také o cestování se hodně zpívá a to měl Standa na mysli.
1: Ano, já jsem to dal trošku ze široka, správně si mě usměrnila. Ano, tady kolem nás řvou motory a jezdí nejrůznější stroje a tak dále, tak si myslím, že pojďme od začátku, pojďme s touhle písní, která nás určitě všechny potěší.

0: Tak to tempo písničky úplně dává jasně najevo, jakým tempem šlape. Parní stroje jezdili.
1: Jak to tak. Jede na tatáha.
0: Ano, nesrovnatelné. 19. století, bylo století páry, se říkalo v jednom filmu, ale ono to zase nebylo úplně až tak pravda.
1: Jak to?
0: Protože první parní stroj, jakoby parní stroj, byl vymyšlen víš kdy?
1: To vůbec netuším.
0: Už v prvním století našeho letopočtu.
1: Pozor, v prvním století?
0: V prvním století zasadil se o to Heron Alexandrijský, ale vytvořil spíš takovou hračku, na nějaké praktické využití potom nedošlo. To došlo až v roce 1765, kdy první parní stroj prý, podle údajů statistických, se strojil James Watt.
1: James Watt, no tak ten za to může. No, že vlastně všechno kolem nás, že vlastně je v pohybu.
0: Jinak možná, kdyby se probudil a zjistil by, co z těch parních strojů se všechno stalo, jak se ta technika posunula dál a jakou rychlostí dnes stroje jezdí a přemístují se z místa na místo, to nevím, jestli by mu to dělalo radost.
1: No a kdyby taky tušil, že díky tomu, že jezdíme všude a jezdíme na každou vzdálenost, že jsou i mezi námi lidi, kteří točí tím volantem a jsou pěkně nervní, že dokonce mezi řidiči dochází k různým střetům, protože nedokážou třeba unést to, že ho je druhý předjel a tak dále a tak dále.
0: To je ta smutná stránka věci, ale ta dobrá stránka je, samozřejmě, že je spousta ukázněných řidičů a spousta vynikajících, kteří potom mohou dospět až do takového stavu, kdy jsou nominováni na různé automobilové závody, jako je třeba tady ve Zlíně Barum Czech Rally.
1: Ano, ale já jsem chtěl říct to, že vlastně může taky ten James Watt za to, že vlastně z každého řidiče automobilu se stal každým muzikantem. Ano, a aniž by to člověk tušil, tak vlastně v automobilu vlastníš hudební nástroj.
0: Hudební nástroj jakého typu? No, no. Tak to musíš
1: každý
0: rozebrat.
1: Každý automobil má klaxon.
0: A to je hudební nástroj, na který se dá hrát?
1: No jistě, rytmicky. No.
0: Vidíš, tak jsem nikdy o tom nepřemýšlela.
1: Já taky ne, ale tak je taková blbotní občas.
0: Ale někdo hodně troubí rád.
1: No, ale víš, ale záleží, jak kdo troubí. Jsou různý druhy troubení. No, to zase se jako muzikanti určitě nad tím pozastaví. No a někdo to troubení nemá rád. Ale Hanka Zagorová určitý tutu miluje.

0: Vidíš, není tutu jako tutu.
1: Ale to závěrečné tutu, to bylo hodně věrohodné teda.
0: To tak, to jsem si na tom dával záležit.
1: To si tutal i ty?
0: No jasně, tak my jsme si pomáhali, jak si pomáhají motoristé, tak my muzikanti si pomáháme taky. Tak já, když jsem měl možnost, tak jsem Hance pomáhal zpívat různý sbory.
1: A tutuješ hodně, když jezdíš auty?
0: Tak občas si zatutám, ale poslední dobou nějak čím dál míň. Spíš se divím těm, co tutají na mě, nebo blikají na mě, když já jedu v rychlém pruhu. Já teď, jak jezdím každý den křížem krážem, tak taky se sám podivuju nad tím, jak ti naši silničáři jsou aktivní, velmi, samozřejmě dostali dotace, potřebují rychle utratit peníze, tak ono ty objížďky a prostě to omezení je každý den trošku jiný. Jo, já třeba jedu někde, počítám s tím, že tam to bude zavřený, tak si říkám, tam nepojedu a risknu to, ale ejhle, už to otevřeli. A nebo naopak, tam to je rovný, tam budu rychlej, přijdu tam a tam jsou 3 semafory.
1: No a na druhé straně je to nesmírně důmyslná strategie. To je totiž boj proti mikrospánku řidičů. Uvědomuješ si to, když se musíš tak pekelně soustředit, aby si náhodou nezajel, když jedeš každý den do stejného místa někam, kde už by si jezdit neměl?
0: A víš, jaký je to nápor na nervovou soustavu? Řekneš si, ano, v tu dobu bych měl tam být, nebo máš tam schůzku, nebo vystoupení, nebo cokoliv. Dobře, já si vždycky dávám nějakou rezervu, ale i ta rezerva kolikrát je málo. A hlavně, že tam člověk dojede.
1: Ty bys mohl o tom ježdění v autě vyprávět celé romány, protože tvůj život se odehrává možná tak se 75% právě za volantem.
0: No, já bydlím v autě, ale nejsem sám. Samozřejmě, že podnikatelé a řada našich posluchačů prostě jsou na tom stejně. Ale když takhle jsme pořád na kolečkách, tak určitě si každý říká, jak dobře dojet, jak třeba zvládnout určitý krizový situace na silnicích. Samozřejmě musí se s tím nějakým způsobem vypořádat. A já jsem měl to štěstí, že jsem měl kolem sebe kluky, kteří byli automobiloví závodníci a kteří mě dávali různé rady ze své závodnické praxe. A za to jim doteďka děkuju, protože si na ně často vzpomínám. Jedna z těch zásad je, aby si šofér nemyslel, že umí dobře řídit. Tohle vám neřekne žádný mistr světa, že umí dobře řídit. To musí říct ostatní. Ale sám o sobě to člověk nesmí říct. To je taková jedna zvláštní zásada. Druhá zásada, když jedete dlouhou trasu, pozor na poslední kilometry před domovem. Kdy člověk už samozřejmě automaticky vypne, jo, za chvilku už jsem doma, jo, ještě 15, 20, 30 kilometrů. A ty jsou právě ty nejhorší a nejnebezpečnější z celé té trasy, která třeba může měřit třeba několik tisíc kilometrů a člověk se může zabít před barákem nebo v vozovkách. A samozřejmě pozor na změnu počasí, to je taky hrozně důležitá věc. Já sám, ačkoliv si na to dávám pozor, tak jsem dvakrát se dostal do takových krizových situací, kdy fakt jednou jsem i boural, když jsem vlítnul do průtrže mračen, i když mám za sebou nějaký školy smyku a tak dále, člověk s tím trošku počítá, ale nepočítá s tím, že v těch silnicích třeba může být na dálnici, že můžou být vyjetý koleje, které nejsou třeba 2 cm, ale že jsou vyjetý třeba 5, 10 cm a že vlastně ta nerovnost v té vozovce vás může takzvaně nakopnout při tom smyku, že se roztočíte ani nevíte jak a samozřejmě když jedete těch 120-130, no na dešti samozřejmě jedu míň, ale i ta rychlost je docela jako velká na to, aby to člověk nějak zvládnul bravurně. Takže pozor, tyhle věci jsou strašně moc důležité a taky je jiný styl řízení v noci. A je hrozně, jestli v noci zasucha nebo zamokrá v mlze a tak dále.
1: No, těch parametrů je celá řada.
0: A kluci mě třeba naučili v noci si najíždět do zatáčky tak, aby si člověk posvítil, aby si trošku najel takovým způsobem, že si tu zatáčku osvítí A pak se vrátil zpátky do té své stopy, takže víš, že v té zatáčce není nic a ta zatáčka se dá projít třeba trošku rychleji. Ale to je jenom takhle v kostce.
1: A teď mi ještě řekni, kteří kluci, profesionální řidiči?
0: Samozřejmě profesionální závodníci. Já jsem tady dostal, když jsem tady bydlel ve Zlíně, tak jsem byl velice častým hostem ve Slušovicích v agrotýmu, kde jsem tehdy potkal vynikající jezdce, několikanásobný mistry republiky Pavla Valouška, Karla Jirá a prostě tuhle tu sestavu vynikajících závodníků, kteří se v tomhle motoristickém světě pohybují dodnes a kteří vám taky rádi poradí.
1: No a o řidičích profesionálech je také jedna krásná písnička, kterou troufám si říct, že znají téměř všichni. Zpívá lidi Ladislav Vodička a zpívá o tom, jak řidič ten tvrdej chleba má.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že...

lanka, ojnice, prsky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: No tak to je věcí, které musí řidič sledovat. No. Nejenom řidič z povolání. Naznačil si, že jsi se setkal před lety s týmem těch skvělých závodníků. Jestli pak si někde taky seděl v kokpitu toho závodního auta, nebo ti to dokonce půjčili, aby si vyzkoušel, když ti dávali rady?
2: Takhle, já jsem měl dokonce možnost si zazávodit. To bylo v Brně na okruhu. To nebyly tyhle ty závody, co se jezdí tady na Barumce, ale my jsme jezdili na zavřených okruhu. To je něco jiného. To je taky úplně jiný styl jízdy. Ale tady na té Barunce ve Zlíně pro mě je to takový kouzlo, že já vlastně, když jsem tady pracoval v rozhlase před těmi 100 lety, tak jsem byl propojený s Barunkou, že jsem tam na Barunku chodil i pracovně. Ale samozřejmě mě to vždycky lákalo jako kluka auta napucovaný, prostě všechno, motory, jak prostě krásně řovali a jak to jelo do zatáčky smykem a na té šotolině. Tak já jsem jezdil samozřejmě se dívat na různé rychlostní zkoušky a vodil jsem sebou svýho syna, který je takhle pohlcen dneska, když je velký chlap, tak zase on bere svý děti. No a já jsem měl tu možnost, když jsem kamarádil s klukama z toho agrotýmu, že tehdy Pavel Valošek, když trénoval Valašskou zimu, říkal, pojď se svíst. Já jsem chtěl. No tak jsme tady jeli na Kudlov nahoru, tam byla uzavřená trať samozřejmě, tak já jsem musel připoutat se, to jsou takový speciální pásy závodní, no, musíš mít přilbu a tak dál. No takže jsme vyrazili, já jsem tam seděl jako spolujezdec, já tomu říkám jako bandaska, no. Protože když jedeš a řídíš, tak to je něco jiného, než když vedle sedíš. Jo. No a tím lesem jsme se řídili neuvěřitelnou rychlostí, ono ty auta, ty závodní mají ve spod takový chrání, že oni tomu říkají lyži, taková ocelová plocha, chrání prostě auto ze spoda od různých kamenů a spodních nárazů. No a my jsme normálně lítali vzduchem. Já jsem poprvé v životě lítal vzduchem.
1: V autě.
2: Samozřejmě během té jízdy jsem nebyl schopen nic říct, to jsem jenom řval asi. A držel jsem se, ale když jsme zastavili, tak jsem ho chtěl zabít samozřejmě. No a pak jsem se ptal, jako co blbne a co když tam náhodou vyjede z toho lesa, je to sice uzavřený tréninkový prostor, a co když náhodou tam někdo vyjede, nebo tam vletí nějaký slon, nebo něco. Říkám, no tak...
1: V lese na Valašsku.
2: Tak. Jelen, nebo...
1: Prostě jelen jako slon si chtěl říct velký. To vůbec jednoduché. Já jsem si to jednou také vyzkoušela.
2: Je to zážitek na dosmrti.
1: Ano, je to zážitek na dosmrti. Pro mě to byl ještě zážitek o to lepší, že ten závodník, na jehož jméno si teda teď bohužel nevzpomenu, byl ze Vsetínska, měl čerstvě za sebou nějaké vítězství a trénoval na zimní rally. To znamená, že kolem Vsetínska tam byla nějaká louka, kde bylo zrovna hodně sněhu, tak pluh mu to tam pěkně upravil a on mi nabídl, že mě sveze, ať si to teda vyzkouším. Já jsem se tomu hodně bránila, ale pak, když jsem viděla, že celý ten tým těch chlapů tam se na mě dívá, jestli se odvážím nebo ne, tak jsem si říkala, no přece ze sebe nebudu dělat nějakou padavku. Tak už jenom to, než jsem do toho auta vlezla, protože jak je ten rám, on je poměrně dost vysoký na boku, no a já jsem i do takovýchto prostor, když jsem byla pracovně a chodila jsem natáčet rozhovory, tak jsem prostě nosila kozačky na podpatcích, že? Tak jenom než jsem tam se dostala do toho auta. No a pak ten pocit, každou zatáčku jel smykem, to mi chtěl ukázat, jak umí smykovat, jezdil teda úžasně. Ale víckrát bych už asi do takového auta nesedla.
2: No do takového auta nemůžeš vlíz s podpatkama.
1: To jsem netušila, na to jsem nebyla připravená.
2: A já jsem to zažil před x lety, když moje žena jezdila s podpatkama autem starším.
1: Přímo řídila,
2: jo. A tak ona propíchla tím podpatkem podlahu.
1: No počkej, ale chápeš to nebylo to? Těma podpadkama, to bylo špatné auto.
2: Ne, jak ona se brzdila.
1: Nesváděj to na ženu.
2: No, skoro to propíchla.
1: To tuším. Tak já bych dala teď nějakou hezkou písničku, co?
2: Samozřejmě.

0: Karel Hála zpíval.
1: Toulavý vůz.
0: Já bych se, Stando, vrátila k té tvé zmínce, že jsi tedy vyzkoušel, jak se jede v tom autě, ale ono je známo, že spousta tvých kolegů jezdí závodně, třeba Daniel Landa, mluví se také o Chantal nebo o Honzovi Čenském, že je velice zdatný řidič, možná Olga Lounová také závodí, dobře, mladá zpěvačka.
1: Ano, a já jsem měl to štěstí, že vlastně před pár lety bylo takový seriál automobilových závodů na okruzích Fiesta Cup. Dostali jsme se jako známí jména do profesionálních týmů. Takže tam byl profesionální tým, kde byl závodník číslo 1, pak 2 a my jako kum 4, jako 3. Tak my jsme jezdili jako první ty závody těma jejich ostrýma autama, který měli prostě nachystaný na ten závod. Já mám někde papíry, že mám evropské licence na tohle. Já jsem dělal zkoušky jako každý jiný, museli dělat testy a udělat evropskou licenci a proto jsme mohli jezdit v pole.

0: Takže to
1: bylo... Jak se to pak řešilo, taková situace?
0: No, to bylo velice nepříjemné, tak museli jet náhradním autem, ale který už třeba bylo jako Bčko, že? A to bylo velice nepříjemné. A já jsem měl štěstí, že jsem byl v několika výborných týmech a v tom posledním jsem byl s mistrem republiky několikanásobným, s Pepikem Kopeckým. Jehož syn tam tehdy taky, on měl snad, já nevím, 14, 15 a už měl výjimku a už mohl jezdit tyhle okruhy. No a podívej se, ejhle mese, z něj se vyklubal nejlepší náš současný jezdec. Stejně jako jsem zažil malýho Pavla Valouška. A Pavel teď je třetí v republice. A tak dále, tak potom můžu nějak nadálku držet palce. No zkrátka, dobře, zažil jsem nádherný závody. I v cizině tu má to úplně jiný kouzlo. Ale já jsem taky jednou zažil to, že jsem nebyl v týmu u Pepika Kopeckého, ale v jiném týmu. A tam, protože u nás se to tolerovalo, že když nám nejelo auto, tak jsme si mohli půjčit z jiné stáje. Tak mě půjčili, prostě na poslední chvilku mě půjčili nějaký auto, tak já jsem vyjížděl asi pátý od konce. No a rozjel jsem se na startu, vystřelil jsem jakože, že to auto vystřelilo tak, že jsem říkal, já mám nějakou kotvu nebo co. A já jsem měl naplný plyn, jsem to snažil se turovat a teď mě všichni předjížděli. Já říkám, co je? A teď do kopce, co normálně, málem jsem začal couvat. Říkal, ježiš, no to snad. A já jsem byl tak naštvaný vnitřně, protože všichni mě ujížděli, to auto nejelo. Dokonce i co Zorka Jandová předposlední, tak tam mě taky předjela. Ženská mě tam předjela. A navíc Petr Novotný, který jezdil s otevřeným okýnkem a poslouchá rádio, jo, v uvozovkách, my jsme si dělali srandu, ten měl vždycky poslední. Tak i ten mě málem předjel. Já jsem mu ujel nakonec asi o 20 metrů. No byl jsem naštvaný, přijel jsem tam do té stáje a prostě oni byli nadšení, ten tým byl nadšený. Prostě běželi za mnou za šampaňským a standou a já jsem je neslyšel, co říkají, protože jsem měl helmu. A tak jsem to sundal a prostě objímali mě, že poprvé po x letech jim to auto dojelo do cíle. A já jsem myslel, že je zabiju.
1: Já jsem čekala, že z toho vyjde a pak jsem si uvědomila, že nevím, jestli to tak je, ne, že jsi měl třeba zataženou ruční brzdu nebo ne, něco podobného.
0: To jsem netušel, co na mě zkoušeli dál. Prostě jsem si vytrpěl fakt jako... No a dojelo jim to do cíle, tak měli obrovskou radost, jako kdyby vyhráli nějaký rally.
1: No ale to byla podsta pro tebe, protože jestliže to nikdo nedokázal a byl si první, no tak klobouk dolů. Láska ke kolům překoná všechno.
0: Ale pojďme dál s další písničkou.

0: Milan Chladil, no, to byl taky sportovec, taky měl rád auta.
1: Jestli pak taky závodil.
0: To nevím, ale hrál fotbal výborně.
1: No, tak to už jsme úplně zas někde jinde. Vrátíme se zpátky k těm autům, protože to je dneska neodmyslitelná součást nás, lidí. Mně to někdy připadá, že už se snad bez těch aut ani neumíme pohybovat, že i na krátké vzdálenosti někdo se přemisťuje v autech, když by mohl jít pěšky.
0: A dobře, tak tomu nebych rozuměl, ale já třeba nerozumím tomu, jak jsme mohli dřív trefit všude a včas bez navigace. Třeba si přijela do cíleho města někde zahraničí, absolutně v pohodě, třeba si dorazili na to místo, kde si měla vystoupení.
1: No, a včas. Měli jsme mapy.
0: Měli jsme mapy? No a když tady vtrhli k nám navigace, tak nejenom já, ale stejně jako řada mých kolegů muzikantů, tak odolávala nejdřív. Jako naše taková cestovatelská hrdost, že trefíme všude, tam nedala. No a já, když jsem si půjčil nejdřív navigaci, jsem říkal, musím to nejdřív vyzkoušet, jestli to má smysl, tak jsem podle navigace a vyjel jsem do lesa, kde ta silnice se zužovala, až tam byl chodníček pro kola. Takže jsem říkal, tak tady asi tudy cesta nevede.
1: No a to si nevěděl, že do té navigace se musí nahrát aktuální platné mapy?
0: Takhle já jsem začínal s navigací, pak se mi vrátil, říkal, nechci. Ale samozřejmě navigace je výborná věc, urychlí to hodně.
1: Já jsem ji taky moc nevítala s nadšením z jednoho prostého důvodu, protože jsem byla taková. No, teď se budu chválit, jo, ono samochvála smrdí, jak se říká, ale já jsem byla hodně pyšná na to, že se umím vyznat v mapách. Ono se říká, že ženy neumí číst v mapách, já ano. Když jsem si uvědomila, že teď to nahradí ta navigace a já už nebudu na konci té trasy pochválená za to, jak jsem to zvládla, tak jsem byla taková trošku ješitná. No ale dneska už navigaci používám taky a jednou se mě stalo, když jsem projížděla Prahou, protože Prahou neprojedu bez navigace, na to bych se nedala, tak na jedné křižovatce najednou ta navigace, protože je připevněna na skle, na tu přísavku, tak mi spadla na zem. Tak já ještě rychle jsem si ji zvedla z té země, protože v ten moment jsem absolutně nevěděla, kde jsem, kam mám jet, kde mám pokračovat dál.
0: Zeptám se.
1: Na křižovatce?
0: No tak za křižovatku.
1: Na tříproudé silnici?
0: Jo, až tam si byla.
1: Tak jsem jednou rukou řídila, jednou v druhé ruce jsem držela tu navigaci a tak jsem dojela až do cíle, ale byly to teda nervy.
0: Věruš, a když takhle se bavíme o autech, ale nejezdíme jenom autama, tak já jsem už měl možnost se svíst teda v tom závodním autě, autem jezdíme normálně a jaký třeba ještě existují, dobře, na kole jezdí každý, na motorce jezdí každý.
1: No už to neprodlužuji, já vím, kam míříš.
0: No mířím tam, že prostě vím, že třeba ráda se prolítneš, jenom tak jako.
1: No ráda.
0: No, jaký je to pocit?
1: Ráda.
0: Totiž, abyste, milí posluchači, věděli, tak Věruška nám málem odletěla, ale zaplať pánbu, přiletěla.
1: Přiletěla. Přistání bylo hladké. Letěla jsem horkovzdušným balónem. Dostali jsme to s mým mužem jako dárek ke kulatinám, tak jsme pořád oddalovali, oddolávali jsme, až teď už nebylo zbytí, protože už byl konec toho termínu, kdy jsme měli vyčerpat tady tento dárek. Tak jsme se rozhodli, přihlásili jsme se k jednomu letu a letěli jsme, ale ne tady v našem kraji, ale chtěli jsme vidět jinou krajinu, tak jsme si vybrali startovací místo v Karlštejně, takže jsme letěli nad Karlštejnem a tam nad těmi vesničkami. Byl to zvláštní pocit, to se přiznám, protože nejdřív jsem si nastudovala, jak vysoko se letí, jak dlouho se letí, trošku mě uklidnilo.
0: A kdy se startuje?
1: Když se startuje, no startuje se buď brzy ráno, anebo v podvečer, a to je kvůli větru, protože ráno a v podvečer je jakási jistota a nějaké pravidlo, že vítr tolik nefouká.
0: Ano, není vítr jako vítr. To je pravda.
1: My jsme odlétali v bezvětří, to se přiznám, že to bylo příjemné, ale já jsem si nedokázala představit, jak probíhá to přistání a když krátce po startu, kdy jsme vystoupali možná do 20-40 metrů nad zem, nám pilot, velmi zkušený pilot, vyprávěl o tom, jak se máme na to připravit a tak jsme si to zkoušeli, tak on mezi přistál, aby jsme věděli, jestli to zvládneme, že máme se postavit do určité pozice, chytnout se takových háčků nebo takových pout velkých, tak to jsem najednou tak trošku zneklidněla, protože říkal, že pokud nedodržíme tady tuto zásadu, že se můžeme převrátit, okamžitě jsem viděla Střih a film Vratné lahve, ano. Kde Zdeněk Svěrák s Danielou Kolářovou se tak krásně vykoupali, tak, ale nakonec to všechno dopadlo
0: dobře.
1: Já
0: mám zážitek taky s balonem a já jsem si v balonu zpíval. A dokonce zpíval jsem si docela celou jednu píseň. A ne, to bylo při natáčení jednoho televizního pořadu v Praze na Štvanici. Ale byl jsem přivázán.
1: No proto jsem si říkala, že tě nemohlo být slyšet.
0: Ten balón mě přivázali, se mnou mě přivázali, abych jim neulít.
1: No to jsi měl štěstí, protože kdyby si jim ulít, tak by si moc daleko neletěl.
0: Takže to bylo v noci, víš, to bylo v noci.
1: Aha, krásně vysvětlení.
0: A tak balónem, to musí obrovský zážitek stejně.
1: Vyzkoušej si to.
0: Stejně jako je nádherný zážitek lítat vrtulníkem. To mě taky velmi baví.
1: No a já mám stejně ráda, když se jezdí po pevné zemi na třeba čtyřech
0: vlakem,
1: kolech.
0: Že?
1: No, záleží na tom...
0: Kam a kdy a kolik máš času.
1: Ano.
0: To je pravda. No, ale to autíčko přece jenom každýho chlapa, každýho kluka prostě bere. Panná sláva.
1: Ať jsou velcí, malí nebo malí velcí, dokázal to také Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, kteří napsali sice pro děti nádhernou písničku, v níž dávají najevo, kolik máme dnes v současné době druhů aut. Jmenuje se jednoduše Auta, poslechněte si ji.

0: Ford. Vedle něho lortka, stará jak ta Fordka. Jede, jede Mazda, řídí ji pan Brázda. Vzadu má dvě sedátka, na nich malá brázďátka.
1: Jede Mitsubishi, veze čtyři myši. Myši mají zjezd.

0: tak se zase něco pokazilo.
1: Normální.
0: To mě připomnělo mého dědečka, který měl starou aerovku.
1: Jo, to má můj soused na chalupě.
0: Říkal tomu cinkáček, protože když startoval, tak to cinkalo. Mělo to kola se špicemi a zadní kufr sloužil jako sedadlo pro třetího člena posádky.
1: Znám.
0: Takže to byl řidič, spolujezdec a vzadu byl kufřík jako sedák pro dítě nebo pro nějakého dospělého. Byla vždycky ohromná legrace, když se vydali ze Bzence k nám do Otrokovic na sídliště, kde vždycky, když přijížděl dědeček s babičkou, tak skupina kamarádů vrstevníků je provázeli, protože z toho měli obrovskou legraci. Já jsem se vždycky strašně styděla.
1: O aerovce je taky krásná písnička, kterou, přátelé, si poslechněme a zaspívejme si, protože určitě jej dobře znáte.

činu, chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu,

0: To je píseň.
1: Přesně to tak vidím, že rozvážel Rudolf Pellar radost, protože pokud se někdo i v dnešní době projíždí tady tímto úžasným veteránem, tak určitě vzbuzuje pozornost široko daleko, kudy projíždí.
0: Ale Věruš, já si myslím, že tuhle píseň si určitě dnes nespívají závodníci, kteří závodí na baru mrlí.
1: Kdo ví, jestli si vůbec zpívají,
0: cing,
1: asi cing, nespívají.
0: Ratata maximálně cing, cing, bum, prásk.
1: No, to jim nepřejeme. Připomenu, že tahle písnička byla nahrána v roce 1961, jak už jsem říkala, zpíval Rudolf Pellar a hudbu napsal Zdeněk Petr a text Zbyněk Vavřín.
0: Krásná píseň, ta se mi opravdu povedla. No, ale já si myslím, že jsme zapomněli ještě, když máme tu hodinku takovou s písničkama o cestování a příběhy, o cestování, o závodění a tak dál, tak taky úžasný samozřejmě přesun je takový netradiční, který asi teď momentálně nikdo nečeká, že to řeknu, ale lodí.
1: No tak mezi těmi auty, i když jsou i motorové lodě, tak proč ne, že?
0: Loďkou přímo.
1: Myslíš, loďkou s vesly?
0: Třeba z vesly, nemyslím tu loďku, co bývá jako to sidecaru.
1: Jo, ta bývá ale vedle motocyklu.
0: Vedle motocyklu, to ne, ale jako když je voda, tak samozřejmě to je úžasný zážitek. Tak to je takový ten střih z toho rachotu motorů do přírody. A s touhle písničkou bychom se pomalinku mohli začít s vámi loučit.
1: Plně s tebou souhlasím.

0: a jsme zase u páry.
1: Ano, jsme to vzali oklikou.
0: Dlouhou oklikou. Nevadí, připomněli jsme řadu krásných písniček, příjemných melodií. No a tím se pro dnešek s vámi loučíme. Děkujeme za pozornost a přejeme nádherný poslední prázdninový víkend.
1: Ano, hezky se ho užijte, mějte se fajn a hezký den. To vám přeje Věra Hotářová
0: a Standa Hložek.
1: Ahoj.

0: Archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Scházíme se v obvyklý čas a na obvyklé stanici při, jak doufáme, obvyklé činnosti. Toulky českou minulostí dnes navštíví Johannes neboli Jan Kepler, přičemž ho uvítají
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý
4: a také Jaromír Ostrý.
1: Toto setkání jsme zaranžovali pro vlny Českého rozhlasu 2 na výsostné půdě Českého rozhlasu Brno. Jsou se inspirováni knihou Petra Hory Hořejše, i když nejen jí.
5: Tycho Brahe, císařsko-královský dvorní astronom a tajný císařský rada, prosadil, že se Rudolf II. Uvolil dát si mistra Jana Keplera představit. Panovník, tehdy 49-letý, přijal 30-letého matematika velmi vlídně. Ke slyšení přišel Kepler jako středoškolský učitel. Od audience odešel jako protomatematikus régní Bohémie. První matematik Českého království. S tím krásným teoretickým titulem byl spojen krásný plat. 1500 zlatých ročně.
1: Taky teoretických?
3: Taky.
0: Tycho a Kepler však nespolupracovali dlouho.
3: Sotva 2 měsíce.
0: Nikdo netušil, že se jednomu z nich blíží konec.
3: Tycho Brahe z nenadání těžce onemocněl,
1: jak my už víme,
3: a po 11 dnech krutých bolestí 24. října roku 16.1. zemřel ve věku necelých 54 let.
5: Zesnul v náručí pana Erika Brahe.
1: Zapsal si do svého deníku Kepler.
5: Umíraje se díval na mne. O němž věděl, že jsem zastáncem Koperníkovy myšlenky a prosil mne, abych všechny úkazy vysvětloval jeho, tedy Brahovou hypotézou.
3: Keplerovi přátelé byli mnohem praktičtější. Jeden z nich, Wittenberský hvězdář, mu píše:
5: Zapřísahám tě, nejdražší příteli, aby sis vymohl slušný plat.
1: Měl zřejmě svoje zkušenosti, ostatně říct si asertivně oplat, na tom není přece nic špatného ani dnes.
3: Nikdo se však jaksi nezmínil o tom, že by Kepler měl s Brahovou prací převzít i jeho plat 3000 dukátů ročně.
0: A konec konců nikdo se neměl k tomu, aby Kepler dostával peníze slíbené císařem při audienci.
3: Keplerova hmotná situace byla špatná a stupňovala se v bídu.
0: V té době se doma zmínil, že prodá stříbrný pohár, který dostal od štýrských stavů jako svatební dar.
3: Hysterická manželka mu kvůli tomu udělala divokou scénu.
5: Kdybych byl tušil, co z mého návrhu vzejde,
1: postěžoval si v dopise svému příteli světoznámý vědec,
5: byl bych si raději ukousl prst, než abych o tom vůbec začal.
3: Rudolf II. Odkoupil osiřelé rodině za 10 000 zlatých Brahovy hvězdářské přístroje i pozůstalé písemnosti, prohlásil to vše za vlastnictví koruny české a všechno to svěřil do opatrování Janu Keplerovi, včetně vedení hvězdárny na Belvederu.
1: Ale co peníze?
3: Nic nového.
5: Celé dny musím trávit v čekárně dvorské komory, čekají na plat. Jsou to dny ztracené pro práci. Posilňuje mne však myšlenka, že nesloužím jedinému císaři, nýbrž celému lidskému rodu, že nepracuji toliko pro nynější pokolení, ale i pro potomstvo.
1: Nádherná útěcha, ale živobytí z ní žádné nekoukalo.
0: Měl však i štěstí.
1: Jakého druhu?
0: Našel tiskaře, který mu vydal knihu, a ta se stala základem moderní optiky.
3: Tahle ta publikace měla však drobet zamotanou historii.
1: Jakou pak?
3: Inu. Tiskař a nakladatel v jedné osobě knihu vytiskl v libovolném nákladu, stanovil prodejní cenu a dal autorovi zdarma 20, někdy 30 exemplářů, aby si je sám rozprodal.
1: Ušlechtilé. A co honorář?
3: To byl ten honorář. Platilo to ovšem za podmínky, že autor nesměl knihy prodávat levněji než nakladatel.
0: S touto knihou měl Kepler ale velký úspěch. Přímo u císaře.
3: Rudolf II., který svoje koníčky splašeně střídal, se právě zabýval otázkou vidění, krátkozrakosti, dalekozrakosti a vůbec všech těch sklíček a v Keplerově knize našel odpovědi na otázky, které ho trápily.
0: Panovník začal zvát Keplera k sobě.
1: Byla to zvláštní dvojice. Skromný a zároveň geniální vědec, původem z venkovské hospody, a mnohonásobně korunovaný Habsburg, který věřil, že je potomkem římských Cézarů.
5: Do Karlovy ulice číslo popisné 188 na Starém městě pražském se roku 1605. nastěhoval Jan Kepler se svou řečnou upovídanou chotí Barborou, se dvěma malými dětmi a s nevlastní dcerou Reginou.
1: Dozvídáme se od muže, který Keplerův život zmapoval s důkladností sobě vlastní do všech myslitelných detailů, od docenta Františka Gela.
5: Kromě nevalného, snad až chudého nábytku a nuzného bytového zařízení si přivezl poklad, kterého si tolik cenil. Brahovy zápisy. Trest 20 let pozorování hvězd. Zápisy Tichona Braha to byly balvany, kvádry, jehlance a hranoly i drobné mozaikové kamínky, obrovská stavebnice, z níž Brahe sám nedokázal sestavit věrný obraz vesmíru ani model naší sluneční soustavy. Jan Kepler se ocitl v situaci člověka, jenž dostal tisíce nepravidelných různobarevných destiček gigantické skládačky, z níž chce sestavit obraz bez mezer. A nic nesmí přebývat.
1: Jenomže kde začít?
0: Kepler měl svůj plán.
1: Jaký?
0: Že nebude tříštit síly ani pozornost a povede soustředěný útok na největší záhadu.
1: A to byla?
0: Planeta Mars.
1: Ano, červené hvězdě věnoval Bráhe i on zvýšenou pozornost.
0: Kepler věřil, že když matematicky vysvětlí dráhu, po které Mars obíhá, takže si pak dokáže poradit i s pohybem ostatních planet.
3: Pustil se do práce.
0: Bez dalekohledu?
3: Tak stejně by mu moc nepomohl, protože trpěl oční vadou.
0: Bez počítače, vyzbrojen toliko papírem a skřípajícím brkem.
1: Ovšem s mozkem geniálního matematika.
3: Na druhé straně s malichernou manželkou, která se chodila neustále ptát na věci, které jako hospodyně měla vědět sama, a když se neptala, tak využila šance schutí se pohádat.
0: V domácnosti byla chudoba, děti stonaly, jedno zemřelo, druhé se narodilo.
3: I sám Kepler často marodil. Sužovala ho furunkulóza, horečky, koliky. Pouštění žilou nepomáhalo.
0: Přesto pokračoval ve svých výpočtech marťanské dráhy.
3: Z Brahových pozorovatelských záznamů rekonstruoval...
0: Vlastně konstruoval...
3: dráhu Marsu.
0: Začal od nuly. Zbavil se všech předsudků předchůdců, ale počty mu nevycházely.
3: Nakonec se odhodlal zavrhnout nejstarší hvězdářské dogma. Božskou podstatu kruhu.
1: A tou je?
3: Kružnice.
5: Kružnice, nejdokonalejší uzavřená křivka, souhrn všech bodů v rovině, které mají od daného bodu, zvaného střed, stejnou vzdálenost. Kružnice se těšila od nepamět na největší úctě geometrů, matematiků i astronomů. Bohové, vzor dokonalosti, zajisté pro oběh planet kolem Země, museli určit trasu kruhovou. Nejdokonalejší uzavřenou křivku, jež podobně jako bohové sami, nemá počátku ani konce, je od věků do věků.
3: Známé místo.
1: Praha, Staré město, Karlova ulice, číslo popisné 188.
3: Ale neznáme den, kdy proto matematiku z Království českého Jan Kepler zjistil, že planeta Mars obíhá kolem Slunce nikoli v kruhu, ale v elipse.
0: Keplerův předpoklad se nakonec splnil. Mars není žádná výjimka. I všechny ostatní planety,
3: včetně Země,
0: obíhají kolem Slunce po oválné dráze.
3: A Slunce je v jednom ze dvou ohnisek těch elips.
1: Jak dodává autor keplerovské knížky František Gell.
5: Způsobem tak geniálním, že o něm nedovedu ani inteligentně mlčet, natožpak mluvit, Jan Kepler dále vypočítal. Oběžná rychlost žádné planety není po celou dobu oběhu kolem Slunce stejná. Je největší, když se planeta nalézá nejblíže Slunci, je-li tedy v přísluní. Rychlost planet je nejmenší, jsou-li nejdále od Slunce, tedy v odsluní.
0: Za pouhých šest let práce. objevil mistr Jan Kepler v Praze to, čemu se dnes říká první Keplerovy zákony.
5: Dráha planet je elipsa, v jejímž jednom ohnisku je slunce.
0: To je zákon oběhu.
5: Plochy obsané průvodičem obíhajícího tělesa ve stejných časových obdobích jsou stejné.
0: Což je zákon ploch.
3: 50 století od počátku staroegyptského letopočtu se hvězdáři marně snažili vysvětlit úkazy hvězdného nebe.
0: Janu Keplerovi bylo 630, když záhadu rozhřešil.
5: Nová astronomie. Aetiologetos, to jest odůvodnění neboli nebeská fyzika vyložená na základě poznatků o pohybu hvězdy Marsu podle pozorování urozeného pána Tychona Braha z rozkazu a s hmotnou podporou Rudolfa II. Římského císaře a tak dále, houževnatým úsilím mnoha let vypracoval v Praze jeho posvátného císařského veličenstva matematik Johannes Keplerus.
1: Do nové astronomie, jak zní zkrácený titul Keplerovy knihy, vložil autor nejenom svoje dva zákony, ale ještě jednu myšlenku.
3: Že slunce je síla, která je příčinou i regulátorem oběhu planet.
0: Říká to prostřednictvím podobenství.
3: Soustava planet připomíná hodinový stroj, kde jedna jediná síla, a to závaží, vyvolává otáčení různých ozubených koleček různými směry.
0: Té sluneční síle říkal Kepler magnetismus.
3: Teprve Sir Isaac Newton použil pojem gravitace.
0: Skutečný rozdíl mezi magnetismem a gravitací je vlastně jemný. Magnet přitahuje jednosměrně k sobě, zatímco gravitace je vzájemná přitažlivost různých těles.
1: Jednoduché.
0: Geniální myšlenky už takové bývají.
3: Nová astronomie bývá označována za jedno z nejslavnějších přírodovědeckých děl všech dob.
0: Na jejím titulním listu není přitom uveden ani tiskař, natož místo, kde byla vytištěna.
3: Teprve historikové zjistili, že štočky,
1: to jsou tiskové desky s kresbami,
3: byly vyrobeny v Praze.
0: Od Keplera víme, že byla vytištěna
5: jenom v několika málo exemplářích.
0: Autor, tísněný bídou, je rozprodával po Praze.
3: Jeden kus, 3 zlaté.
5: Rudolf II., zžíraný nenávistí proti svému bratru Matyášovi, pojal katastrofální úmysl, jenž nakonec vedl k císařovu pádu. Řečeno velmi zploštěně. Rudolf II., král země skoro veskrze evangelické, zahájil tajné jednání se svým bratrancem Leopoldem, jenž byl katolickým biskupem pasovským a štrasburským. Žádal po něm, stručně řečeno, vojsko, které by přimělo Matyáše vrátit Moravu a snad i další země kdysi Rudolfovi.
0: To, co následovalo, byl vpád pasovských do Prahy.
1: Psal se únor 1611.
0: Ten skončil pro Rudolfa katastrofálně.
3: Zatímco pro Matyáše vítězoslavně.
0: Neboť se mu podařilo obsadit Prahu a tím pádem i království.
1: O čemž budeme vyprávět později a podrobněji. Nyní už jenom napovězme, co se stalo s Rudolfem.
3: Musel se vzdát českého království a na nového krále byl korunován Matyáš.
0: Zatímco Rudolf se stáhl do nejzazší komnaty Hradčan, aby neslyšel slavnostní salvy zdravící jeho nástupce.
1: Předbíháme poněkud tok dějin, abychom mohli sledovat tok Keplerova života.
0: Jako evangelík sice unikl smrti při vpádu katolických pasovských.
3: Ale smrt na něj nezapomněl.
1: Ano, smrt má dobrou paměť.
3: Na Černé Neštovice mu zemřel 6letý synek.
0: A skvrnitému tyfu, nebo snad malárii, neunikla jeho žena.
3: Ex-císař Rudolf byl na Hradčanech pečlivě hlídán.
0: Jeden ze strážných ho málem zastřelil, když se poněkud více vyklonil z okna.
3: Na sklonku roku 1611. se Rudolfův zdravotní stav velmi zhoršil.
0: Jeho nohy byly zachváceny snětí.
3: A 20. ledna roku 1612. ten záhadný podivín na trůně českých králů ráno zemřel, doživ se věku necelých 60 let.
0: Ze všech dětí Jana Keplera byly naživu už jenom 2.
3: Přesto se Jan v Praze osamělý necítil.
0: Měl tu přece mezi učenci přátele.
3: A měl ke své velké mrzutosti i četné zákazníky žádající horoskopy.
1: Ale Kepler byl přece astronom a ne astrolog, čili hvězdář a ne hvězdopravec.
3: Tenkrát se to tak zase moc nebralo.
0: I slovutný Martin Luther si pletl pojmy nom a lok, protože o Koperníkovi mluvil jako o kterém si hvězdopravci.
3: S Keplerem jako astrologem to ale je náramný paradox.
1: Jaký paradox?
3: On totiž Jan Kepler nevěřil, že z postavení hvězd lze předpovědět jednotlivé události v jednotlivcově životě.
1: Například?
3: Například, kdy lze koupit koně, kdy není radno nastupovat cestu a tak podobně. O takovýchto horoskopech se vyjadřoval velice ironicky.
0: Jan Kepler však zároveň nevylučoval, že nebeská tělesa mají vliv na osud člověka.
5: Velká část toho, co říkají arabská pravidla astrologického umění, se rozplývá vniveč. Je nicméně třeba vybrat z toho hnoje diamanty.
1: Takže Kepler sestavoval horoskopy, ve které nevěřil. Proč to dělal?
5: Bůh dal každému živočichu obživu. Astronomům dal astrologii.
0: V rukopisné pozůstalosti Jana Keplera je dochováno asi 800 horoskopů.
3: Některé z nich počítal a sestavoval jenom z jakýchsi cvičných důvodů.
0: Mnohé však na objednávku.
3: V této sbírce je i horoskop generalisima císařských vojsk Albrechta Valdštejna.
5: Bláznivá děvečka astrologie pomáhala vyživovat seriózní matku astronomii.
1: Píše ve své knize o Keplerovi v Praze historik doktor Zdeněk Horský.
5: První verze horoskopu vypracovaného Keplerem pro Albrechta Valdštejna pochází z roku 1608. Tehdy si mladý český šlechtic, teprve 25-letý, dovolil vyžádat od slavného pražského císařského matematika sestavení horoskopu a astrologickou předpověď pro celý život. Kepler nesměl vědět, pro koho jej dělá. Proto objednávka putovala přes prostředkovatele. Tím bylo vyloučeno, aby autor horoskopu psal předpověď objednavateli na tělo podle toho, jak znal jeho osobní vlastnosti nebo jak si je zjistil od informátorů.
1: Ta otázka určitě napadne každého, ať už horoskopům věří nebo ne. Do jaké míry se Kepler trefil?
3: Takřka dokonale.
0: S otevřeností a s určitou krutostí píše o velké bystrosti a chytrosti klienta, ale zaměřené proti křesťanským zvyklostem.
3: Mluví o píše, pohrdání druhými a bezvěrectví.
0: Podle osmého domu v horoskopu, který astrologové považují za dům smrti, Kepler usuzoval, že jeho klient bude
5: nedobrosrdečný, bez bratrské a manželské lásky, nebude na nikoho brát ohledy, bude oddán jen sám sobě a svým zálibám, bude krutý, lstivý, bezohledný a svárlivý.
3: Z 11. a 12. domu mělo podle nepříznivého postavení měsíce vyplývat, že klienta budou podezírat a opovrhovat jím a že ho budou považovat za samotářskou stvůru.
0: Předpověď slibovala vysokou kariéru.
1: Věřil tomu všemu Valdštejn?
3: Věřil.
1: Proč?
3: Protože se v tom popisu dokonale poznal. Nikdo ho nemohl charakterizovat lépe než tak, jak to udělal Kepler.
0: Ten horoskop se stal pro Valdštejna životním návodem. Prý ho měl stále na dosah ruky a připisoval si k textu svoje vlastní poznámky.
3: Keplera si bezmezně vážil zejména, když se splnil první a nejbližší bod předpovědi. Bohatý a výhodný sňatek.
0: Protože se mu však zdál ještě málo podrobný, nechal si jej znovu a znovu doplňovat a upřesňovat.
1: Co všechno Valdštejna zajímalo?
3: Dával Keplerovi otázky jako
5: jaké národnosti a jakého zaměstnání jsou moji veřejní i skrytí nepřátelé, neboť to má být z horoskopu patrno.
1: Což mohlo být pro dotyčného dost nebezpečné.
3: To bylo smrtelně nebezpečné, protože při Valdštejnově povaze mohlo být nějaké určitější označení podnětem k tomu, aby údajný nepřítel prostě sešel ze světa.
0: Valdštejn si dával vypracovávat podrobné horoskopy svých protivníků.
3: A na druhé straně byla náramná scháňka o horoskop jeho.
0: Taky proto se dochoval v několika opisech vzdor Valdštejnově snaze jej utajit.
3: Keplerův záznam tajným písmem není určitě náhodný.
5: Podivuhodné je, že Kepler přes Valdštejnovo naléhání odmítal vypracovat podrobný horoskop na dobu po roce 1634.
1: Dozvídáme se od doktora Horského.
5: Výmluvy na nedostatek přesných tabulek byly očividně jenom vytáčkami. Důvod byl spíš v tom, že na březen 1634 připadalo takové seskupení planet, které vzhledem k Valdštejnovu horoskopu mělo být nanejvýš nepříznivé. Valdštejn byl skutečně zavražděn v Chebu jen pár dní předtím. 25. února 1634.

0: Císař Rudolf byl po smrti.
1: A nový císař Matyáš neměl zájem o další služby protomatematika Keplera.
2: Jan si tedy vypůjčil.
1: A po 12 letech pobytu v Praze odejel se dvěma dětmi do Lince.
2: Měl 41 let a chystal se oženit, protože, jak napsal jeden z jeho přátel...
3: Hvězdáři a filozofové se nekoukají, kam je nohy nesou a kam šlapou, ale dívají se k obloze i mohou snadno přijít k úrazu, jakož se nevyznačují uměním pečovat o malé děti.
2: A tak si záhy vzal...
3: panu nemajetnou Zuzanu.
2: Což byla podle svědectví vrstevníků mimořádně krásná dívka ve věku 23 let.
1: V jednom dopise svému příteli vzdává Kepler své nové ženě hold slovy, že je
3: hrdá, ale nikoli pyšná.
1: Že je
3: milá, leč neřečná.
1: Dále, že je
3: dobrá, pracovitá a šetrná hospodyně.
1: A ještě, že
3: přinesla do manželství věno cennější než sebevětší peníze. Je vzdělaná, neboť vychodila 12letou dívčí školu.

0: rok 1615 přinesl zlou novinu.
1: Wittenberská inkvizice zatkla Keplerovu matku jako čarodějnici.
0: Jan věděl o inkvizici dost, aby si uvědomil, že když dojde k procesu, rovná se žaloba jistému odsouzení k smrti na hranici.
2: Jak to?
0: Obžalovaná se nutně ocitne před dilematem, které je neřešitelné.
2: To znamená...
0: Prohlásí-li, že nevěří v existenci ďáblů, kteří dodávají ženám nadpřirozenou moc páchat zlo, dopouští se kacířství a bude za to upálena.
2: A když bude tvrdit, že ďáblové sice existují, ale ona není spolčena s žádným z nich?
0: No tak bude mučena tak dlouho, až se přizná, že je čarodějnice a bude upálena nebo zemře na následky mučení.
2: 100% efektivní metoda.
1: Zachovaly se soudní spisy ve věci
3: čarodějnice Kateřiny Keplerové rodem Guldenmanové.
0: Jsou obsáhlé a zaplňují 198 stran velkého formátu s drobným písmem.
1: Jan Kepler v čarodějnictví ani v moc ďáblů nevěřil.
0: Ale ani o své matce si nedělal žádné iluze.
1: Už kdysi o ní napsal, že to je
3: snědá, hubená žena s pichlavýma očima, svárlivá, zlomyslná, hádavá.
0: Stará čarodějnice.
1: Teď navíc 70letá.
2: Řeklo to o ní pár lidí a bylo to něco jako obvinění z hrdelního zločinu.
0: Měla se dopustit uhranutí tím, že se dotkla několika dětí, jejichž paže pak ochrnuli.
1: Jednomu místnímu občanu zahubila tele, jinému krávu.
0: Obě zvířata schvátila tím, že na nich celou noc jezdila, když se zúčastnila čarodějnického sletu z ďábly na nedaleké hoře.
1: Jedna nezletilá dívka vypovídala, že ji Kateřina Keplerová sváděla k čarodějnictví tím, že jí slibovala bohatství a hlavně...
0: rozkoš, jakou se nikdo nemůže honosit, oddálí se ďáblům.
1: Jiní si stěžovali na hrozné bolesti, které pocítili po vypití lektvaru, jež Kateřina připravovala.
0: Zdá se, že si stěžovatelky u ní kupovali prostředky k vyvolání potratu. Muži zase měli zájem o nápoje lásky.
3: Kateřina Keplerová tajně nasypala sousedovi z dobytku ďábelské koření, po němž zvířata zdivočela a lezla po zdi.
1: Situace se zkomplikovala tím, že stařena, patrně už poněkud nepříčetná, při prvním výslechu Fojtovi příšerně vynadala a proklela ho, načež se ho snažila podplatit.
2: Samé přitěžující okolnosti.
1: Pokus o podplacení se stal obviněním v pořadí 50.
2: Co udělal v této situaci Jan Kepler?
0: Napsal Wittenberským úřadům dlouhý dopis.
1: Jako po celý život rozeznával i tady podstatné od nepodstatného.
0: Podstatné bylo zachránit matku od mučení a od trestu smrti.
1: Proto se vyhnul otázce čarodějnictví a soustředil se na výklad, jak vznikly body obžaloby. Ze zlé vůle, ze sousedské nevůle mezi vesničany.
0: V nejkritičtější chvíli zasáhl císařský matematikus osobně u inkvizičního odvolacího soudu ve Stuttgartu.
1: Zastavení procesu nedosáhl, ale dosáhl, že jeho matka nebyla vyslýchána na mučidlech a byla dokonce propuštěna z žaláře na zatímní svobodu.
0: V letopisech pod datem 1623 Jan Kepler zapsal:
3: Bůh životu mé matky a soudu konec učinil. Na 80 knih napsal Jan Kepler. Nejdůležitější z nich v Praze. 15. listopadu roku 1630. zemřel v Řezně, doživ se necelých 59 let věku. Komise města Řezna, jež přišla sepsat pozůstalost šlechetného, ctihodného a veleučeného pana Jana Keplera, zjistila, že zesnulý měl. Hotovost 22 říšské tolary, šperky žádné, prsten jeden pečetní, šatstvo, černý vlněný plášť, černý vlněný kabát, jeden pár hnědých ponožek, jeden plstěný klobouk, starý kožený opasek, zbroj, jeden kord se závěsem, jednu bambitku s pouzdrem, jeden roh s prachem, jeden pár bot, jeden pár ostruh. Dlužních úpisů 3 císařů a neproplacených poukazů na 22 000 zlatých.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Když někdo z vás tu naspaměť umí pár nižných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod.

pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Letí dvě vás.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Na okně seděla kočka,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: chytré otázky provouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás opět zdraví Jan Rosák. Svěřím se vám dneska s tím, že když někdy vyrazím na nějakou společenskou akci v Praze, tak mám vždycky velkou radost, když na ní potkám svého dnešního hosta. Jednak je to kultivovaný a chytrý muž, výborný společník, ale především, kde je on, tak tam je záruka dobrého jídla. Kdo jiný by o něm měl vědět nejvíc než gurme a textař Vladimír Poštulka. Já tě zdravím a vítám, Vláďo.
3: Ahoj, dobrý den.
2: Předpokládám, že nám dneska mimo jiné prozradíš, kam můžeme vyrazit za nějakou kulinární lahůdkou, ale nejdřív si dáme jednu hudební. A asi se nebudete divit, když i tahle bude, tak říkajíc, z kuchyně mého dnešního hosta. Takže dobrý poslech, jízdu a dnes i chuť s Tandemem.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Přiznám se, že tahle ta písnička byla tak trošku na moje přání, protože jednak mám rád Pavla Bobka a jednak se mi líbí tenhle ten tvůj text, Vláďo. No, tak jak byl Vladimír Poštulka dřív vyhlášenou firmou v textařství, to znamená, že si k tobě chodili ti nejrenomovanější zpěváci pro texty a muzikanti nechávali otextovat svoje skladby, tak dneska seš renomovaným guru přes kulinářství. Dá se říct, že tě to už úplně naplňuje, povídání, psaní a práce kolem jídla?
1: No já samozřejmě vedle toho dělám i svoji původní profesi, kterou je tedy psaní, literatura. Já jsem vystudoval FAMU, scenaristiku a dramaturgii, takže pořád jako vlastně tohle je můj hlavní obor, píšu knihy, romány, teď vyšel například v loni poslední můj román, který se jmenuje Blues pro Stalina, a napsal jsem taky stejný podle téhož námětu scénář k filmu, který se chystá k natáčení a tak dál, takže nedělám jenom tohle, občas píšu i nějaký ten text, když si ho objedná někdo z kamarádu, komu se nedá odmítnout, ale upřímně řečeno, ty texty už nejsou takový to, co bych dělal nejraději.
0: Ale říkáš to správně, asi už jenom pro kamarády, víš, texty, no. No a tak hlavní gro tvé práce je psaní a psaní hlavně tedy o dobrém jídle, je to tak?
1: To vlastně funguje už asi 17 let. Dřív to byl jenom koníček, teď se z toho stala profese, protože v té době, kdy jsem to začal dělat, bohužel pořád jsem čekal, že se objeví někdo, nějaký profesionál, který to začne dělat, a pořád se nikdo neobjevoval, tak jsem byl nakonec donucený svými přáteli to začít dělat sám, a tak jsem se do toho dostal, tak jsem se do toho zamotal hluboko, že prostě zdánlivě není úniku, ale nicméně už jsem to hodně omezil. Samozřejmě píšu pořád každý týden svůj sloupek do Instinktu, který jsem nezápisník Klobužníka. To pořád trvá a kromě toho přišli, ještě už taky dělám asi 3 nebo 4 roky, hodnotím pro německý magazín Der Feinschmecker, což je jeden z nejprestižnějších vůbec kulinářských časopisů na světě.
0: Tam hodnotíš co? Pro tenhle
1: hodnotím české restaurace, české, ale někdy i zahraniční podle toho, co si na mě vyžádají, kam mě pošlou. Kromě toho taky hlasuju v takové anketě, která je jako světově vlastně nejznámější, to pořádá anglický časopis Restaurant Magazine společně s San Pellegrino minerální vodou a jmenuje se to Top 50 a je to 50 nejlepších restaurací světa. Tam hlasují jaksi odborníci z celého světa. Není jich moc, asi 400, já jsem jeden z nich.
0: Čili tam dáváš svoje tipy, nebo respektive...
1: Tam dávám svoje hlasy pro, podle mého názoru, nejlepších restaurací na světě.
0: Čili každý z těch 50 typujících má svůj tip,
1: typujících je asi 400
0: jo, takhle, ano.
1: Celého světa. Každý může jmenovat 5 restaurací, z čehož maximálně 3 mohou být z jeho regionu. A já patřím pod region East Europe, tedy takže...
0: To znamená nejenom Česko, nejenom Morava, samozřejmě nejenom Slovensko, ale...
1: Ale i ty země, kterým se dřív říkalo východní blok.
0: Takže to všechno musíš ty objíždět? Anebo...
1: No nemusím. Já jako samozřejmě hlasuju pro ty restaurace, které znám. Nikdo ode mě neočekává, že objedu celý svět.
0: To je jasný, ale očekávají od tebe, že tu střední Evropu budeš mít, tak říkají, z malíčku.
1: Ano, no tak očekává se, že o tom něco budu vědět.
0: No a to je dobře, protože za chviličku si o tvých cestách za dobrým jídlem budeme povídat.
2: Tandem cestuje.
0: Budeme teď cestovat, já myslím, že budete všichni souhlasit, protože o jídle si vypráví každý rád o něm poslouchá, aspoň já určitě. A Vláďa Poštulka, můj dnešní host taky, tak si budeme povídat o tvých cestách za jídlem. Víš, já bych vyšel z toho, z tvé knížky, 100 nejslavnějších receptů světa. Ty jsi napsal ještě 101 historka slavných labužníků. No tak za těmi nejslavnějšími recepty světa si asi cestoval trošku, ne?
1: No tak samozřejmě ty recepty jsou většinou, mají svůj původ v zahraničí, ale samozřejmě člověk je může ochutnat i u nás. Ale já cestuju nejenom kvůli jídlu, cestuju i kvůli jiným zážitkům. Upřímně řečeno, v poslední době už v podstatě se vracím pořád na stejná místa. Už mám takový, já třeba jezdím na dovolenou 27 let na stejné místo.
0: Prosím tě.
1: Ano, to je na Istrii takový městečko, který se jmenuje Roviň, a to je tak úžasný městečko, já jsem tam doma, takže nikam jinam v létě, když se jedu k moři opalovat a koupat, tak nikam jinam nepotřebuju jet.
0: Co tě tam tak láká? Taky dobrá strava?
1: Taky, samozřejmě. Je to velká výhoda, protože během vlastně první minuty, kdy položím kufr na stále stejně, já tam mám takovou chalupu, vlastně to bydlím u svého kamaráda, takže mám stejný pokoj pořád pokaždé. A první vteřinu vlastně už nemám žádný problém. Všecko tam znám, všechno vím a strašně mě těší, když jdu po ulici a potkávám ty znám. Tam je to úžasný, protože tam to vlastně není zasažený tím turismem tak, takže ráno, když snídáme v té kavárnice na náměstí, tak jsou tam místní, čteme si noviny, zdravíme se, má to takovou italskou příchuť, protože oni jsou napůl Italové, ta Istrie. Takže já to miluju, tu atmosféru, ty lidi a to prostředí. Já tam můžu být přes den, můžu být úplně sám, mám tam takový nafukovací člun a tím se přivážu u ostrova takovýho a nikoho nevidím celý den. A večer jsem v životě, jsem mezi lidma a v hospůdkách, který mám rád, tak kde se nesklamu, protože vím, znám ty kuchaře, vím, jak vaří, takže to je ideální.
0: Takže tě tam nemůže nic překvapit, myslím, nepříznivě takhle. Ano.
1: A další takový místa, na který se vracím, jsou v Itálii Toskánsko a Piemont, ty oblasti, kde je samozřejmě po kulinářské stránce je to úžasné. Ve Francii Provence, Auvergne a Paříž samozřejmě. A to by stačí, já vlastně ani nikam jinam nemusím.
0: Prosím tě, já už jsem to řekl, že jsem vždycky rád, když tě vidím na nějaké zajímavé akci, protože vím, že tam se opravdu jaksi nesklamu, co se jídla a pití týče. Ty si taky necháváš takhle dávat tipy od svých známých nebo od nějakých odborníků?
1: Samozřejmě, potom prahnu. Jako já potřebuju vědět o každé nové zajímavé hospodě, která se otevře nejen v Praze, ale i v širém okolí. Snažím se co nejdříve na to místo dorazit a ochutnat to. Kromě toho ještě mám svoji webovou stránku, na kterou mě píšou lidi svoje tipy, takže mám poměrně dobrý přehled o tom.
0: A dobrou databázi tedy.
1: No.
0: I v téhleté oblasti, v oblasti kulinářství a jídla, jsou hrozně důležité informace, jak slyšíte od Vladimíra Poštulky.
2: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Standem Jana Rosáka.
1: Dneska posloucháte povídání známého gurmeta a textaře. Říkám dobře gurmeta,
2: víš? Ano, říkáš to velmi.
1: Vládi Poštulky. Vláďo, kdo tě tak rozveselí, když by si se teď měl zapátrat v paměti a říct, tak teď bych potřeboval zlepšit náladu, tak mi přiveďte toho a toho, dvojtečka.
2: Je pár lidí takových, kteří jsou spolehliví, jo? To jsou třeba asi co s Satinským, ale když mám zvolit někoho z Čechů, tak by to byl asi Ivan Mládek, protože Ivan je takový zvláštní příběh, jo. Já ho znám strašně dlouho a kdysi on sedával s námi v hospodě a když něco řekl, tak to bylo hrozně nudný a všichni se tvářili, co to říká za blbosti. Jenomže on to pak začal říkat na jevišti a lidi se tomu smáli. To byl ten jeho for, to byl ten jeho trik. On říká to samý vlastně, co říkal tenkrát, jo. Ale dneska se tomu lidi smějou.
1: Jsou zdánlivě banality, ale jeho podání úžasný.
2: Ano. On sám je, ve svém životě není, jako člověk by neřekl, že je vtipný člověk. Občas se mu přihodí nějaká událost, kterou o svém životě, kterou vypráví, ale ty události jsou spíš takový, on si dělá sám se sebe, si umí udělat srandu, což mám rád.
1: Ano, to je podmínka.
2: Jako třeba, když říká, když vyprávěl, jak měl ještě ty vlasy, tu přehazovačku takovou, jak vyprávěl, jak chodí jenom po určité straně ulice podle toho, jak fouká vítr, aby mu to, no.
1: Tak dobře, tak teď si Ivana Mládka poslechneme v jedné takové, o vůbec ne banalitě, je to nádherná pohádka, tak jak ji asi pravděpodobně děti málo kdy slyšeli. To je spíš pro nás to spělejší.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusekne, jak se mu jí želelo, byl to dobrák, kdo se netrefil, spíš zkrátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpasíci byli malí, ale sedm jich bylo, že já tuto pasáž nebudu rozvádět a tuto pasáž raději nějak obratně přejdu. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. V ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko. Není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jablko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva. Sotva s jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Neplačte, majore Jirzáku, všechno dobře dopadne ještě. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali jí s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Vážení přátelé, s vámi se nedá pracovat.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že návštěva Vladimíra Poštulky v nejrůznějších restauracích může, když samozřejmě jak si jeho připomínky akceptují, příslušní majitelé nebo kuchaři pomoci té, které restauraci, to je mimo diskuzi, samozřejmě. Zmiňoval si tady taky, Vláďo, případ pana Polreicha, že jo, tak to je to samé. Taky ho někdo akceptuje, někdo neakceptuje jeho připomínky a taky potom to podle toho vypadá. Ale já to teď obrátím. Kdo tobě v tvém životě, v tvé kariéře třeba, dejme tomu, byl tak důležitým, že ti pomohla, že na něj nikdy nezapomeneš?
2: No, těch lidí bylo samozřejmě víc. Pokud jde o psaní jako takové, tak na FAMU to byli moji profesoři Milan Kundera a Vladimír Bor. Pokud jde o texty, tak vlastně to byl nejvíc Jirka Štajdl a Zdeněk Rytíř, který vlastně byli moji kamarádi předtím a který mě vlastně k těm textům dostali. Já jsem předtím psal básničky jenom. A pokud jde o to kulinářství, tak tam jsem měl několik, řekl bych, profesorů. Jeden z nich byl například Bohušek Záhorský, herec, který uměl báječně o tom vyprávět. A to byl takový

0: zmařuje jejich fantazie. To je velká pravda.
1: To je
0: velká pravda. Protože čeští kuchaři mají pocit, že furt musí něco vymýšlet. Mm-hmm. Ale opak je pravdou. Napřed musí člověk dokonale znát tu tradici a pak jemně občas něco měnit. Těch jídel, která vznikla a chytla se jako za posledních 100 let, je velice málo. Carpaccio třeba je jeden takový případ, ale to je dost velká výjimka. Většina těch věcí existuje mnoho desítek let, staletí. Takže je třeba se je naučit dokonale a vědět přesně, co a jak. Nepatlat tam další věci. Já mě nejvíc rozčílí, když přijdu někde italská restaurace, mají tam olio peperoncino, že kde má být olej, česnek, peperonka, nic víc. A teď oni v tom mají všelijaký prostě krevety a nevím, co všecko. Houby. A tak. To mě rozčílí do nepříčetnosti.
1: A to je velice hezká myšlenka. Zapamatujte si, vážení a milí přátelé, hlavně vy kuchaři, kteří nás posloucháte. Největším nebezpečím české kuchyně je příliš mnoho fantazie.
2: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Když jde blizár,

nocí šílenou, bílou mlhou, černou mou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne.

nápad, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, z láhve brandy upíjí a jen přímí.

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako led. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Já se budu těšit, až zase někde potkám na nějakém společenské akci Vláďu Poštulku, protože si zase spolu popovídáme o tom, co budeme mít na talíři dobrého. Ale já tě, Vláďu, ještě teď poprosím, aby si udělal trošičku takový náhled do svého diáře, co tě teď čeká, zajímavé cesty třeba za jídlem a podobně.
1: No teď shodou okolností jsou přede mnou nějaké cesty. Jedna dost daleká, ta až v prosinci. To bude 14 dnů v Karibiku, cesta po ostrovech kolem Martiniku. Já jsem byl dvakrát už předtím na Barbadosu, ale ten Martinik neznám, takže to mě velmi zajímá, na to se těším. Tam je kuchyně, který se říká cajunská, to je taková jako vlastně zvláštní kuchyně, která se nepodobá ničemu jinému.
0: V čem je zajímavá?
1: No tam hodně se používá zelenina, speciálně třeba okra. Víš, co je okra?
0: Ne.
1: Tady se tomu v Itálii, v Řecku se tomu říká bami, to jsou takový lusky, jako paprikový vypadají. Ono to má vevnitř takový jako zvláštní, takový jako šlem, řekl bych, ano, který je velice dobrý. A oni to používají na několik způsobů v tom Karibiku a to já velice miluju. Dále pak velice miluju ryby, které tam jsou, tam mají takový flying fish, víš, takový létající ryby, uh-huh. Oni mají takový jakoby ploutve, jakoby křídílka, vždycky vylítnou trošku nad vodu. Tak to jsou takové věci, které se tady, anebo konč, to jsou takový velký mušle, ten plš se jí syrovej, jako salát se z toho dělá. Tak to jsou věci, které člověk tady nemůže ochutnat, takže kvůli tomu tam jedu. Pak jedu do Osla na pár dnů, tam se těším na dvě restaurace a pak jedu na 3 dny do Piemontu na konci října, protože je období bílých lanýžů, to jsou ty nejlepší lanýže na světě a tam kolem městečka Alba tam rostou ty nejlepší a zrovna teď vlastně začíná ta sezona a já už jsem tam byl několikrát a velice se na to těším, protože to má úžasnou atmosféru. Přijdeš do vesnické hospůdky a vejdeš do dveří a už to cítíš, protože ono to má takovou omamnou vůni, že už to cítíš a tam prostě dostaneš úplně v obyčejný míchaný vajíčka, na to ti nastrouhají. Ježišmarja.
0: Kdybyste teď viděli Vláďu Poštulku, vypadá, že má v puse sliny celého světa. Tak to ti samozřejmě závidím, tyhle ty krásné cesty, ale ty o tom určitě něco napíšeš, případně se třeba můžeme i popovídat při tvé další návštěvě. Za tu dnešní ti děkuju i za to příjemné povídání, které i mě způsobilo to, že mám plnou pusu slin a už se těším na něco, co si teď dám, i když to nebudou lanýže. Tak to byl Vláďa Poštulka po druhé a určitě ne naposledy v tandemu. Díky, Vláďo.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: speciál plný slavných Helen.
1: Uslyšíte vyprávění Heleny Růžičkové,
0: Heleny Štáchové,
1: písničky Heleny Vondráčkové i dalších výjimečných žen, které spojuje jediné jméno.
0: Já viděl Helenu, pořad, který vám vykouzlí úsměv i dobrou náladu.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Jen račte dále, vážení, k naší muzice, jste srdečně zváni. Tu první písničku s názvem Lojza od neznámého autora vám zahrála kapela Tůfaranka. Teď to budou čtyřikrát za sebou Božejáci ze svého alba 100 let s muzikou. Dvě lidové píseň lásky v aranžmá Antonína Pechy z Večera při měsíčku, Vrať se mi zpátky od Zdeňka Beneše a Pořežanská polka Jana Vlacha. Z Božejáky zpívají dvě Duškové, Dagmar a Jana, Ladislav Leitnar, Lubomír Jech a Jan Březina.

0: Právě posloucháte pořad U muziky s Josefem Zímou.
1: V skutku v lidovém tónu se prezentuje hudebně pěvecká skupina Třehusk. Pro dnešek jsem vybral z jejich bohatého seznamu skladeb polku Eduarda Ingriše Po zbraslavský silnici, lidovou Co je to za děvčátko a píseň Milana Frýdla Venku se setmělo. Hraje a zpívá Třehusk.

Skupina Třehousk hraje a zpívá převážně lidové písničky. A to platí vrchovatě o junáckém souboru z jižních Čech, o Baboucích. Máme tu od nich dvě, Světla mi jedna hvězdička a Malý háječek.

Do galerie hvězd české populární písně minulého, ale i tohoto století nepochybně patří druhý nejstarší a stále velice aktivní kolega Richard Adam. On byl prvním partnerem Ivety Simonové v nahrávce skladby Pavla Bajerleho a Bohuslava Nádvorníka Příběh naší lásky za doprovodu orchestru Jaroslava Echtnera. Brněnskému Kozderkovi zase natočil jeho Měsíc ve víně a výtečně uplatnil svůj romantický hlas ve Slow Foxu Alfonze Jindry a Jiřiny Fikejzové Vyřiďte jí, že se vracím. Zpívá Richard Adam.

se, schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v mé.

nám, počkej měsíci, avšak si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju.

Blížíme se k závěru pořadu Českého rozhlasu u muziky s Josefem Zímou. Malý orchestr Zorety, Maria Hanzelková a Jirka Škvára se rozloučí písničkou Já bych chtěl mít tvé foto z lidové operety Járy Beneše, lidovou Malý brouček, dechový orchestr Jindřicha Bauera polkou Zelené háje pana Vejvody se Standou Procházkou a Václavem Pokorným. No a váš průvodce se těší na další muziky na vlnách Českého rozhlasu. Mějte se.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: samet pokryje váš hlas, až někde v hloubce se studny rozpramení, polibky po vás stečou, jak voda po kameni. Naberu do dlaní a budeme pít zas. Jste knížka tajných snů, kterou jsem nedočet. Ne, neříkejte nic. Jen buďte na blízku, ať do nás vpije se ta nejkrásnější zvět, jak kapky pouštních dešťů bušících do písku. Pěkný poslech vám všem, kteří spolu s námi dnes chcete ochutnat slovíčka psaná na vodu, přeji jako vždy Luděk Munzar
1: a František Novotný. A víš, Luďku, že ten zmíněný pouštní déšť, tak to prý vůbec není tak nevinná navštívenka vody, jak by se zdálo. Jeden průvodce mi dokonce tvrdil, že na Sahaře se víc lidí utopí, než zemře žízní. Taková průtrž v poušti rychle zaplaví vyschlá vádí, ze kterých se stanou z dobu koryta prudkých řek, no a místní ty jen málo kdy umějí plavat. A dokonce jsme tam viděli i opuštěné městečko zničené deštěm. Jenže za tu dobu, co jsme tam byli, neskrápla ani kapička. Ale když si dnes chceme povídat o vodě, tak si vlastně povídáme o životě, který by bez vody vlastně nebyl. A tak opravdu nevím, zda se nám podaří ochutnat všechnu vodu z louží, ze studánek, stůní, potoků, řek, rybníků, jezer, moří a oceánu. Tak navrhuji, abychom zůstali u té naší domácí, sladkovodní. No a tobě by tohle téma mohlo, co by klukovi od vody vyhovovat.
0: A taky vyhovuje, já mám vodu hrozně rád. Nejen od dětství, celý život mě provází. Ona, voda je opravdu životodárná. U nás v městečku, kde jsem vyrůstal, za mých klukovských let, to městečko vypadalo jako Benátky. To byla samá strouha, náhon, slepé rameno Labe, než se zregulovalo. Na tom jsem se zase potom podílel, abych si vydělal prachy, tak jsem tam dělával. Ale bylo nepsané pravidlo, že než šel kluk do školy, musel umět plavat. To byla možnost existence, protože ty zahrady našich sousedů se schylovaly k náhonu nebo k řece. A jak bychom se jináč dostali na nejlepší jabka? Přes vodu. Na nejlepší třešně, meruňky, takže se muselo umět plavat a perfektně skákat do vody, když se zjistil, že pan domácí ví, že jsme někde na stromech a začal volat, já tě poznal, ty kluku, ty otroku, jeden, my jsme padali, letěli a jednou tam na lávku, že u ty zahrady a skákali jsme do vody a najednou jeden kamarád zařval, Ježiši Kriste, kluci, já si roztrh břicho, já a teď brečel. Teď jsme se strašně lekli, protože tam byly ty kůly z vody, že asi narazil břichem. No, narazil, roztrh si trenky, které mu plazali a on si říkal, že mu plavou střeva. Desítky historek jsme na vodě zažili a já i už ve věku zralém, co by herec, jsem měl taky několik zážitku, záběru ve vodě. Dostal jsem nabídku na jeden film, dělal to režisér Ota Kosek. Já bych ještě něco, a pořád mě chtěl něco říct, pak z něj vypadlo, že má obavu, jestli ten film nevrátím. Zkrátka, že se v dubnu, nebo tak nějak v březnu, musím dostat do vody ve Vltavě, že spadnu z lodičky. Jestli to nevrátím, jestli to musí dělat kaskadér. Proč bys to vracel, to není problém, to udělám. Takže mu spatkáme ze srdce, připravili se a dali mě, jak se to jmenuje, ten neopren pod šaty, což neměli dělat. Já se tam měnil na lodičce, takhle obdímal s Ninou Divíškou a při té příležitosti jsem po zádech spadl do vody. No a ten neopren mě vynes a rovnou jsem sebou do hlavy odnoty lodičky a pam, ten neopren mě nedávejte, sundejte to, já se takhle utopím radši sám. Takže jemu spad kámen ze srdce a mě to vůbec nevadilo. Já jsem otužilej a mě to dokonce baví.
1: No já tě někdy podezírám, že za ušima máš trošku žábry, protože když vím, jak jsi v té vodě lebedíš, Ale je fakt, že asi ti muselo dát trošku práci hrát, jak se to píš.
0: Protože... když jsem si pak sundal ten neopren, tak to bylo dobrý. To mě nenadnášelo nic.
1: Když jsme u toho, to já vím z těch našich setkání, že ty si pár lidí zachránil taky, ale co ty sám? Jaký jsi prožil nejhorší zážitek? A navíc měl si rád víc rybníky nebo radši řeku?
0: Řeku. Řeku, a tu mám rád pořád, protože řeka je pohyb. Řeka je proud, řeka je ten život, když to rybník je třeba majestátně, ale je tak poklidnej, tichej, někdy je tam i bahno. To je spíš taková scenérie, no, rybníky, tak si napadnou jižní Čechy, co jiného, že jo? Ale řeku mám rád.
1: No a ten nejhorší zážitek ve vodě? Vzpomeneš si na něj?
0: Ale já jsem se v podstatě skoro jednou topil, ale samozřejmě z klukoviny, z blbosti. Sadil jsem se, že podplavu ten velký pontón, co se na něm vozají písky u nás na regulaci, byl naložený pískem a to je, já nevím, hodně přes 20 metrů je to dlouhý, ještě víc, no víc. A že ho podplavu podíl se, ne na šířku, tak jsem se potopil, kluci to stopovali, koukali. Já jsem skočil, najednou mě ta voda přitiskla zádama ke dnu toho pontónu, mám tak a Munzar je konec. Jak chceš tady být dlouho? Tak jsem se otočil břichem nahoru a ručkoval jsem i s nohama, s rukama, furt byla tma, furt žádný světlo nepřicházel, já byl pořád pod tím pontónem a nenapadlo mě udělat úkrok doprava nebo doleva a byl bych venku, že jo, v ty šířce, ale já jsem řekl, že to podplavu podilce, tak jsem s posledním dechem se vynořil na konci toho pontónu. Ale to jsem toho měl dost, to se přiznám, že jo.
1: Že jsem ten pocit úlevy taky zažil. Já jsem se topil vlastně trošičku v životě dvakrát. Jednou jako malý dítě jsem v zahradnictví u Himlů, kde maminka pomáhala spat do takový kádě v zemi, kde měli vodu na zalévání. Ale tam jsem se nějak doplácal, chyt jsem se na kraj a vytáhli mě. Ale já se ti jednou topil na Sázavě. Šli jsme s klukama, z Turkovic jsme šli na Sázavu si zaplavat. A já jsem myslel, že to zvládnu, tak jsem skočil do vody a kluci, že ho plavali jak rybky, já ne, já se tam plácal a najednou jsem zjistil, že jsem v půli řeky. Síly docházejí a přesně jako ty jsem říkal, tak Novotný, to je konec. A teď jsem říkal, mám začít volat o pomoc. To jsem se strašně stydil před těma klukama. Jsem říkal, ale přeci se neutopíš, tak zavolej. A jak tak uvažuji najednou, bum, a já jsem si dal kolenem vodno. Tam bylo asi pár čísel vody prostě. Já to nevěděl, neznal jsem tu řeku, tak s jakou úlevou jsem se ti tehdy postavil. A pak mám ještě na řeku krásnou vzpomínku. Já jsem o tom tuším jednou v Dobrém Jitru vyprávěl, jak jsme s mým synem Petrem v době, kdy on závodně vesloval, jsme jednou o prázdninách jeli Blanici. A kamarád Míla Šanda, vzali jsme dvě kánoje, on jel sám, my jsme jeli s Petrem, no my bychom jí pomolustili s tím mým synem za den, protože on byl nadupaný plný síly a to jsme nechtěli. A tam mám několik nádherných zážitků, protože třeba Míla Šanda si uvázal lahev od piva na provázek a takhle ho spustil z lodi. A přesně tak, když měl největší žízeň, tak potom sáh a vytáh jenom to hrdlo, protože o nějaký kamínek se si rozbil. A zakotvili jsme tím, my jsme nebyli na těch oficiálních tábořištích tehdy ještě, u jedné louky, večer, že si postavíme stan a najednou tam přišel pán a říká, hejte se, ale to je soukromá moje louka, tady se netáboří. Tak jsme se omluvili, říkali, no tak my, jak vidíte, neděláme žádný mastňácký tady úpravy, my opravdu jenom přespíme. Ale on říká, no já jdu chytat ryby a povídali jsme se a najednou on říká, dali bychom si pivo, ne? A on říká, no proč ne, ale my už ho nemáme. On říká, tak si půjčte moje kolo a tady mladej, ať dojede do hospody, tady do vsi, bylo to Kuza Hora Židovicema. A přiveze pivo, tak Petr vzal kolo, tašku a jak jsme to víš, jak se jezdí na vodě, roztrhaní, že jo, takový opravdu šupáci ukrutní, urousaní. A on říká, a jak poznám hospodu? Říká, snadno, bude před ní nejvíc kol. A Petr se vrátil a říká, to vám byl zážitek. Na tuto řeku nezapomenu. Já jsem přijel pro pivo do vsi, tam vidím spoustu kol, že jo, před barákem, tak tam lezu dovnitř, Vstoupím a teď jsem zůstal stát, to bylo jak na seně. Já odranej, špinavej, stojím s taškou plnou prázdných flašek a kolem mě jsou lidi. Tam byla schůze JZD a teď se na mě všichni koukali, začali se smát a říkali, tak jsem říkal, prosím vás, kde se tu nechá koupit pivo? Mně řekli, že to poznám přesně podle toho, že tam bude nejvíc kol před tím barákem. On říkal, no tak to bude za chvilku, tamhle naproti před hospodou. Tam se všechny ty kola přestěhujou. Tak tohle to bylo takový hezký zážitek. No, řeka je velice krásná. Víš, ale František Nepil, ten mluvil o naší vlasti jako o zemi studánek. A má pravdu. Kolik jich ještě je ukrytých ve stráních, v lesích, polích a v lukách.
0: To všechno nejspíš zdá se mi. Nespím a na den zapomínám. Na křídu píšu sa zemi a kopretinám, stonky stínám. Koš letních jablek na zemi. Voňavý je až po okraji. Kdo si mi náhle řekl, hraj. A já se rozběh stráněmi. To je můj kraj, mé zázemí. Studánky tajných lásek skrývá. Nabereš vodu dlaněmi a na dně vidíš, kolik zbývá. Hrdlo se sevře, oněmí. A o to víc to v srdci zpívá. Tak Františku, milej, tohle tvoje vyznání bez okolku podepíšu i já.
1: Děkuju. Víš, já si i teď chodím k různým pramenům na chalupě pro vodu. Třeba ke Trojici, kde teče sice velice pomalu, ale je i léčivá. Podle pověsti prý jedné děvečce uzdravila zrak. A tak se u téhle studánky slouží občas i mše. Ale oni by se mohli a měli sloužit u každé studánky, co jich je na světě. Ale já jsem ti třeba pil i vodu přímo z horských řek. Zažil jsi to také?
0: Ano, v Nízkých Tatrách, v Čechách jsem se neodvážil.
1: No, tak já jsem to prožil v Norsku třeba. A to je úžasný. Navíc ta voda, to je opravdu narazí na kámen, vystříkne a jak je tam slunce blízko v těch horách, tak najednou to je, jak když hrst démantku někdo vyhodí, ano, rozhodí do prostoru. No ale to třeba nemluvím ještě o pramenech jiných, ne, ve studánkách, o pramenech léčivých, tedy spíš bych měl říct i lázeňských, protože každý pramínek ve studánce je léčivý. A občas si říkám, kde se u té studánky bere ten stud? Vždyť by měla být pyšná, ale ona je obvykle skromně skrytá v trávě nebo v kamení. To potok, to už je prostopášník. Umí vystoupit z břehu, umí si jen tak šumět, ale umí i vystavit na odiv své oblásky, když dlouho neprší. A víš, jaké je to blaho, když večer usínáš a otevřeným oknem slyšíš vzdálené klapání mlýnku, který si na potoce postavil svým dětem nebo vnoučatům. No a když není mlýnek, tak stačí kunikání žab. Víš, a stejně se třeba teď dívám, jestli voda na obrazech teče dovnitř nebo ven. A namalovat vodu tak, aby byla živá, ale i třeba spící, to není jen tak. Ale my měli spoustu malířů, kteří to uměli. Od chytu si ho přes panušku a když mluvíme o vodě, tak jenom kolik báječných obrazů vody jsem viděl v galerii ve Vodňanech od Václava Štětky či Josefa Miloty a dalších.
0: A voda se pochopitelně vylila i do notových osnov mnoha hudebním mistrům. Vezměme si třeba malou vodní hudbu Händlovu. A kdo by neznal tenhle pramínek?

0: Víš, Františku, já jsem byl u mnoha pramenů. Mohl bych o nich vyprávět celé dopoledne, ale už si ani všechny nepamatuju. Jenom některý. A mě ti napadla, když jsem točil tenhle seriál, taková blbá myšlenka, ale říkal jsem si, teoreticky by to šlo. Co kdybych dlaněma zakryl kterýkoliv pramen, kteroukoliv řeku, která je jenom zoučka u toho pramene. A držel ty ruce tak dlouho, až by už tím korítkem neotékala žádná voda, kdyby voda vyschla v té řece. Tak bych řekl, zastavil jsem Vltavu jenom dlaněma.
1: No ale ono je přeci daleko krásnější, když už u toho pramínku člověk je. Když tu vodu do dlaní nabere, nezastaví řeku, ale přiloží si ty dlaně ke rtům.

0: Voda dávala a dává mnoha lidem živobytí. Nemyslím jen rybáře a mlynáře, ale třeba i převozníky. A hlavně, ty víš už, kam mířím, víš teď?
1: To víš, že vím. K plavcům, k vorařům. I když správnější jsou ti plavci. Ti splavovali po řece prameny. Vidíš? A zase jsme u toho slovíčka. A voru se říkalo tabule, tedy ten pramen. Byl takový napojený vláček kmenů, který má své vagóny a dřevo mělo jednotnou délku, bylo okřesáno, tedy bez skůry. To se dělalo loupákem, speciální úzkou sekirkou, kladařkou, děrovačkou nebo taky oušeňačkou. Se na konci prosekalo ušení, díra na konci kmene, kterou se prostrčily vořiny. To byly tenčí spojovací kmínky. A jinde se udělala takzvaná žabka, do které se pochopem, tedy nebo ze zem, vyvrtala díra pro houžev. A ta se dělala z napařených mladých syrových smrčků, kroucených na věřtatě. Horká míza udělala ten kamínek vláčným. A pak už se sestavovaly vory a prameny, čekalo se na vodu a potom se plavalo.
0: Zažil jsi voraže někdy?
1: Ne, ale mám to strašně rád.
0: Ve starých filmech, pro pamětníky.
1: Ano, ano.
0: Já také zažil vory jen ve filmech a jeden z mých pradědečků prý býval plavcem a tak jsem po vyslechnutí všech těch plaveckých slovíček a při vzpomínce na ty filmy na něj docela hrdý.
1: Láska je řeka, u dna tichá a na hladině zrcadlení. V největším žáru nevysychá a neukáže, co v ní není. To je hezký přirovnání, Františku. Láska je jako řeka. Někdy hluboká, jindy mělká, plná zákrut a překvapení, hlubokých tůní, nečekaných peřejí. Láska je řeka, ano. A řeka se snadno stane láskou. Já jsem už to říkal, že jsem kluk od vody. Řeka protékala mým životem v mnoha podobách. Když jsme si povídali o mlýnech, tak jsem se přiznal k rybářské vášni, zděděné po tatínkovi, což byl, dej mu pánu, věčnou slávu. Lovec před pánem Bohem, vyhlášený pytlák. A ty si v jednom dobrém mítru povídal i o rybách. Já mám moc rád jednu tvoji historku, já ji řeknu ještě jednou, jo? Na mnoha místech ještě dřív, než vyjde sluníčko, nějaký zástupce tichých bláznů dává do skleničky čaj, někdo rybí potěr, žížaly nebo těstíčka podle tajných receptur, kolínka od včerejšího oběda, zabzučí zkušebně navijákem, popadne kus namazaného chleba, termosku či placatku pro zahřátí, zaváhá nad repelentem, vklouzne do holin a vydá se z pruty směrem k řece. Rybařina je vášeň plná záhad. Jednu se podle anekdoty snažila rozluštit i jistá dáma, která viděla sedět na břehu chlapíka s pěti pruty a cihlou na hlavě. Promiňte, pane, prosím vás, proč máte na hlavě cihlu? Na co? Zeptala se. No, milostivá, tak pojďte se mnou tamhle do vrbiček a já vám to prozradím. Ale no toku, hambáku jeden, co si to dovolujete? Ale nakonec ženská zvědavost zvítězila, tak se rozhodla, že ona, ženská, tohle velký rybářský tajemství přece jenom odhalí. Zaskočí tedy do vrbiček a rybář pak dámě vysvětluje. Milostivá, na prvním prutu mám žížalu a od rána nic. Na druhém těstíčko, na bramborový knedlík zvláštní příchuti, taky nic. Na třetím prutu mám višni a ani ťuk. Na čtvrtém kousku housky, od rána ani záběr. Na pátém mám mušku a taky nezabralo vůbec nic. Ale na tu cihlu, milostivá, jste už třetí od rána, která zabrala. Víš, že, Františku, my jsme jako kluci vůbec kolikrát nepotřebovali ani návrady, ani cihlu na hlavě, ani prut. My jsme chodili chytat ryby do oka. Byla taková bažina velikánská, pár porostů zelených malých ostrůvky, na ten jsme si klekli a na klacíku jsme měli z ocelové struny takové očko, oko by se dalo říct. A pomaloučku jsme podvlékali pod kaprem, který se vyhříval na hladině. A když bylo to očko v polovině, tak jsme cukli, drát se zatáhnul a kapr už letěl na břeh. Já se ti přiznám, já strašně rád jezdím na Zbraslav. Třeba jen tak se projet. A kdykoliv jedu přes řeku na Zbraslavi, mám pocit, že vidím na osamělé podvečerní hladině loďku s rybářem a čas se zastaví. Nad všemi zmatky světa je najednou tenhle obraz neotřesitelného řádu vesmíru. Chápu proto tu lásku k řece a rybářskou vášeň, o které tak krásně píše třeba Ota Pavel.
0: No a víš, kdo uměl nejlíp chytat z té jejich rodiny? To mi prozradil Arnoš Lustig. Na Cejny byla největší machr maminka. A Otův bezva brácha Jirka mi potvrdil, že byli mešuge na ryby vlastně všichni. A když jsem četl Otovi dopisy z dob nemoci, tak tam byl i jeden, který mám velice rád. Bylo to z doby, kdy dostal vycházku a bráškové ho vzali po dlouhé době na ryby. A on to takhle popsal. Už jsem se neohlížel. Šel jsem k té řece a chystal jsem se, že si ji vezmu prudce, jako člověk někdy uchvacuje ženu. Vrhnu do ní udici a vítězně se zasměju. Došel jsem k ní a nikde nikdo nebyl. Ani bratři nesešli blíž k vodě. Byl jsem tu sám. Řeka byla tichá. Na druhé straně křičeli bažanti a v rákosí se koupala ryba. Podíval jsem se proti proudu. Korytem řeky teklo v slunci stříbro, jako by řeka něco slavila. Všechno bylo tak, jak jsem si to představoval v ústavě. Něco mi říkalo, pokoř se, děkuji Bohu. Chtěl jsem tu řeku uchvátit a ona mě srazila na kolena. Klekl jsem si do trávy a naklonil se k ní. A ucítil jsem, jak mi voda teče mezi rty. Políbil jsem jí a pokřižoval se.
1: Díky za všechna ta krásná slova, která Ota Pavel řece a potažmo i nám věnoval. Nikdy nevkročíš do stejné řeky, říká moudré přísloví. A jistě víš, co se kdysi u nás po říční vodě kromě dřeva hlavně přepravovalo. Byla to sůl. A i dnes se po vodě přepravuje spousta objemných nákladů. Štěrk, písek, stroje. A šífy tiše proplouvají pod oblouky mostů spojujících dva břehy.
0: Šíf našich slovíček už ale musí zakotvit. Vycházejme z toho, že kotva se stala symbolem naděje, tedy i té, že naše dnešní okouzlení slovíčky psanými na vodu nebudete pokládat za ztracený čas. Za pozornost vám děkuji a na další slyšenou se už teď těší vaši František Novotný
1: a Luděk Munzara.

Život jsou břehy a mezi nimi řeka. Nádech a výdech, vlny tak rychle letí, hladí tě, toneš v nich, ruka se hladce smeká, voda je pokotníky, jindy nad hlavu je ti, vykřikne peřejemi, oblásky slastně hladí, škodlivě si výskne a ťukne o splávek. Proč asi blaze je mi? Proč mi tak málo vadí, když se v těch kapkách blísne dívčí smích bez plavek? Mlýn mele naše smutky, dětské sny se nám vrací. V hlubokých tůních loupit zkouší pstruh prostořeký. V oblak se mění proud prudký, ale létají v něm ptáci. Ach, kdyby tak šlo vstoupit znovu do téhle řeky.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Lavrecký strávil den a půl ve Vasiljevské a téměř celou dobu se toulal po okolí. Nevydržel dlouho na jednom místě, užíral se stezkem. Prožíval strašlivou trýzeň prudkých, ale bezmocných návalů citu. Vzpomněl si na svoje záměry po návratu do vlasti a zlobil se sám na sebe.
1: No co mě mohlo odtrhnout od mých povinností? Moje práce měla být jediným úkolem mé budoucnosti. Touha po štěstí? No, zase touha po štěstí. Chtěl si podruhé v životě zkusit štěstí a zapomněl si, že je to přepych a nezasloužená přízeň osud, když si už jednou šťastný byl. Ale to nebylo skutečné štěstí, to byla falešná iluze. A to není pravda. Šťastný si byl. Ubohé, falešné štěstí. Dokaž svoje právo na úplné opravdové štěstí. Mlčíš. Podívej se kolem sebe. Kolik lidí poznalo štěstí? Tamhle jede sedláček na trávu. Možná, že je spokojený se svým osudem. Měnil bys s ním? Mlč. Vzpomeň si na svoji matku. Měla tak nepatrné nároky v životě. A jaký osud ji potkal? Já vím, že nejsem jediný, kdo je nešťastný, ale je to hloupé utěšovat mě osudy ještě nešťastnějších lidí. Neutěšuju tě, ty víš, co můžeš dělat, ale neděláš nic. Jenom se schlubil, když si panšinovi říkal, že si přijel do Ruska proto, abys oral půdu. Přijel si? No samozřejmě. Abych na stará kolena běhal za děvčaty. Bohužel. Přišla ti zpráva o svobodě a ty si všeho nechal. Na všechno si zapomněl a utíkal si jako chlapec za motýlem. Co pak jsem opravdu kluk? Máš pravdu. Viděl jsem před sebou štěstí pro celý život. Bylo na dosah ruky. A najednou je pryč. Je to všechno jako loterie. Kdyby se kolo jen trochu obrátilo, mohl být chudák a boháč. No když to tak nemá být, pak to tedy nemá být. Musím se dát do práce. Zatnout zuby a mlčet. Nebude to poprvé. No ale teď je to docela jiné. To není pravda. Soužení je vždycky stejné. Když jsi byl dítě a chtěli z tebe udělat Spartana, netrpěl jsi méně. A vzpomeň si na tu noc v Paříži, když ses dověděl, kdo je tvoje žena. A mlč už. Mlč. Nemá to cenu. Už nebudu utíkat a strkat hlavu do písku. Myslíš, že se bojím podívat se neštěstí tváří tvář? Nesmysl. Já se zase dokážu ovládnout, držet se na úzdě. Musím to dokázat. Antone, dej hned zapřáhnout kočár.

0: Ve svém městském bytě se Lavrecký dověděl, že jeho žena a dcera odjeli na návštěvu ke Katilinovým. Ta zpráva ho překvapila a rozzuřila. Odešel hned za Marfou Timofějevnou.
1: Ach, tak si přišel, Feďo. No co, buď zdrav, posaď se. No tak co, co se dá dělat, kde jsi byl včera? Tak tedy přijela, ano, no, tak se tedy musí tak nějak...
2: No, tetičko.
1: No sedni si, sedni, ty jsi přišel přímo ke mně, dole jsi nebyl?
2: Nešel bych tam ani za nic. Doma jsem se doviděl, že je tady, patrně se rozhodla, že mě nenechá žít. Musel jsem, chtěl jsem vás vidět, tetičko.
1: No co, to se rozumí, tak jsi přišel podívat na mě. No děkuju. Tak co?
2: Chtěl jsem vás poprosit...
1: Líza, ano. Líza tu právě byla. Není docela zdravá. Šuločko, kde jsi? Pojď sem, panenko. Co pak to, že nevydržíš chvíli sedět, mě taky bolí hlava. To bude asi tím zpíváním a muzikou.
2: Jakým zpíváním, tetičko?
1: Ale co ti mám povídat, tak tady předváděli, jak pak jen tomu říkáte. Duety, ano, samé duety. Učiněné straky, když začnou tahat tóny jeden za druhým, zrovna jako by z tebe duši chtěli vytáhnout panščin a ta tvoje. A jak brzo se to všechno urovnalo. Nám o věru, tak po domácku, bez okolků. Je ovšem pravda, že i ten pes si hledá nějaký koutek, nezajde přece z Bůh darma, když ho lidé odhánějí.
2: Přiznám se, že něco takového jsem přece jenom nečekal. K tomu bylo zapotřebí hodně odvahy.
1: Pane duše moje, to není odvaha. To je vypočítavost. Ale ať si je s pánem Bohem. Je to pravda, že prý posíláš do Lavlíku?
2: Ano, dám ten statek Varvaře Pavlovně k dispozici.
1: Říkala jsi o peníze?
2: Zatím ještě ne.
1: No, to na sebe nenechá dlouho čekat. Feďo, já jsem si tě prohlédla teprve teď. Jsi zdravý?
2: Zdravý.
1: Šuročko, běž a řekni Lizavetě Michailovně, vlastně ne, zeptej se jí kam, že dala mou knížku. Ano, však ona už ví. Ale ty jsi přepadlý chlapče, nějak se mi nelíbíš. Že jsi málo spal, to nesmíš, musíš dávat na sebe pozor.
3: Tetičko, vy jste chtěla...
2: Dobrý den, Lízo.
1: Lízo, Lízočko, kam jsi dala mou knížku, kam jsi dala?
3: Jakou knížku, tetičko?
1: Ale knížku, pro Boha. Já jsem tě vlastně ani nevolala, no to je jedno. Co tam dole děláte? Tady přijel Fjodor Ivanič. Co dělá tvoje hlava?
3: Není to tak zlé.
1: No, ty pořád říkáš, není to tak zlé. Co tam dole máte? Zase muziku?
3: Ne, ne, hrají karty.
1: Oba, ta se vyzná v lečems. Šuročko, vidím, že máš chuť se proběhnout, tak utíkej. No běž, běž, běž už. Nastasia Karpovna šla sama na zahradu, buď chvilku s ním. Měj uznání se stářím, ale kde je můj čepec, kam se jenom poděl?
3: No, tetičko, pomohu vám ho najít.
1: A jen seď, já taky ještě vládnu nohama. Bude asi vedle v ložnici.
2: Takhle se tedy vidíme, Lízo.
3: Ano. Byli jsme brzo potrestáni.
2: Potrestáni? A za co jste byla potrestána vy?
3: Neměla jsem doufat.
2: Lízo.
3: Nemluvte už, se vším je konec.
2: Ano, se vším je konec dřív, než vůbec došlo k začátku.
3: Na to všechno musíme zapomenout. Neměli jsme na to právo. Jsem ráda, že jste přišel. Chtěla jsem vám napsat, ale takhle je to lepší. Musíme využít těchto chvílek. Nám oběma nezbývá nic jiného, než se podřídit. A musíme každý konat svou povinnost. Fjodore Ivaniči, vy se musíte smířit se svou ženou.
2: Lízo.
3: Prosím vás o to. Jen tak se dá odčinit všechno, co bylo. Věřím, že si to rozmyslíte a neodepřete mi to.
2: Proboha, Lízo, žádáte po mně nemožnosti. Jsem ochoten udělat všechno, co budete chtít, ale smířit se s ní. Teď? Zvolím ke všemu. Na všechno, co se jí týkalo, jsem zapomněl, ale nemohu přinutit svoje srdce. Nemohu. Chápete, že je kruté, co ode mě chcete?
3: Já po vás ani nežádám to, co říkáte. Já vás nenutím, abyste snížil, jestli nemůžete, ale smířte se spolu. Vzpomeňte si na vaši dceru. Udělejte to kvůli mně.
2: Dobře. Dejme tomu, že vás poslechnu a že to udělám. Tedy splním svou povinnost. A vy, Lízo? V čem vlastně spočívá vaše povinnost?
3: To já vím dobře.
2: Snad se nechcete provdat za panšína.
3: Jak vás to mohlo napadnout?
2: Lízo. Lízo, jak bychom mohli být šťastní?
3: Teď vidíte sám, Fjodore Ivaniči, že štěstí nezáleží jenom na nás.
2: Ano. Ano, protože vy...
1: To mi to dalo práce, než jsem ten čepec našla a sama jsem ho někde založila. Ba, tohle stáří, to je bída. Ale ostatně ani mládí není lepší. Tak co, Feďo, pojedeš taky s manželkou do Lavriku?
2: S ní do Lavriku? Já...
1: Nepůjdeš dolů?
2: Dnes ne.
1: No dobře, jak myslíš. Ale ty, Lízo, myslím, že bys měla jít dolů. Ach, lidičky... Lidičky, zapomněla jsem nakrmit Hejla, tak počkejte, hned tady budu.
2: Lízo, loučíme se navždy. Srdce mi puká, Lízo, podejte mi ruku. Podejte mi ruku na rozloučenou.
3: Ne, prosím vás, vy víte, že vás mám ráda. Ano, ano, já vás mám ráda, ale ne, prosím vás.
2: Dejte mi aspoň svůj kapesníček.
1: Lízočko, zdá se mi, že tě volá matka.
3: Fjodore Ivanič.
2: Dík, Lízo, s Bohem.
1: Tak co? Co ty? Už chceš taky odejít?
2: Budu muset, tetičko.
1: Feďo!
2: Co pak, tetičko?
1: Jsi čestný člověk.
2: Jak to myslíte?
1: Ptám se tě. Jsi čestný člověk?
2: Doufám, že ano.
1: No tak ruku na to, že jsi čestný člověk.
2: Prosím, ale proč?
1: Já vím dobře proč. I ty, můj chlapče, když to tak uvážíš, nejsi přece hloupý. A sám snadno pochopíš, proč se tě na to ptám. A teď už s Bohem, panáčku, děkuju za návštěvu. A to, co jsi řekl, Féďo, to si pamatuj. A políp mě. Ach, dušinko, vím, že je ti těžko, ale lehko není nikomu. Tak jsem vždycky záviděla mouchám. Myslela jsem tě mouchám, se dobře žije na světě. A jednou v noci jsem slyšela, jak moucha naříká v pavoučích kusadlech. Ba ne, myslím si, i na ně platí pohroma, na každého. Co se dá dělat, Fejdo? Ale pamatuj si, že jsi dal slovo. A ty

0: Lavrecký vyšel zadním vchodem a když přišel k vrátkům, dohonil ho lokaj.
1: Maria Dmitrievna vás nechá prosit.
2: Pověz kamaráde, že teď nemohu.
1: Nechá vás velmi prosit, nechá vzkazovat, že je sama.
2: No, co hosté odjeli?
1: Ano, prosím.
0: Lavrecký pokrčil rameny a šel za ním. Maria Dmitrievna se mu zdála rozrušená a jako by měla před něčím strach.
2: Přála jste si mě vidět?
3: Ano. Dověděla jsem se, že jste šel přímo k tetičce a dala jsem vás k sobě zavolat. Musím si s vámi o něčem promluvit. Posaďte se, prosím. Víte, přijela vaše žena.
2: To je mi známo.
3: Ano, vlastně jsem chtěla říct, přijela ke mně a já jsem ji přijala. O tom jsem si chtěla s vámi promluvit, Fjodore Ivániči.
2: Promiňte, ale nechápu, proč o tom chcete mluvit se mnou.
3: Vy dobře víte, Fjodore Ivániči, že jsem si díky Bohu získala všeobecnou vážnost a za nic na světě bych neudělala něco, co by bylo nevhodné, nebo, nedej Bůh, dokonce neslušné. I když jsem předpokládala, že vám to nebude příjemné, přesto jsem se neodvážila vaši ženu odmítnout. Je to moje příbuzná, z vaší strany, vžijte se do mé situace. Jaké jsem měla právo vykázat jí z domu? No, uznejte sám.
2: Mario Dmitrievno, děláte si zbytečné starosti. Jednala jste naprosto správně, když jste Varvaru Pavlovnu přijala a já se na vás ani trochu nezlobím. Pokud jde o mne, nemám vůbec v úmyslu připravit ji o možnost stýkat se známými. Dnes jsem k vám nešel jenom proto, že jsem se s ní nechtěl setkat. Ale to je vše.
3: Jak jsem ráda, že to říkáte, Fjodore Ivániči. Ostatně, já jsem to od vaší ušlechtilé povahy vždycky očekávala.
2: To mě těší. Doufám, že jsem vás uklidnil.
3: Skutečně jste mě uklidnil. Nesmíte se divit. Moje rozrušení bylo pochopitelné. Vždyť jsem žena a matka.
2: Mohu tady odejít?
3: Nespěchejte, smím-li prosit. Co jsem to ještě... Vaše žena... Já samozřejmě nemohu být mezi vámi soudcem. To jsem Varvaře Pavlovně také řekla. Ale ona je tak roztomilá, že nemůže člověku působit nic jiného než potěšení.
2: Obávám se, že mám na to trochu jiný názor.
3: Ale Fjodore Ivániči, snažte se být trochu schovývavý. Kdybyste viděl, jak skromně se chová, jak je uctivá, je to na mou duši až dojemné. A kdybyste slyšel, jak o vás krásně mluví.
2: Mario Dmitrievno, prosím, nechte
3: to. Drahý bratránku, to vám musím říci. Já, povídá, já jsem se na něm nesmírně provinila. Já, povídá, jsem si ho neuměla vážit. Je, povídá, anděl a ne člověk. Právě tak to řekla. Anděl. Je jí to líto, věřte mi. Na mou duši, já jsem takovou lítost ještě v životě neviděla.
2: Ano. Milá sestřenko, dovolte mi jednu otázku. Varvara Pavlovna prý u vás zpívala. To zpívala z té velké lítosti?
3: Že se nestydíte tak mluvit. Zpívala a hrála, jenom aby mi vyhověla. Já jsem ji o to prosila. Co říkám prosila? Skoro se mi to musela poručit, sama nechtěla. Viděla jsem, že jí bylo těžko. Tak těžko. Nedivte se, že jsem ji chtěla rozptýlit. Věděla jsem, že má skvělé hudební nadání. Co bylo tedy přirozenější?
2: Přirozeně máte pravdu, ale jistě chápete, že dál už nemá cenu.
3: Fjodore Ivániči, prosím vás, je úplně zničená. Zeptejte se třeba Sergeje Petroviče. Je to zničená žena, úplně zničená. Co vy si vlastně myslíte?
2: Na tom nezáleží.
3: Jak pak by ne? A jaký andílek je vaše Aduška? Jaké je to rozkošné stvořeníčko? Jak je milá a chytrá? Jak mluví francouzsky? Dokonce i rusky rozumí? Říkala mě tetičko. A víte, ne aby byla tak plachá, jako jsou skoro všechny děti jejího věku. To vůbec není. Je vám tolik podobná, je to tak úžasné, oči, obočí. No celá jako vy, celá po vás. Abych se přiznala, já nemám malé děti právě nejraději, ale do vaší dcery jsem se přímo zamilovala.
2: Maria Dmitrievno, dovolte, abych se vás zeptal, proč mi to všechno, prosím, říkáte?
3: Proč? Ach, ta moje hlava, trpím pořád migrénou, víte? No, říkám to proto, že jsem přece vaše příbuzná, že s vámi cítím, že vím, jak jste dobrý, vím, že máte laskavé srdce.
2: A který také víte, že vaše slova jsou docela...
3: Poslechněte, jsem přece zkušená žena a do větru nemluvím. Odpusťte své ženě. Odpusťte jí. Vzpomeňte na její mládí, nezkušenost. Možná, že to byl špatný příklad. Neměla takovou matku, která by ukázala správnou cestu. Vychovala ji tak. Nebyla to jenom její vina. Odpusťte jí, Fjodore Ivániči. Buďte velkorysí. Ona byla už dost potrestaná. Vy neodpovídáte. Vidíte, já jsem jenom vaše příbuzná a neubránila jsem se slzám. A vy, jak vás mám chápat? Co pak můžete být opravdu tak krutý? Ne, nevěřím tomu. Vy nejste tak krutý. Vy jste dobrý člověk, cítím, že jste ji už odpustil, že vás moje slova přesvědčila. Fjodore Ivániči, Bůh vám oplatí vaše dobro, vaše šlechetné rozhodnutí. Přijměte tedy z mých rukou opět svoji ženu.
2: Cože? Vy jste byla tady.
3: Neobvinujte ji. Varvara Pavlovna tu nechtěla ani za nic zůstat, ale já jsem jí nařídila, aby zůstala a posadila jsem ji za závěs.
2: Madame, jak jste mohla?
3: Počkejte. Vaše žena mě ujišťovala, že se velice rozlobíte, ale já jsem ji neposlechla. Já vás znám lépe než ona. Já jsem věděla, že ji odpustíte. Přijměte tedy z mých rukou svou manželku. Jděte, Vario, nebojte se. Padněte na kolena. Moje požehnání máte.
2: Mario Dmitrievno, prosím, nechte toho. Máte patrně ráda dojemné scény, vám se líbí, bavíte se, ale mně se dělá na nic. S vámi dál mluvit nemusím. V této srdcervoucí scéně nejste hlavní postava. Vy, milostivá, co vlastně chcete? Neudělal jsem snad pro vás, co jsem mohl? Nesnažte se mi namluvit, že tahle nechutná scéna nebyla váš nápad. Víte, že bych vám to nevěřil. Co tedy chcete? Jste chytrá, neděláte nic bez záměru, ale snad jste tak chytrá, abyste taky pochopila, že s vámi už nemohu žít tak jako dřív. To by bylo nad mé síly. A ne proto, že se na vás zlobím, ale protože že je ze mě dnes jiný člověk, to jste snad už taky pochopila. Já jsem vám to dokonce řekl, ne druhý den po vašem návratu a vy si na to jistě dobře vzpomínáte. Já vám dobře rozumím, vy se chcete společensky ospravedlnit, vy chcete být všude přijímána jako moje žena. A proto vám nestačí, že žijete v domě, který mi patří, ještě chcete žít se mnou pod jednou střechou.
3: Přeji si jenom, abyste mi odpustili.
2: Ale nesmysl, nedělejte prosím ze mě hlupáka, madam. Vy mi moc dobře rozumíte.
3: Přeje si, abyste ji odpustil.
4: A ne kvůli sobě, jen kvůli Adě.
3: Ne kvůli ní, kvůli vaší Adě.
2: Madam, jste bohužel moje žena. Dobrá. Přejete si to? Prosím. Jsem ochoten souhlasit.
3: No, chvála Bohu. Přijměte tedy ode mne.
2: Přestaňte s tou komedií. Varvaro Pavlovno, jsem ochoten být s vámi. To znamená, že vás odvezu do Lavriku a budu tam s vámi, pokud mi síly budou stačit. Potom odjedu a občas vás navštívím. Vidíte, že vám neslibuji víc, než mohu splnit, nechci vás klamat. Ale nic víc nechtějte. Sama byste se musela dát do smíchu, kdybych splnil přání naší ctěné příbuzné a přivinul vás k srdci a začal vás ujišťovat, že to, co se stalo, vůbec nebylo, že poražený strom zase rozkvete a já nevím, co ještě. Ale vidím jedno, bohužel. Je třeba se podrobit. Vy to slovo nepochopíte správně, ale na tom nezáleží. Opakuji ještě jednou, budu s vámi žít. Vlastně ne, to vám slíbit nemohu. Budu zase s vámi, budu vás pokládat za svou ženu.
4: Děkuji vám z celého srdce a podřídím se, Fjodore Ivaniči.
3: Podejte jí aspoň ruku.
2: Já jsem Varvaru Pavlovnu dodnes neoklamal, uvěří mi i tak. Odvezu ji do Lavriku. Ale pamatujte si, Varvaro Pavlovno, naši dohodu budu pokládat za zrušenou, jakmile odjedete z Lavriku. Teď mi dovolte, abych se vzdálil.
3: Vy svou ženu nevezmete sebou?
4: Nechte ho.
2: Dobrou noc.
4: Drahá Mario Dmitrievno, budu vám do smrti vděčná. Vy jste mi zachránila život a zachránila jste budoucnost mé dcery.
3: Dobrá. Ale proč jste mě neposlechla? Vždyť jsem vám říkala, padněte na kolena.
4: Tak to bylo lepší, ujištěji vás. jenom se nerozrušujte. Všechno je v nejlepším pořádku.
3: Ale on byl chladný jako kus ledu. No, dejme tomu, že vy jste neplakala, ale já jsem se v slzách přece div nerozplynula. Nechápu, jak mohl zůstat chladný.
4: On už je takový, ale to nevadí.
3: Představovala jsem si to všechno jinak. Co se dá dělat? Ale on vás chce zavřít v Lavrikách? To ani ke mně nebudete smět jezdit. To se mi nelíbí. Všichni muži jsou bezcitní.
4: Za to ženy dovedou ocenit dobrotu a velkodušnost. Jsem vám k smrti vděčná.
3: Jak je mi vás líto, má drahá.
0: Varvara Pavlovna klesla na kolena před Mariou Dmitrievnou. Její tvář se potutelně usmívala, ale Maria Dmitrievna opět začala ronit slzy. A Lavrecký šel domů, zamkl se v pokojíku svého komorníka a ležel tam až do rána.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Bouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: přesunuli jsme se zase do dalšího času dnešního dopoledne. Do pravého poledne nám zbývá už jenom hodinka. No a vy stálí posluchači Českého rozhlasu Brno víte, že ta patří písničkám pro duši s Věrou Hotařovou.
1: A s Andou Hložkem. No já jsem rád, že jste si udělali chvilku čas, pokud nás posloucháte, protože ta příští hodinka bude taková trošičku zvláštní, nebude taková jak tradiční taková směs písní, ale naopak my se budeme věnovat jednomu žánru, protože vlastně v tomto časovém období, kdy končí prázdniny, se dějí takové zajímavé věci kolem nás.
0: No a tady konkrétně u nás ve Zlíně už 45 let poslední srpnový víkend, jak už jste ostatně slyšeli v předcházející hodině, patří slavnému závodu automobilu Barum Rally. V posledních letech je to Barum Czech Rally. No a o autech a také o cestování se hodně zpívá a to měl Standa na mysli.
1: Ano, já jsem to dal trošku ze široka, správně si mě usměrnila. Ano, tady kolem nás řvou motory a jezdí nejrůznější stroje a tak dále, tak si myslím, že pojďme od začátku, pojďme s touhle písní, která nás určitě všechny potěší.

0: Tak to tempo písničky úplně dává jasně najevo, jakým tempem šlape. Parní stroje jezdili.
1: Jak to tak. Jede na tatách.
0: Ano, nesrovnatelné. 19. století, bylo století páry, se říkalo v jednom filmu, ale ono to zase nebylo úplně až tak pravda.
1: Jak to?
0: Protože první parní stroj, jakoby parní stroj, byl vymyšlen víš kdy?
1: To vůbec netuším.
0: Už v prvním století našeho letopočtu.
1: Pozor, v prvním století?
0: V prvním století zasadil se o to Heron Alexandrijský, ale vytvořil spíš takovou hračku, na nějaké prakticky využití potom nedošlo. To došlo až v roce 1765, kdy první parní stroj prý, podle údajů statistických, se strojil James Watt.
1: James Watt, no tak ten za to může. No, že vlastně všechno kolem nás, že vlastně je v pohybu.
0: Jinak možná, kdyby se probudil a zjistil by, co z těch parních strojů se všechno stalo, jak se ta technika posunula dál a jakou rychlostí dnes stroje jezdí a přemístují se z místa na místo, to nevím, jestli by mu to dělalo radost.
1: No a kdyby taky tušil, že díky tomu, že jezdíme všude a jezdíme na každou vzdálenost, že jsou i mezi námi lidi, kteří točí tím volantem a jsou pěkně nervní, že dokonce mezi řidiči dochází k různým střetům, protože nedokážou třeba unést to, že ho je druhý předjel a tak dále a tak dále.
0: To je ta smutná stránka věci, ale ta dobrá stránka je, samozřejmě, že je spousta ukázněných řidičů a spousta vynikajících, kteří potom mohou dospět až do takového stavu, kdy jsou nominováni na různé automobilové závody, jako je třeba tady ve Zlíně Barum Czech Rally.
1: Ano, ale já jsem chtěl říct to, že vlastně může taky ten James Watt za to, že vlastně z každého řidiče automobilu se stal každým muzikantem. Ano, a aniž by to člověk tušil, tak vlastně v automobilu vlastníš hudební nástroj.
0: Hudební nástroj jakého typu? No, tak to musíš
1: každý
0: rozebrat.
1: Každý automobil má klaxon.
0: A to je hudební nástroj, na který se dá hrát?
1: No jistě, rytmicky. No.
0: Vidíš, tak jsem nikdy o tom nepřemýšlela.
1: Já taky ne, ale tak mě taková blbotně.
0: Ale někdo hodně troubí rád.
1: No, ale víš, ale záleží, jak kdo troubí. Jsou různý druhy troubení. No, to zase se jako muzikanti určitě nad tím pozastaví. No a někdo to troubení nemá rád. Ale Hanka Zagorová určitý tutu miluje.

0: Vidíš, není tutu jako tutu.
1: Ale to závěrečné tutu, to bylo hodně věrohodné teda.
0: To tak, to jsem si na tom dával záležit.
1: To si tutal i ty?
0: No jasně, tak my jsme si pomáhali, jak si pomáhají motoristé, tak my muzikanti si pomáháme taky. Tak já, když jsem měl možnost, tak jsem Hance pomáhal zpívat různý sbory.
1: A tutuješ hodně, když jezdíš auty?
0: Tak občas si zatutám, ale poslední dobou nějak čím dál míň. Spíš se divím těm, co tutají na mě, nebo blikají na mě, když já jdu v rychlém pruhu. Já teď, jak jezdím každý den křížem krážem, tak taky se sám podivuju nad tím, jak ti naši silničáři jsou aktivní, velmi, samozřejmě dostali dotace, potřebují rychle utratit peníze, tak ono ty objížďky a prostě to omezení je každý den trošku jiný. Jo, já třeba jedu někde, počítám s tím, že tam to bude zavřený, tak si říkám, tam nepojedu a risknu to, ale ejhle, už to otevřeli. A nebo naopak, tam to je rovný, tam budu rychlej, přijdu tam a tam jsou 3 semafory.
1: No a na druhé straně je to nesmírně důmyslná strategie. To je totiž boj proti mikrospánku řidičů. Uvědomuješ si to, když se musíš tak pekelně soustředit, aby si náhodou nezajel, když jedeš každý den do stejného místa někam, kde už by si jezdit neměl?
0: A víš, jaký je to nápor na nervovou soustavu? Řekneš si, ano, v tu dobu bych měl tam být, nebo máš tam schůzku, nebo vystoupení, nebo cokoliv. Dobře, já si vždycky dávám nějakou rezervu, ale i ta rezerva kolikrát je málo. A hlavně, že tam člověk dojede.
1: Ty bys mohl o tom ježdění v autě vyprávět celé romány, protože tvůj život se odehrává možná tak se 75% právě za volantem.
0: No, já bydlím v autě, ale nejsem sám. Samozřejmě, že podnikatelé a řada našich posluchačů prostě jsou na tom stejně. Ale když takhle jsme pořád na kolečkách, tak určitě si každý říká, jak dobře dojet, jak třeba zvládnout určitý krizový situace na silnicích. Samozřejmě musí se s tím nějakým způsobem vypořádat. A já jsem měl to štěstí, že jsem měl kolem sebe kluky, kteří byli automobiloví závodníci a kteří mě dávali různé rady ze své závodnické praxe. A za to jim doteďka děkuju, protože si na ně často vzpomínám. Jedna z těch zásad je, aby si šofér nemyslel, že umí dobře řídit. Tohle vám neřekne žádný mistr světa, že umí dobře řídit. To musí říct ostatní. Ale sám o sobě to člověk nesmí říct. To je taková jedna zvláštní zásada. Druhá zásada, když jdete dlouhou trasu, pozor na poslední kilometry před domovem. Kdy člověk už samozřejmě automaticky vypne, jo, za chvilku už jsem doma. Jo, ještě 15, 20, 30 kilometrů. A ty jsou právě ty nejhorší a nejnebezpečnější z celé té trasy, která třeba může měřit třeba několik tisíc kilometrů. A člověk se může zabít před barákem nebo v vozovkách. A samozřejmě pozor na změnu počasí. To je taky hrozně důležitá věc. Já sám, ačkoliv si na to dávám pozor, tak jsem dvakrát se dostal do takových krizových situací, kdy fakt jednou jsem tady boural, když jsem vlítnul do průtrže mračen, i když mám za sebou nějaký školy smyku a tak dále, člověk s tím trošku počítá, ale nepočítá s tím, že v těch silnicích třeba může být na dálnici, že můžou být vyjetý koleje, které nejsou třeba 2 cm, ale že jsou vyjetý třeba 5-10 cm a že vlastně ta nerovnost v té vozovce vás může takzvaně nakopnout při tom smyku, že se roztočíte ani nevíte jak a samozřejmě když jedete těch 120-130, no na dešti samozřejmě jedu míň, ale i ta rychlost je docela jako velká na to, aby to člověk nějak zvládnul bravurně. Takže pozor, tyhle věci jsou strašně moc důležité a taky je jiný styl řízení v noci. A je rozdíl, jestli v noci zasucha nebo za mokra v mlze a tak dále.
1: No, těch parametrů je celá řada.
0: A kluci mě třeba naučili v noci si najíždět do zatáčky tak, aby si člověk posvítil, aby si trošku najel takovým způsobem, že si tu zatáčku osvítí A pak se vrátil zpátky do té své stopy, takže víš, že v té zatáčce není nic a ta zatáčka se dá projít třeba trošku rychleji. Ale to je jenom takhle v kostce.
1: A teď mi ještě řekni, kteří kluci, profesionální řidiči?
0: Samozřejmě profesionální závodníci. Já jsem tady dostal, když jsem tady bydlel ve Zlíně, tak jsem byl velice častým hostem ve Slušovicích v agrotýmu, kde jsem tehdy potkal vynikající jezdce, několikanásobný mistry republiky, Pavla Valouška, Karla Jíra a prostě tuhle tu sestavu vynikajících závodníků, kteří se v tomhle motoristickém světě pohybují dodnes a kteří vám taky rádi poradí.
1: No a o řidičích profesionálech je také jedna krásná písnička, kterou troufám si říct, že znají téměř všichni. Zpíval ji Ladislav Vodička a zpívá o tom, jak řidič ten tvrdej chleba má.

dělal a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

ulice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdý chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: si přikvuku. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: No tak to je věcí, které musí řidič sledovat. No. Nejenom řidič z povolání. Naznačil si, že jsi se setkal před lety s týmem těch skvělých závodníků. Jestli pak si někde taky seděl v kokpitu toho závodního auta, nebo ti to dokonce půjčili, aby si vyzkoušel, když ti dávali rady?
2: Takhle, já jsem měl dokonce možnost si zazávodit. To bylo v Brně na okruhu. To nebyly tyhle ty závody, co se jezdí tady na Barumce, ale my jsme jezdili na zavřených okruzích. To je něco jiného. To je taky úplně jiný styl jízdy. Ale tady na té Barumce ve Zlíně, pro mě je to takový kouzlo, že já vlastně, když jsem tady pracoval v rozhlasu, se před těmi 100 lety, tak jsem byl propojený s Barunkou, že jsem tam na Barunku chodil i pracovně, ale samozřejmě mě to vždycky lákalo jako kluka auta napucovaný, prostě všechno, motory, jak prostě krásně řovali a jak to jelo do zatáčky smykem a na té šotolině, tak já jsem jezdil samozřejmě se dívat na různé rychlostní zkoušky a vodil jsem sebou svýho syna, který je takhle pohlcen dneska, když je velký chlap, tak zase on bere svý děti. No a já jsem měl tu možnost, když jsem kamarádil s klukama z toho agrotýmu, že tehdy Pavel Valošek, když trénoval Valašskou zimu, říkal, pojď se svíst. Já jsem chtěl. No tak jsme tady jeli na Kudlov, nahoru. Tam byla uzavřená trať samozřejmě, tak já jsem musel připoutat se, to jsou takový speciální pásy závodní. No, musíš mít přilbu a tak dále. No takže jsme vyrazili, já jsem tam seděl jako spolujezdec, já tomu říkám jako bandaska, protože když jedeš a řídíš, tak to je něco jiného, než když vedle sedíš. Jo. No a tím lesem jsme se řídili neuvěřitelnou rychlostí. Ono ty auta, ty závodní mají ve spod takový chránič, oni tomu říkají lyži, taková ocelová plocha chrání prostě auto ze spoda od různých kamenů a spodních nárazů. No a my jsme normálně lítali vzduchem. Já jsem poprvé v životě lítal vzduchem.
1: V autě.
2: Samozřejmě během té jízdy jsem nebyl schopen nic říct, to jsem jenom řval asi. A držel jsem se, ale když jsme zastavili, tak jsem ho chtěl zabít samozřejmě. No a pak jsem se ptal, jako co blbne a co když tam náhodou vyjede z toho lesa, je to sice uzavřený tréninkový prostor, a co když náhodou tam někdo vyjede, nebo tam vletí nějaký slon, nebo něco.
1: Říkal, no tak... V lese na Valašsku.
2: Tak jelen, nebo...
1: Prostě jelen jako slon si chtěl říct velký. Není to vůbec jednoduché. Já jsem si to jednou také vyzkoušela.
2: Je to zážitek na dosmrti.
1: Ano, je to zážitek na dosmrti. Pro mě to byl ještě zážitek o to lepší, že ten závodník, na jehož jméno si teda teď bohužel nevzpomenu, byl ze Vsetínska, měl čerstvě za sebou nějaké vítězství a trénoval na zimní rally. To znamená, že kolem Vsetínska tam byla nějaká louka, kde bylo zrovna hodně sněhu, tak pluh mu to tam pěkně upravil a on mi nabídl, že mě sveze, ať si to teda vyzkouším. Já jsem se tomu hodně bránila, ale pak, když jsem viděla, že celý ten tým těch chlapů tam se na mě dívá, jestli se odvážím nebo ne, tak jsem si říkala, no přece ze sebe nebudu dělat nějakou padavku. Tak už jenom to, než jsem do toho auta vlezla, protože jak je ten rám, on je poměrně dost vysoký na boku, no a já jsem i do takovýchto prostor, když jsem byla pracovně a chodila jsem natáčet rozhovory, tak jsem prostě nosila kozačky na podpatcích, že? Tak jenom než jsem tam se dostala do toho auta. No a pak ten pocit, každou zatáčku jel smykem, to mi chtěl ukázat, jak umí smykovat, jezdil teda úžasně. Ale víckrát bych už asi do takového auta nesedla.
2: No do takového auta nemůžeš vlíz s podpatkama.
1: To jsem netušila, na to jsem nebyla připravená.
2: A já jsem to zažil před x lety, když moje žena jezdila s podpatkama autem starším.
1: Přímo řídila,
2: jo. A tak ona propíchla tím podpatkem podlahu.
1: No počkej, ale chápeš to nebylo to? Těma podpadkama, to bylo špatné auto.
2: Ne, ne, ne, jak ona se brzdila.
1: Nesváděj to na ženu.
2: No, skoro to propíchla.
1: To tuším. Tak já bych dala teď nějakou hezkou písničku, co?
2: Samozřejmě.

0: Karel Hála zpíval.
1: Toulavý vůz.
0: Já bych se, Stando, vrátila k té tvé zmínce, že jsi tedy vyzkoušel, jak se jede v tom autě, ale ono je známo, že spousta tvých kolegů jezdí závodně, třeba Daniel Landa, mluví se také o Chantal nebo o Honzovi Čenském, že je velice zdatný řidič, možná Olga Lounová také závodí dobře, mladá zpěvačka.
1: Ano, a já jsem měl to štěstí, že vlastně před pár lety bylo takový seriál automobilových závodů na okruzích Fiesta Cup. Dostali jsme se jako známí jména do profesionálních týmů. Takže tam byl profesionální tým, kde byl závodník číslo 1, pak 2 a my jako kum 4, jako 3. Tak my jsme jezdili jako první ty závody těma jejich ostrýma autama, který měli prostě nachystaný na ten závod. Já mám někde papíry, že mám evropské licence na tohle. Já jsem dělal zkoušky jako každý jiný, museli jsme dělat testy a udělat evropskou licenci. A proto jsme mohli jezdit v Polsku, v Maďarsku, v Německu, v Rakousku. No a jezdili jsme tady hodně taky v Brně a v Mostě. Takže mám tohleto za sebou a je to obrovská zkušenost a mám to na dosmrti tady v sobě, protože jsem byl, najednou jsem si hrál na závodníka. Najednou jsem měl to nehořlavý prádlo, ty rukavice, tu helmu, ty krásný prostě kombinézy a tak, boty, všechno prostě to, co mají normální závodníci. A jezdili jsme normálníma ostrýma autama. A taky se kolikrát stalo, že my jsme měli první závod a kluci třeba rozbili to ostrý auto a ti kluci další už nemohli jet. Takže to bylo...
0: Jak se to pak řešilo, taková situace?
1: No, to bylo velice nepříjemné, tak museli jet náhradním autem, ale který už třeba bylo jako Bčko. Že? A to bylo velice nepříjemné. A já jsem měl štěstí, že jsem byl v několika výborných týmech a v tom posledním jsem byl s mistrem republiky několikanásobným, s Pepikem Kopeckým. Jehož syn tam tehdy taky, on měl snad, já nevím, 14, 15 a už měl výjimku a už mohl jezdit tyhle okruhy. No a podívej se, ejhle mese, z něj se vyklubal nejlepší náš současný jezdec. Stejně jako jsem zažil malýho Pavla Valouška a Pavel teď je třetí v republice. A tak dále, tak potom můžu nějak nadálku držet palce. No zkrátka, dobře, zažil jsem nádherný závody. V cizině to má to úplně jiný kouzlo. Ale já jsem taky jednou zažil to, že jsem nebyl v týmu u Pepika Kopeckého, ale v jiném týmu. A tam, protože u nás se to tolerovalo, že když nám nejelo auto, tak jsme si mohli půjčit z jiné stáje. Tak mě půjčili, prostě na poslední chvilku mě půjčili nějaký auto, tak já jsem vyjížděl asi 5. od konce. No a rozjel jsem se na startu, vystřelil jsem jakože. Že to auto vystřelilo tak, že jsem říkal, já mám nějakou kotvu nebo co. A já jsem měl naplný plyn, jsem to snažil se turovat a teď mě všichni předjížděli. Já říkám, co je? A teď do kopce, co no má, málem jsem začal couvat. Říkal, ježiš, no to snad. A já jsem byl tak naštvaný vnitřně, protože všichni mě ujížděli, to auto nejelo. Dokonce i co Zorka Jandová předposlední, tak tam mě taky předjela. Ženská mě tam předjela. A navíc Petr Novotný, který jezdil s otevřeným okýnkem a poslouchá rádio, jo, v uvozovkách, my jsme si dělali srandu. Ten měl vždycky poslední. Tak i ten mě málem předjel. Já jsem mu ujel nakonec asi o 20 metrů. No byl jsem naštvaný, přijel jsem tam do té stáje a prostě oni byli nadšení, ten tým byl nadšený. Prostě běželi za mnou za šampaňským a tě stanou a já jsem je neslyšel, co říkají, protože jsem měl helmu. A tak jsem to sundal a prostě objímali mě, že poprvé po x letech jim to auto dojelo do cíle. A já jsem myslel, že je zabiju.
0: Já jsem čekala, že z toho vyjde a pak jsem si uvědomila, že nevím, jestli to tak je, ne. Že jsi měl třeba zataženou ruční brzdu nebo něco podobného.
1: To jsem netušil, co na mě zkoušeli dát. Prostě jsem si vytrpěl fakt jako... No a dojelo jim to do cíle, tak měli obrovskou radost, jako kdyby vyhráli nějaký rally.
0: No ale to byla podsta pro tebe, protože jestliže to nikdo nedokázal a byl si první, no tak klobouk dolů. Láska ke kolům překoná všechno.
1: Ale pojďme dál s další písničkou.

0: Milan Chladil, no, to byl taky sportovec, taky měl rád auta.
1: Jestli pak taky závodil.
0: To nevím, ale hrál fotbal výborně.
1: No, tak to už jsme úplně zas někde jinde. Vrátíme se zpátky k těm autům, protože to je dneska neodmyslitelná součást nás, lidí. Mně to někdy připadá, že už se snad bez těch aut ani neumíme pohybovat, že i na krátké vzdálenosti někdo se přemisťuje v autech, když by mohl jít pěšky.
0: A dobře, tak tomu bych rozuměl, ale já třeba nerozumím tomu, jak jsme mohli dřív trefit všude a včas bez navigace. Třeba si přijela do cíle města někde zahraničí, absolutně v pohodě, třeba si dorazili na to místo, kde si měla vystoupení.
1: No, měli jsme mapy.
0: Měli jsme mapy? No a když tady vtrhli k nám navigace, tak nejenom já, ale stejně jako řada mých kolegů, muzikantů, tak odolávala nejdřív, jako naše taková cestovatelská hrdost, že trefíme všude, tam nedala. No a já, když jsem si půjčil nejdřív navigaci, jsem říkal, musím to nejdřív vyzkoušet, jestli to má smysl, tak jsem podle navigace a vyjel jsem do lesa, kde ta silnice se zužovala, až tam byl chodníček pro kola. Takže jsem říkal, tak tady asi tudy cesta nevede.
1: No a to si nevěděl, že do té navigace se musí nahrát aktuální platné mapy?
0: Takhle já jsem začínal s navigací, pak se mi vrátil, říkal, nechci. Ale samozřejmě navigace je výborná věc, urychlí to hodně.
1: Já jsem ji taky moc nevítala s nadšením z jednoho prostého důvodu, protože jsem byla taková. No, teď se budu chválit, jo, ono samochvála smrdí, jak se říká, ale já jsem byla hodně pyšná na to, že se umím vyznat v mapách. Ono se říká, že ženy neumí číst v mapách, já ano. Když jsem si uvědomila, že teď to nahradí ta navigace a já už nebudu na konci té trasy pochválená za to, jak jsem to zvládla, tak jsem byla taková trošku ješitná. No ale dneska už navigaci používám taky a jednou se mě stalo, když jsem projížděla Prahou, protože Prahou neprojedu bez navigace, na to bych se nedala, tak na jedné křižovatce najednou ta navigace, protože je připevněna na skle, na tu přísavku, tak mi spadla na zem. Tak já ještě rychle jsem si ji zvedla z té země, protože v ten moment jsem absolutně nevěděla, kde jsem, kam mám jet, kde
0: se
1: mám pokračovat dál.
0: Zeptám
1: na
0: se.
1: Křižovatce?
0: No tak za křižovatku.
1: Na tříproudé silnici?
0: Jo, až tam si dám.
1: Tak jsem jednou rukou řídila, jednou v druhé ruce jsem držela tu navigaci a tak jsem dojela až do cíle, ale byly to teda nervy.
0: Věruš, a když takhle se bavíme o autech, ale nejezdíme jenom autama, tak já jsem už měl možnost se svíst teda v tom závodním autě. Autem jezdíme normálně. A jaký třeba ještě existují, dobře, na kole jezdí každý, na motorce jezdí každý.
1: No už to neprodlužuji, já vím, kam míříš.
0: No mířím tam, že prostě vím, že třeba ráda se prolítneš, jenom tak jako.
1: No ráda.
0: No, jaký je to pocit?
1: Ráda.
0: Totiž, abyste, milí posluchači, věděli, tak Věruška nám málem odletěla, ale zaplať pánbu, přiletěla.
1: Přiletěla. Přistání bylo hladké. Letěla jsem horkovzdušným balónem. Dostali jsme to s mým mužem jako dárek ke kulatinám, tak jsme pořád oddalovali, oddolávali jsme, až teď už nebylo zbytí, protože už byl konec toho termínu, kdy jsme měli vyčerpat tady tento dárek. Tak jsme se rozhodli, přihlásili jsme se k jednomu letu a letěli jsme. Letěli jsme ale ne tady v našem kraji, ale chtěli jsme vidět jinou krajinu, tak jsme si vybrali startovací místo v Karlštejně. Takže jsme letěli nad Karlštejnem a tam nad těmi vesničkami. Byl to zvláštní pocit, to se přiznám, protože nejdřív jsem si nastudovala, jak vysoko se letí, jak dlouho se letí. Trošku mě uklidnilo.
0: A kdy se startuje?
1: Kdy se startuje? No startuje se buď brzy ráno, anebo v podvečer. A to je kvůli větru, protože ráno a v podvečer je jakási jistota a nějaké pravidlo, že vítr tolik nefouká.
0: Ano, není vítr jako vítr. To je pravda.
1: My jsme odlétali v bezvětří, to se přiznám, že to bylo příjemné, ale já jsem si nedokázala představit, jak probíhá to přistání a když krátce po startu, kdy jsme vystoupali možná do 20-40 metrů nad zem,

0: nám pilot, velmi zkušený pilot, vyprávěl o tom, jak se máme na to připravit, a tak jsme si to zkoušeli, tak on mezi přistál, aby jsme věděli, jestli to zvládneme, že máme se postavit do určité pozice, chytnout se takových háčků nebo takových pout velkých. Tak to jsem najednou tak trošku zneklidněla, protože říkal, že pokud nedodržíme tady tuto zásadu, že se můžeme přivrátit. Okamžitě jsem viděla střih a film Vratné lahve, kde Zdeněk Svěrák s Danielou Kolářovou se tak krásně vykoupali, tak, ale nakonec to všechno dopadlo
1: dobře.
0: Já mám
1: zážitek taky s balonem a já jsem si v balonu zpíval. A dokonce zpíval jsem si docela celou jednu píseň. A ne, to bylo při natáčení jednoho televizního pořadu v Praze na Štvanici. Ale byl jsem přivázán.
0: No proto jsem si říkala, že tě nemohlo být slyšet.
1: Ten balón mě přivázali, se mnou mě přivázali, abych jim neulít.
0: No to jsi měl štěstí, protože kdyby si jim ulít, tak by si moc daleko neletěl.
1: Ne, protože to bylo v noci, víš, to bylo v noci.
0: Aha,
1: krásně
0: osvětlený.
1: A tak balónem, to musí obrovský zážitek stejně.
0: Vyzkoušej si to.
1: Stejně jako je nádherný zážitek lítat vrtulníkem. To mě taky velmi baví.
0: No a já mám stejně ráda, když se jezdí po pevné zemi na
1: třeba
0: čtyřech
1: vlakem,
0: kolech.
1: Že?
0: No, záleží na tom...
1: Kam a kdy a kolik máš času.
0: Ano.
1: To je pravda. No, ale to autíčko přece jenom každýho chlapa, každýho kluka prostě bere. Panná sláva.
0: Ať jsou velcí, malí nebo malí velcí, dokázal to také Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, kteří napsali sice pro děti nádhernou písničku, v níž dávají najevo, kolik máme dnes v současné době druhů aut. Jmenuje se jednoduše Auta, poslechněte si ji.

0: Tak se zase něco pokazilo.
1: Normální.
0: To mě připomnělo mého dědečka, který měl starou aerovku.
1: Jo, to má můj soused na chalupě.
0: Říkal tomu cinkáček, protože když startoval, tak to cinkalo. Mělo to kola se špicemi a zadní kufr sloužil jako sedadlo pro třetího člena posádky.
1: Znám.
0: Takže to byl řidič, spolujezdec a vzadu byl kufřík jako sedák pro dítě nebo pro nějakého dospělého. Byla vždycky ohromná legrace, když se vydali ze Bzence k nám do Otrokovic na sídliště, kde vždycky, když přijížděl dědeček s babičkou, tak skupina kamarádů vrstevníků je provázeli, protože z toho měli obrovskou legraci. Já jsem se vždycky strašně styděla.
1: O aerovce je taky krásná písnička, kterou, přátelé, si poslechněme a zaspívejme si ji, protože určitě jej dobře znáte.

0: je píseň.
1: Přesně to tak vidím, že rozvážel Rudolf Peller radost, protože pokud se někdo i v dnešní době projíždí tady tímto úžasným veteránem, tak určitě vzbuzuje pozornost široko daleko, kudy projíždí.
0: Ale Věruš, já si myslím, že tuhle píseň si určitě dnes nespívají závodníci, kteří závodí na baru mrlí.
1: Kdo ví, jestli si vůbec zpívají,
0: cing,
1: asi cing, nevzpívají.
0: Ratata, maximálně cing, cing, bum, prásk.
1: No, to jim nepřejeme. Připomenu, že tahle písnička byla nahrána v roce 1961, jak už jsem říkala, zpíval Rudolf Peller a hudbu napsal Zdeněk Petr a text Zbyněk Vavřín.
0: Krásná píseň, ta se mi opravdu povedla. No, ale já si myslím, že jsme zapomněli ještě, když máme tu hodinku takovou s písničkama o cestování a příběhy, o cestování, o závodění a tak dál, tak taky úžasný samozřejmě přesun je takový netradiční, který asi teď momentálně nikdo nečeká, že to řeknu, ale lodí.
1: No tak mezi těmi auty, i když jsou i motorové lodě, tak proč ne, že?
0: Loďkou přímo.
1: Myslíš, loďkou s vesly?
0: Třeba z vesly, nemyslím tu loďku, co bývá jako to sidecaru.
1: Jo, ta bývá ale vedle motocyklu.
0: Vedle motor, to ne, ale jako, když je voda, tak samozřejmě to je úžasný zážitek. Tak to je takový ten střih z toho rachotu motorů do přírody. A s touhle písničkou bychom se pomalinku mohli začít s vámi loučit.
1: Plně s tebou souhlasím.

0: Dnes jsme zase u páry.
1: Ano, jsme to vzali oklikou.
0: Dlouhou oklikou. Nevadí, připomněli jsme řadu krásných písniček, příjemných melodií. No a tím se pro dnešek s vámi loučíme. Děkujeme za pozornost a přejeme nádherný poslední prázdninový víkend.
1: Ano, hezky se ho užijte, mějte se fajn a hezký den. To vám přeje Věra Hotářová
0: a Standa Hložek.
1: Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové, moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Noční linka.
2: Dnes ještě stále úterý 18. srpna se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma vysněná dovolená. Budu se vás vyptávat, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepodařilo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovaly vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu ve škole? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Musím říct, že si o to napsal jeden z vás posluchačů, tedy o toto téma. Je to v České republice, tedy ten vysněný váš dovolenkový čas, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Podělte se s námi o vaše sny a touhy. Telefonovat můžete jako vždy na telefonní číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní vysněná dovolená. Dovolená je zkrácený název pro dovolenou absenci, tedy nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Pro mě představuje vysněnou dovolenou cesta kamkoliv. Miluji cestování po rodné zemi i po vzdálených končinách. Ráda jsem četla cestopisy a obdivovala cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Pro mě jsou to v této oblasti největší cestovatelské legendy. Kdo dnes v noci promluví jako první na čísle 731 800 900? Tou první volající je paní Věrka, která nám volá od Prachatic. Dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věrka. Já bych vysněnou dovolenou jsem zažila asi teď během 14 dnů, kdy jsem měla vysněnou dovolenou s přítelem, kterýho jsem teda našla po příbuzným, který mi dal dohromady.
0: Ano.
1: Tak jsem druhý den hned jela na rande.
0: Ano.
1: Takže jsem si těch 14 dní užila, že jsem byla všude možně. Takže první týden jsme byli, jeden den jsme byli v Německu, v Rakousku. V Německu jsme se vykoupali. V Německu pak v Rakousku se vykoupal přítel. Pak jsme jeli na farmu, tam jako je, že tam ze farmu za Hajtmilí 17 kilometrů je tam jako chrám a tam se můžete pomodlit, jako diskotéka je to tam v Německu a prostě tam vaří, tam mají dvě krávy, podojí krávu, mají mlíko, z mlíka udělají tvaroh, šláčku, máslo.
0: Všecko domácí.
1: Mají tam jako farmu, takže tam pěstují mrkev, lilek, petržel, všechnu zeleninu, co prostě rajčata, papriky, okurky. My jsme to tam právě v sobotu byli podívat.
0: Ano.
1: Tak jsem to tam všechno prohlídla a hned by se tam odstěhovala. A můj přítel právě, ten tam asi 3 roky vařil, nebo pomáhal v kuchyni, mají nádobí, zeleninu.
0: Ano,
1: tak,
0: ano.
1: Tak já ho mám tady u sebe, jo, kdybyste mi nevěřila, tak můžete dát i tohle.
0: Zdravíme.
1: A prostě se mi tam tak líbilo, že jsem jeden den říkám kamarádce, hele, chceš jít se mnou, Lenko, tam se v životě nepodíváš, nebo nevím teda, jestli podíváš, ale prostě tak jsem vždycky vzala někoho sebou. Takže v pondělí jsem vzala někoho jiného, ve středu zase na vejlet, někoho jiného a prostě se mi tam na té farmě líbilo, že jsme do toho chrámu šli, bylo to do 11 hodin, a tam byla jako chrám, v chrámě taková jako diskotéka, ono to je takový pobožný, je to, že tam sedíte na takové desce a prostě se modlíte, přitom děti tancujou, ty malí, ty větší, jo, a prostě to tam je takový, jídlo tam máte o 2 hodin, bez masí, co vlastně vypěstovali, to uvařili, takže tam můžete nabrat, co chcete, pití, a pak zase na večer v 9 hodin nebo v 10:30 prostě jako večeře. A setkají se tam lidi z Indie, z Egypta, a prostě všechny
0: ze všech
1: státy
0: koutu.
1: Jsou tam.
0: Ze Rozumím.
1: Všech koutu světa. A je to každou sobotu a neděli v tom, jak se to jmenuje v tom místo? Celebarch.
0: No tak děkujeme za tip, děkujeme paní Věrko.
1: A pak jsem jela vlastně, jeden den jsme jeli do Plzně na snídaně s Novou, tam byla Borhiová a z toho na lovu. Pak jsme byli jeden den u přítele jsem chtěla najít, ale v Budyně na Dohří on nám řekli, že umřel na Vánoce, tak to bylo pro mě smutný, tak jsme zase jeli někam jinam. V Temelíně, jak se to jmenuje tam? Tak prostě jsme takhle projeli s tím přítelem.
0: Kus republiky.
1: Kamarád taky umřel a on ho vozil. A když právě, že umřel, tak jsme ho pořádně oslavit. Zapili a teď vozí mě ten kamarád z Prachatic. Takže mě vozí na vejlety, kam potřebuju, nebo potřebuji nutně doktora a nemám nikoho po ruce, tak prostě on má volno, tam mě tam odveze, nebo všude možně takhle, no po vejletech.
0: No tak
1: a on právě umí dobře německy, takže vozí lidi do Německa, nebo když marodí, tak prostě něco v Německu prostě vyřídí. Práci jim najde, nebo takhle.
0: Bezvadný, Věrko, děkujeme za vaše vyprávění o dovolené vysněné, je dobře, že jste si ji užila, přeji krásnou dobrou noc. Omlouvám se, paní Věrko, přečtu ještě zprávu, kterou napsal pan Franc. Procáral jsem Evropu od severu na jih, včetně britských ostrovů a na východ až na Krym a dnes už nemám zájem, i kdyby jsem měl vše extra, tak to znamená soukromý aeroplán, 50-hvězdičkové ubytování, vše samozřejmě gratis, tak pouze zvednu na takovou nabídku prostředí. Středníček z Chaloupky, podle jsem v Bílých Karpatech, zdraví noční linku Franc. Ten božehnaný ráj na zemi jsem našel zde. Minulý týden jsem měl, tak říkajíc, úmrtí v rodině. Zdivočelý šofér mi zde porazil srnu. No tak to teda, to chápu, To chápu, pane Franci, že to tak prožíváte. Teď, když jsem jela na noční linku, tak mi přeběhla přes cestu kočka a já jsem brzdila, co to šlo, protože bych asi nepřijela na noční linku, kdyby, nedej bože, jsem kočičku přejela, tak já bych z toho měla takové trauma, jela bych k veterináři a podobně. Prostě taky, chápu to. Prostě zvíře, to je jako člověk. Máte to jako přátelé, ty vaše srnky a všechna zvířatka, co tam jsou. Teď už další písnička. Karel Zichná bude zpívat. Kola Pop Music se točí dál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si budeme povídat o vaší vysněné dovolené. Vyptávám se vás, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to přesně nepovedlo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Je to u nás doma, tedy v České republice? Nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Co mi k tomu řekne paní Staňka, tuším, že z Bohumína, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, paní Aničko, zdravím vás i posluchače. Určitě jsem toho neprocestovala tolik, co pan Franc, ale něco jsem viděla. A po čem toužím? Po Kutné hoře. Velice ráda bych se tam ještě letos podívala, dali mi zdraví.
0: Ano.
1: A nevím, čím to.
0: Něco vás tam láká, že jo? To člověk nedokáže popsat.
1: Nedokážu to právě popsat. A i když jsem se vracela z kteréhokoliv evropského jako státu, anebo, já nevím, i afrického státu, jo, nikdy jsem nikam jako neměla takovou touhu jet jako do té Kutné hory. Mě už dneska neláká, já nevím, tamhle západočeský trojúhelník. Mně stačí, poněvadž žijí v pohraničí, tak mně stačí tady bratrské Polsko.
0: Ano.
1: Tady Vyslu, jo, a i tyhle ty příhraniční jako městečka. Ale to už si tam připadám jako doma. Jo, ale ta Kutná hora mě, to je magnet, to mě přitahuje.
0: Musím říct, že Kutná hora je opravdu krásná, mám ji taky ráda. To musím říct, že já jsem se tam poprvé dostala, to mě bylo asi 25 let, a byla jsem jí úplně okouzlená, takže vás naprosto, paní Staňko, chápu.
1: Tak já vám děkuji, paní Aničko. Tak říkáte, že je to dar, jo, ta touha tedy vidět tu Kutnou horu.
0: Určitě, určitě. Bude se vám líbit. Přeju krásné zážitky. Dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, mějte se hezky.
0: Naschledanou. Přidám k paní Staňce zprávu od Marušky. Milá paní Jano, ráda jsem četla knihy Taylora Bradfordové, toužila jsem vidět vřesoviště Irska, ledovce Norska, hrob Krista, Izrael. Jsem tak ráda, že jsem si své sny splnila. Zájezd Izrael, průvodce Rus s hlasem Magovájeva, když zavelel na kolena, všichni klekli i bez věrci. Loď na velryby v Norsku, zážitek s mořskou nemocí a norská polévka, zážitek na celý život, úžasné vřesoviště v Irsku, pohádka. Zážitkový zájezd Toskánskem. Paní Chládková, už dlouho se neozval pan Erik, prosluněný Vancouver, vzpomeňte ho, tak vzpomínám. Také vzpomínám na Láďu, ten tomu vždy dal korunu, měl vás velmi rád. Maruško, to máte pravdu, já jeho taky. Pan Láďa byl jeden z těch posluchačů, kteří vám vykouzlí úsměv na tváři, a když za mnou přišel, už jsem to tady několikrát zmiňovala, na vystoupení, ať už to bylo na některém z náměstích, nebo když jsme jezdili s rozhlasovým pořadem Humoriáda na cestách po divadlech, tak mě to vždycky udělalo radost. Víte, já to říkám vždycky, když někde máme vystoupení, přijďte se podívat, ráda vás uvidím, abych věděla vlastně, pro koho mluvím, protože takhle teď tady ve studiu vidím před sebou monitor, vidím před sebou, já nevím, dva monitory dokonce, ale nevidím ty tváře, které jsou někde doma, ať už ležíte v posteli nebo sedíte třeba v křesle a posloucháte noční linku, tak jsem ráda, když se za mnou přijdete podívat. No a to bych mohla využít. Sice mi jednou pan posluchač psal, abych si tady nedělala reklamu. Vy jako víte, že já ji opravdu nedělám často, a když už si ji udělám, tak to musí mít nějaký smysl a souvisí to s Českým rozhlasem. A tak jsem moc ráda, že vás mohu, vážení posluchači, kdo jste třeba blízko Prahy nebo budete mít chuť a náladu, tak vás pozvat 7. října od 19 hodin do divadla Semafor. A já to považuji za velkou čest, protože samozřejmě jsem musela požádat pana Suchého, jestli mě do Semaforu vůbec pustí, protože on si musí vybírat, koho do toho divadla pustí a koho ne, protože pro mě je to ikonické divadlo. A já jsem šťastná a mám to pomalu, jako kdybych jela, já nevím kam, protože pro mě to má velký význam, že budu zpívat svůj koncert právě v Semaforu. Budu tam mít i hosty, na které se velmi těším a souvisí všichni s mojí jakoby prací, to znamená s těmi lety, co jsem prožila s muzikou, tak tam budu mít několik zpívajících hostů a dva mluvící, tak se na to opravdu moc těším. A ještě snad mohu říct, kdyby někdo měl zájem, takže lístky si můžete koupit přímo v divadle Semafor a nebo samozřejmě přes internet si je zakoupíte rovněž na stránkách Semaforu. Tak snad mi to někteří nebudete mít za zlý, že jsem to řekla, ale na druhou stranu si zase mnozí píšete o to, abych řekla, kde budu zpívat, kde mě můžete slyšet a vidět. Tak na tenhle koncert prostě se těším, zároveň se toho bojím, protože to je velká zodpovědnost, ale teď už dost o mně, protože dnešní pořad je o dovolených a je to o vás. Tak já budu ráda, když se ten další volající dovolá a bude povídat o tom, co by si přál, anebo co se mu už povedlo, co už prostě viděl. A má určitě nějaký sen, co by vidět chtěl. Já cestuju velmi ráda, tak těch snů je tolik, že to se nedá za jeden život stihnout. Teď už ale kapela Elán, Zalúbení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Olina z Kopřivnice se budu vyptávat na jeho vysněnou dovolenou, kam by se rád podíval, či kde se mu líbilo. Krásný dobrý večer, pane Oline.
1: Já vás zdravím, posluchače. No, s tou dovolenou asi takhle. Mám dvě místa, které bych chtěl, ale už je asi nenavštívím. Je to do Kanady někde, nějakému jezeru, kdyby tam byl nějaký srub a tam bych byl. Třeba rok, dva, ale v mým věku se to asi opravdu nesplní. To je jedna věc. Další věc je Nový Zéland, a to z důvodu včelařského.
0: Ano.
1: Protože manukový med, prostě zajímalo by mě, jak to tam je, kde to tam je, co to tam je, odkud to je.
0: Uh-huh.
1: Plus teda to včelaření novozélandské.
0: Uh-huh.
1: To jsou taková dvě místa. Co jsem teda jako si splnil kdysi dávno,
0: ano,
1: že jsem byl na Bajkalu.
0: To musela být nádhera, pane Oline.
1: No, tak nádhera. Prostě jezero, to tam se říká, že to je vlastně třetina sladké vody na země kouli. Ta rozloha opravdu, myslím, 1600 kilometrů na délku. Šířka je od 40 do 80 nebo do 160, nevím přesně už. Hloubka taky to už taky zajímím, ale vím, že v některých místech tam jezdí lodě, nabírají tam vodu, kterou používají do akumulátoru, to znamená, že to je na úrovni destilované vody. Průhlednost té vody je tam 40 metrů, což se měří pomocí takového vyleštěného disku, který se spouští na provazu nebo na laně. A jak jsou pořád ty odlesky, takže v 40 metrech zjistili, že ta voda je tak krásně průzračná. My jsme tam byli v červnu, zrovna v den mých a kamarádových narozenin, a koupali jsme se, protože ta voda byla studená. Tam totiž je ta setrvačnost obrácená. Tam dlouho na tom Bajkalu jsou kryhy nebo led, a zase než to zamrzne, tak je tam dlouho jako voda bez zamrznutí. Paní, která tam nás doprovázela, že jsme řekli, že se chceme koupat, tak jsme sumašetší neboli zbláznění, protože tam se nikdo v tu dobu nekoupe. A tak my jsme se připravovali na to už trošičku díl. Prochovali jsme se ve studé nevodě, ale opravdu jako do vody jsem šel jako chlapec. Vycházel jsem z vody jako dívka.
0: Jo, ledárna, ano.
1: Opravdu to bylo studené, no tak jako. Ale zase jsme tam zažili třeba tu jejich saunu, takovou tu klasickou, s těma metličkama, těma borovicovýma větvičkama, a potom skočit do toho Bajkalu a zase ven, no prostě bylo to úžasné. Takže to byl jeden takový splněný sen. A ještě bych chtěl takovou poznámečku k té paní, co mluvila o té Kutné Hoře, že tam něco táhne.
0: Ano.
1: Mám známou, která byla, nebo nebyla, to není postižení, ale prostě měla taky touhu navštívit v Rakousku jeden hrad. Nevěděla proč, prostě její přítel říkal, tak se tam pojďme podívat. Tak tam na ten hrad šli, ona ho procházela,
0: uh-huh,
1: a teď přišla do takového místa, kde byl řetízek přes dveře, jako nesměl se dál, teď tam zůstala stát. A tam byla nějaká komorka pro služku.
0: Ano.
1: A ona se najednou rozbrečela, měla prostě pocit, nebo pocit, ona věděla, že tam už někdy byla. To znamená, její kamarádka, která se zabývala trochu tou ezoterikou, tak by řekla, že pravděpodobně tam v minulých životech některém
0: byla.
1: Tam opravdu byla. Takže možná ta paní do té Kutné Hory je taky...
0: Patří, že jo.
1: Taky jede z toho důvodu, že tam jí táhne něco z toho...
0: Z minulosti.
1: Nevím, to je můj takový jenom taková poznámečka.
0: Takže děkujeme.
1: To by bylo asi všechno.
0: Děkujeme, pane Ole. Dobrou noc do Kopřivnice.
1: Mějte se moc krásně, děkuji vám za prostor.
0: Naschledanou. Já už jsem to tady taky několikrát říkala, tak jako paní Věrku to táhne do Kutné Hory, tak já to mám takhle s Perucí, že jo, na Lounsku. Prostě, když jsem byla malá holka a s rodiči a s tetou a se strýcem jsme jezdili po hradech a zámcích, protože my jsme auto neměli, ale teta se strýcem ano, a protože teta si vždycky přála holčičku a měla dva kluky, tak nás prostě takhle brali s sebou. A když jsme přijeli tehda do Peruce na zámek a prováděla nás průvodkyně, tak já jsem věděla určité věci. Než ona to řekla, tak já jsem říkala, ano, tamhle to je, tohle. A naši říkali, prosím tě, jak to můžeš vědět prostě? Takže, pane Olene, jenom potvrzuju, že něco takového je. A já k tomu zámku mám prostě úplně takový vztah, že tam musím každý rok jet. Musím si jít k dubu, tam si s dubem popovídat, potom si musím jít ke studánce, kde Božena prala prádlo, jak se teda v té pověsti praví, že jo, kdy kníže Oldřich ji pojal potom za svoji manželku. A já tam takhle každý rok vždycky jedu a jsem tam prostě šťastná. Takže něco mě tam táhne, je to pro mě prostě magické místo, které pro mě má nějaký význam. Tak pokud máte i vy takové místo, nebo se chcete někam podívat, tak teda, a ještě jste tam třeba nebyli, tak neváhejte a zavolejte na číslo 731 800 900. Pan Lukáš ze Sušice mi napsal, tak já letos byl v Chorvatsku v Pule. Byl jsem se podívat i v Itálii a líbilo se mi v Chorvatsku Jadranské moře, ale bylo slané, na večeři v hotelu byly mořské ryby, lososy, chobotnice a mušle s těstovinami a v Rakousku v okolí dálnice A10 byly krásné hory Alpy. Bylo to nádherné, dovolená v září, chystáme se do Hradce Králové, s pozdravem Lukáš napsal. No tak já se těším na dovolenou až v září. Moji kolegové už většinou dovolené všichni absolvovali, tak teď zase si dělají legraci, že mi závidí, že všichni budou mít dovolenou za sebou a mě teprve čeká. No tak jako těšit se člověk nemá až tolik, budu se těšit, ale až už tam budu, jak se říká. A taky jedu, Lukáši, k moři, protože já moře miluji a mě je tam prostě dobře, taky mě tam něco táhne. Teď už další písnička, Hana Zagorová nám bude zpívat Zdá se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Kam by se ráda vypravila na dovolenou paní Veronika z Rakovníka, nebo sní o nějakém koutě ve světě, kde ještě nebyla a chtěla by se tam podívat, to se dozvíme právě.

0: jak moderovat a tam někdo prostě byl na pódiu, snažil se a jak prostě...
1: Nikde nikdo.
0: No a přijede Janička, no je... Chátková, přijde Janička Chátková, jak ty tam přišla, jak ty to rozveselila, roztančila, hned bylo veselo, prostě to byly začátky, potom prostě člověk poslouchá Ivetu Chlumskou,
1: ano.
0: Jako to jsou pro mě věci, které jsou nezapomenutelné, protože znám Ivetu 16 let, je už opravdu, to je vlastně, já jako můžu říct, mě 60 bez 16, tak to už je 50, 40, 45 let.
1: To už je kus života, ano.
0: No a s rádiem, s vaším rádiem. A mám pořád tu propisku, když jsme se setkávali prostě na různých akcích po Jebradech.
1: Ano.
0: Ale to tak jako hrozně si toho vážím, vás, celého rádia, a pro mě je to prostě splněný sen, protože jste na mě hodní a prostě já jsem těžce nemocná, teď mám problémy s nohou, takže ráda bych toho 7. října do Davids, v Davidsích je.
1: Ano, přesně tak, ano, z Václaváku, že jo, bohužel se museli tehda přestěhovat. No, ale už jsou tam dlouho.
0: No, ale ráda, protože jsem na Praze 6 bydlela, asi 38 let,
1: no
0: jsem
1: bydlela
0: v Praze 6, takže vím, že jsou, kde jsou Davidsy, jsem tam pracovala v knihovně.
1: Mm-hmm.
0: Takže jestli to bude možné 7. října, ještě si to zjistím, tak bych ráda přijala se podívat.
1: Tak to bych byla moc ráda, paní Veroniko.
0: Ráda. A ještě řeknu jednu věc, splnila jsem si svůj sen, já jsem ráda lyžovala.
1: Uh-huh.
0: A takže jsem byla v Kaprunu, v Zell am See v rakouských Alpách, a tak jsem si to krásně užila sama, měla jsem pejsky doma, ale ty jsem dala, aby se mě někdo pohlídal, a byla jsem asi 4 týden v Kaprunu lyžovat a bylo to nádherné a svítilo sluníčko, krásně upravené sjezdovky, to byla ještě taková ta doba, taková veselější, kdy nebyly tyhle hrozné věci, které se dějí. A takže to byl můj sen a již nebudu dál, ale nechci to nějak kazit, takže mám vás hrozně ráda, ráda vás poslouchám. A pokud to bude jenom trochu možné, tak určitě toho 7. října se objeví.
1: A já vám budu držet palce, aby to s tou nohou dopadlo dobře, hodně zdraví, no ať je to...
0: se hezky a všem posluchačům přeju hezký večer a děkuju vám.
1: Dobrou noc, děkuju taky, naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Přidám k paní Veronice zprávu, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od pana Aleše, a ten nám napsal: měl jsem dvě skromná přání a ta jsem si splnil. Už za totality jsem snil o tom, že jednou snad navštívím muzeí Guerre d'Orsay v Paříži a projedu se po Gross-Glockner-Hoch-Alpenstraße. Splnilo se mi i víc, navštívil jsem Louvre i Versailles, jakož i Salzburg a Berchtesgaden. Jinak jsem se za těch 35 let od revoluce nikde nebyl nikde, byly důležitější výdaje. Ale jeden nesplněný sen vezmu si do hrobu, a tím je Čína. Adoruji Čínu pro její fascinující historii, jedinečné a unikátní přírodní krásy, fantastickou architekturu, neskutečné tradice, moderní techniku a úžasné technologie. Jsem takový soukromý sinolog, knih a publikací věnovaných Číně mám neskutečné množství. Ale to bych tam musel strávit několik let a to by byla extrémně drahá dovolená, napsal Aleš. Aleši, děkuji i vám za příspěvek do noční linky a teď už k vám míří písnička Michala Tučného. Já světem tah jen tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vaší vysněné dovolené, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepovedlo. Jestli sníte o nějakém koutě ve světě už od mládí, jestli vás k tomu třeba inspirovaly hodiny zeměpisu či dějepisu, vyptávat se na to budu i pana Jaroslava, který nám volá z Pelhřimova. Dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, paní Janičko, zdraví posluchače noční linky a obzvláště paní Radu z Blaté si poslouchá. A já čemu tíhnu, mám rád Vysočinu, kde bydlím, a je tady krásně v té republice, jako ta Vysočině, kam se rád vracím taky na Jižní Moravu, na Pálavu. Tam je nádherný kout, ty pasohlávky a ten okolo toho Jižní Moravy.
0: Vidíte, pane Jaroslave, a tam jsem jenom projížděla, Pálavu vůbec neznám, takže to mám ještě resty.
1: Škoda.
0: Jsou to resty. A Morava vůbec. Já moc ji neznám, jenom tak vždycky z nějakých sálů. Takže mi moje přítelkyně, která pochází z Moravy, tak říkala na podzim, tak jedeme na Moravu a já ti kus ukážu.
1: Mikulov.
0: Těším se.
1: Zámek tam.
0: Ano.
1: Je to stojí za to. A co bych teda chtěl poznat asi ty Spojené státy? Nevím, jestli to tam někdy by byla.
0: Jako byla třikrát.
1: Country muziku. No, vidíte. Buď ten Texas, to by nějakou, možná Mexiko, nějak takhle, jakoby, nějaký tohle Nashville přímo.
0: Mám štěstí, že tam mám kamaráda, zrovna shodou okolností teď s manželkou jsou u mě na návštěvě. Dva týdny jsou v Čechách, pak ještě jedu někam po Evropě.
1: A žijou kde?
0: Žijou v Kalifornii, žijou. Ale toulala jsem se po několika státech. Vždycky, když jsem tam byla, tak jsme vyrazili a toulali jsme se právě po všude možně, abych trošku poznala přírodu a tak. Takže to byla krása.
1: Že vy taky tu muziku country hrajete, máte to ráda.
0: Tak ale pane Jaroslave, tam nemusíte do Nashville. Já jsem úplně byla vyřízená, protože ať jsme přišli, kam jsme přišli, kde hrála nějaká v uvozovkách obyčejná country kapela, tak já jsem úplně brečela dojetím, protože hráli skvěle. Prostě je to jejich, tak jako je u nás lidová muzika, ta naše, tak prostě pro ně je to ta country muzika a je to úžasný.
1: No, posloucháte teď chvilku Petra Kocmana, má vlastně na jiném rádiu zase.
0: Ano, ano, ano.
1: Jste taky ho máme kamaráda, že si povídáme o té muzice, jaký je country, těle mi duší, jak já.
0: To je pravda. To je pravda, to je. No, moc děkuju, pane Jaroslave.
1: Tak jo.
0: Zdravím do Pelhřimova.
1: Hezký zbytek léta. Posluchačem široko prožívajte ve zdraví, ty konec prázdniny, děti všichni.
0: Děkuji. Dobrou noc. František ze Židlochovic mi napsal: dobrý večer, přátelé noční linky, samozřejmě bych se rád podíval po celém světě, ale v mém věku to už není možné, takže to nepřipadá v úvahu, ale co bych ještě stihl, tak to by bylo možné navštívit ještě Řecko, kde jsem pracoval. Rád bych si prohlédl díla, která jsem tam postavil. Svoje díla bych určitě poznal, hlavně podle komínů, kdy Řekům se nedařilo postavit rovné komíny. Nějak se jim to zkrátka nepodařilo postavit. Takže děkuju i vám, Františku. A teď už další písnička. Lucie Bílá nám bude zpívat Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které se vás vyptávám, kde byste si přáli strávit dovolenou, anebo co se vám třeba podařilo. Měli jste nějaký sen navštívit nějakou zemi nebo místo a podařilo se to. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Elišku a já musím prozradit, že jsme si rychle ke konci písničky stačili říct, že paní Eliška, naše věrná to posluchačka, bude slavit ve čtvrtek narozeniny. Tak jsem jí popřála všechno nejlepší, paní Eliško, hlavně hodně zdraví.
1: Já vám děkuji, Janičko, a zdravím všichni posluchače. A já jsem ráda, že se známe. My jsme se viděli dokonce třikrát.
0: Ano, ano, v Olomouci.
1: A miluju vaše písničky, protože když je mi tady trošku tak smutno, tak si pustím vaši písničku. A jsem spokojená a ráda, takže vás ráda poslouchám a chtěla bych se trošku zmínit o mojí dovolené.
0: Ano.
1: Protože byly doby, kdy jsme jezdívali na ty poznávací zájezdy a to ještě manžel byl, tak jsme byli dva na to a cestovali jsme pomalu po celé Evropě. Bylo to nádherné, ale nejvíc jsem se, nevím proč, jsem se tam nějak zakoukala do toho ostrova Elba.
0: Uh-huh.
1: A tam jsme se plavili po moři parníkem a dokonce jsme tam asi dva dny byli, tak jsme si to trošku prošli, vykoupali jsme se v moři a mně se tam strašně moc zalíbilo.
0: Uh-huh.
1: Takže vždycky jsem se, mám hodně fotografií o tam, a vždycky jsem se těšila, že ještě se tam jednou dostanu, ale bohužel, nejde to už. A tak ráda na to vzpomínám, protože jsem byla ráda, že to ještě jsem, to už nebylo těch 70, ale já jsem ještě pracovala a ten podnik, ten mě všude sebou vzal. Takže já jsem s nima poznala tolik krásných chvíl v Evropě.
0: Hmm.
1: Takže ráda na to vzpomínám a můžu být ráda, že jsem toto užila.
0: Určitě.
1: Takže mám pořád ještě v mojich 93 letech na co vzpomínat.
0: No
1: to, už je to pryč.
0: To je pravda.
1: Tak, už je to pryč. Ale vzpomínky, to já mám ze všeho nějakou vzpomínkový předmět, tak se ráda vždycky potěším a nebo ty fotografie vždycky už, takže pořád tím na cestách si říkám. Takže
0: paní Eliško, říká se, že vzpomínky nám zůstanou a to je pravda. Já často přemýšlím o místech, kde jsem byla. Je teda pravda, že pro mě zatím je utajená Afrika. Já, jak miluju zvířata, tak jsem moc chtěla jet do nějakých těch parků a vidět zvířata. Už jsem málem cestovala a přišel do toho covid. Tak snad se mi to ještě podaří, paní Eliško. Taky bych to ráda navštívila.
1: Vy jste ještě mladá, vy to ještě zvládnete, takže bych vám přála, abyste si to trošku užila, protože dneska už člověk se někdy aj bojí jet někam. Takže
0: rozumím, rozumím, no, rozumím.
1: Ale, takže je to báječný, ráda na to vzpomínám a vzpomínám ráda na vás a myslím
0: děkuju.
1: Na vás, na vždycky se dívám na vaši fotografii, mám ji tady vystavenou.
0: Paní Eliško, víte, jak mě to těší. Jako, já jsem tak šťastná, jako, to je asi největší štěstí pro toho, kdo něco dělá, že jo, pro lidi, tak to je ta největší odměna a to si nevymýšlím, to tak je. Mě třeba udělala dneska radosti paní Jitka, ta mi napsala, já jsem to vůbec nevěděla, že moje kamarádka Maruška Formáčková, spisovatelka, byla na rozhovoru u Xavera v televizi a že tam o mně mluvili a já říkám, co říkali, co mě pomlouvali, dělala jsem si legraci. A ona mi napsala, paní Jitka, tak krásnou zprávu, že já jsem měla hned nádherný den a musela jsem jim oběma zavolat, Marušce i Xaverovi, a poděkovat jim, protože od kolegů to ještě o to víc potěší, když je nějaká příznivá zpráva. A já, paní Eliško, moc děkuju vám. Děkuju.
1: Já taky, já jsem dokonce tady u mě byla Jaruška ze Zlína.
0: Ano.
1: A uviděla tu fotografii a říká, jak to, tam nemáte mě, já jsem ještě žádnou nedala.
0: Je, tak to jí pozdravujte, Jarušku, jestli zase přijede ze Zlína. Tak dobrou noc, paní Eliška, moc krát děkuju.
1: Já taky a mějte se pěkně a hodně zdravíčka.
0: Vám, paní Eliško, a krásné narozeniny. S rodinou si to
1: já
0: užijte.
1: Děkuju. Děkuji moc krát a mějte se moc a moc pěkně. Nashledanou. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou poslala paní Dana. Také využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janě, a všechny posluchače. V horkém létě mě láká Skandinávie. Tam trávil v Norsku téměř rok mladší syn ve Stavangeru během doktorandského studia. Miluji Itálii, kolébku křesťanství. Tam jsem byla 4x i s dětmi u moře a v Benátkách, napsala paní Dana. Paní Dano, děkuji i za váš příspěvek. Celkem to chápu, tu Skandinávii. Kamarádka tam má provdanou sestru, teď se vrátila v pátek, tak mi hned telefonovala a říkala: Jani, zatímco vy jste se tady pekli, tak nám tam byla zima, sestra mě musela půjčovat teplé věci. Takže se tam krásně ochladili. No, ale jako nevím, jak teď u vás, paní Dano, ale dneska v Praze teda opravdu vedro nebylo, takže už se schlazujeme i tady u nás doma v České republice. Jinak Skandinávie opravdu nádhera. Příroda krásná. Pravda, je to už kolik. No, psal se rok 92 a 3, kdy jsem pobývala zhruba tak celkově asi 3/4 roku v Norsku a musím říct, že jsem moc ráda, že jsem to zažila, protože ta příroda je skutečně kouzelná, takže vám rozumím. Další písnička v tom, Karel Černoch nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme asi zhruba 2,5 minuty před půlnocí a stíhám vzít ještě jednoho z vás posluchačů Noční linky a tím volajícím je pan Robert z Olomouce a i jeho se budu vyptávat na vysněnou dovolenou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě vzalo. V druhé řadě si vážím toho, co děláte pro posluchače, že chcete osobně vidět.
0: Děkuju.
1: Je od vás moc hezky a moc si toho vážím. Kdybyste měla cestu do Olomouce, tak teďka na mě máte vlastně číslo, když jsem se dovolal, takže mě klidně jdete vědět a bude-li to jenom trochu možný, tak bych se na vás taky rád podíval. No a teďka přijdu rovno k tématu.
0: Ano.
1: Takže nejhezčí místo, kde jsem kdy v životě byl, bylo to s dědou, který už teda nežije, bylo to někdy v 90. letech, tak bylo v Holandsku, v Amsterdamu, to město mě úplně uchvátilo. Takže to bylo úplně nejhezčí místo, kde jsem kdy byl v zahraničí. Větrné mlyny, lodě, moře, koupal jsem se v moři, no prostě ideálně.
0: Rozumím.
1: A jsou takový tři místa, kde bych se strašně rád podíval, je to tady na Moravě. To jedno. Fuňková studánka, nevím, jestli se tam byla.
0: Nebyla,
1: tam
0: nebyl viděl. Taky ne.
1: Tak to je pramen Žičky Blaty, tak to je jedno místo.
0: Ano.
1: Bych se rád podíval na Moravě. Protože je to tam hezky a určitě je to příjemný, když si člověk napije vody ze studánky.
0: A která ještě dvě místa to jsou, pane Roberte?
1: No a pak bych se chtěl podívat na Mohelnické bagra, to je v Mohelnické jezero, kde těží opisek, tam bych se taky strašně rád podíval. No a pak je to sotok vlastně Moravy z Blato a to je v Lobodicích.
0: Tak to jsou, pane Roberte, tak to vám moc přeju, aby se vám to splnilo, protože to jsou splnitelná přání, tak doufám, že to vyjde a že se podíváte, abyste si to splnil.
1: Určitě by to bylo moc primo. No. A jinak teda chci poděkovat všechny moderátory, to znamená vás, to znamená paní Barbožikovo, potom pana Macouna, teďka přemýšlím toho Nováka.
0: Kapitánčika, že jo? Ano.
1: Kapitánčika taky.
0: Jitku Lukešovou.
1: Potom paní Barbožikovo a ještě
0: ano.
1: Paní
0: Jitku Lukešovou. Ano.
1: Chci vás tu pozdravovat.
0: Děkujeme moc.
1: Do dalších let hodně štěstí, zdraví a tak dál. No a Zrinka, že bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Olina, no zkrátka všechny, no je bylo i bych hodně.
0: Tak děkujeme moc, pane Roberta.
1: Děkuji, že jste mě vzala, ale na ty tři místa bych se strašně rád podíval.
0: Tak vám to moc přeju.
1: Určitě to tam bude moc hezky.
0: Určitě s tím máte nějaké spojení. Naschledanou a děkuju, dobrou noc.
1: Můžu vám nechat na sebe telefon mimo éter?
0: Mimo éter určitě, jinak v éteru opravdu ne.
1: Dobrý, tak děkuju. Já počkám, já vám řeknu na sebe číslo.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme necelých 6 minut po půlnoci, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 19. srpna a stále si budeme povídat o vaší vysněné dovolené, kde se vyptávám, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepodařilo, proč právě tam. Jestli sníte o tomto koutu světa třeba už od dětství, od mládí, inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu, kde nejraději trávíte volný čas, je to v České republice, nebo sníte o vzdálených končinách na druhé konci světa. A pan Michal nám přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka napsal. Nikdy jsem nebyl například kdekoliv na jižní polokouli. Jaké to asi je pozorovat měsíc vzhůru nohama a místo polárky spatřit jižní kříž. Před lety mě uchvátili a stále uchvacují fotografie z mrtvého městečka Kolmanskop uprostřed africké pouště Namib, které kdysi patřilo k nejbohatším diamantovým nalezištím světa. A co teprve záběry z namibijského údolí mrtvých stromů. Ty jsou další z mých oblíbených, suché akácie, které se v pouštním klimatu nerozkládají, stojí rozeseté na planině v poušti Namib a kontrastují s bílou pánví a ryzavě červenými dunami. Nejsem typický turista, vždycky spíš raději cestuji za lidmi než za památkami. Tam, kde na vás někdo čeká, anebo si jenom myslíte, že by mohl čekat, sami cestuje lépe. Dnes ale už skoro necestuji. Ač mám čas i prostředky, moje zdraví by mi nejspíš neumožnilo si ono dobrodružství užít tak, jak bych si je byl užil v časech, kdy jsem o těchto končinách sníval, napsal pan Michal. Teď už nám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 10 minut po půlnoci budeme se stále povídat o vaší vysněné dovolené a s kým si budu povídat na lince 731 800 900. Bude to paní Emma z Javorníku. Krásný dobrý večer.
1: Všem posluchačům krásný dobrý večer. Tak vaše téma dneska úplně úžasné. Jako moje nejkrásnější a nejlepší dovolená je, když se vracím do svého rodného kraje, to je Valachy.
0: Ano.
1: Vsetínsko, Hovězí, Paseky, Potůčky, to tam miluji. Ale mám jeden velikánský sen už x let.
0: Ano.
1: Já totiž miluji strašně slony. Já mám doma slony. Talířky, hrničky, povlečení, ručníky. Prostě od maličkého slona po největšího, co jsem se dala, možná mám doma takových 300, 400 slonů.
0: Pane jo, to už je pořádná sbírka, paní Emo.
1: Je. A moje veliký sen je strávit aspoň týden se slonem. Hladit si ho, být s ním v řece, prostě starat se o něho, krmit ho, jo, hladit si mláďata třeba. To je můj veliký sen a zatím se mi to nepodařilo uskutečnit. Ale tak doufám, že než půjdu tam desi nahoru, že se mi to podaří.
0: Já věřím, že ano, paní Emo, že je to taky splnitelné přání.
1: My jezdíme z Javorníku do Vroclavy, do Polska, do zoo.
0: Ano, ano.
1: Máme hodinku cesty a tam mají nádherné slony. A já si vždycky sednu na lavičku, tam si kafičko.
0: A pozorujete.
1: A když tam přijdu a pozoruje, tak ten jeden slon se na mě podívá, teď mává na mě chobotem. Jo, a já říkám, on mě zdraví, on mě už asi zná. Prostě mám ráda všechny zvířata, máme doma pejska, kočičku, ta tam bohužel už umřela, ale prostě já ty slony miluji a můj sen je si sáhnout na živého slona a trávit s ním určitý čas prostě.
0: Jsou to chytrá zvířata. Ten slon, který vás zdraví, jak vy si děláte teď legraci, tak já si myslím, že je to pravda. Že to tak je prostě. Zvířata mají opravdu tu sloní paměť, jak si to říkáme, že ten má paměť jako slon, tak ono něco na tom
1: tak
0: je.
1: Tak nějak, no.
0: Tak vám přeju, aby se ten sen splnil, paní Emo.
1: No doufám, že se mi splní. Někdy, nevím, no je to můj sen. Ale doma mám milion slonů prostě, jo. Všechno, ručníky, povlečení, hrničky, talířky, prostě. I protože jsem hospodská, to víte už, nebo váš kolega Honza, to vidí, že volám, paní hospodská volá, už má si čas. Tak já i doplňky, co nosím v práci, jako bižuterí, nebo to.
0: Tak je to všechno slon.
1: Tak všechno ve slonech, no, různých.
0: No tak já to mám s těma kočkama zas.
1: Let, tak no. Syn mi koupil, nebo objednal někde soupravu indických slonů na krk, jako na hrdelník, na ušnice, na rámek, no něco úžasného. A strašně ráda to nosím.
0: Tak to jsem ráda,
1: že
0: paní Emo.
1: Opina, ale že jsou to sloni.
0: Přesně tak. No tak přeju krásnou dobrou noc, ať se vám daří, paní Emo.
1: Vám taky. A já jsem si koupila nový telefon.
0: Ano.
1: A dneska jsem si vás rozklikla.
0: Ano.
1: Takže jsem viděla, že máte černé dlouhé vlasy, nosíte brýle jako já.
0: Ano, ano.
1: Říkám to přesně.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: A příště si pana Honzu rozkliknu, protože jak on má svatek, já mám narozeniny, už jsme se o tom spolu s Honzou bavili v rádiu.
0: Ano.
1: Že někdy přijede do Jeseníku za mnou do práce. A vy jste zvaná?
0: Kde pak sloužíte, paní?
1: Hotel Pradě Jeseník, restaurace nebo zahrádka.
0: Ano.
1: A velice ráda vás uvítám. A Honza říkal, že přijede a že si spolu dáme
0: něco dobrého.
1: Třeba Coca-Cola nebo něco dobrého na ten náš svátek a na ty mé narozeniny.
0: No tak jo, tak pokud se dostanu do Jeseníku a dostanu se na Pradět, hotel Pradět, tak budu vědět, že tam je paní Emma. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Dobrou noc. Všechny zdravím a děkuji vám za krásné večery s váma. Jako.
0: Děkujem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Téma dnešní noční linky zní, kam byste se rádi vypravili na dovolenou a ještě se vám to třeba nepodařilo. Prostě povídáme si o vaší vysněné dovolené. A paní Iveta využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsala: Zdravím Janičko, vás i nespavce. V mládí, a to se tehdy moc cestovat nedalo, jsem sněla o Grand Canyonu, zámcích na Loáře, velké čínské zdi. S přibývajícím věkem jsem zjistila, že jsem nejspokojenější, když mám okolo sebe své děti a můžu se kachnit ve vodě, nejlépe termální. Podívali jsme se jak k Baltu, k Jadranu, tak ke Středozemnímu moři ve Španělsku, ale vždycky nám to jednou stačilo. Nejraději jsme jezdili na Slovensko, kde jsme projeli většinu termálů. Nejvíce jsme si oblíbili Piešťany, ale tam zrušili krásné koupaliště Slňavu. A tak jsme postupně poznávali Dunajskou Středu, Topolníky, Kováčovou, Benešovou, Vrbov, Oravicu a mnoho dalších podobných termálů. Pro mne je dovolená kdekoliv, kde není čas mým pánem, ale já jsem pánem svého času, i kdyby to mělo být doma nebo jen za humny. Ale co bych si opravdu přála? Ráda bych viděla relikviář svatého Maura. A to si myslím, že je snad splnitelné přání i pro mne. No uvidíme. Přeji vám všem, aby se vám splnila všechna vysněná přání, když ne letos, tak za rok a dva. Alespoň se budete mít na co těšit. Dobrou noc, napsala paní Iveta. Paní Iveto, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Nech mě hádat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak už jsem si říkala, jestli nám nezlobí nějak linky, ale nezlobí, protože se dovolala paní Anna z Miroslavy a já mám velkou radost, že ji mohu přivítat na lince 731 800 900 a i s paní Aničkou si budu povídat o její vysněné dovolené. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Posílám vám a taky všem posluchačům. A já jsem dneska, aniž bych věděla, jaký bude téma, tak ve čtvrtek v pátek má přijet naše dcera,
0: ano.
1: Babička se svým vnoučkem a že tady přespí a že babička ukáže našemu pravnoučkovi, kam chodili jako děti o prázdninách se podívat, jo, tady okolí Miroslavy.
0: Ano.
1: Já doufám, že to ten malej zvládne, má 4,5 roku a že si z toho něco bude pamatovat. No a já jsem to vykládala manželovi, že přijede teda Eliška s Kristiánkem, že přijedou v pátek a že tady u nás budou spát a to. A tak, že se chcou podívat na skálu a kam chodili jako děti. A taky vnoučata, že jo, tak její synové, naši dcery, tak kam chodili na výlety kolem dokola tady Miroslavy. No a já jsem vám najednou spustila slzy a mě tekly slzy a já říkám, a já bych se tam tak ráda podívala.
0: Ano.
1: A já bych se podívala kolem větrolamu a nahoru do těch našich, jak se říká, zlatých hory a vrátila bych se na Šlouky a na Preisingru v kopec a já bych to celý, kdybych mohla mé nohy, já bych sama s nima šla. No, a slzy mi tekly jako hrachy. Hmm. Jenom to říkám, doví, jak se ta příroda
0: změnila
1: za těch,
0: ano,
1: 21 roku. Je to, že z malého miminka se stane mladý člověk, že v té době, tak za tu dobu už nevidím. A tak jsem fňukala celý dopoledne. A tak to tak ze mě asi ani to nevyšlo. Dneska ta nálada, tak jsem těším, až přijedou oni, že mi tu náladu pozvednou.
0: Že jí zlepší.
1: Takže ani netoužím po žádné dovolené a chtěla bych jenom říct, že lidé, kteří si říkají, že až budou v důchodě, tak tam se podívají, nebo onam, tak ať z toho
0: nečekají, vypustí, že jo?
1: Kdy můžou a nečekají, protože na stáří s nimi život a osud tak zamotá, že budou rádi třeba, že si jenom budou hledět své zahrádky, anebo ani to ne, tak ať na nic nečekají a ať peníze jsou a budou a tak ať si to až užívají, protože já to beru podle sebe. Stále jsme jenom šetřili, než jsme si postavili dům, tak byly dluhy a potom pro děti, aby měli nějaký začátek do života a to. No a pak přišly nemoce a člověk se nepodíval už skoro nikam. Takže využijte toho všichni, přátelé, a rozjeďte se za svými cíly a za svými láskami a co se vám líbí, si uskutečněte si své sny a lásky. Takže to by byl můj příspěvek.
0: Moc děkuju, paní Aničko, a přeju vám, abyste s rodinou zase byla optimistická. My jsme si s paní Aničko během písničky povídali, že prostě bohužel to tak v životě je. Paní Anička je vždycky silná, veselá a říkala, dneska budu taková melancholická. Každý máme na to nárok. Je to
1: jo,
0: tak. Moc děkuju, paní Aničko. Hodně zdraví přeju.
1: Tak dostal, no. Děkuju moc, že jste mě vyslechli a já neberte to tak, že bych propadala nějaké depresi nebo ne, ale měla jsem celý den na to, jsem přemýšlela, jak to bylo krásné, když jsme s dětmi chodili a potom s vnoučaty tady po okolí Miroslavy a dalo se tady kdekoliv co vidět, když člověk chtěl. Všude je krásně, když se člověk podívá a tu přírodu vidí. A teď napršelo, tak bude osvěžena.
0: Ano.
1: Tak trošku napršelo, tak bude osvěžena. Tak jim to až budu závidět, když budou odcházet na výlet.
0: Rozumím.
1: Tak tam jim svačinu a pití a
0: půjdou
1: na výlet.
0: Děkuju, paní Aničko.
1: Jo,
0: dobrou noc.
1: Tak se mějte krásně. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A všechny Všichni vás objímám. Mějte se, nashledanou.
0: Taky, nashledanou. BSP, Země vzdálená.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou vysněnou dovolenou má paní Iva z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Ivo.
1: Dobrý večer, já bych nemohla říct vysněnou dovolenou, ale jenom bych se chtěla zmínit o tom, jak jsem vlastně svou vysněnou dovolenou nebo na svou vysněnou dovolenou trvala nebo čekala přibližně 40 roků, přes 40.
0: Ano.
1: Když mě bylo 15 roků a já jsem totiž už hodně, já jsem předválečný ročník,
0: ano,
1: tak jsem samozřejmě, četli jsme Čapka, tehdy se hodně četlo. Já jsem četla Cestu na sever. Od těch 15 let jsem až do roku 1989 na to myslela, jak bych se strašně moc ráda podívala na sever. A představte si, že tehdy, ještě předtím, než vlastně se to dalo úplně normálně, asi, no tak tehdy v tom 89. na začátku jara se to podařilo, dostala jsem se se zájezdem sportturistu, projeli jsme Norsko, Švédsko a od té doby jsem tam byla až do roku 2010, jsem tam jezdila prakticky rok co rok.
0: Tolik se vám tam líbí.
1: No,
0: krásná příroda, že jo?
1: Nádherná příroda, pak jsme to ještě trošku rozšířili o Finsko, ale opravdu člověk se nemá vzdávat.
0: Hmm.
1: A víte, když slyším vaše vlastně všechny ty volající,
0: ano,
1: nebo většinu
0: ano
1: těch volajících, tak to jsou právě ty moje ročníky a tak si říkám, je pravda, že teď už to nejde. A jsem moc ráda, že jsem stihla teda nejenom sever, stihla jsem toho opravdu víc a měla jsem opravdu kliku, protože jsem ještě navíc už předtím ve sportovisu průvodcovala, takže se mi podařilo se dostat do světa trochu i do bývalého Sajuzu, teda i když teda, hlavně třeba Kavkaz.
0: Nádhera.
1: Nebo
0: čeho? Vyprávěli mi rodiče. Já jsem nebyla, ale rodiče byli úplně nadšení z Kavkazu.
1: No a nebo třeba Středoasijské republiky. No to byla nádhera. Fakt je, že jsem pak viděla i spoustu jiných zemí, hlavně teda Evropu. A mám na co vzpomínat. Tak bych každému přála, aby se mu to podařilo. Aby ty vzpomínky měli a aby nesmutní lidi, kteří jsme se už dožili, když už jsme se dožili vyššího věku, tak abychom nesmutnili nad tím, že teda už
0: to nejde,
1: se nikam nepodíváme. Ale tady po Česku je takových krásných
0: míst
1: a dá se jezdit do světa nebo po Česku vlakem, autobusem, ano, nevím čím vším a chodit pěšky, tak se dá dajít, projít tady taky. A jsem ráda, že teda občas já vás poslouchám hlavně večer a nevolám nikdy, protože já prostě nejsem zrovna ten typ, který by takhle moc byl, ale
0: ano,
1: to cestování mě tak zaujalo, že jsem prostě, že bych chtěla popřát všem, aby byli dostatečně zdraví a měli i ty peníze, protože to je strašně moc důležitý, a podívali se po Čechách, po Moravě, po Evropě,

0: a třeba i dál.
1: Moc děkujeme, paní Ivo.
0: Vám přeju, abyste teda dostala, protože jsem to dneska poslouchala, abyste se dostala i do té Afriky.
1: No, taky se to přeju. Přeju si to moc, paní Ivo. A ono se to většinou splní. Když se to hodně přejeme, tak prostě to je krůček k tomu, aby se nám to splnilo. A já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky.
0: No, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Ono to dost dlouho trvalo.
1: No, věřím. Tak, dobrou
0: máte
1: noc.
0: Máte moc zájemců, dobrou noc a všem přeju dobrou noc a všem přeju krásné dny.
1: Děkujeme, nashledanou. Paní Jana mi napsala, Janičko, zdravím vás i posluchače noční linky. Nejsem cestovatelský typ, stačí mi naše vlast a hlavně naše krásná Haná. Haná, krásná a milovaná. Přeji krásné dny, napsala paní Jana z Alojzova. Pan Pavel napsal, dobrý večer, moje vysněná dovolená je získat větší obnos peněz tak, abych třeba celý měsíc mohl projíždět jižní Čechy, jejich památky a přírodu. To by mě opravdu hodně lákalo, i když třeba moje kamarádka by ráda k moři. A takové. Ale to mě zas úplně tak moc neláká, i když asi by to bylo zajímavé. Přeji dobrou noc, napsal Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční jalinka byla o vysněné dovolené a vyptávat se v tuto chvíli budu paní Jany z Prahy, jakou dovolenou by si ona přála, anebo co se jí splnilo. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a srdečně zdravím všechny poslouchající.
0: Děkujeme.
1: Předem, než začnu vůbec něco říkat, tak bych chtěla říkat svůj pocit. Ta paní Anička z té Miroslavy, ta mě úplně fascinuje,
0: ano.
1: Jak je šikovná,
0: ano.
1: A jak se pere se svým osudem.
0: Přesně tak.
1: Ta je tedy úplně příkladná všem.
0: Úžasná.
1: Protože to je neskutečné.
0: Máte pravdu.
1: No. No a teď tedy k sobě. My, když jsem byla zaměstná ve Škodovce, tak jsme měli taky ty poznávací zájezdy. Podívala jsem se leskam do Holandska, do Švýcarska a ještě i jinam, k Bodamskému jezeru, bylo to nádherný. Bylo ní to všechno skončilo, jako všechno končí. Pak jsem chodila cvičit s Marinou Otáhalovou, to zase postihla ten covid vošklivej, no, to jsme jezdili po Chorvatsku, to taky minulo, ale teď ještě chci říct k sobě. Letos jsem podnikla se svým kamarádem do Polska, byla jsem Karpáč, to je odvrácená strana Krkonoš, bylo to tam nádherný.
0: Ano.
1: Já taky už jsem tak tělesně horší, než bylo dřív. No, ale tak jsem si to tam hezky taky užila. Zítra přijede také z Polska moje dcera, je tam s celou klupou. Jmenuje se to tam Roby, je to nahoře u moře, u Baltu.
0: Ano.
1: No a mluvila jsem s ní včera a bylo tam 17 stupňů, obrovský vítr, takže skoro nikde ani nemohli chodit. No jak byl, dneska mi taky volala, ale asi už je tam hezky, no. No a teď ještě zase k sobě. Tak já se těším hrozně moc. Dcerou pojedu ve čtvrtek příští týden, pojedeme na Půlčiny, to je u Francové Lhoty, a tam budeme ubytovaní v místě, kde dávno zemřela moje tchyně bydlela.
0: Ano.
1: A i můj zemřelej manžel dávnej.
0: Ano.
1: No a tam se těším, tam půjdeme na ty skály Půlčinský, to je blízko Setína, tak to bude nádherný. Neteře tam poznám, nepoznám, já je znám, tak se tam setkáme. No a to přijedu a potom s tím mým kamarádem pojedu zase do jižních Čech k našemu jakoby jezeru.
0: Úžasné.
1: No,
0: takže máte před sebou, paní Jano, to hodně.
1: Těším.
0: Ano.
1: No ale hrozně se těším, no. A ten kamarád můj, ten snad byl všude, já to nechápu, jak to za ten svůj
0: zvládnul,
1: život mohl stihnout. No. A on snad nebyl jenom na Aljašce.
0: To se má, paní Jano, viděl skoro celý svět. Já moc děkuju za vaše vyprávění.
1: Tak.
0: A zdravím.
1: No, mějte se všichni moc hezky.
0: Děkujeme, naslyšenou. A
1: naschánou.
0: Krásnou dovolenou. Pan Mojmír napsal ze Svitav. Jen jednou hrozně dávno jsem byl na klasické dovolené, ale měli jsme skvělého arcibiskupa Krištofa, který pořádal zájezdy na různá významná místa a bral sebou poutníky. Tak jsme navštívili Izrael a Jordánsko, Istanbul, Finsko, Srbsko. Měl jsem tu čest sloužit s ním ve významných chrámech spolu s patriarchy a metropolity, ale taky jsme pořádali dětské tábory v Jeseníkách. Jenže přišlo stáří a nemoci. Už nikdy nikam nepojedu. Leda mě někdo vyveze na jeden den. I tak děkuji. Přeji hezké vysílání a radím, jezděte do světa, dokud můžete. Paní Lenka z Rakovníka napsala: Dobrý večer, Jani. Moc ráda bych na Moravu, přímo na Pálavu. To místo nás přímo nabíjí energií. Celé okolí Pálavy je prostě nádherné a hlavně miluji moravské lidičky. Nás moře neláká. Rádi jezdíme po celé České republice, ale Pálava je srdcovka. Přeji všem krásné zážitky, ať už se vypravíte kamkoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Jana Zjirkova napsala: Dobrý večer, Jani, nikdy jsem nebyla u moře, takže ano, chtěla bych ho jednou vidět, nebo nějakou tu lagunu s vodopádem. Ještě, že je doba moderních technologií, díky kterým se tam můžu alespoň virtuálně podívat. Hezký zbytek léta přeji. Paní Jano, samozřejmě krásný je zbytek léta i vám. Já mám radost, že se dnešní noční linka vydařila, že jste hojně telefonovali a také hojně psali. No a tak na závěr bych mohla říct ještě, kam bych se ráda kromě té Afriky podívala. Tak už jsem zmiňovala Moravu. Nemám ji tak procestovanou po dovolených. Jak říkám, jezdili jsme tam hrát nebo zpívat a tak dále, ale víte, já bych si ráda udělala čas a na Valašsko, protože to skoro vůbec neznám. Stejně tak bych se ráda podívala i na jih Moravy. Pravda, byla jsem tam, ale nemám to tak procestované, jak bych si přála. Zmiňovaná Pálava, ta mě taky láká. No prostě těch míst v Čechách je hodně. Já jako studentka jsem jezdila často do jižních Čech, které opravdu mám moc ráda. Stejně tak miluju severní Čechy, které byly zatracované, protože tam bylo hodně chemického průmyslu a nebyl tam čistý vzduch. A dneska díky bohu už je to jinak. A já kdykoliv jedu do mých rodných Lovosic a Litoměřic, tak jsem šťastná, že ten kraj je mým domovem, a že jsem se tam narodila a České Středohoří je prostě mojí srdcovou záležitostí. Takže těch míst, co máme a kam bychom se chtěli podívat, je tolik, že za jeden život se to asi prostě stihnout nedá. Ale tak to se nedá nic dělat. Musíme být spokojení s tím, co stihneme. Ale jak už tady několikrát zaznělo, Nečekejme až někdy, ale dělejme to. A já se musím přiznat, že teď jsem to začala dělat a doufám, že mi zdraví bude sloužit a že ještě něco uvidím. Milí přátelé, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 25. srpna. A mě bude zajímat, co jste si v životě nejvíce přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít třeba dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. Tak co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte potom už roky? Dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce a Jarka se vás bude ptát na strach a fobie. Z čeho je máte? Každý se něčeho bojíme. Někdo nesnese pavouky, jinému se dělá špatně jen při představě, že má letět letadlem. Někdo nemůže do výtahu, vadí mu malé uzavřené prostory nebo má strach z výšek. A někdo třeba nemá rád psy, hady, injekce, bouřku nebo jízdu po dálnici. Tak to všechno budete s Jarkou dnes v noci probírat. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den, scházíme se v obvyklý čas a na obvyklé stanici při, jak doufáme, obvyklé činnosti. Toulky českou minulostí dnes navštíví Johannes neboli Jan Kepler, přičemž ho uvítají
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý
4: a také Jaromír Ostrý.
1: Toto setkání jsme zaranžovali pro vlny Českého rozhlasu 2 na výsostné půdě Českého rozhlasu Brno, jsouce inspirováni knihou Petra Hory Hořejše, i když nejen jí.
5: Tycho Brahe, císařsko-královský dvorní astronom a tajný císařský rada, prosadil, že se Rudolf II. Uvolil dát si mistra Jana Keplera představit. Panovník, tehdy 49-letý, přijal 30-letého matematika velmi vlídně. Ke slyšení přišel Kepler jako středoškolský učitel. Od audience odešel jako protomatematikus régní Bohémie. První matematik Českého království. S tím krásným teoretickým titulem byl spojen krásný plat. 1500 zlatých ročně.
1: Taky teoretických?
3: Taky.
0: Tycho a Kepler však nespolupracovali dlouho.
3: Sotva 2 měsíce.
0: Nikdo netušil, že se jednomu z nich blíží konec.
3: Tycho Brahe z nenadání těžce onemocněl,
1: jak my už víme,
3: a po 11 dnech krutých bolestí 24. října roku 16.1. zemřel ve věku necelých 54 let.
5: Zesnul v náručí pana Erika Brahe.
1: Zapsal si do svého deníku Kepler.
5: Umíraje se díval na mne. O němž věděl, že jsem zastáncem Koperníkovy myšlenky a prosil mne, abych všechny úkazy vysvětloval jeho, tedy Brahovou hypotézou.
3: Keplerovi přátelé byli mnohem praktičtější. Jeden z nich, Wittenberský hvězdář, mu píše:
5: Zapřísahám tě, nejdražší příteli, aby sis vymohl slušný plat.
1: Měl zřejmě svoje zkušenosti, ostatně říct si asertivně oplat, na tom není přece nic špatného ani dnes.
3: Nikdo se však jaksi nezmínil o tom, že by Kepler měl s Brahovou prací převzít i jeho plat 3000 dukátů ročně.
0: A konec konců nikdo se neměl k tomu, aby Kepler dostával peníze slíbené císařem při audienci.
3: Keplerova hmotná situace byla špatná a stupňovala se v bídu.
0: V té době se doma zmínil, že prodá stříbrný pohár, který dostal od štýrských stavů jako svatební dar.
3: Hysterická manželka mu kvůli tomu udělala divokou scénu.
5: Kdybych byl tušil, co z mého návrhu vzejde,
1: postěžoval si v dopise svému příteli světoznámý vědec,
5: byl bych si raději ukousl prst, než abych o tom vůbec začal.
3: Rudolf II. Odkoupil osiřelé rodině za 10 000 zlatých Brahovy hvězdářské přístroje i pozůstalé písemnosti, prohlásil to vše za vlastnictví koruny české a všechno to svěřil do opatrování Janu Keplerovi, včetně vedení hvězdárny na Belvederu.
1: Ale co peníze?
3: Nic nového.
5: Celé dny musím trávit v čekárně dvorské komory, čekají na plat. Jsou to dny ztracené pro práci. Posilňuje mne však myšlenka, že nesloužím jedinému císaři, nýbrž celému lidskému rodu, že nepracuji toliko pro nynější pokolení, ale i pro potomstvo.
1: Nádherná útěcha, ale živobytí z ní žádné nekoukalo.
0: Měl však i štěstí.
1: Jakého druhu?
0: Našel tiskaře, který mu vydal knihu, a ta se stala základem moderní optiky.
3: Tahleta publikace měla však drobet zamotanou historii.
1: Jakou pak?
3: Inu. Tiskař a nakladatel v jedné osobě knihu vytiskl v libovolném nákladu, stanovil prodejní cenu a dal autorovi zdarma 20, někdy 30 exemplářů, aby si je sám rozprodal.
1: Ušlechtilé. A co honorář?
3: To byl ten honorář. Platilo to ovšem za podmínky, že autor nesměl knihy prodávat levněji než nakladatel.
0: S touto knihou měl Kepler ale velký úspěch, přímo u císaře.
3: Rudolf II., který svoje koníčky splašeně střídal, se právě zabýval otázkou vidění, krátkozrakosti, dalekozrakosti a vůbec všech těch sklíček a v Keplerově knize našel odpovědi na otázky, které ho trápily.
0: Panovník začal zvát Keplera k sobě.
1: Byla to zvláštní dvojice. Skromný a zároveň geniální vědec, původem z venkovské hospody, a mnohonásobně korunovaný Habsburg, který věřil, že je potomkem římských Cézarů.
5: Do Karlovy ulice číslo popisné 188 na Starém městě pražském se roku 1605. nastěhoval Jan Kepler se svou řečnou upovídanou chotí Barborou, se dvěma malými dětmi a s nevlastní dcerou Reginou.
1: Dozvídáme se od muže, který Keplerův život zmapoval s důkladností sobě vlastní do všech myslitelných detailů, od docenta Františka Gela.
5: Kromě nevalného, snad až chudého nábytku a nuzného bytového zařízení si přivezl poklad, kterého si tolik cenil. Brahovy zápisy. Trest 20 let pozorování hvězd. Zápisy Tichona Braha to byly balvany, kvádry, jehlance a hranoly i drobné mozaikové kamínky, obrovská stavebnice, z níž Brahe sám nedokázal sestavit věrný obraz vesmíru ani model naší sluneční soustavy. Jan Kepler se ocitl v situaci člověka, jenž dostal tisíce nepravidelných různobarevných destiček gigantické skládačky, z níž chce sestavit obraz bez mezer. A nic nesmí přebývat.
1: Jenomže kde začít?
0: Kepler měl svůj plán.
1: Jaký?
0: Že nebude tříštit síly ani pozornost a povede soustředěný útok na největší záhadu.
1: A tou byla?
0: Planeta Mars.
1: Ano, červené hvězdě věnoval Bráhe i on zvýšenou pozornost.
0: Kepler věřil, že když matematicky vysvětlí dráhu, po které Mars obíhá, takže si pak dokáže poradit i s pohybem ostatních planet.
3: Pustil se do práce.
0: Bez dalekohledu?
3: Tak stejně by mu moc nepomohl, protože trpěl oční vadou.
0: Bez počítače, vyzbrojen toliko papírem a skřípajícím brkem.
1: Ovšem s mozkem geniálního matematika.
3: Na druhé straně s malichernou manželkou, která se chodila neustále ptát na věci, které jako hospodyně měla vědět sama. A když se neptala, tak využila šance s chutí se pohádat.
0: V domácnosti byla chudoba, děti stonaly, jedno zemřelo, druhé se narodilo.
3: I sám Kepler často marodil. Sužovala ho furunkulóza, horečky, koliky. Pouštění žilou nepomáhalo.
0: Přesto pokračoval ve svých výpočtech marťanské dráhy.
3: Z Brahových pozorovatelských záznamů rekonstruoval...
0: Vlastně konstruoval...
3: dráhu Marsu.
0: Začal od nuly. Zbavil se všech předsudků předchůdců, ale počty mu nevycházely.
3: Nakonec se odhodlal zavrhnout nejstarší hvězdářské dogma. Božskou podstatu kruhu.
1: A tou je?
3: Kružnice.
5: Kružnice, nejdokonalejší uzavřená křivka, souhrn všech bodů v rovině, které mají od daného bodu zvaného střed, stejnou vzdálenost. Kružnice se těšila od nepamět na největší úctě geometrů, matematiků i astronomů. Bohové, vzor dokonalosti, zajisté pro oběh planet kolem Země, museli určit trasu kruhovou. Nejdokonalejší uzavřenou křivku, jež podobně jako bohové sami, nemá počátku ani konce, je od věků do věků.
3: Známé místo.
1: Praha, Staré město, Karlova ulice, číslo popisné 188.
3: Ale neznáme den, kdy proto matematiku z Království českého Jan Kepler zjistil, že planeta Mars obíhá kolem Slunce nikoli v kruhu, ale v elipse.
0: Keplerův předpoklad se nakonec splnil. Mars není žádná výjimka. I všechny ostatní planety,
3: včetně Země,
0: obíhají kolem Slunce po oválné dráze.
3: A Slunce je v jednom ze dvou ohnisek těch elips.
1: Jak dodává autor keplerovské knížky František Gell.
5: Způsobem tak geniálním, že o něm nedovedu ani inteligentně mlčet, natožpak mluvit, Jan Kepler dále vypočítal. Oběžná rychlost žádné planety není po celou dobu oběhu kolem Slunce stejná. Je největší, když se planeta nalézá nejblíže Slunci, je-li tedy v přísluní. Rychlost planet je nejmenší, jsou-li nejdále od Slunce, tedy v odsluní.
0: Za pouhých šest let práce. objevil mistr Jan Kepler v Praze to, čemu se dnes říká první Keplerovy zákony.
5: Dráha planet je elipsa, v jejímž jednom ohnisku je slunce.
0: To je zákon oběhu.
5: Plochy obsané průvodičem obíhajícího tělesa ve stejných časových obdobích jsou stejné.
0: Což je zákon ploch.
3: 50 století od počátku staroegyptského letopočtu se hvězdáři marně snažili vysvětlit úkazy hvězdného nebe.
0: Janu Keplerovi bylo 630, když záhadu rozhřešil.
5: Nová astronomie. Aetiologetos, to jest odůvodnění neboli nebeská fyzika vyložená na základě poznatků o pohybu hvězdy Marsu podle pozorování urozeného pána Tychona Braha z rozkazu a s hmotnou podporou Rudolfa II. Římského císaře a tak dále, houževnatým úsilím mnoha let vypracoval v Praze jeho posvátného císařského veličenstva matematik Johannes Keplerus.
1: Do nové astronomie, jak zní zkrácený titul Keplerovy knihy, vložil autor nejenom svoje dva zákony, ale ještě jednu myšlenku.
3: Že slunce je síla, která je příčinou i regulátorem oběhu planet.
0: Říká to prostřednictvím podobenství.
3: Soustava planet připomíná hodinový stroj, kde jedna jediná síla, a to závaží, vyvolává otáčení různých ozubených koleček různými směry.
0: Té sluneční síle říkal Kepler magnetismus.
3: Teprve Sir Isaac Newton použil pojem gravitace.
0: Skutečný rozdíl mezi magnetismem a gravitací je vlastně jemný. Magnet přitahuje jednosměrně k sobě, zatímco gravitace je vzájemná přitažlivost různých těles.
1: Jednoduché.
0: Geniální myšlenky už takové bývají.
3: Nová astronomie bývá označována za jedno z nejslavnějších přírodovědeckých děl všech dob.
0: Na jejím titulním listu není přitom uveden ani tiskař, natož místo, kde byla vytištěna.
3: Teprve historikové zjistili, že štočky,
1: to jsou tiskové desky s kresbami,
3: byly vyrobeny v Praze.
0: Od Keplera víme, že byla vytištěna
5: jenom v několika málo exemplářích.
0: Autor, tísněný bídou, je rozprodával po Praze.
3: Jeden kus, 3 zlaté.
5: Rudolf II., zžíraný nenávistí proti svému bratru Matyášovi, pojal katastrofální úmysl, jenž nakonec vedl k císařovu pádu. Řečeno velmi sploštěně. Rudolf II., král země skoro veskrze evangelické, zahájil tajné jednání se svým bratrancem Leopoldem, jenž byl katolickým biskupem pasovským a štrasburským. Žádal po něm, stručně řečeno, vojsko, které by přimělo Matyáše vrátit Moravu a snad i další země kdysi Rudolfovi.
0: To, co následovalo, byl vpád pasovských do Prahy.
1: Psal se únor 1611.
0: Ten skončil pro Rudolfa katastrofálně.
3: Zatímco pro Matyáše vítězoslavně.
0: Neboť se mu podařilo obsadit Prahu a tím pádem i království.
1: O čemž budeme vyprávět později a podrobněji. Nyní už jenom napovězme, co se stalo s Rudolfem.
3: Musel se vzdát českého království a na nového krále byl korunován Matyáš.
0: Zatímco Rudolf se stáhl do nejzazší komnaty Hradčan, aby neslyšel slavnostní salvy zdravící jeho nástupce.
1: Předbíháme poněkud tok dějin, abychom mohli sledovat tok Keplerova života.
0: Jako evangelík sice unikl smrti při vpádu katolických pasovských.
3: Ale smrt na něj nezapomněl.
1: Ano, smrt má dobrou paměť.
3: Na Černé Neštovice mu zemřel 6letý synek.
0: A skvrnitému tyfu, nebo snad malárii, neunikla jeho žena.
3: Ex-císař Rudolf byl na Hradčanech pečlivě hlídán.
0: Jeden ze strážných ho málem zastřelil, když se poněkud více vyklonil z okna.
3: Na sklonku roku 1611. se Rudolfův zdravotní stav velmi zhoršil.
0: Jeho nohy byly zachváceny snětí.
3: A 20. ledna roku 1612. ten záhadný podivín na trůně českých králů ráno zemřel, doživ se věku necelých 60 let.
0: Ze všech dětí Jana Keplera byly naživu už jenom 2.
3: Přesto se Jan v Praze osamělý necítil.
0: Měl tu přece mezi učenci přátele.
3: A měl ke své velké mrzutosti i četné zákazníky žádající horoskopy.
1: Ale Kepler byl přece astronom, a ne astrolog, čili hvězdář a ne hvězdopravec.
3: Tenkrát se to tak zase moc nebralo.
0: I slovutný Martin Luther si pletl pojmy nom a lok, protože o Koperníkovi mluvil jako o kterém si hvězdopravci.
3: S Keplerem jako astrologem to ale je náramný paradox.
1: Jaký paradox?
3: On totiž Jan Kepler nevěřil, že z postavení hvězd lze předpovědět jednotlivé události v jednotlivcově životě.
1: Například?
3: Například, kdy lze koupit koně, kdy není radno nastupovat cestu a tak podobně. O takovýchto horoskopech se vyjadřoval velice ironicky.
0: Jan Kepler však zároveň nevylučoval, že nebeská tělesa mají vliv na osud člověka.
5: Velká část toho, co říkají arabská pravidla astrologického umění, se rozplývá vniveč. Je nicméně třeba vybrat z toho hnoje diamanty.
1: Takže Kepler sestavoval horoskopy, ve které nevěřil. Proč to dělal?
5: Bůh dal každému živočichu obživu. Astronomům dal astrologii.
0: V rukopisné pozůstalosti Jana Keplera je dochováno asi 800 horoskopů.
3: Některé z nich počítal a sestavoval jenom z jakýchsi cvičných důvodů.
0: Mnohé však na objednávku.
3: V této sbírce je i horoskop generalisima císařských vojsk Albrechta Valdštejna.
5: Bláznivá děvečka astrologie pomáhala vyživovat seriózní matku astronomii.
1: Píše ve své knize o Keplerovi v Praze historik doktor Zdeněk Horský.
5: První verze horoskopu vypracovaného Keplerem pro Albrechta Valdštejna pochází z roku 1608. Tehdy si mladý český šlechtic, teprve 25-letý, dovolil vyžádat od slavného pražského císařského matematika sestavení horoskopu a astrologickou předpověď pro celý život. Kepler nesměl vědět, pro koho jej dělá. Proto objednávka putovala přes prostředkovatele. Tím bylo vyloučeno, aby autor horoskopu psal předpověď objednavateli na tělo podle toho, jak znal jeho osobní vlastnosti nebo jak si je zjistil od informátorů.
1: Ta otázka určitě napadne každého, ať už horoskopům věří nebo ne. Do jaké míry se Kepler trefil?
3: Takřka dokonale.
0: S otevřeností a s určitou krutostí píše o velké bystrosti a chytrosti klienta, ale zaměřené proti křesťanským zvyklostem.
3: Mluví o píše, pohrdání druhými a bezvěrectví.
0: Podle osmého domu v horoskopu, který astrologové považují za dům smrti, Kepler usuzoval, že jeho klient bude
5: nedobrosrdečný, bezbratrské a manželské lásky, nebude na nikoho brát ohledy, bude oddán jen sám sobě a svým zálibám, bude krutý, lstivý, bezohledný a svárlivý.
3: Z 11. a 12. domu mělo podle nepříznivého postavení měsíce vyplývat, že klienta budou podezírat a opovrhovat jím a že ho budou považovat za samotářskou stvůru.
0: Předpověď slibovala vysokou kariéru.
1: Věřil tomu všemu Valdštejn?
3: Věřil.
1: Proč?
3: Protože se v tom popisu dokonale poznal. Nikdo ho nemohl charakterizovat lépe než tak, jak to udělal Kepler.
0: Ten horoskop se stal pro Valdštejna životním návodem. Prý ho měl stále na dosah ruky a připisoval si k textu svoje vlastní poznámky.
3: Keplera si bezmezně vážil zejména, když se splnil první a nejbližší bod předpovědi. Bohatý a výhodný sňatek.
0: Protože se mu však zdál ještě málo podrobný, nechal si jej znovu a znovu doplňovat a upřesňovat.
1: Co všechno Valdštejna zajímalo?
3: Dával Keplerovi otázky jako...
5: Jaké národnosti a jakého zaměstnání jsou moji veřejní i skrytí nepřátelé, neboť to má být z horoskopu patrno.
1: Což mohlo být pro dotyčného dost nebezpečné.
3: To bylo smrtelně nebezpečné, protože při Valdštejnově povaze mohlo být nějaké určitější označení podnětem k tomu, aby údajný nepřítel prostě sešel ze světa.
0: Valdštejn si dával vypracovávat podrobné horoskopy svých protivníků.
3: A na druhé straně byla náramná scháňka o horoskop jeho.
0: Taky proto se dochoval v několika opisech. Vzdor Valdštejnově snaze jej utajit.
3: Keplerův záznam tajným písmem není určitě náhodný.
5: Podivuhodné je, že Kepler přes Valdštejnovo naléhání odmítal vypracovat podrobný horoskop na dobu po roce 1634.
1: Dozvídáme se od doktora Horského.
5: Výmluvy na nedostatek přesných tabulek byly očividně jenom vytáčkami. Důvod byl spíš v tom, že na březen 1634 připadalo takové seskupení planet, které vzhledem k Wallsteinovu horoskopu mělo být nanejvýš nepříznivé. Wallstein byl skutečně zavražděn v Chebu jen pár dní předtím. 25. února 1634.

0: císař Rudolf byl po smrti.
1: A nový císař Matyáš neměl zájem o další služby protomatematika Keplera.
2: Jan si tedy vypůjčil.
1: A po 12 letech pobytu v Praze odejel se dvěma dětmi do Lince.
2: Měl 41 let a chystal se oženit, protože, jak napsal jeden z jeho přátel,
3: hvězdáři a filozofové se nekoukají, kam je nohy nesou a kam šlapou, ale dívají se k obloze i mohou snadno přijít k úrazu, jakož se nevyznačují uměním pečovat o malé děti.
2: A tak si záhy vzal
3: panu nemajetnou Zuzanu.
2: Což byla podle svědectví vrstevníků mimořádně krásná dívka ve věku 23 let.
1: V jednom dopise svému příteli vzdává Kepler své nové ženě hold slovy, že je
3: hrdá, ale nikoli pyšná.
1: Že je
3: milá, leč neřečná.
1: Dále, že je
3: dobrá, pracovitá a šetrná hospodyně.
1: A ještě, že
3: přinesla do manželství věno cennější než sebevětší peníze. Je vzdělaná, neboť vychodila 12letou dívčí školu.

0: rok 1615 přinese zlou novinu.
1: Wittenberská inkvizice zatkla Keplerovu matku jako čarodějnici.
0: Jan věděl o inkvizici dost, aby si uvědomil, že když dojde k procesu, rovná se žaloba jistému odsouzení k smrti na hranici.
2: Jak to?
0: Obžalovaná se nutně ocitne před dilematem, které je neřešitelné.
2: To znamená...
0: Prohlásí-li, že nevěří v existenci ďáblů, kteří dodávají ženám nadpřirozenou moc páchat zlo, dopouští se kacířství a bude za to upálena.
2: A když bude tvrdit, že ďáblové sice existují, ale ona není spolčena s žádným z nich?
0: No tak bude mučena tak dlouho, až se přizná, že je čarodějnice a bude upálena nebo zemře na následky mučení.
2: 100% efektivní metoda.
1: Zachovaly se soudní spisy ve věci
3: čarodějnice Kateřiny Keplerové rodem Guldenmanové.
0: Jsou obsáhlé a zaplňují 198 stran velkého formátu s drobným písmem.
1: Jan Kepler v čarodějnictví ani v moc ďáblů nevěřil.
0: Ale ani o své matce si nedělal žádné iluze.
1: Už kdysi o ní napsal, že to je
3: snědá, hubená žena s pichlavýma očima, svárlivá, zlomyslná, hádavá.
0: Stará čarodějnice.
1: Teď navíc 70letá.
2: A řeklo to o ní pár lidí a bylo to něco jako obvinění z hrdelního zločinu.
0: Měla se dopustit uhranutí tím, že se dotkla několika dětí, jejichž paže pak ochrnuli.
1: Jednomu místnímu občanu zahubila tele, jinému krávu.
0: Obě zvířata schvátila tím, že na nich celou noc jezdila, když se zúčastnila čarodějnického sletu s ďábly na nedaleké hoře.
1: Jedna nezletilá dívka vypovídala, že ji Kateřina Keplerová sváděla k čarodějnictví tím, že jí slibovala bohatství a hlavně...
0: rozkoš, jakou se nikdo nemůže honosit, oddálí se ďáblům.
1: Jiní si stěžovali na hrozné bolesti, které pocítili po vypití lektvaru, jež Kateřina připravovala.
0: Zdá se, že si stěžovatelky u ní kupovali prostředky k vyvolání potratu. Muži zase měli zájem o nápoje lásky.
3: Kateřina Keplerová tajně nasypala sousedovi z dobytku ďábelské koření, po němž zvířata zdivočela a lezla po zdi.
1: Situace se zkomplikovala tím, že stařena, patrně už poněkud nepříčetná, při prvním výslechu Fojtovi příšerně vynadala a proklela ho, načež se ho snažila podplatit.
2: Samé přitěžující okolnosti.
1: Pokus o podplacení se stal obviněním v pořadí 50.
2: Co udělal v této situaci Jan Kepler?
0: Napsal wittenberským úřadům dlouhý dopis.
1: Jako po celý život rozeznával i tady podstatné od nepodstatného.
0: Podstatné bylo zachránit matku od mučení a od trestu smrti.
1: Proto se vyhnul otázce čarodějnictví a soustředil se na výklad, jak vznikly body obžaloby. Ze zlé vůle, ze sousedské nevůle mezi vesničany.
0: V nejkritičtější chvíli zasáhl císařský matematikus osobně u inkvizičního odvolacího soudu ve Stuttgartu.
1: Zastavení procesu nedosáhl, ale dosáhl, že jeho matka nebyla vyslýchána na mučidlech a byla dokonce propuštěna z žaláře na zatímní svobodu.
0: V letopisech pod datem 1623 Jan Kepler zapsal:
3: Bůh životu mé matky a soudu konec učinil. Na 80 knih napsal Jan Kepler. Nejdůležitější z nich v Praze. 15. listopadu roku 1630. zemřel v Řezně, doživ se necelých 59 let věku. Komise města Řezna, jež přišla sepsat pozůstalost šlechetného, ctihodného a veleučeného pana Jana Keplera, zjistila, že zesnulý měl hotovost 22 říšské tolary, šperky žádné, prsten jeden pečetní, šatstvo, černý vlněný plášť, černý vlněný kabát, jeden pár hnědých ponožek, jeden plstěný klobouk, starý kožený opasek, zbroj, jeden kord se závěsem, jednu bambitku s pouzdrem, jeden roh s prachem, jeden pár bot, jeden pár ostruh. Dlužních úpisů 3 císařů a neproplacených poukazů na 22 000 zlatých.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

givers, man. And we'll see beat multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je 4. neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna.